Skončilo druhé jednání opery Káhirská karavana od Andrého Ernesta Modesta Grétryho. Ve třetím dějství se Florestan připravuje na hostinu, kterou na jeho počest pořádá Paša, ale svěřuje se se svým hlubokým zármutkem svému společníkovi Firviovi, že teď musí svého syna považovat za definitivně ztraceného. Almaida je zase zdrcená, protože Paša teď dává přednost Zelimě před ní. Strážce Serailu Osma jí prozradí, že Sáfar se chystá osvobodit Zelimu a Almaida ho žádá, aby mu pomohl. Za zvuků slavnostního pochodu je Florestan veden k Pašovi. Děkuje mu za pomoc při opravě lodi, které byly poškozeny bouří. Turci a Francouzi se radují z této vzájemné harmonie. Sotva hostina začala, ozývá se z paláce hluk a výkřiky, oznamující, že Zelime byla unesena. Tamorin běhne dovnitř a obviní Francouze, což Florestana pobouří. V následujícím duetu se Paša a Florestan snaží pomstit za tento čin. Paša proto, že ztratil Zelimu, Florestan kvůli národnosti Lupiče. Uprchlíci jsou zajati a Zelima prosí o odpuštění pro svého manžela Sáfara. Při pouhé zmínce tohoto jména je Florestan u vytržení. Našel svého syna, i když únosce. Zelima, Almaida a Florestan prosí Pašu o milost. V gestu velkorysosti uděluje Paša Sáfárovi a Zelimě svobodu. Opera končí velkolepým souborem, na kterém se podílejí všichni účinkující. A pak následuje balet. Tady je třetí dějství opery Káhirská karavana od Andrého Ernesta Modesta Grétryho.

0: Tak to bylo finále opery Káhirská karavana od Andrého Ernesta Modesta Grétryho. Libreto napsal Étienne Morel de Chédevy a premiéra se konala 30. listopadu 1783 v Královské opeře na zámku Fontainebleau. Opera byla zaznamenána 20. a 21. července roku 1991 v kostele Sálu v Namuru v rámci Valonského festivalu. Nahrávku vydala společnost Richard Carr v roce 1991 a znovu v roce 2008. Osoby a účinkující: Paša, Gilles Basta, bas, Tamurin, hlavní eunuch Serailu, Gilles Rago, kontratenor, Florestan, kapitán lodi, Philippe Italoši, bariton, Sa Far, francouzský zajatec, Guy de Mé, tenor, Iska, náčelník karavany a obchodník s otroky, Vincent Le Texier, bas-bariton. Zélima, muslimská otrokyně, Isabel Poulenard, soprán. Almaida, favoritka Paši, Greta de Renier, soprán. Italská otrokyně, Catherine Napoli, soprán. Francouzská otrokyně, Marie Noël de Calate, soprán. Německá otrokyně, Els Krome, soprán, baletní koryfejky Els Krome, soprán a Marie Paul Fett, soprán. Osma, strážní Srailu, John Deere, bas. Firvie, Claude Masso, bas. Dále spolučinkoval komorní sbor Namur, hrál soubor Richard Carr Academy, řídil Mark Minkovsky. Nedělním operním odpolednem vás provázel Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A teď zbývá ještě čas pro klavírní cyklus Lyrické kusy. Opus 57, sešit 6. Edvarda Griega. Hraje Eva Knardálová.

0: Iva Knardálová hrála klavírní cyklus s titulem Lyrické kusy, opus 57, sešit 6, Edvarda Grieha.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

pauza je jev, bez něhož si nelze hudbu vůbec představit. Svou naději k němu upínají zejména orchestrální hráči při únavných zkouškách, a to hlavně hráči na žesťové nástroje, jejichž obličejové svaly se extrémně namáhají. V každém orchestru sedí zástupce odborů a dirigent, který nedělá během zkoušek dostatečně dlouhé pauzy, nemůže od orchestru čekat nic dobrého. Pauza je však životně důležitá i pro posluchače. Mnozí z nich chápou koncert hlavně jako společenskou událost a hudba je pro ně spíše záminkou k tomu, aby se ukázali v nových šatech, setkali se známými a podobně. A tuto společenskou aktivitu lze nejlépe provozovat o pauze, kdy se korzuje v předsálí, konverzuje se na rozličná témata, popřípadě se stojí fronta na předražené víno. Tolik k prvnímu významu slova pauza. Dále se dělají pauzy mezi jednotlivými skladbami hranými na koncertě, během nich se umělci klaní a publikum tleská. A také mezi jednotlivými větami cyklické skladby. Zde se naopak netleská a smí se jen kašlat. A tady je kámen úrazu. V publiku sedí i lidé, kteří toto pravidlo neznají, takže začnou tleskat třeba mezi větami symfonie. Ti informovanější pak dělají pš, což tleskající lidé chápou jako křivdu, vždyť oni přece potleskem dávají najevo, že se jim koncert líbí. Další problém nastane, není-li jasné, zda jednotlivé části díla jsou větami či samostatnými skladbami. Pauza, která odděluje ve Smetanově cyklu Má vlast, Vyšehrad od Vltavy, je vždy vyplněna nervózním napětím, bude-li se tleskat či nebude. Odpovědnost i za tuto otázku leží na dirigentovi. Ten by měl svým závěrečným gestem publiku naznačit, má-li odeznělou hudbu chápat jako závěr věty či samostatné skladby. Dirigent tím pádem neřídí jen orchestr, ale i publikum. Pauzy na koncertech jsou tedy přestávkami. Během nich si hráči i publikum mohou ulevit, odpočinout a uvolnit se. Zcela opačnou funkci má pauza napsaná v notách, tedy pomlka, což je hudební výrazový prostředek. Je to paradoxní, ale právě pauza, která je vlastně přesně odměřeným tichem, bývá skladateli využívána jako nositelka extrémního napětí. Tomuto typu se říká generální pauza. A často stojí na vrcholu dlouze budované gradace. Celý orchestr se rozehraje do fortissima. Zastaví se na co možná nejdisonantnějším akordu. Ten náhle utichne. A následuje generální pauza. Tajemné hudební ticho, při němž orchestr i publikum bez dechu očekává, co bude dál. Posluchač, který je v takovém okamžiku schopen zakašlat nebo zašustit pytlíkem, nemá v koncertním sále co dělat. Je to důkaz, že mu hudba nic neříká a nikdy říkat nebude. Po generální pauze obvykle nastává uvolnění napětí.

Tímto způsobem využívali generálních pauz už barokní skladatelé, zejména ve varhaních fugách. Těsně před koncem obvykle najdeme takzvanou cézuru, což vlastně není nic jiného než generální pauza. I pro barokní fugy tedy platí, že jejich významový vrchol tvoří ticho.

také Bachův největší konkurent, Jan Dismas Zelenka, dokázal s generálními pauzami velmi umně zacházet. Takto končí Kyrie eleison s jeho litánií všem svatým.

Druhá věta Schubertovy symfonie C-dur se dlouhou dobu tváří velmi přívětivě a neproblematicky. Zhruba v polovině se však dosti nečekaně zvedne dramatická vlna, vrcholící velkou generální pauzou. Hudba, která po ní následuje, je oslnivě čistá a jasná.

Britnův Peter Grimes nezazní v Dakápech poprvé. Ukázka z této báječné opery už nám posloužila v pořadu o rytmu a o intermecu a dnes si vyslechneme řetěz generálních pauz, který Benjamin Britten vřadil do scény, kdy dav vesničanů pátrá po zmizelém rybáři Petru Grimesovi.

pauza je i prostředkem pro tvorbu hudebních barev. Kdyby nástroje v orchestru nebo v kterémkoliv jiném ansámblu neměly žádné pauzy a znělo by neustálé tuty, ve zvuku by se nemohly uplatňovat různé nástrojové kombinace, což by byla nuda. Hráči však pauzy ve svých partech nemají moc rádi. Hrát part plný not je příjemnější, než nečinně sedět a počítat takty s napětím, že se někde přepočítám a nastoupím o chvíli dříve či později. Generální pauza stojící na vrcholu gradace je asi nejlépe slyšitelným hudebním tichem. Zajímavým případem je také pauza usazená na samý počátek skladby. Ta dokáže posluchače pěkně zmást, protože na chvíli zpřehází lehké a těžké doby. Důsledkem toho je, že mnozí z našich spoluobčanů nedokážou správně rytmicky zaspívat naši národní hymnu. Ona totiž začíná čtvrťovou pauzou. S

Asi nejproslulejší pauzou usazenou na začátek skladby je osminová pomlka zahajující Beethovenovu pátou symfonii. Někteří škarohlídové dokonce tvrdí, že tahle chvilka ticha je to nejlepší, co Beethoven kdy napsal.

Zelenku jsem před chvílí označil za největšího Bachova konkurenta. Ale také Beethoven měl v Čechách nebezpečného kolegu, který mu nepříjemně šlapal na paty. Byl jím Václav Hugo Voříšek. Tento muž napsal symfonii D-dur, za kterou by se Beethoven rozhodně nemusel stydět. Problém je jen v tom, že Voříšek napsal symfonii jenom jednu. Kdyby jich měl 9 a byly by stejně dobré jako ta první, kdo ví, jestli by k třem velkým B, tedy k Bachovi, Beethovenovi a Brahmsovi, nepřidala hudební veřejnost jedno velké V. Ze symfonie D-dur Jana Václava Hugo Voříška si poslechneme energické a úžasně invenční skerco, v němž Voříšek velmi objevně uplatnil také generální pauzu. Ta nestojí na vrcholu gradace, nýbrž jako propast zeje uprostřed hlavní myšlenky. Něco takového bychom nenašli ani u Bacha, ani u Beethovena, ani u Brahmse. Kdyby Voříšek žil dnes, určitě by za svou geniální symfonii dostal značku Checkmate.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Angličan Jeremiah Clarke byl v 19. a po celou půlku 20. století neprávem ochuzen o autorství dvou přeslavných kusů. Jeho Trumpet Voluntary a Trumpet Tune, které zní na leckteré svatbě, včetně těch královských v Británii, byly kvůli jednomu omylu připisovány Clarkovu současníkovi Henrymu Purcellovi. Byl to ale tento varhaník Winchesterské katedrály a posléze Regenschory svatopavelské katedrály v Londýně, který zkomponoval řadu děl a mezi nimi ony trubkové klenoty. My si vybereme část svity pro trubku a orchestr od Jeremiah Clarka, Pochod a menuet, ve skvostném podání Johna Wallise, jeho souboru The Wallis Collection a anglického smyčcového orchestru.

Velmi zajímavá je osobnost německého skladatele, ovšem pražského rodáka, Ignáce Moscheles, klavírního virtuóza, přítele a propagátora hudby Beethovena a posléze Mendelssohna Bartholdyho. Moscheles byl také vynikající pedagog, dirigent, který hojně uváděl Beethovenova díla, zasloužil se o znovu oživení čembala v koncertní praxi a v neposlední řadě zanechal vlastní zajímavé dílo. Co z něj vybrat? Scherzo Ballabile, tedy druhou část z violončelové sonáty E-dur. Tady jsou Jiří Bárta a Hamish Mayln.

Ludwig van Beethoven, druhá věta ze sonáty pro klavír číslo 8 C moll opus 13 patetická, hraje Daniel Barenboim.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: Hudební vědci se dodnes přou, proč 25-letý Franz Schubert v roce 1822 rozepsal svou v pořadí osmou, podle nového vydání Schubertova díla, sedmou symfonii H-moll a proč ji nedokončil, když, byť už měl před sebou jen 6 let života, bylo to přeci jen dost času na dokončení díla. Někteří si myslí, že tou dobou zjistil, že u něj propukla nemoc. Jiní se domnívají, že se chtěl primárně věnovat své mohutné klavírní fantazii Poutník. Možná to byla kombinace obojího. Ze symfonie H-moll máme dochovány dvě věty a svou lyrikou i dramatičností odpovídají tomu, že se někdy o této nedokončené symfonii hovoří jako o první romantické symfonii. Tady je působivá první věta. Úvod ve violončelech a kontrabasech, pak tremola smyčců a konečně výrazné téma v hoboji a klarinetu. A dál, jen si to poslechněte. Vídeňské filharmoniky vede Carlos Kleiber.

Bach vytvořil pro svou druhou manželku Annu Magdalénu, která byla výbornou zpěvačkou, knížku árií a písní. Ne všechny ale napsal sám Bach. Poslechněme si dvě písně z této sbírky, z nichž ta první, přestože je to nádherná melodie, rozhodně není Bachova, nýbrž jiného barokního skladatele Gottfrieda Heinricha Stölzla. Zpívá Emma Kirkby.

Nahlédněme spolu do vrcholného díla Bohuslava Martinů, jeho poslední symfonie, označované někdy číslem 6, ale také, jak o ní hovořil i sám skladatel, symfonické fantazie. Jsme na počátku 50. let, kdy Martinů pobýval v Americe, symfonie je z roku 1953. O dva roky později byla v Bostonu provedena, dirigoval Charles Minch, pro nějž Martinů dílo komponoval. A ten rok získala cenu Sdružení kritiků za nejlepší orchestrální skladbu roku. Její úspěch byl pro sklonek skladatelova života velkou radostí. Pražská premiéra se uskutečnila v únoru 1956, tehdy hrála Česká filharmonie pod taktovkou Karla Ančerla. A titíž interpreti nám nyní hrají druhou větu Martinů symfonických fantazií.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Romantická maličkost potěší vždycky. A tak posíláme jednu z písní beze slov od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Je v tónině Asdur a přednese jí vynikající německý klavírista první půle 20. století Walter Gieseking.

D-dur, vaše tónina. Dmitrij Šostakovič, árie Kateřiny Izmajlovny ze čtvrtého dějství opery Lady Macbeth. Zpívá Galina Višňavská a Londýnský symfonický orchestr řídí Mstislav Rostropovič.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Antonín Reicha, český klasicistní skladatel, který svou pozoruhodnou kariéru zakončil jako ředitel konzervatoře v Paříži, byl vynikající hudební teoretik, jehož pojednání o melodii, harmonii či fúze studovali generace hudebníků i velcí skladatelé, včetně Bedřicha Smetany. A co se fugy týče, v geniálním souboru 36 klavírních fug svou teorii ukázal i v praxi. A ještě dnes můžeme žasnout nad pokrokovostí Reichova myšlení. Mezi velkými skladateli, jejichž tóny mu posloužily jako témata jednotlivých fug, jsou i velikáni jako Haydn, Mozart a ve fuze číslo 5 G-dur také Bach. Milan Langer nám hraje.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Teď to bude Jakob Hassler, německý skladatel pozdní renesance, mladší bratr Hanse Lea Hasslera a Kaspara Hasslera. Přičemž všichni tři bratři byli za své zásluhy na hudebním poli povýšeni císařem Rudolfem II. Do šlechtického stavu. Bratrům se připisuje zásluha na stavění základů německého barokního slohu, který obohacovali zkušenostmi nabitými v Itálii. Jakob je autorem řady vokálních děl a z instrumentálních děl pro klávesové nástroje se nám jich dochovalo toliko 7. 3 ričerkáry, fuga, fantazie, kancona a následující tokáta in E, kterou hraje na loutnový spinet Barbara Maria Willi.

Ani svět duchovní hudby neopomíjíme v tomto výběru a věru je z čeho vybírat. Díky tomu, že publikum je stále lačné hudby starých mistrů, existuje a vzniká řada ansámblů, které se zaměřují na její takzvanou autentickou interpretaci. Studují tedy staré rukopisy, traktáty a pojednání o správné artikulaci, hrají na autentické dobové nástroje. Zkrátka tak, aby se zvukem a způsobem provedení co možná nejvěrněji přiblížili tehdejšímu podání hudby. Jedním z našich vynikajících ansámblů tohoto typu je Muzika Florea, v roce 1992 založená a od té doby vedená violončelistou Markem Štrinclem. Teď v jejich nahrávce Část zemše nejsvětější trojice, Missi Sanctissime Trinitatis, z pera českého barokního mistra Jana Dismase Zelenky.

Ludwig van Beethoven, třetí věta koncertu pro housle a orchestr D-dur opus 61. Hraje Itzhak Perlman, berlínské filharmoniky řídí Daniel Barenboim.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Jaroslav Ježek a polka z klavírní sonáty z roku 1941. Hraje Jan Novotný.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Credo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II., prosmíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministerstvo spravedlnosti chce, aby soudy při rozvodech víc upřednostňovaly bezpečí a zájmy dítěte. Maďarský premiér Peter Maďar bude v Bruselu s vedením NATO a Evropské komise jednat. Začíná 66. ročník Zlín Film Festivalu. Nabídne přes 300 snímků pro děti a mládež. A čekejte jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů Celsia. Opatrovnické soudy by nově mohly povinně posuzovat odebrání práv násilným rodičům. Počítá s tím novela ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO. Úprava teď míří do připomínkového řízení. Soudci by omezení rodičovských povinností měli posuzovat u všech případů s domácím násilím. Tejc navrhuje, aby změna platila od příštího ledna.
3: Stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte. Nejen, aby to byly věci, které se týkají jeho rozvoje, ale také bezpečí. A to si myslím, že je věc, která v zákoně chyběla, která je nutné i tam promítnout, tak aby se neopakovaly případy, jako byl například případ Viktorky.
2: Tříletou Viktorku letos v březnu zavraždil její otec, kterému ji soud svěřil do péče i přes varování pěstounů. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců potom poplatky ruší pro lidi nad 75 let nebo některé firmy. Obě média kvůli tomu také požadují vznik odborných skupin, jak říká ředitel divize programu a digitálních služeb České televize Milan Fridrich.
4: Po 15. květnu měla být utvořena nějaká pracovní skupina pod panem premiérem. My věříme, že vznikne, ale zatím se nic neděje a ta diskuze není taková, jak si myslím, že by bylo seriózní vůči veřejnoprávním médiím.
2: Mluvčí vlády Karla Mráčková uvedla, že kabinet chce změnou financování médií splnit své programové prohlášení. Diskuze s řediteli je podle ní v plánu po konci koaličních jednání. Maďarský premiér Peter Maďar se dnes v Bruselu sejde s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. O víkendu uvedl, že Budapešť chce napravit napjaté vztahy se Severoatlantickou aliancí. Jednat bude taky s belgickým premiérem Bartem de Weverem.
5: V pátek se pak Maďar v Bruselu sejde také s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Nový premiér usiluje o uvolnění 18 miliard eur, v přepočtu bezmála 450 miliard korun, které Evropská komise v minulosti Maďarsku zablokovala kvůli porušování principů právního státu. Více než polovinu zablokované částky činí prostředky z fondu obnovy po pandemii. A pokud Maďarsko nedosáhne do konce srpna jejich rychlého odblokování, mohlo by o peníze nenávratně přijít. Petr Maďar proto bude na schůzce usilovat o dohodu s šéfkou unijní exekutivy. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Premiéra českého rodinného fantasy filmu Máma a táta jsou boží začne dnes dopoledne na Zlín Film Festivalu. 66. ročník přehlídky dětských filmů nabídne na 300 snímků z rekordních 57 zemí.
6: My se samozřejmě snažíme vybírat filmy, které mají pozitivní a optimistické poselství, protože v dnešní době ty děti a nejenom děti čelíme náročnému světu.
7: Zdůvodňuje výběr zahajovacího filmu umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Letošní ročník připomene z té narozeniny Loutky Hurvínka. Ten se už dopoledne projde po červeném koberci a z pódia si odnese cenu prezidenta festivalu Zlatý střebíček.
8: 7 hodin je vstávat.
7: Novinkou v programu pro veřejnost bude večerní zahajovací projekce. Diváky čeká premiéra španělského filmu Holky z jiné ligy. První den pak večer uzavře koncert kapely Monkey Business. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Počasí. Bude jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty potom 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách 15. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Mozaika. Dobré ráno, začíná nám nový den s datem 28. května, začíná nové ranní vysílání tady u nás na Vltavě a my vás budeme provázet až do 10. dopoledne. Za okamžik se vydáme do Trojzemí, do prostoru, kde se tento týden také potkávají česká, polská a německá města na Mezinárodním filmovém festivalu. Zastavíme se v Liberci a podíváme se, co pro návštěvníky chystá Severočeské muzeum. A potom se vydáme mnohem dál do minulosti, do archeoparku ve Všestarech, kde archeologové postavili repliku pravěké studny staré přes 7000 let. Jak těžké je opracovat dřevo tak, jako první zemědělci na našem území. I tohle jsme pro vás zjišťovali a informace nabídneme za okamžik.
1: Posloucháte nás ve čtvrtek 28. května a mezi 6. a 7. zazní i Georg Philipp Telemann, Dan Barta s Illustratosférou nebo John Coltrane. Georges Bizet a v úvodu Debrecínský filharmonický orchestr a Filip Tůma.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Georges Bizet, árie z druhého dějství opery Carmen, Debrecínský filharmonický orchestr a dirigent Igor Dohovič s Filipem Tůmou.
1: Pražské jaro pokračuje a Dvořákova síň Rudolfina dnes v rámci koncertu Pražského jara přivítá britský orchestr doby osvícenství, a to pod taktovkou Václava Luxe. Na programu vystoupení věhlasného světového souboru dobových nástrojů bude pozdní mistrovské dílo Stvoření od Josefa Haydna, které je inspirované oratorii Georga Friedricha Händla.
0: Premiéra Haydnova oratoria se konala v roce 1798 ve Vídni. To je takový malý kulturní tip v 6 hodin a 11 minut.

0: Georg Philipp Telemann, část sonaty pro sobcovou flétnu a basso continuo v 6 hodin a téměř 13 minut.
1: A teď se s námi vydejte opravdu hluboko, hluboko do minulosti. V archeoparku Pravěku ve Všestarech na Královéhradecku od včerejška stojí replika pravěké studny z ostrova na Chrudimsku.
0: Archeologové ji postavili podle nálezu starého více než 7300 let.
1: Tahle pravěká studna se tak řadí k nejstarším dřevěným konstrukcím v Evropě.
2: Na té celé technologii jsou náročné tři věci. Jednu z nich tady teď chceme ukázat, je to hloubení té drážky. Já budu dělat zahrocení toho kůlu a

0: kolega tu náročnější práci, a to je cekání ty drážky.
1: Návštěvníci archeoparku ve Všestarech sledují ukázku toho, jak mohli lidé v mladší době kamenné opracovávat dřevo při stavbě studny. Její replika už v areálu stojí. Originál objevili archeologové v Pardubickém kraji a podle odborníků jde o nejstarší dendrochronologicky datovanou dřevěnou konstrukci v Evropě.
0: Je to jako, když se ořezává tuška. Není to tak, že odštípnu velký kus dřeva. Musím poctivě se prosekat k těm jednotlivým částem, takže výsledkem jsou drobné třísky.
1: Právě to dělá práci s pravěkými nástroji tak náročnou. Dřevo je potřeba opracovávat postupně a přesně. Ředitel archeoparku Radomír Tichý navíc připomíná, že kamenné sekery musely vydržet dlouhé hodiny práce.
0: My jsme pracovali 37 hodin na téhleté práci, která je relativně náročná. Ta konkrétní studna nám dala možnost pracovat úplně na konkrétním úkolu, stejném jako řešili ti lidé v mladší době kamenné.
2: Studna je hluboká 3 metry, ale ty sloupy, které jsme použili, tak mají 4 metry a 10 centimetrů. To znamená, něco čouhá nad zem a něco je ještě jako ryby pod úrovní toho dna.
1: Archeodidaktik Aleš Panáček dodává, že ve studni zatím voda není. Důvod je ale jednoduchý. Cílem bylo hlavně ukázat samotnou konstrukci.
2: Řešili jsme to, ale nám se tady hlavně jedná o to, aby si návštěvníci mohli prohlédnout tu konstrukci té studny. Jo? Takže ta voda nebyla u nás prostě nějakou prioritou.
1: Replika neolitické studny teď zůstane trvalou součástí archeoparku ve Všestarech. V budoucnu ji navíc doplní ještě zastřešení, která má dřevěnou konstrukci chránit před počasím. Z archeoparku ve Všestarech Jiří Hofmann, Český rozhlas.

0: Knižní pól.
1: Setkání s knihami napříč prostorem a časem.
2: Jak četba může změnit váš život?
1: Každou sobotu v 11:30 a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Sergej Prokofjev, Berlínská filharmonie a finále symfonie číslo 1 v 6 hodin a 23 minut.
1: Ve Zlíně právě dnes začíná Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Nabídne neuvěřitelných 300 snímků z rekordních 57 zemí a uvede dokonce i světové premiéry.
0: Zlín Film Festival potrvá až do středy, ale to se koná 660. ročník. Jde o největší a nejstarší festival svého druhu na světě.
1: Festival dopoledne zahájí světová premiéra českého rodinného filmu Máma a táta jsou boží. No a večerním zahajovacím filmem bude španělský snímek Holky z jiné ligy.
0: Na zakončení festivalu se bude promítat i britský film Přísahám, že za to nemůžu, inspirovaný příběhem muže s Turetovým syndromem.
1: Možná jste nás poslouchali včera, kdy tento snímek u nás v Mozaice hodnotila Alice Aaronová. A my se zastavíme na zlínském filmovém festivalu dnes pochopitelně opět. Bude to po 8. hodině s Tomášem Pilátem.

0: The Kicker. Známá skladba Joea Hendersona, kterou jsme vám přinesli na vlnách Vltavy v 6:30. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Norsko se podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona připojí k programu jaderného odstrašení. Řekl to po jednání s předsedou norské vlády Jonasem Garem Starem. Ten užší spolupráci s Francií odůvodnil hrozbou související s masivním zbrojením Ruska. Lídři Norska a Francie v Paříži také společně podepsali novou obranou dohodu. Norský premiér ale doplnil, že v době míru v Norsku nebudou rozmístěné žádné jaderné zbraně. Ministerstvo životního prostředí odpoledne zveřejní kompletní podmínky nové zelené úsporám. V dotačním programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti dřívějšku už jenom nízkopříjmové domácnosti. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů půjde například o lidi, kteří splňují podmínky superdávky. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku. Francouzští poslanci budou jednat o oficiálním zrušení zákoníku ze 17. století, který zajišťoval práva otrokářů v koloniích. Takzvaný černý zákoník sice není platný od roku 1848, kdy ve Francii zrušili otroctví, ale žádný zákon tento kodex formálně nezrušil. Definitivní vyřazení zákoníku podporuje prezident Emmanuel Macron. A čekejte jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů Celsia, na horách kolem 15. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A za muzikály musíte teď do Františkových lázních, protože divadlo Boženy Němcové, tam rozezní hudba právě ze světa operet a muzikálů. Vystoupí plzeňský smyčcový orchestr a jeho solisté a uslyšíte třeba skladby Oskara Nedbala nebo Montyho Čardáš a také melodie z muzikálu My Fair Lady nebo Fantom opery.
2: V Brně představí Moravské zemské muzeum výstavu objevy muzejních archeologů a součástí bude i umístění unikátní rtiny koně a mamuta do trezorové vitríny.
1: Na letní scéně Vyšehrad v Praze vystoupí od 19 hodin skupina Razam se zpěvačkou Ivou Marešovou. Tenhle koncert nabídne world music inspirovanou slovanskými kořeny.
2: Galerie města Třince otevírá novou výstavu Z lesa malířky Venduly Váňové a představuje její současnou malířskou práci.
1: A ještě kulturní stanice Galaxie v Praze. Ta zve na vernisáž nové výstavy Vladimíra 518 a umělce s názvem Epos 257, nazvané Tohle slovo v Americe vůbec neexistuje.

0: Franz Schubert, švédský komorní orchestr, řídil Thomas Dausgaard v části symfonie číslo 1.
1: Pozorně sledujeme dění v Liberci a teď máme informaci o tom, že právě dnes tam začíná Nisa Film Festival. Je to mezinárodní akce, kterou hostí města v Německu, v Polsku a také v České republice.
0: V Liberci se dříve akce konala v kině Varšava, ale to smůžou diváci už po druhé sledovat projekce filmů v Severočeském muzeu.
1: Celkově se Liberec zapojuje už po 13. a to dnes a také zítra.
2: Hlavní myšlenka, se kterou Nisa Film Festival před 23 lety vznikl, bylo propojovat programová kina v regionu Trojzemí, čili v regionu Německa, Polska a České republiky a nabízet divákům pohled na aktuální tvorbu v sousedních zemích.
3: Vysvětluje Hana Antušová, členka organizačního týmu Nisa Film Festivalu. Přibližuje, jak organizátoři festivalové filmy vybírají.
2: Vybíráme vždy prvotiny nebo maximálně druhé snímky začínajících autorů. Díky nám tak mají šanci se zviditelnit a navázat nové kontakty.
3: Festival se podle Antušové uskuteční celkem v 11 městech.
2: V Německu například v Žitavě, v Budyšíně a v Polsku ve Šieňavce, případně v polském Zhořelci. V České republice konkrétně v Liberci a ve Varnsdorfu.
3: Diváci můžou navštívit Nisa Film Festival i tady v Liberci. Kde přesně a co je čeká?
4: Nisa Film Festival letos můžou diváci navštívit v audiovizuálním sále Severočeského muzea v Liberci.
3: Říká Barbora Jaburková z libereckého organizačního týmu.
4: Ve čtvrtek se můžete od 18 hodin těšit na hraný film Mambo Maternika a po projekci dokonce následuje beseda s režisérkou a scénáristkou filmu Borbálou Nagy. Od 8 hodin se pak můžou těšit na českým lvem oceněný film Karavan. I po něm bude následovat beseda a tentokrát s režisérkou Zuzanou Kiršnerovou. V pátek 29. bude možné vidět experimentální dokument 1+1+1 Ondřeje Vavrečky, který bude k dispozici k debatování o filmu i po jeho projekci. Poslední film v Liberci bude německý psychotriller inspirovaný skutečnou událostí, jmenuje se Interiér.
3: Kde zájemci seženou vstupenky na tyhle jednotlivé projekce?
4: Vstupenky se dají koupit buď online v předprodeji přímo na webových stránkách Nisa Film Festivalu, anebo potom v den konání vždy jednu hodinu před začátkem filmu na místě a pouze v hotovosti.
3: Doplňuje Jaburková z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potkal brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá.

kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec,

0: Mám za to, že mravenec se taky rád hlasitě chechtá, chechtá, když pupenecky se linou leptá. Ví totiž ten mravenec, mravenečník, že se ho neptá, neptá, pozře ho, ať se chechtá, nechechtá. Kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, až nejsi mravenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej a na svou bídu si nezareptej.
1: Ezopa Brabenec v podání Adama Plachetky s Melody Makers v nahrávce z roku 2023.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: A máme pro vás pozvání k dnešní četbě s hvězdičkou. My vám tentokrát nabídneme první díl opravdu slavného románu Svět podle Garpa od amerického spisovatele Johna Irvinga.
1: Groteskní, dojemný i ironický příběh fiktivního spisovatele Garpa otevírá témata individuality, sexuality, strachu i rodinných vztahů.
3: A tady je malá ukázka.
4: S lehkým srdcem literatury nechala a zaměřila se na péči o nemocné. Později ve své slavné autobiografii Sexuálně podezřelá napsala, že se příliš mnoho sester předvádí před příliš velkým počtem doktorů, ale ona taková nebyla. Vyhovovala jí prostá uniforma beztiterných nesmyslů. Blůzka jakoby její poprsí zmenšovala, střevíce byly pohodlné a zvlášť vhodné pro její rychlou chůzi. A když měla noční službu, mohla pořád ještě číst. Nijak nepostrádala mladé vysokoškolské studenty, kteří byli rozmrzelí a zklamaní, když si s nimi člověk nezadal, a povýšení a povznesení, když to dopustil.
1: Michal Bumbálek bude číst Svět podle Garpa. Poslouchejte ve 23 hodin na Vltavě četbu s hvězdičkou.
3: A za okamžik nám svou dnešní úvahu přečte Pavla Horáková a tentokrát bude mluvit o vztahu člověka k obyčejným předmětům, třeba k takové jehle a niti.

0: Klíč k místu, místo jako klíč.
1: Čarovný kraj za horizontem Českého ráje před vstupem do Krkonošského podhůří.
0: O pestré historii, tradicích a podivuhodných příbězích Lomnicka v cyklu Jany Davidové Kracíkové.
1: V sobotní víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava a ranní mozaikou. Salzburský Haydn Quintet hrál druhou část smyčcového kvintetu F-dur od Michaela Haydna.
1: A nás dělí 11 minut od 7 hodiny. Dnes máme čtvrtek 28. května. A před námi úvaha. Tentokrát ji napsala Pavla Horáková. A ta úvaha je tak trochu poetická. Je o pomíjivosti věcí na jedno použití. Konkrétně o stehovací niti, která při šití slouží jenom dočasně, a potom se vyhodí.
2: Přestože se coby lidstvo snažíme neblahý spotřebitelský trend aspoň trochu omezovat, stále existuje obrovská spousta věcí na jedno použití. Některé původně jednorázové předměty se už dají recyklovat nebo přetvořit k jinému účelu, ale pořád existuje dost artiklů odsouzených k tomu, aby se obratem zničily. Ať jsou to všemožné ambaláže, papírové kelímky, tácky a ubrousky, brčka z toho či onoho materiálu, či všelijaké hygienické a zdravotnické pomůcky, které slouží k tomu, aby zachytily nejrůznější odpadní produkty lidského těla a tím jejich život skončí. Žádný z těchto předmětů, které se obětují pro pohodlí člověka, mě však nedojímá tolik jako obyčejná stehovka. Stehovací nit, silná 0,3 mm, obvykle v barvě slonové kosti, je určena ke stehování polotovarů nebo kličkování. Je vyrobena z viskózové střiže záměrně tak, aby se snadno trhala. Obvyklý návin na špulce je 1000 metrů. Kilometr příze, která slouží jen k tomu, aby mezi špendlením a definitivním šitím držela látku pohromadě v místě budoucích švů. Jakmile je ušito, stačí párkrát zabrat páráčkem a decimetry niti, která vedle svých pestrobarevných kolegyň vypadá jako neforemná, chlupatá, chudá příbuzná, jsou nemilosrdně vytrhány ze švů, smeteny ze stolu i z podlahy a odhozeny do koše. Chodila jsem před lety do kurzu šití. Talent ani píly nemám, ale šití mě bavilo jako arteterapie a díky dohledu báječné lektorky jsem si odnesla pár slušivých svršků, které nepotkávám dennodenně v ulicích. Kromě módních látek, pruženek, zipů, šikmých proužků, podšívkovin, nápletů, paspulek a dalšího galanterního zboží jsem si na kurz pořídila špulku stehovky a sledovala, jak se postupně stenčuje. Ubývalo i ostatních nití, ale ty pevně vězely ve švech nových oděvů, někdy byly dokonce vystaveny na odiv a pyšnily se svou pevností, pružností a výdrží. Téměř nic z jejich použité délky nepřišlo na zmar, na rozdíl od křehké stehovky, která udělala svou práci a mohla jít jako mouřenín ve zlidovělém citátu ze Schillera. Miluji věci. Mlčenlivé jsou druhy, protože všichni nakládají s nimi, jako by nežili. A oni zatím žijí a dívají se na nás jak věrní psi, pohledy soustředěnými a trpí, že žádný člověk k ním nepromluví. Napsal Jiří Volkr před 100 a něco roky. Mlčí, čekají, mlčí a přeci tolik by chtěli trochu si porozprávět. Od Volkrových časů věci už dávno nemlčí. Naopak, mnohé předměty se naučily mluvit a nezavřou pusu. Domáhají se naší pozornosti, vyžadují interakce, zaneprázdňují a zahlcují nás, potřebují dokrmovat energií a penězi, ať jsou to počítače, telefony, auta nebo ledničky. Na rozdíl od nich pokorná stehovka, vyrobená jen proto, aby sloužila někdy jen pár hodin či dokonce minut, plní své úkoly mlčky, za to do roztrhání těla. Stehovka je trochu jako lešení, ale to se rozmontuje a v zápětí poslouží někde jinde. Stehovací nit položí život, aby mohlo povstat něco trvalejšího. Je to sice plodná destrukce, ale mně je stehovky stejně líto. A tak jsem přišla na způsob, jak jí věčné ústrky aspoň trochu vynahradit. Na rubu řady mých rukodělků, pevně zašitý ve švech, zůstává tu a tam kus potrhané stehovky. Udržuji ji tam záměrně, ať si taky užije velkého světa, ať má nějakou účast na hotovém díle. Sice v skrytu, ale přece. A pokaždé, když dotyčný kus oděvu obrátím na ruby, musím se nad tou drobnou neplechou usmát. Od zkoušek ze šití by mě za to nejspíš vyhodili, ale já si naštěstí můžu dovolit být sentimentální a dopřát mlčenlivé stehovce druhý život.
1: Neviditelná práce i vlastní sentiment k věcem, které obvykle přehlížíme. Přesně tohle bylo téma, které nám přinesla do dnešního ranního vysílání Pavla Horáková.
0: V pražském Rudolfínu zazní oratorium Stvoření, hudební dílo skladatele Josefa Haydna o počátečním chaosu a vzniku světa. I o tom řekneme ještě víc ve zprávách, které přineseme za pár minut, konkrétně v 7, teď je 6.54.

hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Teď je 7 hodin, dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Česká republika podle ministra Macinky nabídla spojencům unikátní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Prezident Petr Pavel dnes v Estonsku navštíví pevnostní objekty. V pražském Rudolfínu zazní oratorium stvoření skladatele Josefa Haydna. A dnes bude jasno až polojasno, teploty čekejte až 25 stupňů Celsia. Česká republika nabídla spojencům unikátní pasivní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to řekl po jednání s náměstkem amerického národního bezpečnostního poradce Andrewem Bakerem v Bílém domě.
3: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný, ale zároveň vidí úplně všechno v okruhu asi 400 kilometrů, takže my jsme pyšní na to, že něco takového máme a samozřejmě jsme připraveni to poskytnout.
2: Macinka ve Washingtonu také řekl, že české zbrojní firmy jednají o zakázkách pro americkou armádu, a to v souvislosti s novou strategií America First o převodu zbraní. Prezident Petr Pavel se během druhého dne státní návštěvy Estonska vydá na prohlídku baltské obranné linie. Bezpečnost je hlavním tématem jeho dvoudenní cesty po nejvýchodnější pobaltské zemi. Estonsko společně s dalšími pobaltskými státy buduje podél hranice s Ruskem a Běloruskem systém pevností. Český prezident dnes navštíví také město Tartu.
4: Prezident Petr Pavel už včera jednal s představiteli Estonska o zapojení českých firm do zabezpečení pobaltských hranic, ale také do vývoje technologií dvojího využití.
5: Česká republika má expertizu nejenom v aktivních, ale také v pasivních sledovacích prostředcích.
4: Řekl prezident s tím, že některá taková zařízení už v Estonsku jsou. Estonsko buduje podél své pozemní hranice s Ruskem obranný komplex, který kombinuje vlastnosti terénu s pevnostními prvky. Má ale také obsahovat technologická řešení pro sledování a obranu pohraničí. Stalinu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: V pražském Rudolfínu dnes zazní oratorium Stvoření. Dílo skladatele Josefa Haydna vypráví o počátečním chaosu a vzniku světa. Pod taktovkou dirigenta Václava Luxe ho zahraje orchestr z Velké Británie, jak říká umělecký šéf festivalu Josef Třeštík.
6: Stvoření od Josefa Haydna přiveze orchestra and choir of the Age of Enlightenment, tedy orchestra a sbor z doby osvícenství, jeden z nejlepších anglických orchestrů specializujících se na historicky poučenou interpretaci staré hudby.
2: Ve Zlíně začíná 66. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Na tamním chodníku slávy přibudou další dvě herecké hvězdy. Své otisky tam zanechají Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Herečka se proslavila už ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách a později také ve snímku Pelíšky. Martin Písařík začínal ve stejném věku ve filmu Městem chodí Mikuláš a dnes patří mezi známé české herce a dabéry. Jak říká umělecká šéfka festivalu Markéta Pášmová.
7: My to ocenění udílíme osobnostem, které začínaly hrát ve filmu buď jako děti, nebo jako velmi mladí a vlastně v té herecké kariéře stále pokračují. A oba dva tito laureáti to bohatě splňují.
2: Zlín Film Festival potrvá až do 3. června.
0: Počasí.
2: Čekejte jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů Celsia, na horách potom kolem 15. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Příjemné dobré ráno, a to u nás na Vltavě bude patřit umění, které přetrvává po staletí. V Jihlavském kostele svatého Ignáce začíná náročná obnova téměř 1000 metrů čtverečních nástěnných maleb. My jsme zjišťovali, jak dlouho budou restaurátoři vracet chrámovým stěnám jejich původní podobu, a nabídneme reportáž. Ale nejdřív připomeneme 90. skladatele Zdeňka Zahradníka. Je to autor s nezaměnitelným hudebním rukopisem a už tuhle neděli zazní jeho hudba na gratulačním koncertě. Jaký program nabídne, i na to nabídneme odpověď.
2: No i spoustu otázek položíme. Teď za okamžik už Johann Sebastian Bach v podání Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen a potom v následujících minutách taky Thelonious Monk, Ludwig van Beethoven a uslyšíme i Ella Fitzgerald. Přejeme dobrý poslech.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zdeněk Zahradník. Našel svůj osobitý hudební výraz v tonalitě a novoromantickém jazyce a 3. června oslaví 90. narozeniny. Už tuhle neděli se na jeho počest odehraje slavnostní koncert.
1: Pořádá ho Společnost českých skladatelů. Večer ve Velkém sále Sboru církve Bratrské v Pražské Soukenické ulici nabídne několik výrazných poloh tvorby Zahradníka.
0: Na co se mohou tedy návštěvníci těšit? Na to se přímo Zdeňka Zahradníka ptal reportér Daniel Jäger.
2: Program večera propojuje velmi rozdílné polohy vaší tvorby od žestového jubilóza přes kantátu Máj na slova Karla Hynka Máchy až po duchovně laděné oratorium Prorok. Jak byste dnes charakterizoval svůj skladatelský jazyk a jeho vývoj?
3: Já jsem byl dost často inspirován žestovými nástroji, ať už to byla trubka, lesní roh i tuba. No a to jubilózo vzniklo vlastně jakoby úvod nebo oslovení nějaké vzácné události. Takže žestové kvinteto zahajuje koncert. Říká se, že jako člověk prochází vším možným, také jsem prošel do dekafonii a elektroakustickou hudbou a všecko jsem si vyzkoušel a nakonec jsem si řekl, že přece jenom mě nejvíc oslovuje tonalita a jazyk novoromantismu.
2: Jaké výrazové prostředky se v tomto případě nabízejí?
3: Její těch výrazových prostředků je opravdu hodně, protože máme možnosti komponovat mnohým způsobem. Buď to teda člověk myslí komorně nebo orchestrálně a podle toho dává námět, který chcete zhudebnit, jestli bude komorní nebo bude to píseň, melodram.
2: Ve vaší hudbě se často objevuje silný vztah k poezii a literatuře. Co vás na zhudebňování slova nejvíc přitahuje?
3: Řekl bych, že jeho hudebnost a potom myšlenková náplň. Já třeba jsem byl nesmírně dojat verši jednak teda Karla Šiktance, ale zvláště pak Jaroslava Seiferta, na kterého jsem zhudebnil píseň o Viktorce také. A musím říct, že to setkání s ním bylo velmi krásné, nechci to rozvádět, ale musel jsem žádat pro osu souhlas se zhudebněním a protože jsem tam trošku přesunul verše, tak jsem byl v obavách, zda bude souhlasit s touto úpravou a vzpomínám si dodnes na jeho slova: stvořil jste nové dílo a já vám k němu žehnám.
2: Na nedělním koncertě zazní už zmíněné oratorium Prorok, které vzniklo na texty libanonského básníka Khalila Gibrana, autora hluboce filozofického a duchovního. Čím vás jeho texty oslovily a jak obtížné bylo převést jejich, dá se říci, meditativní charakter do hudby?
3: Musím říct, že to nebyla přímo jednoduchá práce. Jednak teda ten sižet si vyžádal velký orchestrální aparát, 2 solisty, recitátora a v této podobě teda byl nahrán v Československém rozhlase tehdy ještě s Evou Dopoltovou, Václavem Zítkem a Františkem Weinardyho. No a ty texty vlastně jsou tak nesmírně účinné. Nejsou to básně, jsou to filozofické texty, kde Gibran vlastně říká, co je mezi zrozením a smrtí. No a samozřejmě pro koncertní provedení pak orchestr neseženete, tak upravil jsem to pro varhany a zpěv recitaci.
2: Komponujete v současné době, na čem třeba pracujete?
3: To je velmi záludná otázka, ale tak já mám rád písně, čili písňové texty. Zhudebnil jsem v poslední době texty Daniely Sedláčkové, které jsou velmi výstižné, jsou kratoučké. Bude jejich premiéra 12. října.
2: Pane Zahradníku, jste nejen skladatel, ale také dlouholetý předseda Společnosti českých skladatelů. Jak dnes vnímáte postavení soudobé české hudby a co byste přál mladé skladatelské generaci?
3: No, já bych mladé skladatelské generaci doporučil, aby se zamysleli nad životem, nikoliv nad jeho negativními stránkami, které se pak projevují spíše šumy, ruchy a podobnými, já bych tak řekl, hudebními neřádství, ale aby opravdu, jako, jak říká Šostakovič, melodie je základ hudby.
0: Tak my jsme slyšeli Zdeňka Zahradníka, který slaví 90. narozeniny

0: A už tuhle neděli na večer se ve velkém sále sboru církve bratrské v pražské Soukenické ulici uskuteční slavnostní koncert právě k jeho životnímu jubileu.
1: Skoro 1000 metrů čtverečních nástěnných maleb budou restaurátoři opravovat v Jihlavě v kostele svatého Ignáce a my budeme zjišťovat, jak dlouho jim taková práce zabere, za pár minut.

0: Začínali jako amatéři a po 30 letech koncertování je z Vypsané fixy jedna z nejpopulárnějších kapel u nás.
1: Nyní přichází s novinkou nazvanou Ideál.
0: Zpěvák a frontman Márdy ji představí ve vltavském Art Café.
1: 1. června po 17. hodině.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hudba Roberta Schumana, část symfonie číslo 4, opus 120 v 7 hodin a 23 minut.
1: A máme dobrou zprávu. V Jihlavském kostele svatého Ignáce začíná oprava historické výmalby, včetně velké nástropní fresky z počátku 18. století. Restaurování barokního interiéru za přibližně 45 milionů korun potrvá do poloviny roku 2029.
2: Vidíte tamhle nad ty varhany, tam to uvidíte. Vidíte, nad těma andělama je tam prostě pozatíkání, stejně tak na tom oblouku, na držku té klenby. Tam jsou taky ty defekty znát.
3: Technička biskupství brněnského Jitka Klementová chodí s fotoaparátem po kostele svatého Ignáce v Jihlavě a dělá si dokumentaci před začátkem rekonstrukce fresek v kostele.
2: Začne se teda tady tou přední stěnou a potom se bude pokračovat vlastně v lodi na tři etapy.
3: Přistupujeme k malbě, která je na zdi za oltářem.
2: Jsme tady nechali očistit tenhle ten čtverec a vlastně vidíte markantní rozdíl, že třeba ta šedá není šedá, je pod tím fialová. Tady ta světle šedá vystoupí a bude tmavě šedá.
3: Obnova fresek umlčí i varhany v kostele. Kvůli prachu budou přikryté a 3 roky nebudou hrát. Varhaník Petr Sobotka se už s nástrojem pomalu loučí.
4: Myslím si, že mu to jako úplně nebude svědčit, takže je dost pravděpodobné, že potom, až skončí oprava interiéru, tak se bude muset ten nástroj nějakým způsobem i uvést do provozu schopného stavu. No.
3: Farář Marian Husek bude sloužit mše v kostele i během 3letých oprav.
5: Lešení bude stavěno tak, aby tady bohoslužby mohly být slouženy. Bude se to postupně posunovat podle toho, jak práce budou pokračovat, tak se pak lešení třeba zase posune dál.
3: Restaurátoři budou pracovat ve výšce okolo 16 metrů a dohromady musí obnovit okolo 1000 metrů čtverečních fresek. František Jirků, Český rozhlas.

0: In Walked But. Tak tohle je skladba Thelonia Monka. My jsme vám ji na vlnách Vltavy přinesli v 7 hodin 30 minut. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Sněmovna nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Poslanci nebyli před 11. hodinou večer usnášení schopní a schůzi tak přerušili. K novele se na plénu přes den vyjadřovali převážně zástupci opozice. Těm třeba vadím, že předloha nepřišla z vlády a neprošla tak standardním připomínkovým řízením. Koalice naopak slibuje jednodušší a rychlejší povolování staveb. Poslanci se ve sněmovně za hodinu znovu sejdou k interpelacím a projednávat budou také novely o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu nebo o výrobcích s ukončenou životností. Čeští zemědělci čekají nižší výnosy kvůli dosavadnímu nedostatku srážek. Týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Halváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový bude následující měsíc. Lépe na tom jsou podle Halváčka některé porosty slunečnic nebo kukuřice. Armáda Spojených států v noci udeřila na vojenské zařízení v Iránu a sestřelila několik dronů. S odvoláním na amerického činitele to píše agentura Reuters. Výbuchy se podle iránských médií ozvaly poblíž přístavního města Bandar Abbas v blízkosti Hormuzského průlivu. Iránské revoluční gardy později oznámily, že v reakci udeřili na americkou leteckou základnu, neupřesnili kde. V pražském Stavovském divadle má dnes premiéru komedie Večer tří králový. Shakespeareovo dílo režíruje Jan Nebeský. Hra o dvojnicích se na scénu Národního divadla vrátí po 25 letech. A ještě počasí, čekejte jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů Celsia, na horách 15. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A co se odehraje ve světě kultury právě dnes? Třeba ve Zlíně startuje 66. ročník Zlín Film Festival. Večer nabídne zahajovací koncert skupiny Monkey Business na náměstí Míru.
2: Dvořákova síň Rudolfína přivítá na festivalu Pražské jaro-britský orchestr doby osvícenství pod taktovkou Václava Luxe.
1: Karlovarský symfonický orchestr zahraje v Císařských lázních od 7:30 večer skladby Giacoma Pucciniho a Richarda Strause. Dirigovat bude Martin Lebel.
2: V Plzni zahájí festival francouzské kultury Bonjour, a to inscenací Svatby v domě. Začátek je v 19 hodin na malé scéně divadla Josefa Kajetána Tyla.
1: Na zámku Lednice začíná nová výstava Jak se stavělo za císaře pána a připomene 30 let lednicko-valtického areálu zapsaného na seznamu UNESCO.
2: To byly naše kulturní tipy. 3 minuty po 7:30.

0: Ludwig van Beethoven a výběr z jeho tvorby. Finále sonáty pro husle a klavír číslo 7, 8 minut po půl osmé.
1: František pilně studuje, takže ten nemá na čtení beletrie nebo poezie vůbec čas. Já jsem včera dočetla knížku Marie Zelbové Táňa Praha 3 Žižkov a vřele doporučuji všem, co nám teď doporučí publicista Jan Nejedlý. Co mi doporučí, když už jsem Táňu Praha 3 Žižkov dočetla? Jan Nejedlý s námi ve studiu, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Prvním takovým literárním objevem, který jste přinesli, je básník Jiří Wolf. Jaký byl jeho osud?
2: Byl to osud na román. V únoru roku 1993 bylo ve francouzském městě Toulouse v bývalé kapli nalezeno mrtvé tělo bezdomovce, který umrznul. Kolem něj ležely poházené ručně psané sešity plné kreseb a básní. O 30 let později, kdy se z této kaple už stalo kulturní centrum, sem zavítala česká spisovatelka Anna Luňáková. Osud veršujícího tuláka jí zaujal, zvlášť když zjistila, že má české kořeny. A tak napsala knihu Ztracený básník Jiří Wolf, kde najdeme jak výbor z básníkova díla, tak i jeho životní peripetie.
1: Tomu se snad ani nechce věřit, jaký je tedy příběh tohoto autora.
2: Jiří Wolf přijel do Francie jako student Pražské filozofické fakulty v srpnu 1968. Usadil se v Toulouse, kde začal na univerzitě coby lektor vyučovat češtinu. Po několika letech se u něj však projevily psychické problémy a také sklony k alkoholismu. Univerzitní kolej postupně vyměnil za ulici, spal ve skvótech či pod mostem a přitom ovšem neustále psal poezii. Zblížil se s místní literární komunitou, která jeho francouzsky psané básně vydávala v takových polosamizdatových magazínech. Tyto edice měly minimální dosah a tak Jiří Wolf nepatřil ani mezi francouzské básníky, ale nepronikl ani mezi české exilové autory. Touto publikací, kterou vydal Památník národního písemnictví, vstupuje autor do tuzemského literárního kontextu vlastně poprvé.
0: Další takový literárně historický objev se týká spisovatele a filozofa Ladislava Klímy. O co přesně jde?
2: Ladislav Klíma byl v roce 1895 jakožto 16-letý gymnazista vyloučen ze všech rakouských škol, protože se ve slohové práci dopustil urážky habsburského panovnického rodu. To se všeobecně ví, nic bližšího ovšem k tomuto incidentu a vůbec ke Klímovým školním létům známo nebylo. Až loni autorův jmenovec, bohemista Matěj Klíma, našel v domažlickém archivu inkriminovaný sešit úloh z českého jazyka i protokoly o Klímově vyloučení. Obojí teď vychází jako komentované faksimile.
1: Nemůžu se nezeptat, jaký byl Ladislav Klíma žák?
2: Klíma patřil na domažlickém gymnáziu zprvu k premiantům. Postupem času však jeho svéráz pronikl i do školních slohů, za což byl opakovaně trestán školním vězením, čili karcerem. Osudnou se mu pak stala charakteristika habsburského monarchy Ferdinanda I., o němž mimo jiné napsal, že je to panovník cizí, národu českému odlehlý, studený a u Čecha vlastence zůstane vždy nenáviděným. Vyloučení, které následovalo, považoval Klíma za vysvobození a o školní mašinérii si po zbytek života myslel své. Každému řádnému klukovi a holce je škola po zásluze jen hnusem, napsal si do deníku. Knihu České úlohy vydala Revolver Reví.
0: Nakonec jste si nechal Klíček volnosti autora Andrého Bretona.
2: Ano, a je to také svým způsobem literární objev, vycházející v češtině poprvé. Jde o soubor autorových esejů a článků z 30. až 50. let, tedy z méně známého pozdního období surrealistického hnutí. Najdeme tu Klíček Bretonovu poválečnému myšlení, které se neslo ve znamení takzvaného syrového umění či hermetismu. A najdeme tu i českou stopu v podobě obhajoby Záviše Kalandry, kterého se zaslepení salónní komunisté z řad surrealistů nezastali, když se stal obětí vykonstruovaného politického procesu. Knihu přeložil Jan Táborský, vydala Akademia.
1: Klíček volnosti, české úlohy a potom jméno ztraceného básníka, které si musíme zapamatovat, Jiří Wolf. Názvy knižních typů, které nám okomentovala, přinesl do studia publicista Jan Nejedlý. Mějte se hezky, Honzo.
3: Děkuji za pozvání, nashledanou.

0: potlesk pro Ella Fitzgerald. I Won't Dance z roku 1969. Live nahrávka, kterou jsme na Vltavě odehráli téměř minutu po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Výstava fotografií Všechny krásy Prahy v pražské Jindřišské věži vyvrcholila včerejší dobročinnou aukcí fotografií. Dražba snímků od 18 fotografů projektu Miluju Prahu vynesla spolku Donor celkem 220 700 korun.
0: Organizace pomáhá dětem po transplantaci kostní dřeně, chronicky nemocným pacientům a jejich rodinám při návratu do běžného života.
2: Výstava nabízela 37 fotografií Prahy a návštěvníci mohli v Jindřišské kapli nebo v Jindřišské věži vidět právě do včerejšího večera.
0: No a dnes tam na večer začne vernisáž obrazů malířky Lucie Novotné.
2: Tak se zastavte, teď je 1 minuta po 7:45.

0: Martin Stadtfeld a úprava arie z druhého dějství opery Julius Caesar v Egyptě a Georg Friedrich Händel na Vltavě.
1: Vizitka. Tentokrát bude mít dva hosty. Herce Ivanu Huspekovou a Tomsu Legierského, kteří prostřednictvím historytellingu vyprávějí moderní dějiny.
0: Originální formou přibližují příběhy dvou mladých lidí, žijících v době normalizace. Jak herec pracuje v historii nebo storytellingu?
1: A v čem se vůbec tenhle žánr liší od klasické činohry a které příběhy jsou pro vypravěče nejsilnější a možná i nejvíc vzrušující?
0: Ivana Huspeková a Tomsa Legiersky o tom budou mluvit po 10. dopoledne.

0: Igor Stravinský a první část Světy z baletu Pulčina, Avanti a Juka Pekka Saraste.
1: Básník Pavel Reichmann nám celý tento týden představuje svou oblíbenou poezii a dnes přečte dílo autorky, která by možná byla slavnou básnířkou, kdyby ale nezemřela příliš mladá.
2: Básnění.
3: Ve své knihovně mám už více jak čtvrt století malou k prodeji neurčenou sbírku básní od Lenky Galdové, která se jmenuje Torza. Je to jen asi 30 volně vložených listů s básněmi do patrně ručně vyrobeného pouzdra s pořadovým číslem 30. Knížku kdysi připravil a uspořádal Vojtěch Kučera. Je zřejmé, že Lenka Galdová nestačila bohužel svůj talent rozvíjet, což samozřejmě nic na působivé naléhavosti veršů nemění. Ve sbírce je několik básní, které mě dodnes nenechávají lhostejným. A to ještě umocňuje skutečnost, že Lenka Galdová se dožila pouhých 21 let. Lenka Galdová, divoký kůň. Buď duše prokletá, když v euforii vína sázíš žetony poznání a nedráždí tě houfy v hlavě. Svému andílkovi ustříhla skřídla, tak netápej po ruce boží. Až se vítr uklidní, láska vysvlečená z těla odletí spát do hromady suti. Už zas zbyde jen náhrobek těla po nočním příměří. Neosedlané černé kobily Annabel Lee.
1: My jsme slyšeli text, báseň, divoký kůň, básnířky Lenky Galdové, kterou nákladem vlastním vydal v Brně roku 1998 Vojtěch Kučera. A tento text pro nás vybral Pavel Reichmann.
0: Jaký je film Jana Svěráka? Pět švestek, na to se budeme ptát po 8. hodině. Přijde za námi mimo jiné filmová kritička Jana Podskalská.

To, co jsme zaseli, to, co jsme zaseli, jsou stromy plné mízy a někdo jiný sklízí. To, co jsme zaseli, to, co jsme zaseli. Ačkoliv dozvonilo poslední zvonění, před v duši temno zbylo a v srdci vězení. Povinných ani slechu a jiným ku prospěchu jsou naše ranění.

0: Je jaro, ledy plovou s narkózou do žíly a s maskou sametovou jde ústup zdvořilý a na mohyle něhy mráz uhrabává sněhy, jež zimu přežili, jež zimu přežili. A na mohyle něhy mráz uhrabává sněhy, jež zimu přežili, jež zimu přežili.
1: Český rozhlas Vltava, Mozaika. To nejlepší kulturní ráno.

0: Dobré ráno, máme 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Odpoledne budou známé kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Izrael vyzval libanonské civilisty k evakuaci 300 vesnic a měst. V pražském divadle D21 má dnes premiéru inscenace s názvem Jirásek za 3600 sek. A čekejte jasno až polojasno, s teplotami až 25 stupňů. Odpoledne budou známé kompletní podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám. Představí je Ministerstvo životního prostředí. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jenom nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL na bezúročné úvěry řada domácností nedosáhne. Kritizuje také samotný mechanismus bezúročných úvěrů.
3: Je to biznis pro banky, místo toho, aby se dávaly peníze lidem, tak se budou dávat peníze bankám a ještě na to celá řada zranitelných osob nedosáhne. Především seniori, lidé se středními nižšími příjmy a také rodiče s dětmi.
2: Přesnou podobu Nové zelené úsporám a podmínky programu oznámí Ministerstvo životního prostředí v 15 hodin. Izraelská armáda vyzvala obyvatele 14% libanonského území, aby se evakuovali ze svých domovů. Oznámila, že se chystá zaútočit na cíle ozbrojené organizace Hizballáh. Lidé se mají přesunout na sever za řeku Zahrání. Od začátku příměří ze 17. dubna je to největší izraelská evakuační výzva. Premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě údery proti Hizballáhu zintenzivnit.
4: Izrael už udeřil na pobřežní město Týr, odkud se měli obyvatelé evakuovat během středy. Po největším městě libanonského jihu teď přichází na řadu další 300 městeček a vesnic. Izraelská armáda oblast označila za bojovou zónu. Zasahuje až 40 kilometrů hluboko od hranic do libanonského vnitrozemí. Zesílení náletů a rozšíření pozemní invaze odůvodňuje Izrael údajným porušováním příměří ze strany Hizballáhu. Jeho ozbrojenci svádí na jihu Libanonu boje s izraelskými vojáky. Hizballáh naopak viní z porušování příměří Izrael. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
2: Stále víc dětí v Česku se učí doma s rodiči nebo v komunitních školách místo těch klasických. Dětí s povoleným individuálním vzděláváním eviduje Ministerstvo školství více než 7,5 tisíce. Nejvíc o zavedení této možnosti.
5: Rodiny k tomu vedou různé důvody, od psychických obtíží dětí po snahu přizpůsobit výuku jejich potřebám, pokračuje Jan Vereš Mušuta, programový ředitel organizace Eduin.
6: V mnoha případech se v individuálním vzdělávání, pokud na něj má rodič nebo lektor čas, tak se učí efektivněji než v té škole, protože ve škole je více dětí v té třídě a tempo té výuky se nemůže přizpůsobit každému.
5: Neznamená to jen učení doma. Část dětí dochází do komunitních skupin nebo alternativních škol. Povolení k takové výuce je na řediteli kmenové školy, kam je dítě zapsané, říká Ondřej Macura, mluvčí ministerstva školství.
7: Zároveň musí být součástí žádosti také stanovisko školského poradenského zařízení.
5: Počet dětí v individuálním vzdělávání dlouhodobě roste, stejně jako celkový počet žáků základních škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Pražské divadlo D21 dnes uvede inscenaci Jirásek za 3600 sek. Rozsáhlé dílo spisovatele Aloise Jiráska chtějí totiž autoři mladému publiku představit za 60 minut. V inscenaci plné nadsázky hraje Michal Kraus, Petr Pochop a Hasan Zahirovič.
8: Mám něco vymyslet, když o tom týpkovi nic nevím.
9: Alespoň kdy žil, to víš, ne?
10: Dohadují se tři herci divadla D21, kteří v inscenaci hrají tak trochu sami sebe.
8: Ježiš, jak to mám vědět? Tak co, děláme inscenaci nebo hrajeme AZ Quiz?
10: Autorka projektu Jolanta Lipková si spisovatele, který se věnoval našim dějinám, znovu objevila i sama pro sebe.
11: Vlastně nám otvírá i otázky týkající se toho, co je hrdinství, v českém podání hrdinství. Najednou jsem začala uvědomovat, že můžeme být celkem hrdý národ na to, co jsme dokázali, jaký máme hrdiny, na který možná zapomínáme.
10: V rámci divadelní hry Jirásek za 3600 sek zazní úryvky z knih Psohlavci, FL Věk nebo Staré pověsti české. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů Celsia, na horách kolem 15. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hezké čtvrteční ráno. Kultura stále naplno tepe ve filmových sálech, na koncertních pódiích a pochopitelně i pod širým nebem. A právě tam se vydáme společně v další hodině dnešní ranní mozaiky. Připomeneme si mimořádnou sezónu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který slaví 100 let. Po dvojím uvedení Mé vlasti na Pražském jaru ho čeká velký červnový program, a to v Rígrových sadech, a čeká ho taky Smetanova Litomyšl. Naším hostem právě proto to bude harfistka Kateřina Valášková. Asi za půl nebo za tři čtvrtě hodinky dorazí za námi do studia. Podíváme se taky na nový film režiséra Jana Svěráka Pět švestek, právě vstupuje do tuzemských kin, a zamíříme i do Zlína. Tam začíná zase největší festival filmů pro děti a mládež na světě. Nabídne 300 snímků z rekordních 57 zemí. A my tohle všechno pro vás mapujeme.
2: A mapujeme taky hudební scénu nejenom v klasice a jazzu. Beata Hlavenková s Oskarem Terkem za pár minut, potom Antonio Vivaldi, Karl Maria von Weber nebo Michal Bystrov. Teď Felix Mendelssohn Bartholdy, Alena Ibrahimova a třetí část houslového koncertu D-mola.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy. Necelých 11 minut po 8 ráno.
1: Hlavním městem dětského filmu se stane na týden Zlín. Právě dnes tam začíná filmový festival, nejstarší a největší akce svého druhu na světě, a pořadatelé se i letos vytáhli.
0: Nabídnou to nejlepším a nejzajímavějším z aktuální kinematografické produkce pro mladé publikum a samozřejmě i bohatý doprovodný program.
1: A navíc se bude slavit například 90 zlínských filmových ateliérů anebo 100 spisovatele, básníka a scénáristy Miloše Macourka.
0: Více už zjišťoval náš redaktor Tomáš Pilát.
2: Podle bohatosti programu letošního Zlín Film Festivalu by se mohlo zdát, že se filmu pro děti a mládeže daří stále lépe a začíná se točit i v zemích, kde bychom to možná nečekali. Umělecké ředitelky festivalu Markéty Pášmové se ptám, je to tak?
3: Je to určitě tak, protože v soutěži filmů pro děti máme letos 12 filmů, běžně jich bývá 10, a musím říct, že jsou tam zastoupeny země jako třeba Egypt, což je země, která určitě neoplývá velkou produkcí filmů pro děti. Ten film se jmenuje Všechno nejlepší. A je to film, který zase ukazuje ty propastné sociální rozdíly, které v Egyptě fungují a existují, právě třeba na příkladu přátelství dvou malých holčiček. Takže to je Egypt. Určitě jsem moc ráda, že v programu budeme mít třeba taky rumunský film, který se jmenuje Můj atlas vesmíru, který získal ocenění na berlínském festivalu. A rumunská kinematografie, byť je velmi kvalitní a známá, tak na poli toho dětského filmu také určitě ne až tak moc.
2: Vzniká i dost dokumentů přímo pro děti. Vy máte zvlášť soutěž dokumentů pro mladé publikum.
3: My máme tu soutěž ohraničenou ještě tím, že to musí být evropské dokumenty, protože děláme ve spolupráci s Evropskou asociací pro dětský film, a těch dokumentů nevzniká až tak mnoho. Ono vzniká spoustu dokumentů, které jsou spíše o dětech nebo o těch lidech, není to úplně přesně pro ně, takže je to takový oříšek každoročně, ale mám radost, že letos budeme mít filmy, které se zaměřují na mladé lidi, a byť to jsou tedy produkce evropské, tak ti hlavní hrdinové jsou třeba jezídský chlapec Rashid, který vyrůstá v této válečné zóně, zažil si velké marty a spoustu problémů. Budeme tam mít filmy třeba o ukrajinských dětech, které se s rodinami přestěhovaly do Estonska. Budeme tam mít třeba film o úžasné akrobatce, která je z Gvineji a zase tam bojuje jaksi s tím, co je od ní očekáváno v té společnosti a s tím, co by chtěla dělat.
2: Jedním z držitelů Zlatého střevíčku za celoživotní přínos dětskému filmu bude Petr Koliha, který stál téměř jednu dekádu v čele Zlín Film Festivalu. Do jaké míry navazujete na jeho práci, co on vám dal do vínku jako umělecké ředitelce?
3: Já jsem s Petrem Kolihou měla tu čest pracovat opravdu celých těch téměř 10 let, kdy on byl v pozici šéfa, a musím říct, že on se skutečně o ten festival zasloužil ve velké míře v tom, že dělal ohromnou festivalovou diplomacii, velmi ten festival prosadil v zahraničí, a myslím si, že ano, určitě byl pro mě velkým učitelem v tom, jak se na ty filmy dívat, v tom, jak to nějakým způsobem posuzovat, ale prvotní je to, že on udělal opravdu obrovitánský kus práce na tom mezinárodním poli našeho festivalu.

0: kousku znělky z Lín Film Festivalu ještě jeho výkonná ředitelka Jarmila Záhorová. Ta podotýká, že festival chce zaujmout a potěšit návštěvníky všech generací a v doprovodném programu se věnuje i zásadním tématům, které dnešní mladé lidi trápí, závislostem a třeba i duševnímu zdraví.
1: Pro nás je to téma zcela zásadní. My se dlouhodobě věnujeme jak duševnímu zdraví, které se prolíná do toho našeho programu z filmového programu, ale stavíme k tomu ještě další nastavby. Máme k tomu odborné kulaté stoly, co se týká duševního zdraví a co se týká například prevence takových těch internetových bezpečností a podobně, tak to je naše další téma, které vedle toho řešíme. Co se týká filmů, tak v nich rezonují tato témata napříč světem. A my se snažíme být místem, kde se ta témata, která v mladé generaci se diskutují, tak kde se diskutují veřejněji, kde nemají obavu se ti mladí lidé zeptat. Otevíráme témata prostě svým filmů, po filmech následují besedy, další s odborníky, nejenom s tvůrci, a prolínáme zážitky z filmu, s odborníky a s diskusemi s mladou generací.
0: Takže spolupráce s psychiatry,

0: Psychologi, sociálními pracovníky, pedagogy, je čilá z vaší strany?
1: Ano, je dlouhodobá, je čilá a věřím, že tento ročník zase naváže na to, co jsme odpracovali v předchozích letech.
0: Máte třeba nějaké výsledky, že něco, co jste prezentovali ve Zlíně na festivalu, mělo nějaký dobrý dopad?
1: Mám jeden příběh, který se stal. On byl v návazné besedě, kterou jsme dělali asi před 3 lety. Těch příběhů je potom v těch dalších letech mnoho dalších, ale tenhle byl takový asi pro mě nejvíc rezonující, když jsme měli v jednom našem pořadu, který se jmenuje Život je takovej, hosta Terezu Pergnerovou. A Terka, kdo víte, kdo je Tereza Pergnerová, si prošla ve svém životě řadou různých veletočů, od absolutní slávy po velké dno, znovu budování kariéry a zůstala fantastickým člověkem. A měli jsme velmi otevřenou debatu, dlouhou, mluvila velmi hezky a inspirativně. A když jsem se po půl roce dozvěděla, že jedna slečna, která se v té době potýkala s drogovou závislostí, tam byla, seděla v koutku a potom to šla do léčebny dobrovolně, tak to je pro mě splněný sen.
2: Zlín, Baťovo město, bude žít dětským a mládežnickým filmem a také stovkami doprovodných akcí, a to až do příští středy. Tak se ve městě zastavte.
3: Do českých kin také vstupuje snímek Pět švestek režiséra Jana Svěráka. Jaký je? O tom budeme mluvit s filmovou kritičkou Janou Podsklaskou už za chvíli.

0: Rusa v mlze. V podání Beaty Hlavenkové a Oskara Tereka album Sně na vlnách Vltavy 21 minut po 8 ráno.
1: A velmi v mlze byl dlouho taky nový film Jana Svěráka. Jsme zvědaví, teď už je konečně v kinech právě ode dneška. Jmenuje se Pět švestek a líčí výpravu pěti seniorů a seniorek k moři.
0: Režisér ho přirovnal ke své letní romanci Jízda z roku 1994. A jestli tohle srovnání sedí, tak na to se budeme ptát filmové publicistky Jany Podskalské. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Osobně, Jano, jestli je pro mě nějaký film ikonický, je to právě Jízda ze 94. Tak má tenhle nový Svěrákův film stejnou lehkost jako tahle road movie?
2: Já ho mám taky ráda, ale bohužel musím říct, že tady ta lehkost tak jako jen občas probleskne jako to řecký slunce mezi skalami, kde se film natáčel, ale zase rychle zmizí, zejména tady v té druhé polovině filmu. Já jenom připomenu, že film Jízda, tam se zahráli Aňa Geislerová, Radek Pastrňák a Jakub Špalek a jeden kabriolet a odehrávalo se to v takových horkých dnech ve venkovské krajině. Bylo to takové hezké napětí mezi třemi postavami. To bohužel tady v tomhle filmu nepozorujeme v novince nové. Tady je místo auta katamarán, místo venkovské krajiny, řecké pobřeží a je tu pět aktérů. A je to vlastně, myslím, že oceňuju u Jana Svěráka tu odvahu vlastně vytáhnout pět zasloužených herců do Řecka a tam s nimi natočit navzdory jejich jako určitým zdravotním limitům nebo fyzickým limitům, které určitě měli film. I ten pokus vlastně nahlédnout nějak do hlav té nejstarší generace, která se cítí asi odstrčená na vedlejší kolej a snaží se aspoň trochu ještě naplno žít, ale ten výsledek je bohužel rozpačitý.
0: O čem Jan Svěrák tedy vypráví, jak se mu to daří?
2: No, myslím si, že chtěl vyprávět právě o těch starých lidech. Měla to být taková jako komedie o starých lidech, kteří se rozhodnou, že ještě jednou si užijí život naplno. Jenom pro představu, v té pětici je vlastně žena s Alzheimerem, je tam muž na vozíčku, je tam žena, která je diagnostikována nádor na mozku, takže samé neduhy, které nechcete, je tam bývalý alkoholik plus čerstvě opuštěný gay. A to celé vlastně mělo být právě o tom, jak prožívají tuhle tu svoji velkou svobodu. Jsou tam některé situace trefné a vtipné. Musím objektivně říct, že jsem se zasmála na některých místech, ale bohužel častěji ten film padá do takového toho laciného humoru až na hraně trapnosti anebo do sentimentu, který vlastně se tomu nedá navíc moc věřit. A jsou tam, je to takový spíš jako sled obrazů, který pro mě je nevyvážený stylově i herecky a navíc tedy velmi fatálně vázne to tempo, takže máte pocit, že sledujete jenom takový nějaký horkým perem nahozený sled nějakých situací a neměla jsem z toho dobrý úplně pocit.
1: A to je škoda, že to není Jízda, protože v té hlavní pětici se sešli opravdu skvělí herci. Lenka Termerová, Dana Sislová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Jan Vlasák. Dá se jim ta seniorská Jízda vůbec věřit?
2: Já jsem jim strašně přála, aby to tak bylo a myslím si, že si to během natáčení užili, byť se určitě museli strašně překonávat často. Ono to ostatně zaznělo z jejich úst přímo na premiéře, kde se svěřovali se svými zážitky. Za mě nejvíc fungovala Lenka Termerová a Oldřich Kaiser, kteří si tak jako drželi nějakou linku té svojí postavy. Lenka Termerová ji dokázala dát při tom počátečním lehkém zaváhání v některých scénách nějakou lidskou. A Oldřich Kaiser díky své herecké intuici, myslím, že velmi dobře rozuměl tomu svému bývalému alkoholikovi, který tak jako má celou tu partu malinko na starost. Bohužel postavy Petra Kostky, který hraje toho muže na vozíčku, nebo Jana Vlasáka, který je tím gejem, který se tam pak jako spustí v takové pro mě tedy spíš jako trapné sexuální scéně, ty padají do karikatur zbytečně, ale to není to tedy jejich vina, je to myslím vina tedy režiséra. A Dana Sislová dostala takovou tu útrpnou roli ženy s Alzheimerem, která vlastně ztratila kontakt s realitou, která jenom ale opakuje některé věty, nejčastěji už jsem kakala. Takže to spojení těchto hereckých výkonů vlastně vynikajících herců nevždy funguje. Myslím, že pro ně samotné některé situace byl trošku problém, jak se s nimi vypořádat.
0: Chci z vás jenom vytáhnout něco pozitivního. Co byste na tom snímku pochválila, nebo co vás ještě třeba zaujalo?
2: Tak kromě těch různých situací, kterých jsem se opravdu zasmála, tak mě třeba bavila obrazová stránka toho filmu, byť je trošku prvoplánově zaměřená na ty efektní záběry řeckého pobřeží, ale vlastně myslím, že tu letní atmosféru evokuje docela dobře. Za kamerou stál jenom připomenu František Svěrák, který tady kromě střihu, kde si myslím, že mu to vázlo víc, se tady s tím popasoval velmi dobře, že se mu podařilo vystihnout tu náladu a to je ale asi všechno.
1: Tak dobrá, berme to jako milou letní komedii, ano. Koho podle vás film Pět švestek nejvíc potěší?
2: To by mě taky zajímalo, já jsem hrozně přemýšlela nad tím, jaká je cílová skupina toho filmu. Nevím, jestli ta nejstarší generace, která, jestli bude mít odvahu se jít podívat vlastně na to, co s tím životem dál, protože Jan Svěrák se tam pokusil vlastně propašovat, i to jsem tady řekla, motivy eutanázie nebo sebevraždy a nebo lehkých drog, které můžou pomáhat s nějakými zdravotními potížemi. Je toho ale bohužel tady moc v tom výsledku a moc to dohromady nefunguje. Já si myslím, že spíš cíl tentokrát na publiku, které prostě má rado ten lacinější, trošku podbízivý humor na takovou tu letní řachandu, což mu možná nějaké diváky do kina přivede, ale myslím si, že na to, co on má za sebou, je to vlastně škoda.
0: Říká Jana Podskalská, která hodnotila nový film režiséra Jana Svěráka Pět švestek, který právě přichází do českých kin. Děkujeme za návštěvu, mějte se hezky.
2: Já díky za pozvání a krásný den.

0: Il Giardino Armonico a Giovanni Antonini v části koncertu pro zobcovou flétnu Antonia Vivaldiho.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Jestli máte chuť na procházku, tak máme jedno doporučení. Muzeum Prahy slavnostně otevřelo zahradu Rottmajerovy vily na pomezí Břevnova a Strašnic a její atmosféru na svých fotkách mnohokrát zachytil třeba fotograf Josef Sudek. Návštěvníkům je přístupná třeba dnes a to zdarma.
0: Zahrada vily inspirovala Rottmajerova přítele Josefa Sudka, který tam vytvořil taky svůj známý cyklus fotografií Kouzelná zahrádka.
2: Rottmajerova vila a především její zahrada, to je opravdu výjimečné místo s klidnou atmosférou. Prostor je otevřený tedy komukoliv, můžete přijít, sednout si, na chvilku se zastavit a vlastně být mimo ruch velkoměsta.
0: Čili pomezí Břevnova a Střešovic a Rottmajerova vila.

0: Karl Maria von Weber, Orpheus Chamber Orchestra a část koncertína pro klarinet a orchestra.
1: Zastavte se dnes na večer tady u nás na Vinohradech v Praze. Radio Café na adrese Vinohradská 12 totiž na večer nabídne energii, improvizaci i mezinárodní jazzový dialog.
0: Saxofonista Ondřej Štveráček představí nový kvartet složený z hudebníků různých generací i zkušeností a vedle autorských skladeb zazní i osobitě pojaté jazzové standardy, ve kterých se potkává Coltraneovská inspirace s vlastním a současným hudebním jazykem.
1: Ondřej Štveráček už nám řekne podrobnosti. Dobrý den, vítejte v Ranní mozaice.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: V tom novém kvartetu se potkávají hudebníci z různých generací a také různých zemí. Jak jste dal tohle uskupení dohromady?
2: No, je tam vlastně Milan Angelo Novák, což je tento rok 19-letý kytarista, se kterým jsem hrál. Když mu bylo 15 let, tak jsme hráli klauzuru pro pana Václava Klauze. A tam jsme se seznámili a minulý rok jsme spolu hráli několik festivalů a je to fantastický kytarista, takže je to skvělý přínos pro můj kvartet. Má to zase trošku jiný zvuk, než když hrajou s klavírem, takže myslím, že pro všechny to je zajímavý.
0: Čili Milan Angelo nebo Angelo Novák, Jess Simpson, Tomáš Bartoš. Když jste zmínil toho 18-letého Milana Nováka, o kterém se v jazzových kruzích čím dál víc mluví, co podle vás přináší do současného jazzu?
2: No hlavně energii, bych řekl. A myslím, že takto výjimečně tady nehraje nikdo, ať se nikdo neurazí. Jo. Samozřejmě jsou tady úžasní kytaristi jako David Doruška nebo Libor Šmoldas nebo další. Je jich tady hodně, Roman Pokorný a tak dále. Ale pro mě vlastně ten Milan Angelo Novák funguje asi nejvíc, protože ta energie nějak funguje s tou mojí energií, dá se říct.
1: Vaše hra ta bývá často spojována s odkazem Johna Coltranea. Čím vás Coltrane inspiruje?
2: No, Coltrane mě inspiruje už v té době, kdy jsem slyšel poprvé, bylo mi 15 let, tak jsem slyšel nahrávku Blue Train a od té doby vlastně jsem pohlcen jeho tónem, frázováním, výběrem tónů, vlastně vším, co zahrál od bebopu, hardbopu přes potom modální jazz až free jazz. Takže to je taková inspirace na celý život. Tam můžete si pustit jakoukoliv nahrávku a stále tam najdete něco novýho.
0: Vím, že se to asi těžko popisuje, ale vedle virtuozity a energie se ve vaší hudbě často objevuje i silná spiritualita nebo emoce. Co je pro vás, Ondřej, při improvizaci nejdůležitější zachytit? Co chcete předat posluchačům?
2: Dobrý pocit, asi bych řekl. Dobrý pocit z hudby a radost a asi tak všechno bych řekl, aby všichni byli, aby z toho měli dobrý pocit a těšili se, no, jako se těšíme my na pódiu.
1: Tak doufejme, že to dopadne i v Radio Café, tady u nás na Pražských Vinohradech. Český rozhlas bude váš koncert zároveň nahrávat, tak co večer uslyšíme?
2: Budu hrát několik svých kompozic, které často hrávám na koncertech, jako Spanish, Gin Fizz, myslím, že tam bude The Form, a možná ještě nějaká další, plus od Coltranea, aby jsme asi zahráli Najmu a několik jazzových standardů.
0: Čili přijďte dnes v 18.30 do Radio Café Vinohradská 12 na koncert Ondřej Štveráček, kvartet, vstup je zdarma. Moc se na vás těšíme, Ondřej, mějte se hezky, děkujeme za pozvánku.
2: My se také moc těšíme, děkuji za rozhovor. Naschledanou.

0: Tomáš Hanus a Německý symfonický orchestr z Berlína.
1: Vítěz mezinárodní soutěže Pražského jara z roku 2025, japonský virtuóz Yuya Mizuno, zahraje Šostakovičův violončelový koncert číslo 1.
0: Přímý přenos koncertu poslouchejte 31. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Karl Philipp Emanuel Bach na vlnách Vltavy. Minuta zbývá do 8:45. Posloucháte nás ve čtvrtek 28. května.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu letos slaví rovnou 100. A tak každý čtvrtek touhle dobou kolem 8:45 přinášíme sérii setkání s muzikanty, kteří tvoří jedinečný zvuk tohoto hudebního tělesa.
0: Blíží se 6. červen a slavnostní program v pražských Riegerových sadech, který bude věnovaný 100. jubileu orchestru, a následovat bude potom taky vystoupení symfonie na Mezinárodním hudebním festivalu Smetanova Litomyšl.
1: A tak už v ranní mozaice vítáme harfistku Kateřinu Valáškovou, která sem přišla do studia a s sebou na rudlíku přivezla svůj velký krásný hudební nástroj. Kateřino, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Nechci se dotknout tvých kolegů, kteří tu byli před tebou ty čtvrtky, ale tenhle nástroj je zkrátka tak jako varhany úplně královský. Nejenom tím, jak vypadá, ale i jak zní. My si za chvilku poslechneme ukázku, co rozhodlo v tvém životě právě pro harfu, protože jsi studovala klavír.
2: Já jsem začala hrát na klavír s tím, že mě občas nestačí dělat jenom jednu věc, takže v několika fázích života jsem prostě potřebovala jako větší rozlišnost. A když mi vlastně bylo 7, tak jsem za sebou měla už jako první ročník na klavíru a chtěla jsem dělat ještě něco dalšího, a tehdy u nás na hudebce, ještě to nebylo tak běžné, aby se učila harfa, ale u nás na hudebce shodou okolností se prostě harfa učila. Takže všechno to byla jedna velká náhoda a já jsem tehdy jako volila, jestli teda harfu nebo teda kytaru, což je zpětně úplně neskutečná, jako neskutečný rozdíl. A i kam mě vlastně to dovedlo, protože s kytarou by se člověk do symfonického orchestru nikdy nedostal, ani nepodíval, nebo velmi výjimečně. A takže vlastně to byla jako neskutečná souhra okolností a já jsem potom strašně dlouho ještě tvrdila všem, že harfu jako mám ráda, hudbu mám ráda, ale nikdy to nebudu dělat profesionálně. A to je ještě 10 let zpátky jsem takhle mluvila.
1: Tak jsme rádi, že to ten osud zařídil trošku jinak a že jste se s harfou do Symfonického orchestru Českého rozhlasu dostala. Vy za sebou máte teď velké akce, třeba zahájení na hudebním festivalu Pražské jaro 2x po sobě. Společně s kolegy jste hráli Smetanovu Mou vlast. No tak to je ikonické, blom, blom, blom, blom. Taky naše znělka tady u nás na Vltavě. Jaký to ve vás, Kateřino, zanechalo dojem?
2: Byl to velký zážitek, samozřejmě. Já mám trošku pocit, že jsem se dostala k obrovským akcím, událostem, právě i ve spojitosti s tou 100, tak, kterou Sočer slaví. Tak jsem se dostala vlastně strašně brzo k ohromným těm akcím. A vlastně se snažím si to jako moc nepřipouštět, protože člověk by se z toho zbláznil. Já jsem tu vlastně 1,5 roku, takže je to pro mě všechno ještě jako nové. Takže já se snažím to moc nevnímat a vlastně mám i takový názor, že vždycky, ať se jedná o jakoukoliv událost, tak chci zahrát co nejlíp, co můžu. Takže se snažím nerozlišovat mezi tím, co je jako reálně pro mě ještě trošku důležitější, nebo trošku méně důležité i v rámci nějaké kariéry, tak se snažím v tom nedělat ten rozdíl, což vlastně pomáhá nejvíc v těch nejexponovanějších koncertech, kdy pro mě je to prostě jeden další koncert, na který se chci dobře připravit a snažím se to prostě nevnímat, no, ale samozřejmě ty ohlasy, které Pražské jaro mělo, nebo respektive ten zahajovací koncert náš, který měl, tak jsou úžasné, no, je to radost.
0: Ty jsi na Pražské konzervatoři studovala u Lidie Hrtlové, dlouholeté harfistky Sočru. Na jejíž místo si potom v orchestru nastoupila, protože odcházela do penze. Je to nějaké symbolické pokračování té tradice?
2: Já doufám, že jo. Já mám ještě takové štěstí, že já vlastně, než byl vůbec ten konkurs a tím pádem, než jsem nastoupila, tak já jsem měla možnost tady být vlastně asi 1,5 roku v orchestrální akademii, kterou tehdy vypsali i pro harfu. Ta bohužel teďka už nepokračuje, nicméně tehdy na nějaké kratší období tu vlastně byla a já jsem mohla být jednou z těch jako členek akademiček. A takže já jsem tak jako hrozně přirozeně připlula do té harfové sekce a tehdy my jsme tady ještě strávili vlastně spoustu času právě s lidí jako vedle sebe a byla to velká radost a my vlastně v téhle jakoby tradici trošku pokračujeme, teď jsme se jenom jako vystřídali na těch místech a já vlastně teďko teda hraju tu první harfu, no, a ona k nám chodí na výpomoc a zase ale hrajeme spolu, takže je to vlastně jak kdyby se nic moc nezměnilo.
1: Přesně před týdnem houslista David Pokorný nám tady v Mozaice vyprávěl o Sočru jako o vysněném orchestru studentů konzervatoře. Jak jste rozhlasový orchestr vnímala vy?
2: Já jsem samozřejmě o orchestru dobře věděla právě díky studiu u paní Hertelové. A nicméně, já myslím, že pro harfistku je ještě ta situace trošku jiná, protože těch míst je vlastně strašně, strašně málo. A já pocházím z Prahy, takže pro mě vlastně ta vysněná meta byl pražský orchestr. Já vím, že to není tak jako pohádkové, jak by si člověk přál. Nicméně prostě realita je taková, že každý orchestr má většinou jednu harfu, pár českých orchestrů, nebo respektive jediný symfonický orchestr v Česku, který má dvě harfy, je Česká filharmonie a potom některé divadelní orchestry. Nicméně jinak mají orchestry po jedné harfě, případně vůbec žádnou. Takže upnout se na jeden orchestr, kor už takhle na konzervatoři, takhle brzo, je trošku moc možná naivní a já bych to nerada dělala, ale zároveň to, že se to vlastně podařilo, je o to větší radost.
0: Ty jsi stejně jako kolegové připravila pro nás ukázku, tak tě o ní poprosíme. Možná nejdřív zahrajeme, potom můžeme k tomu říct něco víc. Takže teď už se Kateřina Valášková chopí nástroje a my si to poslechneme.

0: Kateřina Valášková, harfistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu a malá ukázka v ranní mozaice na Vltavě.
1: Zkuste nám nástroj, který jste přivezla sem na Rudlíku do studiu, trošku popsat, protože já se přiznám, že takhle blízko jsem k harfě nikdy nebyla.
2: Jak to popsat? Pro lidi, co nikdy neviděli harfu, nebo pro lidi, co nikdy
1: Myslím,
2: viděli
1: že pro
2: harfu?
1: Ty, kteří už viděli, ale přesto zblízka nikdy neměli tu možnost. Kolik má strun?
2: Fajn. Harfa má 47 strun, ta koncertní verze, nicméně máme i menší verze a může to jít vlastně až do malých harfiček, které mají třeba jen 14 strun. Nicméně to už je úplně, už jsme úplně trošku v jiném jako ranku. Co je zajímavé, tak harfa má 7 pedálů, což není vždycky vidět, ale pro harfistky je to poměrně zásadní, protože vlastně tím děláme veškeré půltóny a můžeme se z toho základního ladění, což je v cezdur, tak se můžeme dostat vlastně do všech možných tónin a i různých modálních stupnic a různých nastavení.
1: Zatímco housle nebo violy a tyhle nástroje s věkem získávají na kvalitě, tak ty žesťové nástroje naopak na kvalitě ztrácejí postupem času. Jak je na tom harfa?
2: No, harfa je trošku nešťastná v tomhle ohledu, protože taky na kvalitě ztrácí, respektive harfa se chvíli pár let vyhrává, když je úplně nová, třeba 2-3 roky, se dostává do toho top stavu. Pak se vyhraje a zní krásně přibližně 20 let. Pak degraduje, což u některých nástrojů, jako konkrétních kusů, jde trošku rychleji. U některých kusů, které jsou výslovně jako kvalitní, ale to je trošku fakt náhoda, že máte štěstí na ten kus, tak vydrží výrazně déle. Já mám třeba moje osobní harfa, tak ona teda už je to babička a už by chtěla taky jako do důchodu, nicméně ta harfa je 100letá a furt vlastně hraje. Takže má samozřejmě spoustu neduhů, nicméně je to furt funkční nástroj, což je taková jako krásná výjimka.
0: Jak se o to musí pečovat, kromě ladění?
2: No, ladíme vlastně před každým hraním, mělo by se i před cvičením, no tak ruku na srdce, ale nicméně samozřejmě před každou zkouškou, před každým koncertem, i mezi generálkou a koncertem je potřeba znovu přeladit, to je samozřejmost. Nicméně potom v rámci údržby tak přibližně jednou za 2 roky si zavoláme někoho na servis a on to prostě zreguluje, protože harfa je vlastně složená jakoby z té dřevěné části, ale do toho máme mechaniku, která je kovová. A ono to dřevo se hýbe, kov se nehýbe, to znamená, je to vlastně, furt to tak spolu jako bojuje a je potřeba to občas zregulovat, aby to právě dolaďovala a aby ta mechanika byla funkční, kor právě v orchestrech a ještě tím spíš tady v rádiovém orchestru v rámci nahrávání, kdy prostě nemůžete říct, že vám neladí harfa, jo, to neexistuje, takže prostě ta harfa musí být plně funkční a prostě v perfektním stavu, no.
1: Vaše je navíc nejenom, že je v perfektním stavu a je krásná, ona je bohatě vyřezávaná, z jakého je dřeva, je překrásně zdobená.
2: No, já se v tomhle to moc nevyznám, ale co si pamatuju, tak, že je to nějaká kombinace javoru a smrku. Ale neptejte se mě navíc.
0: Čili nejbližší příležitost, nebo jedna z nejbližších, bude se setkat s tímhle nástrojem a s Kateřinou Valáškovou bude 6. června na Open Air koncertům ke 100letům Sočru v Riegerových sadech. Už znáš něco z repertoáru, co tě čeká, co budeš hrát?
2: No, já znám svoje skladby samozřejmě. Vím, že se mě týká, budeme hrát opět Vltavu, kterou jsme právě zahráli nedávno na zahajovacím koncertě Pražského jara a budeme hrát ze svity z Romea a Julie od Prokofieva. Budeme hrát Monteky a Capulety, což je taková hrozně ikonická melodie. A tak tyhle dvě skladby jsou s harfou, zbytek je bez harfy, tak to si ráda poslechnu.
1: Slavnostní program v Pražském Riegerových sadech, věnovaný stoletému jubileu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, se chystá už příští sobotu 6. června. A samozřejmě Kateřina Valášková, která byla naším hostem, bude v Riegerových sadech, bude příležitost se s ní setkat. My dva s Františkem tam budeme taky, protože vás provedeme celým tím slavnostním odpoledním programem. Kateřino, ať se vám daří, těšíme se na vás za týden.
2: Děkuju, taky se těším.

0: Dobrý den, teď máme 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ve sněmovně se sešli poslanci. Většinu programu schůze vyplní interpelace. Například místopředsedkyně klubu Pirátů Olga Richtrová je chce využít k dotazu na změny v rodičovském příspěvku. Ten se má od příštího roku podle vládní koalice zvýšit o 50 tisíc korun. Podle Richtrové by navyšování mělo být postupné. Pražští zastupitelé dnes budou schvalovat nový územní plán, ten je v případě od roku 2012 a měl by nahradit dosavadní, skoro 3 desetiletí starý dokument. Takzvaný metropolitní plán má podle vedení města zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. Jde o klíčový dokument, který určuje, kde a v jakém rozsahu se bude smět v Praze v nadcházejících 20 letech stavět. V případě schválení zastupiteli bude platit od 1. září. Při požáru internátu v oblasti Nakuru v africké Keni zemřelo nejméně 10 studentek, několik dalších bylo zraněných. Informuje o tom tamní rozhlasová stanice s odkazem na policii. Požár podle ní vypukl dnes nad ránem, když studentky spaly. Oheň se rychle šířil budovou a způsobil paniku ve školním areálu. Příčinu neštěstí úřady začaly vyšetřovat. Na letošním Zlín Film Festivalu přibudou na chodníku slávy jména herečky Kristýny Badinkové Novákové a herce Martina Písaříka. Herečka se proslavila už ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách a později také jako Jindřiška v Pelíšcích. Martin Písařík začínal ve stejném věku ve filmu Městem chodí Mikuláš a dnes patří mezi známé české herce a dabéry. A čekejte jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů Celsia, na horách kolem 15. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den. Některé věci se opravdu nedají popsat. Musí se prostě zažít. A právě takový chce být i letošní festival Tanec Praha, který už od pondělí promění divadla, ulice a veřejný prostor v místa plná pohybu, emocí a energie. Do Prahy a také do 20 dalších měst přiveze umělce z celého světa, hypnotické choreografie, ale třeba i street dance pod širým nebem nebo projekty pro děti s rodinami. Jak bude vypadat 38. ročník festivalu a proč současný tanec dokáže oslovit i ty, kteří na něj jinak běžně nechodí? Na to všechno se zeptáme za chviličku ředitelky festivalu Ivony Krojcmanové a také choreografky Jany Reutové. Budeme moc rádi, když s Vltavou ještě nějakou tu chvilku zůstanete. Teď máme 3 minuty po 9 a dnes je čtvrtek 28. května.
1: V těch nejbližších minutách, kromě filmové muziky, po 9:30 taky Wolfgang Amadeus Mozart nebo Giuseppe Tartini. Hezký čtvrtek a hezké dopoledne. 3 minuty po 9.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou i ve čtvrtek 28. května 6 minut po 9. hodině.
1: Mezinárodní festival současného tance Tanec Praha od pondělí až do 23. června uvede celkem 22 představení v Praze a poté v dalších 21 městech a obcích po celé republice. Zamíří třeba do Volyně, do Kladrub anebo do Bílovic u Uherského Hradiště.
0: Na jeviště nebo prostranství pod širým nebem přiveze umělce z 12 zemí světa a silné zastoupení mají i domácí tvůrci.
1: Více o programu 38. ročníku. Teď budeme bavit s ředitelkou festivalu Tanec Praha Ivonou Krojcmanovou. Vítejte u nás, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: A také tanečnicí a choreografkou Janou Reutovou. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý ráno.
0: Festival Tanec Praha startuje tedy už v pondělí, nesamo to se nedá popsat, to musíte zažít. Co chcete, Ivono, aby návštěvníci zažili?
2: Já myslím, že tanec nám vždycky přináší naprosto neuvěřitelné zážitky. Něco, co nečekáme, to mě na něm baví, protože je to nepředvídatelné a ta řeč těla nikdy nelže. A pro mě je nádherný, že letos máme na zahájení španělskou dvojici, španělskou libanonskou, abych byla přesná, Gina Der Maria Campos, protože si je pamatuju ještě z Aeroways jako začínající mladé umělce a choreografie a dneska jsou to ti, kteří se řadí jednoznačně mezi světovou špičku. A stejný vlastně model má pro mě Christos Papadopoulos, což je řecký choreograf, který před 10 lety byl na Spring Forward, což je festival evropské platformy Aerowaves, která podporuje mladé začínající choreografy. A teď je jednou z hvězd, která pracuje třeba s Lyon Opera Ballet a je zván do dalších těles, ale mně se podařilo sem dostat s tím jeho autentickým, skvělým souborem. Viděla jsem zkoušku v Aténách před rokem ve studiu a úplně mě nadchlo, jakým způsobem pracuje s pohybem. To je tak originální a tak nepochopitelný. Já na to taky viděla. A musím říct, že se na to strašně těším a hudební divadlo Karlín věřím, že bude opět jako stát na nohou.
1: Jana Reutová je tanečnice, je to choreografka. Jaké parametry musí mít taková inscenace nebo taneční vystoupení, představení, aby to, Jano, zaujalo i vás? Abyste si řekla, ano, tohle je opravdu něco mimořádného, co jsem doposud nikdy neviděla a co bych možná ani já nezvládla napsat.
3: No, za mě to je vždycky, pokud choreograf má svoje tajemství nějaké, které nemůžu rozhádnout. Jako u Christosa já viděla na scéně jeviště v Bulharsku na festivalu One Dance Week. A takže jako opravdu zkoumala, jak to jim dopadne být spolu. Oni nemají pravidelný rytm, nesedí ten rytm na hudbu a furt tančí spolu. A to je takhle minimalistický pohyb, že tomu ani nechápeš, jak prostě 20 tanečníků dohromady můžou dát to. Tak jsem opravdu to tajemství zkoumala velmi dlouho a pak na to přišla, ale to neřeknu.
0: Ivono, kteří hosté jsou podle vás pro ten letošní ročník obzvlášť výjimeční, kromě těch, které jste zmínila?
2: Tak kromě Christose pro mě je to Zora Snake. To je můj objev. Já jsem ho viděla už v listopadu 23 v Mozambiku, v Maputu na Kinani festivalu, ale on od té doby se posunul neuvěřitelným způsobem. Pozval ho Théâtre National de Wallonie, takže belgické valonské národní divadlo, a umožnilo to divadlo koprodukci, která je famózní, která pracuje s dekorací, která vznikala přímo v Kamerunu. On tam udělal konkurs auditions a vybral si 3 africké tanečníky, jeden z nich je teda on, jednu famózní bubenici, ale k tomu kombinuje Filipínku, Američanku a hudebníka, který dělá elektrobeaty z Polska. A tahle ta velmi mezinárodní skupina, já tomu říkám tanec 4 kontinentů, tak neuvěřitelným způsobem je kompaktní, protože oni jeli do toho Kamerunu a zkoumali vlastně, jak je na tom ten kamerunský tropický prales, protože hlavní téma je záchrana pralesa. A tohle téma tam rezonuje takovým velmi citlivým způsobem. Začíná to už instalací ve

0: Kosta. Budete stělesňovat bájné ženské postavy Lilith a Evu. Tak nám to číslo trošku představte, jak tohle téma vztahujete třeba k současnosti.
1: No, na začátku my s Klárou zkoumali, co to znamená být žena teď. Protože to je hrozně posunuli ten rámec, co to je žena z té minulosti do teď. My to hrozně sami ženy to posunuli. A jak jsme s Klárou odlišní, tak hledali historicky nějaké postavy, které by nám seděly.
0: Archetypy.
1: Ano. A v tom pomohla nám hodně naša dramaturgyně z Bulharska, Janica Atanasová. Ona jenom tak na nás koukla a říkala, no to je prostě divoká Lilith a taková klidnější Eva na jevíště. Tak my přišli na to, protože myslím, že to je takový archetyp, který v každý žene. To můžeme objevit, každá žena v sobě může to objevit, proto myslím, že to je velmi důležité o tom říct, jak můžeme otevřít svoji vnitřní silu. Tak to je spíš o té vnitřní síly ženy.
2: Je dobré mít hodně nakoukáno a hodně sledovat tu taneční scénu, abyste sama mohla inovovat vaši tvorbu, ať už choreografickou nebo tu taneční?
1: Určitě. Určitě, já snažím se sledovat všechno, co různí choreografy tvoří v Praze a mimo Prahu taky snažím se občas, pokud mám čas na to a taky jezdím hodně na různí festivaly, tak na konci září naposled byla v Londýně na festivalu Dance Umbrella, což byl takový velký můj dream být tam a tam bylo jako spoustu nádherných věc.
0: Z toho, co říká Jana, i z toho, co jste řekla vy před chviličkou Ivonu, to znamená ta environmentální témata, jsou dnešní tanečníci a choreografové více otevření společenským, klimatickým a dalším tématům. Vyplývá mi to z toho dobře.
3: Je to tak, jsou to třeba i Kiko a Hector, to jsou dva Španělé, kteří dělají neuvěřitelně krásný, takový něžný projekt, kde ta fyzická mužská síla jde do nádherného kontrastu vlastně s tou citlivostí ke svému okolí a k tomu prostředí, takže na to se taky moc těším a je to open air projekt, který pojede i po celé České republice. Takže ta ekologie se nám tam vrací jako spirálovitě pořád a zrovna tak to téma ženství, protože ta ženskost pro mě třeba jako další famózní ikonou ženy tanečnice je Linda Capetánea. Ta taky bude na Jatkách mimochodem, takže 4. června a pak 19. června jsou dvě velké události v prostoru Jatka 78 a Linda pracuje s Josefem Fručkem, což je Slovák původem, jak jméno napovídá a už léta jsou spolu v Řecku, v Aténách a Linda taky jeden čas byla ředitelkou Kalamata Dance Festivalu. A ona je tak jako ta zralá osobnost, která jenom když přijde na jeviště, tak si řeknete wow.
2: Ředitelka festivalu Tanec Praha Ivona Krojcmanová, taky tanečnice a choreografka Jana Reutová s námi zůstávají ve studiu. Za okamžik budeme pokračovat.

0: Zůstáváte s Vltavou, teď taky hudbou Giuseppe Tartiniho, Fabio Biondi a jeho soubor v části sonáty pro housle.
1: Festival Tanec Praha chystá celou řadu novinek pro letošní ročník. V rámci akce se toho letos odehraje hodně poprvé. Například se v programu poprvé objeví i projekty vytvořené speciálně pro veřejný prostor, které vzešly z veřejné výzvy. Ivona Krojcmanová, Jana Reutová s námi ve studiu a tak se Ivony ptám, co to bude za ty projekty, které vznikly pro veřejný prostor.
2: Tak já jsem se vůbec poprvé odhodlala udělat open call na projekty, které jsou vyloženě open air a byla jsem nadšená, protože ty nabídky, které přišly, byly vesměs hodně zajímavé, měly vždycky mezinárodní rozměr, což je důležitý pro takové festival, jako je Tanec Praha. A zaujaly mě jednak Trio Holektiv, které dobře známe, které se pohybuje na hranici mezi tím současným tancem, novým cirkusem a spolupracuje tentokrát opět s režisérkou Veronikou Poldauf-Riedlbauchovou. A to je vlastně to, co mě na tom bavilo. Ty holky řekly, my už máme vypracovaný koncept, jmenuje se Pradleny, ale tamto téma ženství, o kterém jsme před chvilkou mluvili, je pojato jinak, ale oni si fakt vzali ty klasický necky jako dekoraci, ale dělají to s obrovským nadhledem, ironií, samozřejmě to téma žen je tam velmi silný, ale co mě na tom baví, chtěli, aby jim někdo pomohl rozvíjet pohybový materiál. A nám se podařilo je dát dohromady s Gina Dyr a Maria Campoš, který nám zahajují festival. A udělali s nima jednak workshop pro veřejnost, Jana na něm byla, a jednak udělali další jako mentoring pro ně, aby mohli s tím pohybem pracovat jinak, než jsou zvyklí. A to samý udělali Kiko a Hector, ti, kteří dělají představení O čem stromy nemluví. Takže vlastně tady byly 4 dny, pracovali s nima na fyzickém materiálu. Já jsem na to moc zvědavá, protože ty holky mají svoje jako tendence pracovat nějak s tělem a najednou je ti Španělé hodili trošku někam jinam, posunuli někam dál. To mám na to moc ráda. No a ten druhý mezinárodní projekt, který je open air, dělá Adriana Štefaňáková, což je umělkyně, která momentálně je vybraná uměleckou radou Ponce jako rezidenční pro divadlo Ponec. A ona si vybrala téma, který máme asi všichni hodně živě, jak nás ty mobily a ty displeje ovládají a jak nás ovlivňují různé algoritmy, kterým já třeba vůbec nerozumím, protože sociální sítě úplně nesnáším a nepoužívám, ale to je moje jako úchylka. Já jsem prostě 60 plus generace, která do toho nikdy nevstoupí, asi ne tak. Ale je to pro mladý lidi, kteří naopak s tím mobily tráví spoustu času a ona chce, aby se od toho dokázali nějakým způsobem odpoutat. To představení v Praze bude na Můstku. Tam je prostě rušný centrum, že jo, ten kříž dole jako je opravdu jako velice rušnej. A pozvala si tanečníky i z Polska, z Itálie a má takový jako silný interpretační obsazení a chce to přes to tělo vlastně těm lidem připomenout, že ten fyzický kontakt, osobní kontakt je mnohem důležitější než všechny displeje.
1: Pošlu tam svoje děti na Můstek.
0: Program Tance Praha, jak už i Ivona naznačila, myslí taky na děti. Ano, vaše představení Tajemství měsíčního světu, to je určené mimo jiné i dětem s autismem. Proč jste si zvolila tohle téma? Jak s tím dětským publikem potom pracujete?
3: No, já mám ráda pracovat s dětským publikem. Už mám za sebou 2 představení interaktivní performance pro děti a mě to baví. A myslím, že od začátku své kariéry jako vždycky myslela na ty děti, protože jim měla svoje velké studio v Odese a tam pracovala s dětma od 3 do 18, takže to témata pro mě vždycky bylo otevření. A jak přišla na to představení pro děti s autistickým spektrem, protože víc a víc mojich známých, jako bohužel, má dítě takový a otevřeli mi takovou tématu, že oni moc nemají šance dostat se do divadla a že nevždycky vítaní a nevždycky cítí se komfortně, protože tam na nich nemyslí. Což já otevřela se svým souborem tému, tak pojďme udělat něco takového, pojďme prozkoumat, co to znamená pro nich, jak můžeme ponurit se v jejich svět, v ten měsíční svět a uvidět, co to pro nás bude znamenat. Takže jsme velmi citlivě připravovali světlo, pohyb, hudbu, celou scenografie, velmi, velmi se spolupráce s Nautis a děti u Pilníků. my vytvořili takový projekt, který je opravdu komfortní pro ty děti a pro ty rodiny, že neomezuje jejich pohyb. Oni můžou na nás koukat a zároveň můžou hrát s naší inscenace a nám to vůbec nevadí. Hlavně, aby oni měli v tom prostoru klid a prostě safe place to pro nich.
1: Tajemství měsíčního světu. Dámy, náš čas už se chýlí ke konci. Tanec Praha dlouhodobě říká, že současného tance se nemusíme bát, že je přístupný, že je srozumitelný, že je bezbariérový, jak teď Jana řekla. Jak se vám daří přivádět k tanci nové publikum?
2: Já myslím, že velmi, a mimochodem taky proto, že zveme i takový reprezentanty té klubové kultury a třeba Rave Lucid je představení, který bude na střeše vltavské, jsme zase na tom pravém břehu Vltavy, kde máte nádherný výhled na Prahu, bude tam ten hollywoodský light design, protože vám ho sama příroda zařídí a tam bude vlastně takový dynamický představení, který je hodně streetařský, breakařský, jsou to hiphopeři z celé Francie, jich asi 10 a pak samozřejmě i pozvou se svým DJem ty diváky, kteří milují tuhle kulturu a můžou tančit s nimi.
0: Těšíme se na všechny akce, které můžete vidět na 38. ročníku festivalu Tanec Praha, který začíná už v pondělí. Víc nám o tom řekla ředitelka festivalu Ivona Krojcmanová a choreografka a tanečnice Jana Reutová. Děkujeme, že jste přišli, mějte se moc hezky.
2: Děkujeme. Těšte se na tanec.

0: Rezidenční umělkyně Pražského jara Barbara Hennigan patří k nejodvážnějším osobnostem současné hudební scény.
1: Zpěvačka, dirigentka, performerka, umělkyně, která bourá hranice koncertního sálu.
0: Užijte si bláznivou jízdu Barbry Hennigan a České filharmonie.
1: Přímý přenos z Dvořákovy síně Rudolfina vysíláme v úterý 2. června od 20 hodin na Vltavě.

0: Marcin Vasilevsky Trio a Big Food skladba, která doznívá na Vltavě v 9.30 ve čtvrtečním vysílání 28. května.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Ve čtvrtek se nám v 9:30 otevírá svět filmové hudby. My dnes podnikneme dalekou výpravu, bude to až do Himálají, konkrétně na nejvyšší místo světa, na Mount Everest. Zítra je totiž den Mount Everestu, který po celém světě připomíná slavný výstup Edmunda Hillaryho a nepálského šerpy Tenzinga Norgaje z 29. května roku 1953.
0: Malou klapku pro nás pravidelně připravuje náš filmový redaktor Tomáš Pilát. Dobré ráno.
3: Hezké ráno.
0: Měl jsi tentokrát z čeho vybírat?
3: Určitě měl, těch filmů je několik, ne že by jich byly desítky, ale určitě i na téma konkrétně Mount Everest je několik zajímavých filmů se zajímavou hudbou.
2: Dneska se ale, Tomáši, výstupy na Mount Everest staly módou. Jde o vysoce komerční záležitost tamních úřadů a také šerpů, ale vždycky to tak zdaleko nebylo. Ta hora si taky vyžádala celou řadu obětí. Tak jakým filmem začneš?
3: Ona si vlastně vyžaduje ty oběti dodnes a začneme právě snímkem, který zachycuje jednu takovou tragickou výpravu. Jde o drama Everest režiséra Baltazara Kormákora z roku 2015, které mapuje skutečné události z jara 1996, kdy se dvě právě komerční expedice střetly s masivní sněhovou bouří. Ta hudba je atmosférická, dramatická a napsal jí výhlasný komponista Dario Marianelli k tomu filmu, potrhuje jak drsnou krásu, tak i krutost Himalájí.

Tak to byla úžasná hudba Daria Marianelliho k filmu Everest. Teď změníme filmový žánr, ale dramatická hudba zůstane i nadále. Francouzský animovaný snímek The Summit of the Gods z roku 2021 režisera Patrika Imbera pátrá po první expedici na Mount Everest z roku 1924. No a do toho se zamontuje jeden pohřešovaný horolezec. Je to velmi hezký film. Autorem hudby je oceňovaný skladatel Amine Bouhafa, který pro film vytvořil napínavou, emotivní a moderní orchestrální hudbu, která mistrovsky kombinuje právě orchestr, smyčce, atmosférickou elektroniku a tradiční japonskou instrumentaci.

0: Tak to jsme si tak trošku zapátrali po dávné expedici na Mount Everest s hudbou Amina Bouhafy z filmu, který se v Česku hrál se jménem Vrchol nebes. Tomáši, teď pro vás ale máš jednu filmovou a vlastně navíc i hudební zajímavost, která se týká Mount Everestu, je to tak?
1: Je to přesně tak, jde o film, který se jmenuje Soundtrack Everest, hudební výlet Paula Ekenfolda z roku 2021. A jde o hudební dokument, který mapuje cestu slavného britského DJe do nejvýše položeného základního tábora na světě, kde odehrál unikátní DJ set, koncert. Krásný. Název toho filmu je roztomilou kombinací slov sound, soundtrack a track a zní tu zajímavá originální hudba. To album, které vyšlo k filmu, nabízí směsici elektronické taneční hudby a horských zvukových motivů. To si tedy zahrajeme jako poslední dnešní horskou hudbu.

0: přenesli jsme se na koncert, který se uskutečnil na nejvýše položeném základním táboře na světě, na Mount Everestu. A teď dvě tradiční otázky na konec dnešní malé klapky. Co chystáte, Tomáši, na neděli odpoledne do půlhodinové velké klapky a co za týden?
1: Tak ve velké klapce v neděli připomenu stovku legendární herečky a zpěvačky Marilyn Monroe. Zazní hudba z filmu, ve kterých excelovala, samozřejmě taky zazní písničky v jejím podání. Tedy neděle 31. května od 16.30. No a za týden u příležitosti Mezinárodního dne dětí, které se staly obětí agrese, si zahrajeme hudbu z filmu, ve kterých se ukazuje právě na lehký osud dětí, samozřejmě nejen těch, kteří žijí ve válečných konfliktech. Takže to bude od dneška za týden v Malé klapce.
2: Budeme se těšit. Mimochodem už máš zbaleno, protože Tomáš Pilát právě míří na dětský, když už je řeč o Mezinárodním dni dětí, na Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež do Zlína. Takže my se uslyšíme v průběhu následujících dnů.
1: Uslyšíme se právě s reportážemi ze Zlína a zbaleno v zásadě mám, protože potřebuji akorát nahrávadlo a nějaké oblečení a to je všechno.
0: Co ponožky, hlavně mikrofon musí mít rozhlasový redaktor.
2: Tomáši, šťastnou cestu do Zlína, budeme se těšit.
1: Taky se těším, naslyšenou.
0: Nit, která drží látku pohromadě jenom dočasně a pak skončí v koši. Právě taková nenápadná věc vyvolala u spisovatelky a překladatelky Pavly Horákové nečekaný sentiment. Víc o tom v její ranní úvaze.
3: Přestože se coby lidstvo snažíme neblahý spotřebitelský trend aspoň trochu omezovat, stále existuje obrovská spousta věcí na jedno použití. Některé původně jednorázové předměty se už dají recyklovat nebo přetvořit k jinému účelu, ale pořád existuje dost artiklů odsouzených k tomu, aby se obratem zničily. Ať jsou to všemožné ambaláže, papírové kelímky, tácky a ubrousky, brčka z toho či onoho materiálu, či všelijaké hygienické a zdravotnické pomůcky, které slouží k tomu, aby zachytily nejrůznější odpadní produkty lidského těla a tím jejich život skončí. Žádný z těchto předmětů, které se obětují pro pohodlí člověka, mě však nedojímá tolik jako obyčejná stehovka. Stehovací nit, silná 0,3 mm, obvykle v barvě slonové kosti, je určena ke stehování polotovarů nebo kličkování. Je vyrobena z viskózové střiže záměrně tak, aby se snadno trhala. Obvyklý návin na špulce je 1000 metrů. Kilometr příze, která slouží jen k tomu, aby mezi špendlením a definitivním šitím držela látku pohromadě v místě budoucích švů. Jakmile je ušito, stačí párkrát zabrat páráčkem a decimetry niti, která vedle svých pestrobarevných kolegyň vypadá jako neforemná, chlupatá, chudá příbuzná, jsou nemilosrdně vytrhány ze švů, smeteny ze stolu i z podlahy a odhozeny do koše. Chodila jsem před lety do kurzu šití. Talent ani píly nemám, ale šití mě bavilo jako arteterapie a díky dohledu báječné lektorky jsem si odnesla pár slušivých svršků, které nepotkávám denodenně v ulicích. Kromě módních látek, pruženek, zipů, šikmých proužků, podšívkovin, nápletů, paspulek a dalšího galanterního zboží jsem si na kurz pořídila špulku stehovky a sledovala, jak se postupně stenčuje. Ubývalo i ostatních nití, ale ty pevně vězely ve švech nových oděvů, někdy byly dokonce vystaveny na odiv a pyšnily se svou pevností, pružností a výdrží. Téměř nic z jejich použité délky nepřišlo na zmar, na rozdíl od křehké stehovky, která udělala svou práci a mohla jít jako mouřenin ve zlidovělém citátu ze Schillera. Miluji věci. Mlčenlivé jsou druhy, protože všichni nakládají s nimi, jako by nežili. A oni zatím žijí a dívají se na nás, jak věrní psi, pohledy soustředěnými a trpí, že žádný člověk k ním nepromluví. Napsal Jiří Volkr před 100 a něco roky. Mlčí, čekají, mlčí a přeci tolik by chtěli trochu si porozprávět. Od Volkrových časů věci už dávno nemlčí. Naopak, mnohé předměty se naučily mluvit a nezavřou pusu. Domáhají se naší pozornosti, vyžadují interakce, zaneprázdňují a zahlcují nás, potřebují dokrmovat energií a penězi, ať jsou to počítače, telefony, auta nebo ledničky. Na rozdíl od nich pokorná stehovka, vyrobená jen proto, aby sloužila někdy jen pár hodin či dokonce minut, plní své úkoly mlčky, za to do roztrhání těla. Stehovka je trochu jako lešení, ale to se rozmontuje a v zápětí poslouží někde jinde. Stehovací nit položí život, aby mohlo povstat něco trvalejšího. Je to sice plodná destrukce, ale mně je stehovky stejně líto. A tak jsem přišla na způsob, jak jí věčné ústrky aspoň trochu vynahradit. Na rubu řady mých rukodělků, pevně zašitý ve švech, zůstává tu a tam kus potrhané stehovky. Udržuji ji tam záměrně, ať si taky užije velkého světa, ať má nějakou účast na hotovém díle. Sice v skrytu, ale přece. A pokaždé, když dotyčný kus oděvu obrátím na ruby, musím se nad tou drobnou neplechou usmát. Od zkoušek ze šití by mě za to nejspíš vyhodili, ale já si naštěstí můžu dovolit být sentimentální a dopřát mlčenlivé stehovce druhý život.
2: Trošku poetická úvaha o pomíjivosti věcí na jedno použití, konkrétně o stehovací niti, která při šití slouží jenom dočasně, no a potom končí v koši. Dnešní úvaha byla z pera spisovatelky Pavly Horákové.
0: Další skladba, to je z pera Antonína Dvořáka. Připomeneme si operu Ruselka v podání Moravské filharmonie v Olomouci.

0: Hudba Antonína Dvořáka v 9 hodin a 53 minut.
1: A za okamžik vizitka dnes bude patřit hostům, které si pozval Ondřej Cihlář, bude to Tomsa Legiersky a Ivana Huspeková. Ondřej už je ve studiu, vítej u nás, o čem bude řeč?
2: Dobré dopoledne, tak ano, řeč bude o divadle, protože to jsou divadelníci, ty, které si jmenovala a jsou kromě jiného také průkopníky storytellingu, což je žánr, o kterém se dozvíme maximum, a oni vytvořili ještě navíc takovou, řekněme, odnož, které říkají historytelling, a sice, že vyprávějí příběhy postav z naší moderní historie. Budeme se bavit mimo jiné o osudech různých lidí, kteří podepsali chartu 77, výrazně si tím před revolucí zkomplikovali život, nicméně ty důsledky nesly a možná nevěděli, co všechno budou znamenat. Takže to všechno si budeme povídat, ale samozřejmě dozvíme se o storytellingu, o co jde maximum možného, a třeba tak nalákáme některé posluchače, že se taky vypraví na storytelling do divadla.
1: Bude se prostě vyprávět, vizitka se otevře hned po zprávách, které František přinese. Ondro, ať se to vyvede.
2: Já děkuju.
0: A co v Akcentu v 16.30? Galerie hlavního města Prahy doplňuje své sbírky třeba o experimentální tvorbu 60. a 70. let nebo generaci let 90. A my se budeme ptát, jaké akvizice si vůbec tuzemské výstavní domy mohou dovolit.
1: Saša Michailidis pozve své hosty na Vltavu do studia v 16:30 odpoledne.
0: Krásný čtvrtek vám 28. května přejí ze studia Vltavy Naděžda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Rusko v noci na Ukrajinu vyslalo 147 dronů a zaútočilo raketou Kinžal. Na Telegramu o tom informovalo ukrajinské letectvo. 138 bezpilotních letounů protivzdušná obrana zneškodnila. Šéf vojenské správy Dnipropetrovské oblasti hlásí poničení několika budov v regionu a nejméně 3 zraněné. Zničení více než 60 ukrajinských dronů nad svým územím potom hlásí ruské ministerstvo obrany. Válka na východě Demokratické republiky Kongo podle šéfa Světové zdravotnické organizace komplikuje boj s epidemií eboly. Generální ředitel WHO Tedros Ghebreyesus to napsal před svou dnešní návštěvou africké země. Vyzval také k okamžitému příměří. Kvůli epidemii eboly tam zemřelo přes 220 nakažených a u dalších více než 900 lidí mají lékaři na nemoc podezření. Dětí v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. Podle ministerstva školství jich je 7,5 tisíce. To je o 2,5 tisíce více než před 4 lety. O povolení domácí výuky rozhoduje ředitel kmenové školy, kde je dítě zapsané. Podle ministerstva školství jsou v domácím vzdělávání nejčastěji žáci se závažnými psychiatrickými onemocněními a pro které je lepší individuální výuka. Na magistrále u náměstí IP Pavlova v Praze prasklo vodovodní potrubí. Nehoda tak omezuje dopravu. Jak dlouho oprava potrvá, zatím není jasné. V Jihlavském kostele svatého Ignáce začíná oprava historické výmalby, včetně velké nástropní fresky z počátku 18. století. Restaurování barokního interiéru za zhruba 45 milionů korun potrvá do poloviny roku 2029. A čekejte jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách 15. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: vizitka.
1: Jsme díleři příběhů, jde o to vzít diváka na výlet do fantazie a bezpečně se s ním vrátit zpátky na zem. Naše projekty se opírají o sílu slova. Věříme, že slovo má moc měnit věci a děje. Říkají herečka Ivana Huspeková a režisér Tomsa Legiersky, kteří společně objevili sílu storytellingu, živého vyprávění, v němž hlavní roli nemají rekvizity ani kostýmy, ale slova, imaginace a lidská přítomnost. Ve svém projektu Historytelling oživují skutečné příběhy lidí spojených s chartou 77 a ukazují, že dějiny nejsou jen souborem dat a událostí, ale především osudy konkrétních lidí. A já tady už herečku Ivanu Huspekovou a režiséra Tomsa Legierského vítám. Ahoj.
2: Ahoj, dobré dopoledne.
1: Tak to je skvělé, vy jste takhle si dali přednost, tak to je výborný, protože jste snad dvojice herců schopných dát si přednost. Já jsem samozřejmě moc rád, že tady jste a budeme si vyprávět nejenom o vašem storytellingu, ale i o storytellingu jako takovém, jako o žánru divadla. Tak pojďme si říci, co to vlastně znamená, kromě toho, že to je vyprávění příběhů, což bystřejší posluchač samozřejmě odtušil, nicméně jistě to má svá specifika, že to není jen tak, že si stupnete a vyprávíte příběh.
2: Přesně tak, tomu se začíná, já ti dávám přednost.
3: Dobře, no, tak storytelling je takový jako vlastně žánr sám pro sebe. On má v sobě skryto hrozně moc různých prvků a je to takové velké spektrum druhů vyprávění, protože anglosaský přístup vypravěčů je jiný než třeba tady středoevropský, nebo Italové vypráví trošku jinak než Skandinávci, ale v podstatě jde opravdu o to, že je tam někdo, jeden nebo třeba duet nebo skupina lidí, která vypráví nějaký příběh a vlastně pomocí toho vyprávění posunuje děj, snaží se vzbudit imaginaci v divákovi a vystačí si jenom s tím, co má. Pro mě důležité, aby to mělo ten dech, aby to mělo tělo, aby tam byla ta přítomnost. Není to vlastně prostřednictvím rozhlasu nebo není to načtená kniha. A je to tady a teď, je to vlastně divadelní forma a je hrozně důležitý, aby spolu taky komunikoval divák s tím vypravěčem.
1: No a jaký to má zákonitosti, protože vy ve svých materiálech ke svým osobám máte napsáno, že jste prošli celou řadu různých kurzů a workshopů s různými legendami storytellingu, tak co jsou vlastně, a obracím se na herečku Ivanu Huspekovou, co jsou vlastně ty zákonitosti, kromě toho, že člověk je intuitivně schopný vyprávět příběh, zaujmout diváka, držet nějakou linku, ale tak přece jenom to jsou intuitivní věci, tak co je to, co vy si musíte zvědomit pro to, aby storytelling měl nějaký parametry, který má mít?
2: Tak úplně ten prazáklad je, že lidi odjakživa. Je to naše, já už bych řekla, taková bytostná potřeba, protože tak se zrodilo spoustu umění. Lidi u ohňů si začali vyprávět, předvádět, předehrávat nějaký děje, co zažili. A co je zajímalo? Někoho prostě v pravěku začalo zajímat, nebo něco za ten den zažil, ulovil dobře nějaký zvíře a teď měl potřebu to u toho ohně říct. A je to úplně stejný i teď, že vlastně my jako vypravěči musíme mít buď nějakou událost, nějaký děj, nějaký příběh, která se odehraje v našem běžném životě, anebo slyšíme, nebo si přečteme nějaký krátký příběh a ten nás tak zaujme, že máme potřebu ho říct. A bez tady toho zaujetí si myslím, že to nejde. Takže to je první věc. Musí být potřeba říct někomu, hele, já jsem buď zažil, nebo slyšel jsem o někom, že něco zažil. A pak jsou samozřejmě, je to řemeslo. Jo? Takže tam, aby to nebylo nudný, aby to nebyla jednoduchá anekdota na půl minuty, tak prostě je potřeba nějaká dovednost, jsou to vlastně herecké dovednosti, jak vnější, tak vnitřní technika, prostě aby ten vyprávěč měl představivost, aby ten příběh nevyprávěl po každý stejně. Vždycky je dobrý, když je tam přímá řeč, když umí lehce vstoupit i vystoupit z postavy, když umí ten příběh vyprávět z nadhledu, my tomu říme, jak to říká to, ten, jakože to vyprávíš jako ten Bůh, že popisuješ vlastně to, co se děje, ale zároveň je strašně zajímavý vždycky být jako chvilku v tom ději a pak zase umět být nad
1: tedy
2: tím.
1: Tedy jako vševědoucí vypravěč?
2: Přesně tak, no. A vlastně tyhle ty všechny umět pracovat s rytmem, s dynamikou, dobře vyslovovat, jasně, ale a mít strukturu toho příběhu, my tomu říkáme asi nejčastěji, to tom se zažil víc těch workshopů, ale buď se tomu říká kosti nebo balvany, struktura. Že vlastně jako je to i přístup, ten aristotelovský přístup prostě, že je to ten začátek, průběh, konec a vždycky to musí mít jasnou no, jasnou tu strukturu, říkají tomu kosti, který pak obalujete masem, kůží a to, co, čím se to obaluje, tak to už je na tom vypravěči, ale vlastně ten příběh jako takovej nesmí ztratit tu pointu, musí jako červená karkulka prostě dele sem, vlk sežere babičku a to a ta, klidně to může být zelená karkulka, to už je jedno, ale...
1: No, ne, zelený je potom myslivec, jo, na to
2: pozor. Ano, tak ten právě pak zase, když bude...
1: Na závěr.
2: Já vím, že ta červená zrovna tady v tom má veliký význam symbolický, no. No, takže... Tak to no.
1: Dobře, já jenom myslím, ještě Tomsa doplňuje.
3: No, protože třeba my letos budeme už mít, já nevím, jestli 11. nebo 12. ročník, Justin Svoboda je taky takový vypravěč, který vlastně zorganizoval každoročně na týden takový workshop a zve tady právě mezinárodní vypravěče, což je hodně zajímavý a některý právě se třeba soustředí na takzvaný hooking, což znamená vůbec, jak ten příběh začít. Mm-hmm. A to je jako první věta, jestli to je otázka, jestli to je anekdota, jestli to je jenom emoce, gesto. Pak přesně je hrozně důležitý zase konec, pak je hrozně důležitý, jakou ten příběh má strukturu, protože každý ten příběh nějak má nějaký oblouky, není to jeden velký oblouk samozřejmě. A takže každý z těch lektorů, kterými jsme měli, tak se soustředil na něco jiného. Samozřejmě podle jeho úhlu pohledu a my si z toho vyzobáváme to, co potřebujeme a to, co se nám zrovna hodí.
1: No, je to jasné, chápu to správně. I anekdota, která je skvěle vymyšlená, se dá zkazit, že jo? To znamená, že špatným vyprávěním prostě se jí pak nikdo nezasměje. Údajně tím byl proslulý herec Vojta, který každý v tím natolik zvojtil, že se začalo říkat, že když něco zkazíte, takže to zvojtíte.
2: Tak to je fakt podle toho?
1: To je podle toho, údajně.
2: Já miluji ten for s tím skunkem.
1: Takže tohle to samozřejmě hrozí i u vás a chápu, že tyto workshopy jsou jistě zajímavé. My se dostaneme v příštím vstupu k storytellingu, tedy k tomu vyprávění příběhů lidí spojených s kartou 77, což vy také provozujete a nabízíte to také jako program pro školy. Nicméně teď si dáme první píseň Sweet Jane od The Velvet Underground, tak by mě zajímalo, kdo z vás sem tuto píseň dodal a proč.
3: Tak ta píseň je důležitá z toho důvodu, že v storytellingu vyprávíme o dvou lidech a jeden z nich je Jiří Chmel, signatář Charty 77 a tohle je jedna z jeho velmi oblíbených písniček a poslouchal ji na zakázaném rádiu Luxemburg.

0: Pardon, já jsem si musel odkašlat to proto, protože se dostáváme do dalšího vstupu s našimi skvělými hosty, herci Ivanou Huspekovou a Tomsou Legierským. Dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář a my se bavíme o storytellingu. A ještě než se začneme bavit o historytellingu, tedy jednom konkrétním projektu v tomto žánru, tak pojďme si říci ještě, jaké druhy vyprávění vlastně v rámci toho storytellingu máme, protože dnešní vizitka je tak trochu vlastně edukační právě o tomto specifickém divadelním subžánru. Tak co by se tam dalo tak nějak říct?
1: Tak já to začnu od toho pradávna, tak jsou to mýty, báje, pohádky, nějaký příběhy, nějaký krátký rozverný příběhy, rozvedený třeba anekdoty, až po...
2: No pak to můžou být autorská tvorba, autorské příběhy, nebo třeba v anglosaském světě je velice populární vlastně autopříběh, to znamená příběh o sobě samém, co jsem já prožil třeba v dětství, anebo třeba i minulý týden, anebo cestou sem. Takže těch žánrů v rámci toho storytellingu je opravdu hodně a ta popularita jednotlivých těch částí se vlastně, myslím, dělí jenom podle toho, jestli to je jako New York, Londýn, Oslo nebo Řím.
0: No, několikrát tady padlo to, že důležitý pro storytelling jsou vypravěči a tradice z anglosaských zemí. V čem je vlastně to vyprávění tam jinačí, než třeba tady u nás je tradice vyprávění příběhů, nebo ty jsi zmínil ve Skandinávii taky, nebo prostě jinde po světě, tak je v tom nějaký opravdu zásadní rozdíl?
2: Tak rozdíl v tom určitě je, ono totiž, že Ondřej Cihlář je odborníkem na moderní cirkus a párkrát jsme se bavili o tom, že tady v našem, ve středu Evropy, tady se vlastně v tom našem okrsku chodilo od vesnice do vesnice, vyprávělo se, ale začaly se k tomu používat loutky, že jo. Myslím tím teďka pár set let zpátky. Ale v prostoru dnešního třeba Blízkého východu a teďka i třeba v tom anglosaském světě se ty loutky tolik nepoužívaly a zůstalo to mluvené slovo. A vlastně to přetrvalo dodnes a to trvá už přes tisíce let, protože vlastně dřív, než lidi psali, tak si vyprávěli. A tam je to vlastně jenom populárnější. U nás to skomíralo s těma loutkama, protože ten loutkový svět u nás je dost populární, ale ne tak, jako třeba storytelling v anglosaském světě nebo v arabském světě. Mm-hmm. To znamená, že vlastně tady se teďka to samotné vypravěčství jakoby znovu, řekl bych, obnovuje, ale nepoužíváme k tomu teďka ty loutky nebo třeba nějaký objekty, ale snažíme se opravdu vystačit si jenom s tím

0: tou technikou vypravěčství, s tím storytellingem. Takže ten anglosaský svět nebo třeba arabský země, tam to vypravěčství je dodnes. Můžou tam právě být vypravěči, kteří říkají ty epostní ságy a je to jiný styl, než vypráví třeba něco současného, moderního, ale ta tradice je tam mnohem delší, mnohem zažitější. Mají tam na to školy, to my tady vůbec nemáme. Mm-hmm. A je to taky vlastně populární i ze strany diváků, protože když tam člověk udělá jeden večer, tak tam chodí lidi, řekl bych, klidně i ve třech, i čtyřech cifrách.
1: Dokonce v Japonsku, nevím jak teď, ale dřív, to byl slavný vypraveč Encho a ten vyložen vyprávěl, jako dneska si pustíme Netflix, HBO, tak na pokračování seriálový vyprávění. On vyprávěl prostě a vyprávěl z hlavy, dokonce to taky je disciplína, nevím jak moc, ale jakože člověk vypráví na základě nějakých indicí od publika a ten příběh tvoří přímo, jako mm-hmm. na to, tak to už tak tam daleko nejsme, ale...
0: To mám hrozně rád, té improvizace.
1: A je to super, a to no. Super. A v Japonsku to tak bylo, on prostě vyprávěl hodinu večer, dělal dokonce u toho nějaký právě kotrmelce a stojky a něco, což mu jiný vypravěči vytýkali, že už to není vyprávění, ale on byl děsně populární a lidi chodili na třeba 10 epizod z jeho příběhu.
2: Ještě mě napadá jedna věc, je nějaký zásadní rozdíl v žánru storytellingu a stand-upu, tak jak teď jsme zvyklí vnímat právě stand-upová vystoupení.
1: Ano, to je a mě krásně to popsal. Strašně moc lidí se na to ptá, jaký je tam rozdíl. Já jsem si dřív myslela, že je to hlavně v tom mikrofonu, který stand-up prostě má, ale pak jsem taky zjistila, že nemusí mít. Vypravěči mikrofon nemají, můžou ho mít, ale teď jsme s Tomsou objevili knížku skvělou
0: Methodic.
1: A ten tam krásně popisuje ten rozdíl, protože on vypráví na mikrofon svoje osobní příběhy, autopříběhy a on tvrdí, že je to hodně v komunikaci s publikem, že na stand-up přijdou lidi, který vytvářejí negativní energii vůči tomu vypravěči a on je musí schazovat a ten vypravěči stand-up komikovi a ten komik jde do těch lidí a vlastně je to takovej až ostrej, on tomu říká jako nepříjemný humor a na základě tady toho se vytvoří vztah s tím publikem a oni se smějou a jde to až do nějakých třeba černýho humoru a tohle tak není. Lidi přijdou na příběh, ten vypravěč neuráží nikoho a lidi sdílejí ten příběh, který on vypráví a v první roli tam příběh a ne ten komik.
2: Mm-hmm. No tak to je zajímavé, tak v tomto jsme se konečně zorientovali, jsem za to rád, díky herečce Ivaně Huspekové, která mi to teď v tuto chvíli vysvětlila. No a teď už pojďme k vašemu konkrétnímu projektu Historytelling, to znamená, že se jedná o vyprávění příběhu z historie, ovšem tedy relativně té čerstvé, a sice vy jste oživili skutečné příběhy lidí spojených s chartou 77. Už tady zaznělo jméno Jiřího Chmely, příběh jednoho z lidí, kteří podepsali chartu a měli potom díky tomu dost výrazně zkomplikovaný život. Druhou osobou je Lilian Landová, která tedy se potom v rámci toho životního příběhu dostává až do osudového bodu a sice k rozhodnutí k sebevraždě. Tak, tím ovšem ale nechci předjímat vlastně ty příběhy samotné. Mě by spíš zajímalo, proč jste se rozhodli vůbec sahnout k příběhům vlastně takto odhodlaných lidí, kteří tedy v normalizaci podepsali chartu 77, čím si tedy život poměrně výrazně zkomplikovali. Proč jste vůbec vlastně tento projekt vlastně odstartoval, jako mu je určen?
0: Tak úplně prvotní hybatel je to, že jsme oba vypravěči a potřebovali jsme nějaký téma a chtěli jsme sdělit něco, co dává smysl. A oba jsme se shodli na tom, chceme vyprávět o nějakém současném hrdinovi. A pro mě osobně definice hrdiny současného je, že to je obyčejný člověk, který se akorát tak jako namíchá nebo dostane se k nějaký takový situaci a může nějak zareagovat. A právě ten hrdina zareaguje tak, že je to hrdinské. Ne každý z nás je schopen takový reakce, ale zrovna právě Lili a nebo Jiří alias Chmelák se zachovali velice hrdinsky a považuje oba za hrdiny. Proto o nich vyprávíme. Důležitá věc je, že oni oba podepsali chartu 77, podepsali ve velice mladém věku. Myslím, že Lili to bylo 18 a Jirkovi bylo asi 21 nebo 22. Takže byli na začátku vlastně celého svého života a to bylo hrdinský z toho důvodu, že v té době podepsat chartu 77 byl prostě rozsudek velkého odmítnutí minimálně.
1: A je to ten podpis. A nám se totiž i tohle hrozně hodilo do toho konceptu, protože vyprávění je v hlavní roli příběh a slovo. A vlastně ta charta je o tom, jak slova fakt můžou měnit historii, že prostě můžeme si něco myslet, ale dokud to nevyslovíme, tak se nic nestane. Že to slovo, myšlenka a pak postup nějaký, někdo se toho chytí, někoho to osloví jinýho a můžou se ty věci začít dít. A to vlastně pro nás ta charta byla, že i když těch signatářů bylo ve výsledku vlastně 2000 nějak málo, tak fakt to potom v té naší české historii vedlo až k tomu roku 89, tak listopadu, no, že jako, takže pro nás to furt to téma toho slova, že má moc a že dva mladí lidi, který sami prostě někde přišli k té chartě a ta slova té charty jim dávalo takovou, jako takovej smysl, že prostě to museli podepsat, i když jim to dospělí rozmlouvali a říkali, že budou mít třeba problémy, tak nemohli jinak, protože a k tomu přijde velmi zajímavý.
0: A tím se vlastně vracíme k tvojí původní otázce, taky komu je to určeno, protože oba dva se začali ochomejtat vlastně kolem tady tohohle tématu už v útlém věku. Konkrétně Jirka udělal takový velký čin ve 14 letech, kdy napsal na vrata sousedovic kolaborant v roce 68. A Lili vlastně na škole už se setkala s různýma těmato názorama, řekněme, a vedlo to až k chartě 77. A je to určeno právě lidem, kteří jsou v jejich podobném věku, když byli v téhle situaci, vlastně 12+.
2: To znamená, v podstatě dá se říct základní škola a střední škola, podle toho, kde zrovna se ten takto starý posluchač nachází. Čili je to určený tak, že byste s tím rádi vyjeli i do škol, protože předpokládám, že storytelling má tu výhodu, že nepotřebuje žádný speciální místo, žádný speciálně vybavený divadelní sál, ale dá se skutečně vyprávět příběh ve vašem podání nejenom kolem ohně, což se teda ve škole hrozně blbě pořádá, ale právě v jakýkoliv vlastně učebně, tělocvičně, v čemkoliv. Tak míříte i tímto
1: přesně
2: směrem?
1: Tak. Míříme a už jsme dokonce vyprávěli a zrovna zítra nás čeká dvojité vyprávění na základní škole Jeseniova tady v Praze. A je to je právě v tom skvělý, no, že přijedeme do té třídy nebo do jídelny možná zítra a vlastně ta část toho mýho příběhu té Lily se odehrává v jídelně, kdy ona uspořádá legendární koncert na tom Gimplu, kam chodila. A pak se to s ní táhne, že jo, protože tam, no a pak, takže ano, taky jsme si říkali, že jako my jsme vlastně ani nemuseli uměle hledat nějaký témata, který by se dotýkaly dnešní jako mladých lidí, jak to někdy je, že potřebujeme tu historii přetáhnout, tak co tam vymyslím, aby je to chytlo, ale vlastně tyhle dva lidi, Jirka i Lily, žili tak, že chtěli se zamilovat, chtěli mít někoho prostě po svým boku, kluka, holku, chtěli chodit na koncerty, chtěli poslouchat hudbu, která se jim líbí, ale z rádia v tu dobu zrovna zněla muzika, která je nebavila, tak to vyhledávali. Oba chtěli studovat, oba nemohli studovat, protože něco předtím udělali. Lily nemohla jít na filozofickou fakultu, tak začala navštěvovat semináře. Bohužel už se nesetkala s panem Patočkou, ale filozofický semináře bytový, chtěla dělat divadlo, tak chodila tajně dělat divadlo. A pak se zamilovala do kluka, byla s ním šťastná a nakonec to zjistila na posledním výslechu, že ten její přítel byl celou dobu, co na ní donášel. No. Takže takovejhle vlastně jsme vůbec nemuseli to hledat a vidíme, jak se to těch mladých lidí jako hrozně dotýká, protože to jsou, no.
0: Vlastně mě nejvíc překvapuje, že ta reakce, protože už jsme to na těch školách několikrát vyprávěli, buď to školy zveme do našeho prostoru, a nebo právě jdeme k ním do jídelny, do tělocvičny nebo do třídy, ale zaujalo mě několikrát, že některý studenti vlastně jako se ptají, kolik jsme si z toho vymysleli, jak moc je to jako neuvěřitelný a jsou vždycky překvapení, že ten náš přínos je spíš jenom ta forma, ne ten obsah, protože ten obsah jsme vysáli z toho, co všechno historikové našli o Lily a co se týče Jirky, tak s tím jsem se setkal a ten mě zazásobil dost svýma příběhama, plus samozřejmě o něm se taky už dost napsalo. Takže vlastně oni pak jenom koukají, to není možný, jak to, že se tohle dělo. A jsou překvapení z té reality, která v té době byla takhle drsná.
2: Připomíná to mi to moji reakci na knihu Táňa Žižkov Praha 3, což je kniha Marie Zelbové, hostky, kterou jsme tu měli asi před měsícem. Vizitku s ní si můžete poslechnout a vyhledat v archivu, případně v aplikaci Můj rozhlas, a tam to je podobné, skutečně tyto příběhy ze sklonku normalizace a začátku 90. let se zdají být naprosto neuvěřitelné a přitom jsou to v uvozovkách jenom vzpomínky této autorky na své dětství. kdy tedy zázrakem z tohoto vyvázla a tedy přežila a stala se dnes tedy autorkou, která o tomto podala svědectví, čili tuto knihu taky doporučuji. Nicméně pojďme se vrátit zpátky ještě k formátu tady právě storytellingu, tady k těmto dvěma příběhům Lilian Landové a Jiřího Chmely. Jak vlastně dlouhý ten program je, kdyby nás náhodou poslouchal teď někdo z učitelů nebo jejich známých, abych jim to mohl doporučit. Učitelé pravděpodobně teďka mají zrovna top season, asi jsou zrovna ve výuce, takže nevím, jestli nás poslouchají, ale třeba si vizitku poslechnou jinde, kdykoliv se jim to hodí časově právě třeba přes aplikaci Můj rozhlas. Tak jak je to dlouhé?
1: Samotné vyprávění 50 až 60 minut podle toho, jak moc se tam podaří interakce s diváky.
2: To ale jsou tedy oba ty příběhy dohromady?
1: Jo, jo, my vyprávíme vlastně krásně se nám, no, jakože...
0: Je to takové protkané jeden příběh,
1: no. I když, což je taky zajímavý, jejich příběhy se nikdy, jako životní příběhy se nepotkaly. My si tak představujeme, že se třeba potkali někde ty podpisy, když to někdo někde tiskl, ale oni se neznali. Ale vlastně těch momentů, jako kdy oba třeba toužili nebo chtěli, nebo v momentě, jak je oslovila ta charta, tak jsou dost podobný. No, takže tam jsem...
2: Čili je to zhruba 60 minut?
0: Mm-hmm. 60 minut, ale ten vlastně vypadá to tak, že málo kdy vyprávíme jenom ten příběh, což samozřejmě můžeme jenom tohle, ale většinou třeba pedagogové chtějí, vždycky je potom diskuze, nebo zatím vždycky byla, která může být vlastně až třeba 45 minut, záleží na samotné třídě a pedagogovi. A taky ne vždy, ale děláme k tomu workshop. A ten workshop je zaměřený vůbec na vyprávění, a nebo i pak na samotnou vlastně chartu 77.
1: No a taky na to, jak se třeba, když tam máme krásný takovou... cvičení, no, ale prostě takovou aktivitu, že jak je zajímavý, když někoho známe, někomu o tom známým řekneme a ten člověk vypráví o tom člověku, o kterém slyšel a pak zase, že vlastně jim ukážeme v tom přímém přenose, jak vzniká to vyprávění o někom, koho člověk nezažil a co všechno si tam potom už ten druhej, třetí vypravěč jakoby přidá. Takže to třeba je jako velmi oblíbená aktivita na tom workshopu.
2: Velmi oblíbená aktivita ovšem naší vizitky je také pouštění si písniček, které přinášejí naši hosté. V tomto případě to bude píseň číslo 2 Franka Zappy a Captaina Beefhearta z koncertu z roku 1975 z Austinu. Proč jste vybrali tuto písničku?
0: Tak je to druhá písnička právě od Jiřího, je to jeho oblíbená písnička a je to jedna z těch písniček, kterou když musel donuceně opustit Československou socialistickou republiku a přesídlit se do Vídně a založil si tam klub, tak je to jedna z písniček, kterou si tam pouštěl, tam totiž mohl.

0: Vizitka.
1: My se dostáváme zpátky k rozhovoru s herečkou Ivanou Huspekovou a hercem a režisérem Tomsou Legierským, kteří nám tady představují příběhové vyprávění Storytelling, ve kterém oživují skutečné příběhy lidí spojených s chartou 77. A ty si, Tomso, teďka při konci té poslední písně, která dohrála před pár vteřinami, otevřel vlastně docela zajímavé téma, a sice, že těch signatářů charty vlastně bylo na to, jak významný ten dokument byl, vlastně velmi málo. A že skutečně jenom pár lidí z nás zná někoho osobně i z té doby, kdy ta charta byla, kdo tuto chartu podepsal. Mí rodiče určitě kolem sebe takové známé měli. Moje máma dokonce v 70. letech opisovala na stroji některé právě ty texty, které se potom dál šířily dále dalším tedy odvážlivcům, kteří tuto chartu podepsali. Nicméně já osobně třeba žádného takového neznám. Vy jste se setkali neprávě třeba s Jiřím Chmelou. U Lilian Landové to z uvedených důvodů již není možné, ale měli jste tam spolu živý kontakt s takzvaným Chmelákem.
2: Tak s takzvaným Chmelákem jsem se právě potkal. Zrovna minulý týden jsme si telefonovali. To je fantastický člověk. On je, že jo, pro mě to je hrdina. Zažil strašně moc věcí. Jeho jméno má prostě velkou váhu a je to furt obyčejný člověk. Je to parádní. A když jsem se s ním potkal, tak jsme si telefonovali a doporučil nám ho teda Michal Stehlík, což je ředitel Muzea literatury. Tak je teda fantastický člověk, velmi otevřený, protože neváhal a hned nám nabídl termín, když jsme mu zavolali, jestli bychom se s ním nemohli ze studijních důvodů setkat. A on říká, jasně, a vlastně během asi týdne nebo 14 dnů si na nás udělal čas, hodinu, seznámil nás s mnoha informacema, s mnoha zajímavýma knihama a mimo jiné nám dal kontakt právě na Jiřího a Jiří hnedka vlastně odpověděl. Potkali jsme se v Dejvících v jeho oblíbený hospůdce. A on začal vyprávět, no, a vlastně tenhle člověk, který kdyby kolem vás prošel na ulici, tak vypadá normálně jako každý jiný, ale má za sebou tak neskutečný a vlastně i těžký životní příběh, ale řekl bych i s happy endem. Mm-hmm. A on o tom vypráví tak jako lehce, vůbec z něho jsem necítil nějakou jako zášť a nějaký zlo. On prostě udělal to, co si myslí, že bylo správný, schytal za to strašně moc, i když to bylo velice nespravedlivý.
1: A schytal za to bídu.
2: Strašnou bídu. Musel opustit Československo. A on se z toho ale, jak se říká, nepodělal. On prostě se na ty nohy znovu postavil a vybudoval naprosto neskutečné věci v té Vídni. Pro ty, kdo z vás ví, tak Nachtazyl, pak později i Tag Azyl. Jeden z velmi slavných barů, kde když třeba v Národní opeře nebo v Národním divadle ve Vídni se dělala premiéra, tak pak šli slavit k němu.
3: Bylo to ve sklepě, viď? Což ty sklepy jsou taky pro ty naše hrdiny takový
2: underground
3: důležitý.
2: Underground opravdovej. On je taková mánička, on má šedý dlouhý vlasy, s máničkama se znal a tam hráli Plastici, hráli tam Karásek, Hudka, Iva Bitová, byl tam Havel, Schwarzenberg, dokonce snad ministr kultury z Rakouska. Jako vlastně ten seznam těch jmen je neskutečný. O Nachtazylu bylo natočeno několik dokumentů, napsáno spoustu knih.
3: No pro nás je to něco jako Carnegie Hall, akorát bohužel, kdyby my dva jsme mohli vyprávět v Nachtazylu tenhle příběhy charty, tak bychom se asi zbláznili blahem, ale Nachtazyl už
2: Nachtazyl
3: nepřežil
2: zabil
3: covid.
2: No.
1: Ano, jako jeden z mnoha podniků, který zkrátka tady tohleto uzavření vlastně celý jeho provozu a vlastně řekněme uvěznění lidí do jejich domovů prostě nepřežil. Ty jsi říkal jednu důležitou věc, a sice, že on se z toho jako nesesypal, z toho, co na něj vlastně pak ty represe způsobené s podpisem charty vlastně přišly a přistály. Ovšem vy vyprávíte i jako příběh hrdinky právě příběh Lilian Landové, která se z toho, dalo by se říct, možná sesypala, ale možná to bylo celé trochu komplikovanější, nicméně její příběh končí tragicky, končí sebevraždou. Tak pojďme si říci také o ní, proč ji považujete za hrdinku, i když vlastně by se dalo říci takhle úplně podle prvotního pochopení tady tohohletoho, nebo možná nepochopení podstaty jejího příběhu, že to právě neustála. Tak v čem je teda ta tragika jejího příběhu?
3: Ta tragika je v tom, že já si trošku myslím, že ona byla víc, i když byla taková energická, hlučná, měla kolem sebe furt lidi, tak si myslím, že ale možná byla víc sama než ten Jirka, jako v tom, že byla taková osamělejší. A jí se staly takový dost zásadní, ona byla jako takový buldozer prostě, ona uspořádala koncert zpěváka, který půl roku na to skončil ve vězení. A ona sebrala 75 podpisů petici a poslala ministru kultury, aby ho propustili a tím na sebe vlastně upozornila. Mm-hmm. A tak se udělal fokus na tu školu a paní ředitelka dostala za úkol od soudruha, ministra kultury, aby to nějak ve škole vyřešili. No a pro tu Lili byla uspořádaná v rámci SSM, Socialistického svazu mládeže, jako velká schůze, kde byli vlastně její spolužáci, všichni vlastně ti, co na tom koncertě byli, protože to byl úspěšný koncert, plná jídelna gymnázia, tak byli donuceni ty spolužáci pod pohruškou, že pokud by jí nevyloučili, tak se nedostanou na vysokou školu, kam všichni mířili. Takže se fakt stalo, že ta Lili...
1: Došlo k takovému, řekněme, vydírání.
3: Jo. A to byla jedno, takže ona musela přestat studovat ten gympl. Nějakým zázrakem se podařilo, že mohla odmaturovat na jiným gymplu, ale samozřejmě už měla složku, takže nemohla jít na filozofickou fakultu. No a pak se stalo to, že ona furt byla akční, furt pořádala nějaký happeningy, což já v tom příběhu ani nemůžu vyprávět, protože to by trvalo 6 hodin. Ale pro mě zásadní je, že si našla přítele, nebo spíš on jí, byl jí velice blízký. Ke mně se dostala její složka STB, což pro mě doteď je strašně silný si v tom teda pročítat takový deník její, o kterém ona nevěděla. No a tam je spousta záznamů lidí kolem ní, kteří vypovídali, ale protože musel, protože si je ta STB vyhledala, ale tenhle člověk, jistý pramen, prostě se přihlásil jim sám a sám na ní donášel a byl jí nejvíc na blízku. A asi je to tak nejpravděpodobnější verze, je, že její poslední výslech byl, že si ji nechali dvě noci Bartolomějský a bylo to pro ní velmi krutý. Jo. Tam oni jí dali číst v té složce a ona pochopila, kdo jako to je.
1: Že na ní donáší její přítel, jo. Že je to vlastně spolupracovník STV, což pro ní byla teda tahle definitivní rána. No, tak to je samozřejmě šílené, není to ojedinělý případ, kdy partneři donášeli.
3: No. Ještě to, ale tento STV, jenom tak, že ta tečtečku to má, že se to celý uklidilo, takže bláznivá holka z nešťastný lásky, se zabila. Takže to celou dobu šlo takhle a potom tak otevřeně to je tak, pravda byla jinde.
1: Ano, je to neuvěřitelné, bohužel tyto příběhy jsou stále aktuální. Současný ministr kultury údajně donášel na svou budoucí přítelkyni a dneska je to tedy muž v této vysoké funkci.
2: A to je jeden z důvodů, proč musíme vyprávět tyhle příběhy, protože estebáci ještě nevymřeli a stále je tady máme.
1: No a bohužel rozhodují o naprosto zásadních věcech.
3: A tenhle člověk na rozdíl od Lily žije ještě.
1: Ano, je to tak. To je bohužel smutná souvislost, kterou je třeba si uvědomovat a kterou také díky tomu, že jezdíte po školách, tak nějakým způsobem přinášíte i nejmladší generaci, která už je v úplně jiných reálích. Přitom tyto reálie se stále ještě prolínají s tou současností. Pojďme si říci, jaké jsou ohlasy dětí na vaše vyprávění. Vy jste říkali, že také součástí toho mohou být i workshopy. Nicméně, jak reagují na tyto dva příběhy, na příběh Lilian Landové a Jiřího Chmely?
2: Tak když se nad tím zamyslím, tak jsou takový v principu dva druhy reakce. Jedna reakce je přímo tady a teď, když dovyprávíme, máme nějakou diskuzi, tak vidíme nějakou zpětnou vazbu a druhá reakce je, že jsme dostali už pár dopisů ze škol a nějakým způsobem na to reagovali. Tak ten první způsob je takovej, jak už jsem trošku naznačoval, oni tomu z části nevěřejí. Oni si říkají, to není možný. To jako když se díváme na Jamese Bonda, on prostě nemůže skočit z mrakodrapu na mrakodrap. Ale tady to prostě bylo, že Jirka něco podepsal, za toho zavřeli. Dneska naprosto neskutečně nepředstavitelná věc tady v naší zemi, díky bohu za to. Ale dřív se to dělo. A nemohl poslouchat, co chtěl, prostě poslouchal na tajňáka rádio. nemohli si číst, co chtěli, a dneska si člověk na YouTube najde úplně, co chce, takže pro současného mládežníka 12+, některé tyhle věci jsou absolutně nepředstavitelné, přežili mimo internet, že jo, práce vůbec s informací a s dokumentem bez mobilů, takže jakkoliv se s kýmkoliv setkat, to všechno bylo úplně jinak a dnešnímu posluchači to může znít skoro až jako literárně spíš, než popis nějaký reality. Hmm.
1: Ivano, jaké byly pro tebe nejzajímavější reakce?
3: Nejzajímavější reakce, tak vždycky se ty studenti, i když třeba není diskuze, tak jeden, dva za náma přijdou, mě to nedá, se musím zeptat, jak to bylo s tou třídou, jestli, a dost často se ptají na to, kdyby třeba všichni zvedli ruku v té třídě pro její nevyloučení, tak co by si s tím vlastně počali nahoře soudruzi a tak, no, takže řeší tady to.
1: Je to snaha představit si, jak by reagovali oni sami, což přesně, je dneska už vlastně těžko představitelné.
3: No a díky tady tomu oni vlastně si to, a to je takový moment, kde to vždycky jako tam cítíme, jo, tím, jak je to živý vyprávění, tak tam to vždycky zatuhne, pak se k tomu vracej, ptají se na to a ptají se na tu Lili a kde její příběh, tak jim doporučuju Český rozhlas, kde oni byli natočeny nějaký pořady a tak, takže to je, že najednou tam, to není přednáška o chartě, ale jsou to prostě dva lidi, kolem nich se charta myhla a důležitou si ty
1: případy.
3: Přesně tak.
2: No, to je ještě hrozně důležitý, že tu chartu podepsalo vlastně necelých 2000 lidí. A v té době nás tady bylo nějakých 14-15 milionů v Československu. A 2000 se zdá jako opravdu úplně mikrokapička. To není ani kapka. A to jsme se taky s tím setkali. Oni, a já teda se přiznám, že já dřív jsem si taky myslel, že tu chartu podepsalo 10 000 lidí, možná 100 000, protože to byl tak mocný dokument. Ale to je další věc, že takhle málo lidí, tak každá kapka se počítá. A takhle málo lidí dokázalo ovlivnit to, co se dělo. A myslím si, já nejsem historik, nejsem odborník na chartu 77, ale věřím tomu, že tenhle dokument byl jeden z těch dokumentů, který způsobil mimo jiné i 89. rok listopad.
3: A ten zájem o tu rodinnou historii pak je velký, že oni říkají, my se doma musíme zeptat, jak to bylo třeba u nás. A to je pro nás to nejvíc, když zjistíme, že prostě pak to třeba přišli domů za mámou, za babičkou, a ptají se, jaký to měli oni a jak to, jestli u nich v rodině je někdo, kdo podepsal nebo ne.
1: Třeba takovéhle otázky vyprovokuje i dnešní vizitka, jejíž součástí bude další píseň, která zahraje, a sice píseň Motýl Jiřího Jelínka a Jany Malknechtové. Proč jste ji vybrali?
3: Je, tak měl to, jo. Protože já jsem se potkala s jednou z nejlepších kamarádek Lily, s paní Helenkou, a té jsem psala mail, jakou písničku by si Lily dneska nechala zahrát nebo jakou měla nejradši, tak mi napsala krátkou odpověď. To vím naprosto přesně, je to Motýl Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.

0: Tak mi po písničce Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Motýl, po písni, která se přímo váže, tedy k příběhu Lilian Landové, se dostáváme do posledního vstupu s našimi dnešními hosty, herečkou Ivanou Huspekovou a režisérem Tomsou Legierským, kteří nám tady povídají o svém projektu Historytelling, což je v žánru storytellingu příběh dvou mladých lidí, kteří podepsali chartu, a tedy v obou případech jim to velmi drsně zasáhlo do života. Pojďme si říci, jestli je možné nalákat posluchače na vaše živé předvedení těchto dvou příběhů někdy v nějakém prostoru pro veřejnost.
1: Tak já doufám, Tom, se ty řekneš konkrétní datum, a já jenom upřesním, že příští rok to bude v lednu, to bude 50 let od vydání Charty 77, tak já doufám, že těch příležitostí bude jako hodně, nejenom po školách, ale i večer v různých klubech, knihovnách, tak na to se my moc těšíme, už teď máme přísliby, ale konkrétní nejbližší datum je Tomso.
2: My máme termíny, kam vás nemohu pozvat, protože jsme na školách, třeba zítra, že jo, ale termín, kam mohu pozvat celou širokou veřejnost, tak je 25. července, je to sobota, a bude to v Neratově v Orlických horách v nádherném kostele, který zrekonstruoval pan farář Suchár. Má to skleněnou střechu. Mm-hmm. Je to opravdu bombastický prostor.
1: To by stalo taky tam, za příběh. Tam
2: vleze se tam strašně moc lidí, takže ano. Kdo je z Orlických hor a z blízkého Žamberska nebo Rychnovska tam, tak přijďte, a když tak klidně přijďte, protože to stojí i za výlety, nejenom za to poslechnout si náš příběh. A pak bude další termín pro veřejnost ještě v první půlce září. To bude primárně pro pedagogy, kteří to budou mít úplně zdarma, aby věděli, co si můžou pozvat do školy, ale tam ten přesný den ještě nemáme, ale naplánováno to bude.
1: A bude to v Praze, a pak ještě máme příslib v Chebu zase.
0: No tak výborně. Každopádně dohledat se dá tento váš projekt, když si zadáte do Google.
1: Zaslovem.art.
0: Zaslovem.art, fajn. Tak to je důležitá informace pro vás, pro všechny, kteří byste si chtěli toto dohledat a přijít se na to podívat a poslechnout si přímo tedy tyto příběhy naživo. My se pojďme ještě podívat s Ivanou k jednomu zajímavému příběhu, a sice ke představení, které hrajete v Praze, které se týká aktivních záloh. Tak to je taky aktuální situace. Také lidé, kteří se do těchto aktivních záloh hlásí, jsou svým způsobem hrdinové, protože vlastně se dostávají mimo svoji komfortní zónu. Tak pojďme si říct jenom ve stručnosti, o co se jedná, kde to hrajete, a taky, jestli si dovedeš představit ty sama, jestli by si do aktivních záloh se přihlásila, nebo alespoň na to dobrovolné vojenské cvičení, které může mít 4 nebo 6 týdnů.
1: Ano, tak tady se jedná o divadelní inscenaci, ale taky, jak to vychází všechno z příběhů, z reálných příběhů tří mladých lidí a potom jednoho jejich rotmistra, který má taky svůj vlastní osobní příběh, tak no, jestli si dovedu představit, že bych tam byla, ne. Asi bych tam dobrovolně nešla, ale
0: na to
1: cvičení vojenské
0: do cvičení
1: do Vyškova ne. Ale vlastně režisér s Lucií Ferencovou, která napsala text, vymysleli krásný koncept, že se ta vojenská cvičení prolínají s divadelními, s hereckými cvičeními. Takže vlastně moje role je taková rozpolcená, že jsem chvilku pedagog, který, nebo režisér, který vede herce k tomu, aby hereckými cvičeními vydolovali v sobě nějakou emoci, a zároveň v další scéně je drilluju na vojenském cvičišti. Takže já si to užiju jako v rámci toho pedagoga.
0: Jak se to inscenace jmenuje, kde se hraje?
1: Jmenuje se Aktivní zálohy, hraje se v divadle D21 a srdečně všechny zvu, je to novinka a je to naše láska.
0: No, každopádně, z jakého důvodu ty by si se na takové cvičení neodhodlala, protože je celá řada různých herců, hereček, veřejných osobností, které vlastně toto podstupují, čímž nechci snižovat jakkoliv všechny ostatní profese a lidi ostatních profesí, kteří plní každý měsíc tato cvičiště ve Vyškově, tak co tobě na tom nesedlo?
1: No, tak tam je zajímavá, myslím si, že úplně prvotní je vždycky ta motivace těch lidí, proč se tam přihlásí, co je to jejich motivací. A ta motivace musí být tak silná, aby ty lidi tam chtěli být a vydrželi, protože je to velmi náročný. No a moje motivace prostě vůbec není tak. Moje motivace je užít si prázdniny, tam se myslím jezdí v srpnu nebo kdy.
0: No, jak různě, do, různě. Je to,
1: ale
0: trvá
1: to 6 týdnů.
0: 4 nebo 6 týdnů.
1: No tak prostě pro mě největší motivace je být 4 týdny se svým přítelem a se svou dcerou někde, trávit víkend, volný čas a užívat si sebe a být někde 6 týdnů bez nich, nebo jako, no,
0: nebo
1: to
0: 4
1: si
0: týdny.
1: 4 týdny, měsíc, to ne, to prostě za motivaci tak silnou nemám, no, tady v tomhle tom. Stískalo by se mi.
0: Fajn. Tomso, my jsme se tady spolu, není to tak dávno, bavili ve speciální samostatné vizitce o tvém účinkování v plzeňském divadle Alfa, kde jste premiérovali představení o Tachoru Batličkovi a jeho neuvěřitelných příbězích.
1: A to je krásná inscenace, tak moc, moc.
0: Tak díky za to, děkujeme za to. Zajímalo by mě, do čeho se teď dále pouštíš, protože vy jste byli také s představeními divadla Alfa v zahraničí, tak jak vlastně rezonujou, jakým způsobem vlastně rozumí zahraniční divák inscenacím, které vznikají tady u nás, protože mnohokrát jsme se dostali k tomu, že České divadlo je možná trošku izolované tady českou kotlinou, je to dáno samozřejmě jazykem, ale jakým způsobem vy máte zkušenosti, kde jste byli, s čím jste hráli?
2: No tak to je dobrá otázka v tom smyslu, že zrovna jsem se vrátil ze zájezdu, kde jsme byli. Byli jsme v Srbsku, v Novém Sadu, s představením Putování dobrého Hanse Bema Evropou. A tam jsme získali další ocenění. Tam právě scenografii vyráběl Karel Čech, jeden z českých výborných scenografů. Přítel Ivanky. To bylo dobrý představení, to mě hrozně baví, je to už představení, který je starší, ale to je zrovna představení, který má určitý přesah, protože je to o člověkovi, který to není typický Čech, on byl z části Belgičan, z části Němec a je to představení, který přesahuje tu českou kotlinu.
0: Mm-hmm. My se už budeme muset v tuhleto chvíli loučit, máme před sebou poslední písničku Suzy Quatro, If You Can Give Me a Love, což je opět píseň, která se tedy týká příběhu Lilian Landové. V tuhletu chvíli už bychom jí měli snad slyšet pod kresu, abychom se do toho začali loučit s našimi dnešními hosty, herečkou Ivanou Huspekou a režisérem Tomsou Legierským, kteří tady především představili svůj projekt Historytelling. Já vám moc děkuju za návštěvu.
1: Děkujeme moc krát, nashledanou.
2: Taky velice děkuji a pěkný den.
0: Díky moc, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.

Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ministerstvo životního prostředí odpoledne zveřejní kompletní podmínky nové zelené úsporám. V dotačním programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti dřívějšku už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív řekl, že půjde například o lidi, kteří splňují podmínky superdávky. Prezident Petr Pavel se v druhý den státní návštěvy Estonska vydá na prohlídku baltské obranné linie. Bezpečnost je hlavním tématem jeho dvoudenní cesty po nejvýchodnější pobaltské zemi. Estonsko společně s dalšími pobaltskými státy budují podél hranic s Ruskem a Běloruskem systém pevností. Prezident Petr Pavel dnes taky navštíví město Tartu. Americká armáda v noci provedla několik úderů na vojenská zařízení v Íránu a sestřelila několik dronů. S odvoláním na amerického vojenského činitele to tvrdí agentura Reuters. Tři exploze se ozvaly poblíž přístavu Bandar Abbas v blízkosti Hormuzského průlivu. Informovala o tom íránská agentura Fars s tím, že ozbrojené síly v oblasti krátce aktivovaly systémy protivzdušné obrany. Írán nehlásí žádné oběti ani materiální škody. Průměrné globální teploty se budou v příštích 5 letech držet poblíž rekordních hodnot. V Arktidě porostou teploty zřejmě rychleji než v jiných regionech. Vyplývá to ze zprávy Mezinárodní meteorologické organizace a Britské meteorologické služby. Ta obsahuje předpovědi teplot a srážek pro světové regiony na roky 2026 až 2030. V těchto letech se podle predikce roční globální průměrné teploty poblíž zemského povrchu budou pohybovat 1,3 až 1,9 desetin stupně Celsia nad úrovní předindustriálního období let 1850 až 1900. A počasí bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 15. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Je čtvrtek 28. května a máme aktuálně 3 minuty po 11. hodině. Jak už naši věrní posluchači jistě vědí, tento týden si na Vltavě připomínáme 100 let od narození trumpetisty, skladatele a kapelníka Milese Davise, nekorunovaného krále jazzu druhé poloviny 20. století, osobnosti, která po několik dekád do značné míry ovlivňovala nejen jazzovou scénu. A před 40 lety zase vznikla jeho velmi slavná pozdní deska Tutu, o které už tento týden také byla řeč, nahraná počátkem roku 1986 a vydaná pak na podzim. Hovořit o ní a komentovat vybrané ukázky přišel do Polední Vltavy muzikant, hudební publicista a také komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak můžeme album Tutu zjednodušeně charakterizovat?
2: Tak byl to první počin Milese Davise, který odešel po několika dekádách ohromně úspěšné dráhy u společnosti CBS Columbia k Warner Brothers. Chtěl se prezentovat něčím výrazným a hodně ho zajímal pohyb na, řekněme, popové nebo rhythm and bluesové, soulové scéně, respektive příchod nových technologií a nových instrumentů do té hudby, to znamená především syntezátorů, ale také takzvaných automatických bicích, možností programování všelijakých sekvencerů a tak dále a tak dále. Něco takového měl na mysli, no a také tak skutečně deska vlastně dopadla, je hodně ovlivněná tím vším, o čem jsem mluvil, a je to patrné už hned právě z té titulní nahrávky. Možná, že ne úplně každý, především ta mladší generace, tuší, o co jde. Může to vypadat ten název Tutu jako nějaké dětské žvatlání, ale není tomu tak. Jde o jméno nositele Nobelovy ceny za mír, jeho afrického biskupa a aktivisty, především za bojovníka proti apartheidu, který se jmenoval Desmond Tutu a který právě zrovna v těch 80. letech byl velmi, velmi populární figura vlastně po celém světě, takže ten název desky se velmi hodil, abych tak řekl.
1: A my si titulní skladbu z desky Tutu poslechneme právě nyní.

0: Tutu, titulní skladba z alba Milese Davise, ze kterého hudební ukázky do vysílání Vltavy přinesl Ondřej Konrád. Miles Davis se ale už od závěru 60. let intenzivně zajímal také o další hudební žánry, tehdy především o rock, jehož prvky pak do své hudby začlenil. Najdeme něco podobného také na albu Tutu?
1: No, už jsem o tom vlastně mluvil v tom prvém vstupu, to zcela jednoznačně, on se právě zajímal o ten vývoj především na té, řekněme, popové spíš scéně, proto také původně plánoval, že to album vytvoří celé s Princem, fantastickým autorem, konceptuálním hudebníkem, kytaristou, zpěvákem, prostě výjimečnou osobností, jakou Prince byl. Nakonec té spolupráce sice sešlo, i když dodatečně potom nějaké věci spolu dělali, ale tuhle tu desku konkrétně ne. Pak se obrátil na George Duke, což byl původně jazzový pianista, ale který strávil několik let například později také u Franka Zappy, a pak začal naopak vlastně se zabývat především produkováním a psaním pro různé rhythm and bluesové umělce, čili populární hudbu, ale hodně soudobou, moderní, jinak znějící než doposud. Ten mu poslal nějaké návrhy.

0: nebo je stále vynikající producent. On na desce hraje na celou řadu nástrojů. Vzal si to prostě celé, jak se říká, pod triko a 90% materiálu na albu je jeho. Davis je spoluautorem jenom jedné věci. Jedna je od jedné popové kapely, jedna je právě od George Duke, ale jinak všechno vytvořil Marcus Miller a celá ta deska, jak už jsem říkal v tom prvním vstupu, je tedy poznamenána těmi moderními technologiemi, které Marcus Miller a společně s dalším druhým producentem, kterým byl Tommy Lipuma, do té Davisovy hudby začlenili, vytvořili takové zvláštní elektronické vrstvy, nad nimiž on tak bloumá s tou sordinovanou trubkou, to znamená s tím dusítkem. Vlastně to trochu připomíná některé desky, které Miles Davis vytvořil v 50. letech s Gilem Evansem, s velkým orchestrem, vlastně trošku podobným způsobem, kdy také právě nad těmi zvláštními barvami toho té velké kapely ten Davis tak se vznáší, mizí a zase přichází. Řekl bych, dost magickou atmosféru.
1: A vše tedy, o čem mluvíte, uslyšíme i v následující skladbě Splash?
0: Ano, ta je zrovna taková, bych řekl, nejenergičtější možná z celého alba, ale rozhodně prostě tady vlastně neexistuje snímek, který by se tomu, o čem jsem mluvil, vymykal. Vlastně celé to je v téhle té náladě, proto ta deska také byla hodně působivá, měla velký úspěch, i když samozřejmě se vyskytly naopak i kritiky, že je to podbízivé, že to vlastně ani není jazz, ale dodatečně zase po dalších dekádách, když se k tomu vracela nová kritická generace, tak bylo shledáno zcela jednoznačně, že tu patří mezi Davisovy vrcholy, kterých ovšem pravda ve jeho kariéře je poměrně hodně.

0: Dnes posloucháme hudební ukázky z alba Milese Davise Tutu a ve vysílání dozněla skladba Splash. Davis začlenil do svého koncertního repertoáru některé skladby z alba Tutu už v létě 1986, tedy ještě před jeho vydáním. Existují z toho nějaké nahrávky?
1: Ano, existuje jich několik a já jsem přinesl právě ta, která pochází z půly července roku 86 z festivalu ve francouzském Nice. Je to skladba, která se jmenuje Porsche, která je potom také na té studiové verzi samozřejmě, a vedle Davise tady hraje Bob Berg na saxofony. Jsou tam dva klávesisté, kteří dlouho hráli s Davisem, Robert Irving III, Adam Holzman. No a mimo rytmiky potom je tam nový prvek, protože žádná kytara na albu Tutu není, ale tady ano, a hraje i Robin Ford, fantastický, takový, řekněme, fusionový, versatilní kytarista, který zhruba jednu sezónu u Davise působil. Takže toto je ukázka toho, jak se dá ten materiál z Tutu také pojímat v živém provedení.
0: Dnes k nám do studia zavítal muzikant, hudební publicista a také komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Děkujeme.
1: Já děkuju.

0: Tento týden si na Vltavě připomínáme 100 let od narození trumpetisty, skladatele a kapelníka Milese Davise. Dnes jsme ve vysílání poslouchali ukázky z jeho proslulého alba Tutu a právě dozněla skladba Porča. Hezký den a dobrý poslech přeje Dagmar Kopečková.
1: Tomáš Hanus a Německý symfonický orchestr z Berlína.
2: Vítěz mezinárodní soutěže Pražského jara z roku 2025, japonský virtuóz Yuya Mizuno, zahraje Šostakovičův violončelový koncert číslo 1.
1: Přímý přenos koncertu poslouchejte 31. května od 20 hodin na Vltavě.
3: I'm old-fashioned,

0: Cassandra Wilson, americká jazzová zpěvačka, její nezaměnitelný hlas. I'm Old Fashioned je skladba, kterou jsme poslouchali ve čtvrtečním vysílání.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Italianistka, překladatelka, ale i pedagožka Marie Kronbergerová se s námi tento týden ve Vltavských osudech dělí o svůj životní příběh. Dnes budeme pokračovat v poslechu pětidílného cyklu. Čtvrtá epizoda bude na programu za pár minut.

0: Eyjolf Dale, norský jazzový pianista, vás provází Polední Vltavou s datem 28. května.
1: Osudy.
0: Na programu je čtvrtá epizoda rozhlasového vzpomínání italianistky, překladatelky, znalkyně italských operních libret a dlouholeté pedagožky Marie Kronbergerové. Pořad připravil Vojtěch Babka v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem. Příjemný poslech.

Někdy v roce 86, kdy se na mě obrátilo tehdy divadlo v Ústí nad Labem s Figarovou svatbou. To byl ten první doslovný překlad, který jsem vytvořila. A potom, když se teda změnila situace, tak já jsem už pracovala v Národním divadle jako jazyková poradkyně, protože si to vyžádal pan dirigent Gregor, Bohumil Gregor, úžasný dirigent, který působil různě v cizině a dělal tehdy operu Don Carlos Verdiho v originále. A už to předtím nějak uvedl a pak se to převádělo do Národního divadla jako takového. A on si vyžádal jazykového poradce. To byl jaksi začátek těch jazykových poradců tehdy, protože samozřejmě, že se neuváděla v originále, jenom italské opery se neuváděly, ale potom i německé, francouzské, všechno. Takže přišli poradci na příslušný další jazyk. A pro mě byl půvabný ten začátek, protože tehdy za mnou taky přiběhla Jiřina Marková, že pan dirigent Gregor by si přál jazykového poradce, tak abych tam přišla hned. Tak jsem tam přišla, měli jsme předtím, oni zkoušeli, já jsem tam předtím měla hodinu zrovna s Ivonkou Škvárovou a otevřely se dveře, když skončila jejich zkouška a Jiřina přišla a říká, prosím tě, to je strašně trapný, ale on si dirigent představoval Itala. A v tu chvíli pan dirigent vycházel, tak já jsem s tou svou italskou spontaneitou mu říkala, pane dirigente, Jiřinka mi říkala, že jste chtěl Itala, ale já znám jednu Italku, která působí v Praze, učí tady na fakultě a miluje operu navíc a je ze severní Itálie, čili má dobrou italštinu, tak já ji zavolám, jestli by to nevzala. Tak jsme šli zatelefonovat a tak jsem to vyřídila, ta Italka byla nadšená, že by to dělala a když jsem to položila, tak pan dirigent mi řekl, já chci vás, protože já jsem si představoval, aby ten Čech neměl takovou tu chomutovskou oxfordštinu, tento termín použil, ale vy máte výbornou výslovnost a tím pro ně jste přínosnější, protože jim to můžete ještě česky vysvětlit. Takže takhle jsem začala tam působit jako jazyková poradkyně a pak jsem následujících 30 let tak působila. Prvních 15 let bylo velmi, velmi hutných, protože těch oper bylo hodně a bylo to velice krásné období taky, samozřejmě.

Překlad libreta v té době byl součástí programu. Opera se uváděla v italštině, ale v tom programu byla pouze čeština, český překlad. Ten překlad, který se zpíval do hudby. A potom přišel David Radok, pan režisér David Radok, do Národního divadla dělat operu Don Giovanni a ten řekl jim jednoznačně. Jednak tady chci mít jazykového poradce, nebo třeba dva, protože ten tady musí být ustavičně. Za druhé si přeju, aby všichni, kteří se toho nastudování zúčastní, dostali do ruky doslovný překlad té opery. A potom další v programu, prosím, tam nedávejte překlad do hudby, když se to zpívá v originále, ale tam by měl být, tak jak se to dělá jinde, literární překlad, protože ti lidé, ti posluchači, ti diváci mají právo se dozvědět, co se v té opeře ve skutečnosti zpívá. Takže takhle jsem se k tomu dostala. Vím, že tehdy byla dramaturgyně Helena Havlíková a ta mi řekla, když se na mě obracela, jestli bych to udělala, tak mě řekla upřímně, že se obrátila na filozofickou fakultu s tímhle požadavkem a oni jim řekli, že tam nikoho takového, kdo by překládal operní libreta, nemají. To souvisí také s tím, že operní libreta u mnoha lidí vyvolávají představu, že to není vlastně literární žánr. Takže jsem začala dělat doslovný překlad, slovo pod slovo, a pokud to nějak nevycházelo, protože jak si ten slovosled v češtině, v italštině je mnohdy velmi odlišný, tak jsem dělala takzvanou třetí řádku. A další věc, kterou jsem dělala, že jsem tam psala poznámky těm momentům, třeba reálijním, které tam byly, vím, takové věci, no takové momenty, prostě svatební koláčky, to Italové nemají a někde se objeví. Prostě musely se tam ty rozdíly i reálijní se museli když tak vyjádřit ještě další poznámkou, což bylo pochopitelně nesmírně zajímavé. Další poznatek, který jsem hned ze začátku měla z těch doslovných překladů, musím jaksi předeslat, že na fakultě, když jsem studovala tu italianistiku, tak můj nejméně oblíbený předmět, a nejen můj, byla historická mluvnice italštiny. Z historické mluvnice italštiny po těch desetiletích, kdy překládám operní libreta, bych mohla dělat zkoušku takřka kdykoliv, stačilo by si to jenom projít, protože v těch libretech tohle všechno bylo. Když jsme u začátku opery, tak jsme na začátku 17. století, na samém začátku 17. století nebo na konci 16. století, tomu odpovídal ten jazyk. Navíc v době, kdy teprve několik málo staletí byla italština jako literární jazyk, pořád se tak trošku s tou latinou tak jaksi soupeřili v tom literárním vyjádření a tak dále. A pak od toho začátku 17. století do století 19. ten jazyk procházel určitým vývojem a ten se do toho zapsal. Byly tam momenty nebo byly tam tvary v tom jazyce takové, které jsou dneska uváděné jen v některých slovnících. Vím, že existuje už i internetový úžasný slovník. Jinak, pokud jsou v některých slovnících, tak tam jsou uvedeny jako vyhnulé tvary, nebo jako literární tvary, nebo jako alternativa toho jiného tvaru a tak dále. Rozhodně se to v normální gramatice nedozvíte. Takže takovýmhle způsobem jsem se tím prokousávala a proto tvrdím, že doslovný překlad je to nejtěžší, co z těch překladů může překladatel jaksi dělat. A pro mě bylo také zajímavé, jak u toho doslovného překladu
jak vnímali třeba zpěváci, vím, jak přecházela třeba Figarova svatba, když přecházela na italštinu z češtiny, tak se mi v Národním divadle, tenkrát jsme měli několik zkoušek na to, a oni už to měli nastudované v té češtině, stejnou inscenaci převáděli jenom do italštiny, a tam bylo třeba Lášale party, nech to a jdi. A v té češtině to nějak bylo, jdi a nech to tady. A ten zpěvák dělal přesně ta gesta, jak to měl v té jdi a nech to tady, čili úplně si jak si protiřečil. To byly samozřejmě zajímavé momenty a bylo jich povícero.

Půvabné pro mě bylo také zjištění, když mi tehdy první zpěvačka, první vím, že byla Alice Randová, ale pak mi to řeklo víc lidí, když přecházeli do té italštiny, tak se jim to jaksi zpívalo lépe. Bylo to moc půvabné období to bylo. A co se týče toho literárního překladu, který si vyžádal David Radok, tak s tím jsem měla taky velmi hezkou zkušenost, když jsem ho vytvořila a pak mě říkali lidé, tak konečně víme, co se tam v tom libretu děje, co v tom textu jako je, protože tím, jak to bylo básnicky přetvořené, tak oni to vnímali jinak, že? Při těch překladech, které byly skutečně četné, protože myslím, že Národní divadlo bylo první, které začalo dělat ty opery v originále. Národní divadlo tehdy bylo Národní divadlo a Smetanovo divadlo, pozdější Státní opera. Tam taky začali nějak jaksi brzo, ale postupně se přidávali hned v těch 90. letech Brno, Lzeň, České Budějovice, Ostrava, další teda operní divadla. A já jsem při těch četných překladech, jednak mě to velmi bavilo a pak mě to také značně kulturně obohacovalo, protože samozřejmě v těch libretech bylo mnoho jednak reálních prvků, jak jsem o tom mluvila, pak historických momentů, historické postavy, nebo tam byly, třeba ty opery byly zasazené do určitého místa konkrétního, že to nejenom do Verony, ale Gioconda, do Benátek, Gianni Schicchi, že, který se odehrává v Toskánsku, prostě nejrůznější na Sicílii, takže všechny ty momenty kolem toho v době, kdy jsem zpočátku, jak říkám, chodila do toho italského kulturního střediska, tohle to všechno nastudovat, dostudovat a později jsem si to hledala na internetu, nejenom na jednom zdroji samozřejmě, protože to nešlo a taky jsem mezi tím měla všechny ty knihy, které jsem si pravidelně nakupovala v Itálii při těch četných cestách, čili to kulturní bohatství, které je v těch libretech, je obrovské. Byly to všechno poznatky kulturní, faktografické, zeměpisné, informace o určitých osobnostech, skutečně žijících a tak dále. Velké bohatství. To, že libreta nejsou literární díla, se začalo popírat už v Itálii, takže paní Jitka Křesálková, což byla Češka, která působila v 60. letech v Odeonu, potom v nakladatelství Odeon, potom odešla do Itálie, vlastně emigrovala do Itálie a tam působila na dalších 40 let, 50 let a působila i na univerzitě a ta sepsala knihu Italská literatura v Čechách a na Slovensku. V níž popsala překlady z české a slovenské literatury od vynalezení knihtisku až do současnosti a zahrnula do toho také italská operní libreta. Takže já jsem tam figuruju jako překladatelka, i když pro řadu zřejmě jiných lidí by ta operní libreta jaksi nestala za zmínku nebo by nebyla hodnocená jako literatura, dostatečně kvalitní literatura, nebo jak to popsat, že? Paní kolegyně Křesálková v podstatě tam vyjádřila i to, co už i v Itálii začalo být uznáváno, že operní libreta jsou dostatečně kvalitní literatura svým tvarem, jako takovým, svým literárním tvarem, tím, že to je navíc včleněno do hudby, to je další kvalita, která vypovídá o tom jazyku, ale samotný tvar toho libreta je na dostatečné úrovni, aby to jako literatura mohlo být hodnoceno.

těch oper, které se nějakým způsobem opírají nebo vycházejí z italských reálií, je ovšem Gianni Schicchi naprosto výjimečný, komplexní, nevím, jak bych to nazvala. Už titulní postava, florenský měšťan Gianni Schicchi, skutečně žila ve Florencii ve 13. století. Jeho existence je doložena v jednom dokumentu z roku 1260. Gianni Schicchi del Cavalcanti se jmenoval, měl údajně mimořádnou schopnost napodobovat hlasy a gesta lidí. To by i dnes bylo zajímavé velice, že? Librettistovi Gioachino Forzanovi nebyl inspirací nikdo menší než Dante Alighieri. Ten ve své velkolepé komedii, známější s přízviskem Božská, vrhl Schicchiho do pekla. Ve 30. zpěvu jej umístil do 8. kruhu a 10. žlebu své důmyslné struktury neblahého místa mezi falšovatele všeho druhu. Nejprve tam je Schicchi popisován, ale já bych tady chtěla přečíst citát z Božské komedie v překladu Vladimíra Mikeše, v níž se popisuje Schicchiho provinění v návaznosti na závažné provinění, jehož se dopustila Mirha, která se přestrojení soupla do hříšného svazku s vlastním otcem. A konkrétně tedy k tomu Schicchimu, a teď tedy cituji. Ten prchající měl také svou masku, měl za to první mulu ze stáda, když předstíral, že je Buozo Donati a napsal závěť, jak se napsat má. Reálná je i zápletka opery, to znamená podvodné sepsání závěti Buoza Donatiho. Podle komentátorů Božské komedie napsal Schicchi závěť na popud a ve prospěch Simona de Donati. Gioachino Forzano ale v libretu jednoaktové bufo opery, respektive pro Pucciniho triptych, přitvrdil a nechal Schicchiho, aby vše podstatné odkázal sám sobě, čímž dal prostor ke kresbě charakterů a načrtnutí komických situací. Je zajímavé, že rodina Donatiů patřila k předním florenským rodům, ale jiný její představitel Corso byl Dantovým nepřítelem a do značné míry se zasadilo jeho vyhnání z Florencie. Další postavou známou z dobové literatury je Boccacciův pekař Čísty. U něhož Beto zaslechl cosi neblahého o dědictví. Florencie konce 13. století je zmítána sváry. Taková velice důležitá věc tam je, že to je právě spor někdejších pánů Florencie nebo i stávajících, zkrátka šlechty, s měšťanstvem. Měšťanstvo tam je taky právě popisováno, jeho představitelem je Gianni Schicchi. V té opeře se to promítá tak, že pyšná Zita, to znamená šlechtičná, odmítá Rinuccův sňatek s Lauretou s poukázáním na starobilost rodu Donatiů, ale na druhé straně jí potom vidina tučného dědictví vede k značnému liberalismu. Ať si Rinuccio vezme třeba zelinářku, jen když vše dobře dopadne, to znamená finančně dobře dopadne vlastně pro ní. Rinuccio její námitky nepřijímá a hájí svého, jak doufá nad stávajícího tchána, Gianniho Schicchi, že přichází z venkova, no a co to má být? A pak ve své árii vysvětluje, že Florencie je jako rozkvetlý strom. Jehož kmen a větvoví jsou na Piazza della Signoria, avšak nové kořeny se rozrůstají právě díky lidem, kteří přicházejí z venkova a staví skvostné paláce a štíhlé věže. Vzývá budoucí tvůrce, ať přijde z údolí Elsi Arnolfo a z lesnatého Mugella Giotto, ať přijdou smělí medičeští. Tady cituji ze svého překladu samozřejmě toho libreta. Tedy nechť vzniknou stavby, jež se stanou píchou Florencie po všechny časy, jako je katedrála Santa Maria del Fiore, Giottova zvonice nebo Palazzo Vecchio se svou štíhlou věží Arnolfa di Cambio. Buďte vítáni medičejští jako budoucí inspirátoři a mecenáši slávy největší florenské renesance. Ať žijí noví lidé a Gianni Schicchi, čili ať žije měšťanstvo a Gianni Schicchi.
Další momenty florenských reálií se objevují například v lauretině roli, když jí vkládají do úst přání jít si koupit prstýnek do ulice u Porta Rossa, kde byly krámky zlatníků ještě předtím, než se trvale usídlili na Ponte Vecchio a tradičně si tam snoubenci pořizovali snubní prsteny. Své přání vyjadřuje Lauretta ve své árii O mio babbino caro, která je, myslím, absolutně nejznámější z celé opery. A ten krámek byl na jedné straně, na jednom konci Ponte Vecchio právě. Lauretta potom své citové vydírání neoblomného otce v této árii zakončí tím, že pokud si nepůjde k Porta Rossa koupit prstýnek, tak půjde na Ponte Vecchio, ale jen proto, aby skočila do řeky Arno. Tím vnáší další prvek florenských reálií do této opery. Dalším momentem je například to, že mniši, kteří jsou významným dějovým motivem samozřejmě, ač ani jeden z nich nefiguruje mezi postavami, jsou z kláštera při svaté Reparátě, což byla někdejší florenská katedrála, která stála na místě dnešní baziliky Santa Maria del Fiore. Dále příbuzní se dovolávají rady Simona, který byl starostou ve Fučekiu. Pak se tam objevuje slavné toskánské rčení, říkají to v Síně, další místo toskánské. Rinuccio a Lauretta si připomínají své milostné přísahy ve Fiesole, které je umístěné na blízkém kopci. Historie Fiesole je starší než sama Florencie, než historie Florencie. A z toskánského místopisu je připomenuto i Filine, Prato, Empoli, Quintole, Valdelsa a Mugello.

Z hlediska takového historického vývoje Itálie je zajímavý rovněž náznak krajové rivality, nebo lépe známého italského lokalpatriotismu. Ten je zosobněný postavou doktora Spinelloccia a i v českém překladu zazní pyšné hodnocení vlastních kvalit vyplývající z toho, že tento lékař má boloňskou školu, neboli nejstarší italskou univerzitu, založenou v roce 1119. To Florentiané těžce nesou, neboť jinak krásné gotické město Boloňu svou renesancí minimálně dostihnou, jakkoliv se těžko jak si srovnávat význam dvou odlišných období. Italská renesance a Florencie jako její nejzářivější příklad jsou ojedinělými pojmy. Komickým momentem v italštině je i výslovnost uvedená v krajové variantě potenza scienza místo potenza scienza. A pak ještě lze mluvit o italských lidových tradicích oplakávání zemřelých, což tam je taky velmi výrazné. A taky víceznačná je i scéna, kdy Gianni Schicchi posílá dceru Laurettu na terásku, aby donesla drobečky ptáčkům. To není jen komický prvek, ale je tu zaznamenán i rozšířený florentský zvyk. Tradiční pěstování ptactva v tomto kraji nebylo vždy vedeno jen ušlechtilou motivací. Libreto zaznamenalo i jeho gurmánskou podobu. Vypovídá o ní seznam ptačích lahůdek, včetně křepelek plněných pinovými jádry, jimiž by se podle mínění zdrcených příbuzných mohli cpát obdarovaní myši. A jazykově ještě poslední věc je připomenuta dodnes trvající toskánská obliba zdrobnělin, což skutečně v italštině není tak běžné. Mě to libretto Gianniho Schicchi vždycky velmi bavilo a pokaždé se v tom nacházely nějaké další momenty, jako u jiných skvělých libret. A domnívám se, že tento obraz společnosti vlastně středověké se nevztahuje jenom k Toskánsku, jako takovému, odkud Puccini pocházel, že? Ale obecně nemá to lokální význam, obecně v podstatě na celou Itálii a nejenom na Itálii. Myslím si, že to je takový skvostný, satirický obraz společnosti, kde ty základní věci jako moc a peníze hrají podstatnou významnou roli dodnes. Kladla jsem si otázku, po té, co skutečně v opeře se pohybuji těch pomalu 40 let a takhle intenzivně se zabývám operou, která vznikla, jak víme, jako vlastně divadelní žánr, ne hudební, ale dramatický, a jak se inspirovali tou řeckou klasikou, která uváděla divadelní hry za doprovodu hudby. A pak měla opera velmi složitý průběh, složité dějiny. Vůbec to nebylo tak, že by ze začátku všichni z toho byli nadšení a tak dále. Tak jsem si říkala, co třeba bych se zeptala Giacoma Pucciniho, který víceméně pro mě, myslím, že nejenom pro mě, uzavírá to klasické období italské opery, řekněme takhle, který teda vlastně zemřel v letech, kdy v Itálii vládl fašismus, ale už věděl o tom, co se dělo a už věděl, jaká je pozice opery a tak dále, tak bych mu položila otázku, co říká tomu, kam se ta opera po 100 letech vlastně od jeho dob, kam se posunula, kde se ocitla, v jakém je stavu, jak by to asi viděl. Co by říkal třeba Giacomo Puccini dnešním operním režiím? Mám teď na mysli vyloženě ty, které nerespektují text a mnohdy nerespektují ani hudbu. Možná by se divil.

0: Slyšeli jsme čtvrtý díl osudu italianistky Marie Krombergerové. Pořad připravil Vojtěch Babka v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem a pětidílným cyklem nás hudebně provázejí úryvky z opery Orfeus Claudia Monteverdiho. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Američané by podle šéfa české diplomacie mohli u Íránu použít české sledovací zařízení. Izrael vyzval libanonské civilisty k evakuaci 300 vesnic a měst. Na scéně Pražského národního divadla má dnes premiéru Shakespeareova komedie Večer tří králový. A bude jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů. Česko nabídlo Američanům speciální sledovací zařízení použitelné v Hormuzském průlivu. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, který předtím ve Washingtonu jednal s náměstkem amerického poradce pro národní bezpečnost Andrewem Bakerem. V Česku by se taky podle Macinky mohly vyrábět americké zbraně.
2: Macinka po schůzce s Bakerem prohlásil, že je vláda na nabízenou technologii pyšná.
3: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný.
2: Systém údajně dokáže sledovat všechno v okruhu přibližně 400 kilometrů. Macinka taky řekl, že by Američané mohli českým zbrojařům poskytnout své know-how a technologie. Výrobou v Česku by tak Spojené státy doplňovaly svou zbrojní kapacitu. Český ministr se ve Washingtonu sešel i se zástupci ultrakonzervativního think tanku Heritage Foundation. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Macinka by se dnes ve Spojených státech měl setkat ještě s představiteli ministerstev obrany a zahraničí. Izraelská armáda vyzvala obyvatele 14% libanonského území, aby se evakuovali ze svých domovů. Oznámila, že se chystá zaútočit na cíle ozbrojené organizace Hizballáh. Lidé se mají přesunout na sever za řeku Zahrány. Od začátku příměří ze 17. dubna je to největší izraelská evakuační výzva. Premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě údery proti Hizballáhu zintenzivnit.
4: Izrael už udeřil na pobřežní město Týr, odkud se měli obyvatelé evakuovat během středy. Po největším městě libanonského jihu teď přichází na řadu další 300 městeček a vesnic. Izraelská armáda oblast označila za bojovou zónu. Zasahuje až 40 kilometrů hluboko od hranic do libanonského vnitrozemí. Zesílení náletů a rozšíření pozemní invaze odůvodňuje Izrael údajným porušováním příměří ze strany Hizballáhu. Jeho ozbrojenci svádí na jihu Libanonu boje s izraelskými vojáky. Hizballáh naopak viní z porušování příměří Izrael. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
0: Evropská unie rozšíří cla a kvóty na dovoz z Číny. Deníku Financial Times to řekl místopředseda unijní exekutivy a komisař pro průmysl Stefan Sejourné. 27 bude podle něj tato opatření využívat systematičtěji. Uvedl, že například chemickému průmyslu, hutím nebo odvětví čistých technologií hrozí zničení nekalou čínskou konkurencí. Nová opatření bude Evropská komise projednávat na zvláštním zasedání o Číně v pátek. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 86 let. V souboru působil od konce 70. let a vynikl rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi. Aktivně se zapojil i do disidentského divadla. V roce 1975 si zahrál v zakázané premiéře Havlovy žebrácké opery. Sám v divadle naposledy vystoupil v neděli. Divadlo Járy Cimrmana dnešní večerní představení hry Akt odehraje. V tom Jan Hraběta stvárnil ikonickou seminářovou roli doktora inženýra. Ve hře hrál Bedřicha Síru. V pražském Stavovském divadle má dnes premiéru komedie Večer tří králový. Divadelní hra režiséra Jana Nebeského o dvojnících se na scénu Národního divadla vrátí po 25 letech.
5: Veškeré hry o lásce přitahují diváky po věky věků.
6: Usmívá se dramaturgině činohry Národního divadla Jana Slouková. Komedii napsal William Shakespeare na zakázku už před 400 lety. Vypráví o tom, jak jednoduché je se zamilovat do nesprávného člověka.
5: Všichni známe tyhle obrovské porivy, do kterých nás láska dostane, a někdy to není úplně to, co si myslíme, že se za tím druhým skrývá, a ta odhalení potom samozřejmě na jevišti bývají lehčí než v životě samotném.
6: V hlavních rolích se představí Denisa Barešová, Vladimír Javorský nebo David Prachař. První reprízu bude mít večer Tří králový ve Stavovském divadle 10. června. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území bude kolem 19, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 15 a na Šumavě až 20 stupňů. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Propluli jsme do další hodiny našeho vysílání, kterou zahájíme tvorbou Josefa Haydna. Jsme rádi, že den trávíte v naší společnosti. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková.

Na Vltavě dozněla třetí část koncertu pro violončelo a orchestr číslo 2 D-dur Josefa Haydna. Co podle vás vznikne, když se Nezvalova Manon srazí s popovým hitem? Nebo svatý Václav dostane tělo Ramba? Básník Ondřej Macl se jako kurátor ve své nové knize Hrajte ještě dál vydává na cestu do národního podvědomí, aby z odrhovaček od táboráků, popových hitů a klasických děl skládal literární koláže. Knihu na serveru iliteratura.cz hodnotí Jana Vaničková. Básnická sbírka podle ní funguje jako zběsilý literární mixážní pult. Její čtení silně připomíná poslech špatně naladěného rádia, kde někdo neustále přepíná stanice a z každé ohrané písně stihnete zachytit maximálně verš či dva. Základním stavebním kamenem sbírky je míchání vysokého a nízkého, což pochopitelně vede ke vzniku absurdních kontrastů. Máclovy texty lze vnímat jako určitou snahu o dekonstrukci národní identity a české kultury. Autor kombinuje vrcholnou poetiku a klasické texty kánonu a uzemňuje je popkulturními milníky posledních dekád. Kousek odcituji. Manon si růže hozená do kostela, z rozmlácenýho kostela, v krabici s kusem mídla. Manon si taková malá pilná včela, taková celá sametová. Jak tedy takovou sbírku číst? Básně jsou podle recenzentky většinou laděny tematicky, některé přinášejí i poselství. Stěžení otázkou však zůstává, jakým způsobem Mácl vybíral jednotlivé verše. Zda šlo o tematickou spřízněnost, podobný styl či volné autorské asociace. U ukrytých poselství se zase lze jen domnívat, zda jsou úmyslná, nebo zda jde o dílo náhody. Celou recenzi najdete na serveru iliteratura.cz.

0: Je 12 hodin 17 minut a na Vltavě dozněla humoreska německého skladatele s polskými kořeny Morice Moskovského. A teď už se vydáme na festival Pražské jaro, kde včera zaznělo oratorium Máří Magdaléna. Rozsáhlé duchovní dílo francouzského skladatele Gilles Masneta na festivalu uvedl operní soubor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry. Na koncertě byla operní publicistka Helena Havlíková, kterou teď vítám ve studiu. Dobrý den.
1: Dobré poledne.
0: Heleno, Máří Magdaléna, Gilles Masneta není dílem, které bychom na našich pódiích slýchali často. Čím je podle vás tato skladba specifická a jaké místo zaujímá v Masnetově tvorbě?
1: Tak české publikum může znát Masnetovu Maří Magdalénu z jejího uvedení na Pražském jaru, ale před 30 lety. Ovšem Masnetovy opery, ty se objevují v repertoáru našich divadel vlastně relativně často, především jeho Manon a Werther, ale v Liberci třeba uvedli ve velmi zajímavých inscenacích Dona Kichota a Thais. Maří Magdaléna je specifická tím, že stojí na hranici oratoria a opery. Ostatně Masnet ji označil jako

0: dram sacré, tedy duchovní drama, které se hrává i scénicky. Má výrazně divadelní tah, jsou tam dramatické situace, velké sborové scény, ale i lyrické výstupy. Vlastně v nich už cítíme nebo poznáváme budoucího operního skladatele s tou smyslově podmanivou melodikou, s citem pro ženské hrdinky a pro psychologii postav. Ten příběh posledních dnů Krista tu není vyprávěn z nějakého odstupu, ale vlastně pohledem Marie Magdaleny, tedy ženy, která prochází tou proměnou od hříšnice k bytosti schopné víry, oddanosti a soucitu, ale v hudbě i erotického podtextu pro vztah mezi Máří Magdalenou a Ježíšem, což bylo ve své době vnímané až jako provokativní. Pro 30-letého masneta Máří Magdalena s premiérou v Paříži na Velký pátek roku 1873, tak pro něj to byl velký úspěch.
1: Vy už jste zmínila melodičnost díla. Robert Jindra o partituře mluvil jako o jedné z nejmelodičtějších a zároveň nejprostších masnetových skladeb. Bylo to patrné i ve včerejším provedení. Jak hodnotíte Jindrovo hudební na studování?
0: Námětu a charakteru díla na té hranici oratoria a opery vyplývá, že dirigent by měl udržovat rovnováhu mezi tou vznešenou obřadností, ale i lirickou intimitou a dramatičností emocí. No a k tomu přidává orchestr další vlastně hudební vrstvu, jakési, řekněme, hudební scénografie, která vykresluje atmosféru scén, do níž postavy vstupují. Robert Jindra nezapřel, že je především operní dirigent. Smysl pro drama uplatnil při tom koncertním provedení Máří Magdaleny, alespoň akusticky. Takže solisty umístil nejen před orchestr, ale i mezi orchestr a sbor, ten byl v zadní části jeviště. Představitel Ježíše dokonce chvíli zpíval z lóže a dětský sbor, to své Gloria, to znělo vysoko z podstropu na druhé galerii na historické budovy Národního divadla. V Jindrově hudebním nastudování ale poněkud jednostranně převažovala ta monumentalita a bouřlivost emocí nad jemnější barevností. No a v tomhle rámci se ovšem orchestr Národního divadla prezentoval jako zvukově stmelené těleso.
1: A toto oratorium přece jen stojí především na solových výkonech. Jak hodnotíte pěvecké interprety?
0: Tak to obsazení solistů, tak to bylo bohužel slabá stránka provedení. A to jak z hlediska jednotlivých zpěváků, tak kvůli jejich vzájemné prostě nekompatibilitě. Marketingově bylo uvedení Marie Magdaleny postaveno na polské sopranistce Alexandře Kuržak jako hvězdě metropolitní a londýnské královské opery a na Kangu Wangovi jako jednom z nejvyhledávanějších tenoristů současnosti. Jenže Kurzak s očima opravdu zapodnutýma do not měla daleko k vystížení Marie Magdalény jako té vlastně komplikované masnetovské ženské hrdinky, ale i včetně toho extatického citového vzplanutí a bolestí nad Kristovým utrpením. Natož, aby zachytila tu dráždivou hranici úcty, oddanosti a lásky k Ježíši. Až na, řekněme, barevně jako zajímavou střední polohu zněl její soprán ostře a s nadměrným chvěním hlasu vlastně v takové jednostvárné střední dynamice vlastně ten part bych řekla, že spíš zdolávala, než interpretovala. Vedle Kurzak sice vynikla oblast tenoru Kang Wanga, jenže jeho zvučný hutný hlas dodával postavě Ježíše nadměrný patos místo té vnitřní intenzity soucitu, milosti a vlastně duchovní autority. A v duetech i ansámblech Wangův tenor čněl svým objemem nad ostatními.
1: A jak se dařilo sboru Národního divadla? I ten měl přece jen významný úkol.
0: Tak Masnet koncipuje sbor velmi sofistikovaně, střídáním různých hlasových skupin v rolích vypravěče, komentátora i vlastně těch dramatických postav. Sbor Národního divadla pod vedením Lukáše Kozubíka dokázal odstínit ten obřadný rámec Pašijově příběhu s dramatičností vzrušených reakcí davu a tou vroucností, velkou vroucností modliteb.
1: Pražské jaro letos znovu zařazuje velké vokálně instrumentální projekty. Potvrdil podle vás včerejší večer, že i méně známé tituly tohoto typu mají mít na festivalu své místo?
0: Podle mě dramaturgicky ano. Byť bych si vzhledem k malému zastoupení české hudebně dramatické tvorby v repertoáru opery Národního divadla opravdu přála, aby se v téhle linii spolupráce Pražského jara a Národního divadla objevovala hlavně česká díla. To nic nemění na tom, že by provedení mělo dosahovat kvality odpovídající tedy prestiži Pražského jara, což se v případě Masnetovy Maří Magdaleny podařilo opravdu jenom částečně.
1: Operní publicistka Helena Havlíková hodnotila včerejší provedení Masnetova oratoria Maří Magdaléna na festivalu Pražské jaro. Zaznělo v Národním divadle pod taktovkou Roberta Jindry. Heleno, děkujeme.
0: Naschledanou a spoustu báječných zážitků s hudebním divadlem.

0: Katedrála, jak ji neznáte.
1: Dominanta Prahy. Architektonická ikona i národní symbol.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje svatovický chrám, co by model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Ve víkendové příloze každou sobotu.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dnešní otázka bude lehká pro znalce antické mytologie a týká se můz. Můzy jsou v řecké mytologii dcery nejvyššího boha Dia a bohyně paměti Mnemosyne. Jsou to bohyně všech umění, ale i bohyně a ochránkyně věštění a věštců. Pro staré Řeky nebyly umělecké výkony básníků, tanečníků a hudebníků jejich dílem, nýbrž pocházely z božské inspirace a tu umělci poskytují právě můzy. Jejich 9, každé z nich se připisuje jiný umělecký obor. A my se dnes ptáme, jak se jmenuje můza tance. Můzou tance je v řecké mytologii Terpsichore. Její jméno doslova znamená těšící se z tance nebo milující tanec a bývá zobrazována s lyrou v rukou a s věncem na hlavě. Je patronkou tanečníků, choreografů a sborových zpěváků. Pakliže jste znali správnou odpověď, gratulujeme a ať je Vltava dnes vaší můzou. Přinášíme vám inspirativní setkání s kulturou.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Ernst von Dohnání. Kocianovo kvarteto nám zahrálo třetí část jeho smyčcového kvartetu číslo 3, A-moll. Na Vltavě se teď vydáme do světa jednoho z nejvýraznějších amerických románů druhé poloviny 20. století. Svět podle Garpa od Johna Irvinga. Kniha, která je zároveň groteskou, rodinným románem i velmi osobní výpovědí o hledání identity, lásky a bezpečí v chaotickém světě, nyní ožívá jako rozhlasová četba na pokračování. Naším hostem je autor rozhlasové úpravy Ludvík Němec, který musel rozsáhlý a mnohovrstevnatý román převést do podoby, která funguje čistě prostřednictvím hlasu, rytmu a imaginace posluchače. Budeme mluvit o tom, co se při adaptaci musí obětovat, co naopak získává nový rozměr a proč je Garpův příběh stále aktuální i dnes. Nejdřív ale krátká ukázka.
1: S lehkým srdcem literatury nechala a zaměřila se na péči o nemocné. Později ve své slavné autobiografii Sexuálně podezřelá napsala, že se příliš mnoho sester předvádí před příliš velkým počtem doktorů, ale ona taková nebyla. Vyhovovala jí prostá uniforma bez titěrných nesmyslů. Blůzka jakoby její poprsí zmenšovala, střevíce byly pohodlné a zvlášť vhodné pro její rychlou chůzi. A když měla noční službu, mohla pořád ještě číst. Nijak nepostrádala mladé vysokoškolské studenty, kteří byli rozmrzelí a zklamaní, když si s nimi člověk nezadal, a povýšení a povznesení, když to dopustil.
0: To byla ukázka z první části četby na pokračování z románu Svět podle Garpa, kterou v podání Michala Bumbálka začínáme vysílat dnes večer v předpůlnoční četbě s Hvězdičkou. Teď už jsme ve spojení s Ludvíkem Němcem, spisovatelem a dlouholetým literárním redaktorem brněnského studia Českého rozhlasu, který slavný román Johna Irvinga do podoby rozhlasové četby na pokračování upravil. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím z Brna.
0: Kniha Svět podle Garpa vyšla téměř před 50 lety v roce 1978. Nakolik je podle vás stále aktuální?
2: Ono je proto samozřejmě více důvodů. Jeden je takový vnější, protože Irving dnes působí trochu jako věštec, protože mezi jeho hlavními postavami je jednak jeho matka, o té jsme slyšeli teď v ukázce, slavná americká feministka. Jeho nejlepším přítelem je Roberta, což býval útočník amerického fotbalu, který prošel sexuální změnou. Nad celým románem se vznáší takový těžký tón násilí páchaného na ženách. To jsou ale všechno takové vnější znaky, které dnes už se staly běžnými v současné americké, ale i české literatuře. Byť dnes se to často pojímá spíše ideologicky, kdežto Garp je špičkový spisovatel, vypravěč, který všechny tyto tíživé věci pojímá jako takovou černou grotesku.
0: Vy už jste to zmínil, Svět podle Garpa bývá označován za román o strachu, z násilí, ze ztráty blízkých, i třeba z nevyspytatelnosti světa. Překvapil vás při práci na adaptaci, jak současně dnes ten text působí?
2: Popravdě řečeno ani tak ne, protože jsem ten text celkem pravidelně co 10 let četl. Ale jednak chci zdůraznit, že když mluvíme o té tíživosti, tak Svět podle Garpa je především román neskutečně zábavný. I když bez jakýchkoliv cynických podtónů. Proto se stal taky tak velmi oblíbeným, že záhy po jeho vydání chodili američtí vysokoškoláci v tričkách, na kterých byl portrét Johna Irvinga a slavný citát z knihy, který tuším zní pozor na spodního víra, jako na nějaké nebezpečí, které se skrývá pod hladinou. Pro nás v Brně bylo dost obtížné spíše takové technikálie. Vy už jste o tom mluvila, že ta úprava něco z toho románu ořeže, něco naopak zdůrazní a bylo pro nás velmi těžké vysvětlit to autorově agentce a nakonec se musel jednat s samotným autorem, který ale s tím už žádný problém neměl. I tak je to jedna z nejdelších četeb, která je na stanici Vltava, kdy byly natočeny, má tuším 30 nebo 31 dílů.
0: A podle čeho jste vybíral, co v té rozhlasové adaptaci zůstane, co naopak musí pryč, protože opravdu je tam obrovské množství různých vedlejších motivů, výrazných postav?
2: Já jsem měl to obrovské štěstí, že značnou část života jsem adaptoval knihy a romány a často právě slavné americké romány pro potřeby rozhlasu. Takže zrovna u tohoto románu, který je velmi čtivý, dobře napsaný i pro lidský hlas, tam žádné problémy kromě nějakého krácení nebyly. A ty věci, které jsme původně chtěli více krátit, jako jsou vložené povídky do textu, tak já jsem je původně chtěl vypustit, ale po dlouhém jednání s agentkou Johna Irvinga jsme je tam nechali a s režisérem Radimem Nejedlým jsme zjistili, že ty se nám nakonec líbí nejvíc, čili ono je to vždycky práce taková trochu nevyspytatelná.
0: John Irving zároveň pracuje s velmi specifickou směsí humoru, absurdity a tragiky. Jak obtížné bylo převést právě tento tón do rozhlasové četby, kde všechno stojí jen na slově, na interpretaci?
2: Jak už jsem říkal, ono v tom textu je to napsáno tak srozumitelně, že pak už je to částečně na režisérovi a z velké míry je to na herci. Já bych chtěl jenom říct, že prostě tenhle způsob adaptace je trochu odlišný, než když si člověk koupí audioknihu, protože audiokniha se čte tak, jak je napsána. Když to při těchto rozhlasových adaptacích je jistou výhodou to, že některé věci, důležité věci v tom románu, ke kterým se můžete jako čtenář vrátit, tak je prostě zopakujete při tom natáčení, tu strukturu přizpůsobíte prostě možnostem posluchače a možnostem lidského hlasu. Nedokážu to přesně i popsat, ale zrovna v případě Světa podle Garpa to nebylo nějak složité, protože ten Irvingův svět je takový hodně realistický. On sám Irving se odkazuje na Charlesa Dickense jako na svého největší, jako na svůj největší vzor. A jenom to všechno on posouvá tu realitu do svého vlastního světa, tak jak se, což se podaří málo kterému spisovateli, včetně těch velkých, vytvořit si úplně svůj vlastní svět, tak jako se říkalo o Grahamu Greenovi, že všechny jeho knihy se odehrávají v Greenlandu. Tak rozhodně všechny Irvingovy knihy se odehrávají ve světě podle Irvinga. A tato kniha je z nich určitě aspoň pro rozhlas nejvhodnější.
0: A co podle vás získává posluchač rozhlasové četby oproti čtenáři knihy? Existuje třeba nějaká scéna nebo motiv, který v audiopodobě vyzněl podle vás silněji, než jste původně čekal?
2: To si popravdě řečeno netroufnu říct zrovna u této knížky. Někde se to stává, že ten audio motiv vyjde lépe možná než v té knize, ale myslím si, že třeba některé slavné scény, a tento román je především románem velkých slavných scén, takže vyšli člověky rád, když vyjdou při nejmenší stejně dobře, jak v té knize. On totiž hlavně jsme si všichni uvědomili, a v tom je možná nějaký posun, uvědomil jsem si to já při té práci i my všichni ve studiu, že jakkoliv se kdysi o tom románu mluvil jako o skandálním, téměř erotickém románu, tak dnes je to především velký rodinný román. Mladý spisovatel Garp, neúspěšný spisovatel Garp, miluje svou ženu, miluje svou matku, miluje své děti a žije v představách, že když je tak velmi miluje a když se bude neobyčejně snažit, takže je dokáže uchránit před všemi nebezpečími světa. A jak to dopadne, to se dá celkem tušit, protože známe ten svět a ten svět Johna Irvinga není tolik vzdálený našemu vlastnímu světu. Je to román o lásce a je to román zábavný, tak bych to asi shrnul.
0: Naším hostem byl Ludvík Němec, který pro rozhlas upravil román Johna Irvinga Svět podle Garpa. Děkujeme. A já ještě doplním, že četbu z knihy O marné touze normálního řádného člověka žít obyčejným životem a ochránit rodinu před všudy přítomnou brutalitou okolí, jímž hrdinou je fiktivní spisovatel T.S. Garp, začínáme ve vltavské četbě s hvězdičkou vysílat právě dnes. První část si poslechněte v 11 večer a pak ji najdete také na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

Sarah Vaughan přispívá k příjemně strávenému odpoledni s Vltavou. Je 12 hodin téměř 53 minut. Na vztahu k literatuře přibližuje svou životní cestu od pobytu v dětském domově přes vysokoškolská studia až k práci ve filmovém studiu Barrandov nebo později ve studiu Jiřího Trnky a studiu Bratři v triku. Spisovatel a scénárista Edgar Dudka už po čtvrté v naší pravidelné rubrice nejen o svých oblíbených knihách.

0: FAMU jsem vystudoval s červeným diplomem, ale pod samopalníkem Ludvíkem Tomanem, ústředním dramaturgem, jsem na Barrandově neměl šanci. Byl jsem poznamenaný svou protistátní matkou v Austrálii. Přemýšlel jsem, kam a co dál. Takže doba těžká, normalizace. Čím se budu živit? Tenkrát jsme se jednou měsíčně po výplatě, já samozřejmě bez ní, scházeli ve vinárně u Raráška a náhoda tomu chtěla, že známý spisovatel a scénarista Ladíček Kerner dostal nabídku stát se dramaturgem ve studiu animovaného filmu, o které on, spisovatel, neměl zájem. A tak jsem se místo něho šel ucházet o místo dramaturga v animovaném filmu já, ač jsem o animovaném filmu neměl šajna. Ale rychle jsem se zabydlel. Mé znalosti dramaturgie se hodily mladým režisérům a výtvarníkům přicházejícím do studia z Umprum, kteří o psaní pro film toho moc nevěděli, a tak jsem jim psal scénáře, komentáře, dialogy. A ještě v tom roce jsem se spojil se slavnou animátorkou loutkového filmu Vlastou Pospíšilovou. Ona animátorka, já scénarista. A v tandemu jsme zrežírovali klasickou loutkovou pohádku o Marišce a Vlčím hrádku, se kterou jsme ten rok vyhráli Gottwaldovský zlínský festival filmu pro děti a mládež. A tak jsem začal psát scénáře pro animovaný film. Jsem podepsaný na 54 krátkometrážních filmech pro děti i pro dospělé. Dostali jsme mnoho festivalových cen. Dokonce i v zahraničí. Dal jsem se dohromady se Zdeňkem Smetanou a točili jsme jeden film za druhým. Přepisoval jsem Poudačky, Jéž Kubína, Strakatý máslo. I původní scénáře Konec krychle, však když Zdeněk dostal západoněmeckou zakázku, kam já nesměl jako politicky nespolehlivý, tak jsem se dal dohromady se začínajícím vynikajícím výtvarníkem a režisérem Jirkou Bartou. Spolu jsme natočili Klub odložených, který dostal velkou cenu na festivalu ve španělském Bilbao, nebo celovečerní loutkový film Na půdě, aneb Kdo má dneska narozeniny. A napsaný a nenatočený projekt Golem, na který se nám těžko zhání peníze. Na třetím scénáři na téma Golem nám dokonce přispívají i Francouzi. Nicméně je těžké na takový film najít dost peněz. V šuplíku máme dvě předcházející verze Golema, které byly úplně jiné a snad by si jednou zasloužili, aby vyšly tiskem. Film je drahá záliba. Bohužel i výtvarník a režisér Jirka Barta stárne a my se bojíme, že náš Golem nakonec neuvidí filmové plátno. A přitom jeho poslání je aktuální. Tvrdý boj s totálním zlem. Smutná představa, aby film zůstal v rozkreslených fázích režiséra a výtvarníka a byl třetím pokusem o film, tentokrát kombinací hraného a animovaného filmu.
1: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu spisovatel a scénárista Edgar Dudka. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Distributoři EGD a Pré musí odmítat část žádostí o připojení nových fotovoltaických elektráren do sítě. Je to kvůli omezeným kapacitám přenosové soustavy a taky enormnímu nárůstu počtu fotovoltaik v posledních letech. Například EGD jen za poslední rok a půl odmítl 17 000 žádostí. Pré distribuce problém řeší v menší míře, nejvíc ale na severovýchodě Prahy. ČES jako třetí distributor na dotazy zatím nereagoval. Pražští zastupitelé dnes budou schvalovat nový územní plán. Ten je v přípravě od roku 2012 a měl by nahradit dosavadní skoro 3 desetiletí starý dokument. Takzvaný metropolitní plán má podle vedení města zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. Jde o klíčový dokument, který určuje, kde a v jakém rozsahu se bude smět v Praze v nadcházejících 20 letech stavět. V případě schválení zastupiteli bude platit od 1. září. Ukrajinský parlament jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce 90 miliard eur. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027. První platbu 27 slíbila poskytnout nejpozději na začátku června. Z přepočtu víc než 2 bilionů korun půjdou 2/3 na obranu před ruskou invazí a zbývající 1/3 Ukrajina využije v rozpočtu k reformám a modernizaci. Členské státy Evropské unie půjčku finálně schválily v dubnu. Francie se chce vypořádat s dědictvím otroctví. Parlament dnes jedná o takzvaném černém zákoníku z doby krále Ludvíka 14. v 17. století. Ten upravoval práva majitelů otroků v koloniích. Zákoník neplatí od roku 1848, kdy Francie otroctví zrušila. Stále ale je součástí francouzského práva. A počasí bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě naměříme kolem 19, na horách většinou kolem 15 stupňů. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Čtvrtek 28. května trávíte ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Vltava. My jsme za to samozřejmě rádi a už za okamžik pro vás budu mít jeden zajímavý kulturní tip, tak zůstaňte s námi. Ještě předtím se ale zaposloucháme do hudby z filmu E.T. Mimozemšťan.

Flying Team. Hudbu z filmu E.T. Mimozemšťan Johna Williamse nám zahráli berlínští filharmonikové. Zítra a v sobotu proběhne ve Světlé pod Ještědem jubilejní 10. ročník festivalu Karolíny Světlé, originální open air akce, která po 10. propojí literaturu, hudbu a divadlo s krajinou pod Ještědí. Festival vznikl kolem naučné stezky po stopách Karolíny Světlé a postupně se stal jednou z nejvýraznějších kulturních událostí Libereckého kraje. Tématu se věnuje web Divadelních novin. Festival letos poprvé začne už v pátek večer programem nazvaným Podještěcká literatur. Literární putování pod širým nebem zavede návštěvníky na několik zastavení v okolí kostela a Antošova statku, kde zazní ukázky z děl Karolíny Světlé v podání herců Libereckého divadla FX Šaldy. Sobota potom nabídne celodenní program rozprostřený mezi návsí, kostelem svatého Mikuláše a Antošovým statkem. Návštěvníci se mohou těšit na happening u pomníku Karolíny Světlé a veřejné knihovničky, scénická čtení, koncerty, tanec, výstavy, workshopy, přednášky i program pro děti. Festival Karolíny Světlé je pomysleným zahájením sezóny naučné stezky, kterou spolek Stopy v krajině vybudoval v letech 2014 a 2015. Více čtěte na webu Divadelních novin.

Je 13 hodin téměř 13 minut a na Vltavě dozněla třetí část sonáty pro klavír číslo 3 F-moll Johannesa Brahmse. Ve Slavkově u Brna dnes začíná Mezinárodní hudební festival Concentus Moravie. Zahajovací koncert v historickém sále zámku obstará od 19 hodin rezidenční soubor letošního ročníku Pavel Haas Quartet, který zahraje hudbu Antonína Dvořáka a Vítězslavy Kaprálové. Festival letos nese motto Býti kvartetem a během téměř měsíce nabídne řadu koncertů na výjimečných místech Jižní Moravy a Vysočiny. Nejen o letošní dramaturgii, ale i o budoucnosti festivalu mluvil s jeho ředitelem Davidem Dittrichem Daniel Jäger.

0: 3 roky dopředu dramaturga, který nám připraví téma, které my si na začátku vymyslíme. A pak si o tom zhruba rok povídáme a samozřejmě se bavíme i o obsazení interpretů.
1: Na té dramaturgii se letos podílí čtveřice osobností. Violončelista Petr Jarůšek, violista Simone Gramalia, violista Pavel Nikl a vy sám. V čem byla práce takto širokého dramaturgického týmu jiná než v těch minulých letech?
0: Je to velice živé a jediná věc, která nám komplikuje, abychom třeba to dělali častěji, je to, že to je náročné, co se týká logistiky, protože my se vždycky chceme naživo potkávat s těmi dramaturgy, chceme si s nimi o tom povídat minimálně několikrát, než se ta dramaturgie vytvoří.
1: Rezidenčním souborem festivalu bude letos Pavel Haas Quartet, který vystoupí v několika velmi odlišných projektech. Představte nám je.
0: Pavel Haas Quartet zahájí celý festival 28. května ve Slavkově, kde bude hrát jednak Dvořáková Američana, čili jeden z těch nejslavnějších kvartetů, ale vedle něj méně známý kvartet Vítězslavy Kaprálové. Potom bude takový zajímavý dvojkoncert ve dvou dnech a to bude 31. května v Kurdějově a 1. června v Mikulově. Tam si přizval Pavel Haas Quartet fantastického klavíristu a jejich velice dobrého kamaráda Borise Gildburga. No a potom bude největší, co se týká obsazení, koncert, ten bude v Tišnově 8.6., kde vlastně zahrají společně se čtyřmi zase dobrými kamarády a fantastickými kolegy, kterými budou Karel Dohnal na klarinet, Tomáš Františ na fagot, Přemysl Vojta Lesní roh a Petr Rýs na kontrabas a společně zahrají Oktet France Schuberta. No a poslední vystoupení bude 10.6. v Kyjově, kde provedou dva smyčcové kvartety od Johannese Brahmse a Antonína Dvořáka a to s Pavlem Niklem, violistou, který byl členem Pavel Haas Quartet a se kterým kvarteto pojí velice silné pouto až do dnes.
1: Na vašem festivalu vystoupí také kvarteto saxofonové, klarinetové a dále vokální nebo perkusní soubory. Zmiňte alespoň některé koncerty, které by si posluchači rozhodně neměli nechat ujít.
0: Tak rozhodně bych doporučoval 2.6. v Boskovicích vokální kvarteto Grendelavoa, je to belgické nebo vlámské vokální kvarteto, které už na festivalu bylo. Umělecký vedoucí je Björn Schmelzer a je to opravdu absolutní světová špička ve svém oboru. Potom Blindman, saxofonové kvarteto, které ale bude hrát varhaní Bachovu hudbu v Lisicích 5.6. No a díky Petrovi Jaruškovi se podařilo získat fantastickou věc a to je Colin Curry Quartet. Přijede 11.6. do Brna v divadle na Orlí. Bude vystupovat.
1: Váš festival se tradičně odehrává v historických městech, zámcích a kostelech Jižní Moravy a Vysočiny. Jak důležitou roli pro vás hraje samotný prostor a krajina při vytváření identity samotného festivalu?
0: Já myslím, že nesmírně důležitý. Pro nás v podstatě dramaturgie, interpreti a genius loci. To je vlastně to, co dělá Consentus Moravie, Consentem Moravie. A po těch 30 letech přicházíme s jednou novinkou, jednáme s Dolním Rakouskem a chtěli bychom oficiálně rozšířit festival do Dolního Rakouska nějakými 4 až 6 koncerty. My už jsme tam dřív bývali jedním koncertem čas od času, ale zdá se nám to, že by to mohlo být velice zajímavé vlastně zrušit ty hranice a přeshraničně festival rozšířit do Dolního Rakouska.
2: Ředitele festivalu Consentus Moravia Davida Dittricha si k mikrofonu pozval Daniel Jäger. 31. ročník festivalu nabídne od dnešního dne do 26. června téměř 40 koncertů na výjimečných místech Jižní Moravy, Vysočiny i nově také Dolního Rakouska.

0: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
1: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
2: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
3: František spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
4: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
0: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
1: Nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Soubor Berliner Barock Solisten nám zahrál první část symfonie pro smyčcové nástroje a basso continuo D-dur Wilhelma Friedemanna Bacha.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Tento týden vám v odpoledních povídkách nabízíme tvorbu Bianky Belové. Dnešní příběh nese název Pro otce. Pracuje s tématem vztahu otce a syna a je založen na téměř banální situaci, která se točí kolem netradičního dárku k narozeninám. Za jistých okolností by to mohla být dokonce humorná povídka, ale není. Více už za pár minut.

0: Rio Freda Herše vás provází čtvrtečním vysíláním Vltavy. Je půl druhé.
1: Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.
0: Povídka. Pokračujeme v četbě tvorby Bianky Belové a dnešní povídka se jmenuje Pro otce. Pro rozhlas ji připravila Eva Lenartová. V režii Tomáše Soldána účinkuje František Strnad.

0: Když zazvonil telefon, připravoval Jenda šilhavý sobotní snídani. Na stole měl nachystaná vajíčka na měko v barevných kalíšcích, topinky, máslo a dva druhy džemu. Přístroj na espresso tiše bzučil, že je připraven, a z čajové konvice se kouřilo. Jenda pohlédl na displej mobilu. Pak hovor přijal a trochu podrážděně a komisně se představil. Ovšem, dneska. To myslíte vážně? Zrovna jsem vám včera psal, ať mi vrátíte zálohu, že ruším zakázku. Jste 2 měsíce v prodlení. Jak jako na cestě? V tom sněhu? Zakryl mikrofon telefonu a rozčileně si odkašlal. Nikola seděla za stolem v županu, po chlapsku rozvalená, natáčela si vlasy na prst a hleděla na Jendu s povytaženým obočím. Kývl na ní. To jsou ty dřevostavby. Že mají připravený ten domek pro tátu, teda pro dědu. A už ho vezou. A co jako? No teď hned. Právě vyjeli z Ústí, takže tam tak do hodiny budou. Musíme jet odházet sníh, aby to mohli smontovat. Musíme? Opáčila Nikola a významně si poklepala na hrudník. Jenda si povzdechl. Máš pravdu, dojedu tam sám. Pak řekl do sluchátka. Tak já teda jedu. V rychlosti si udělal kávu a ještě rychleji ji vypil. Hele, neměl děda narozeniny už v říjnu? Řekla Nikola vzdorovitě. No vždyť, měl to dostat už v říjnu. Ale pak se dodavatel spozdil, prej, že objednávali dřevo až z Kanady, nebo nevím co, prostě to dřív nestihli. Nepamatuješ si, jaký trapas byly dědovi 70? Nikola pokrčila rameny, namočila topinku do vejce a rozmazala ho po celém talíři. Proč s tím děláš ty prasárny, Nikolo? Pro boha, tati, zvedla oči v sloup. S jídlem se neblbne, chováš se jako 3letá. Děda dostal na to konto k 70 jen flašku whisky a byl z toho pěkně rozhozený. Však ho znáš. A děda je ze všeho pěkně rozhozený. Hele, tak já jedu, kdyby něco volej. Vždyť je tam nějaký blizzard venku nebo co? Nepřeháněj, Nikolo. Pohlédl zběžně z okna. Na včerejší sníh napadlo dalších 10 čísel a pořád padalo. Předstíral, že hledí do dálky, ale do dálky vůbec nebylo vidět. Já se ti divím, že je nevyfakuješ, zamračila se Nikola. Ať to přivezou v nějakou normální roční dobu, ne? To jsou nějaký hochštapleři, šlendrián, jak by řekl děda. Jenda se zamračil. Je to pro tátu. Nemám problém si kvůli němu udělat výlet a trochu si protáhnout tělo. Ani ten nejmenší. Jasně, jasně. Zašklebila se Nikola a potřásla hlavou v gestu, jakým se jedná s choromyslnými. Chceš říct, že ty bys to pro svýho tátu neudělala?
1: Tak to zúpad.
0: Jenda nespokojeně zavrtěl hlavou, sáhl na věšák po bundě a na botník pro klíče od auta a vyrazil vstříc sněhové vánici.

0: put a spell on you.
1: Cestou v autě to bylo lepší. Měkký pohyb kol po sněhu a hlas Niny Simon kolísající mezi altem a tenorem ho uklidnili tak, že ani opakované telefonování řidiče, který vezl dřevostavbu a několikrát špatně sjel z dálnice, jeho dobrý rozmar nedokázalo pokazit. Teď už sněžilo jen tak trochu a malebně a na silnicích bylo málo aut. Chvíli s tím bojoval, ale nakonec se tomu poddal. Začalo se ho zmocňovat podobně plíživé vzrušení, jaké si pamatoval ze Štědrého dne, když byl ještě dítětem. Od chvíle, kdy ho to napadlo, věřil, že teď budou všechna nedorozumění mezi ním a otcem ne snad zapomenuta, ale snadno překročena. Otec konečně pochopí, že je Jenda dobrý syn, i když se mu nepodařilo dosáhnout stejné prestiže jako jemu a manželství se mu rozpadlo. Jak lépe otci dokázat, co v synovi skutečně má, než vzít si ho na důchodek na chalupu? Teď, když už konečně opustí práci a primariát na přední porodnické klinice. Všichni věděli, že zaslouženého odpočinku se docent Šilhavý děsí, že když zkoušel opustit práci poprvé před 5 lety, vydržel to 2 týdny a pak ho pocit vlastní nepostradatelnosti a nuda přivedli zpátky na kliniku, kde mu kolegové a personál říkali pane docente a pane primáři. Jediným protivníkem jeho rigidních postojů byly mediální divoženy, jak je nazýval, které se domáhaly přirozených a přátelských porodů a chápajícího zdravotnického personálu. A docent Šilhavý jim blahoskloně radil, ať si jdou rodit třeba s dojehličí, že je to takové přírodní a přátelské. A Jenda se tomu smál a jeho matka paní Šilhavá taky. Takový nány pitomí, co si neuvědomujou, jaký riziko na sebe berou, si nic jinýho ani nezasloužej, ať si teda klidně rodí hlavou dolů. Poslední dobou už se ale panu docentovi nedostávalo sil a občas si musel na odpočívadle na schodech kliniky chvíli vydechnout, aby to nikdo neviděl, a taky mu teď sem tam něco vypadlo z ruky nebo z paměti. Jednu rodičku to málem stálo život. Naštěstí byl po ruce jeho zástupce, který zasáhl a diskrétně to přešel, ale přece jen pan docent si byl vědom své zodpovědnosti. Celá rodina měla popravdě trochu strach z toho, co bude, až otec skutečně odejde do důchodu. A matka Jendovi často volala a konzultovala s ním budoucí plány, dovolené, členství a abonmá, která by pro otce přicházela v úvahu, aby se s ním dalo vydržet. A pak Jendu napadl ten srub. Společné soužití ve stavení by samozřejmě nikdo nepřežil. Ale když mu Jenda pořídí vlastní dřevěný domek, postaví mu ho na pozemku kus od lesa, bude mít otec své soukromí, rybaření i houbaření v dosahu, rodina ho nebude obtěžovat a zároveň mu bude nablízku, bude-li ji potřebovat v takzvaných nenadálých případech. Matka ten nápad schválila. Ano. Dokonce se radovala. A když Jenda zjistil, kolik ten srub bude stát, ještě mu přidala na zálohu. Jenda byl cenou popravdě dost překvapen, ale když domek pro otce objednával, došel k závěru, že to k tomu patří. Samozřejmě, že chce kvalitnější dřevo z Kanady, přece nebude šetřit na vlastním otci. Ano, nejméně 2 okna na každé straně, do údolí i do lesa. Terásku taky objednáme, pochopitelně, kde jinde by si otec četl noviny a pil kávu. Čím pochybovačněji nabízel prodejce na telefonu Jendovi všechny zbytné doplňky, tím víc na nich Jenda trval. A tohle všechno opravdu chcete pro otce? Volal mu znovu operátor zákaznické linky, aby si potvrdil Jendovu rozmařilost. Ano, řekl Jenda chladně. Telefonické spojení bylo kolísavé a toho vždycky pekelně rozčilovalo. A už mi prosím nevolejte. A pak mu tedy volali až za měsíc, že se dodávka zpozdí, potom ještě jednou, a pak už mu přestali volat dočista. Tak se stalo, že otec svou dřevostavbu nedostal k sedmdesátinám. Posměšně se podíval na láhev whisky, kterou Jenda neohrabaně svíral v ruce, když mu gratuloval. Jo, jo, tuhle značku mi nosili otcové děti, co jsem odrodil. A pak ji nedbale pohodil na hromadu dárků od známých a kolegů, shromážděnou na křesle. Jenda se vařil touhou otci prozradit, jak je to s opravdovým překvapením. Ale vydržel to. Sedl si vedle své sestry Blanky, která už tou dobou byla trochu podnapilá, měla vždycky problém s muži a pitím. A poradil jí, ať již nepije. Ať již nepiji? Vytřeštěla Blanka oči. Přeskočilo ti? A jo, vlastně já zapomněla, že ty vždycky mluvíš spisovně, když jsi nervózní. Vykřikla a ťukla se do čela. Psst, napomenul jí Jenda. Ale otec je stejně nevnímal. Co jsi si mumlal pro sebe, ovšem kadence i síla jeho hlasu narůstaly jako blížící se povodeň. Jenda si uvědomil, že otec recituje dědovu mísu. Nejdříve se pochybovačně usmál, ale jak otcův hlas nabýval na hřmotnosti, bylo zřejmé, že to myslí vážně. Jenda pohlédl na matku. Ta se mlčky přidržovala područek židle a klouby prstů měla zcela bílé. Otec si teď stoupl, aby jeho poselství lépe rezonovalo. Dřevo ukradl si v panském lese. Komu děláš z něho koryto? Dědovi. Již se mu ruka třese. Nádobí už všechno rozbito. Nauč mne to. Vida toho kluka. Nač by tvá to ruka uměla? Až se tobě třásti bude ruka. Koryto ti synek udělá. V kamnech praská, dědek zhrben pláče. Svadlé ruce syn mu zulíbá. Kolo mlčí, vnouče kolem skáče. Táto, proč se kolo nehýbá? Otec si odkašlal do dlaně. Pokýval hlavou a ještě jednou zopakoval. Táto, proč se kolo nehýbá? A hlas mu přeskočil. Zavládlo mlčení. Matka byla bledá jako stěna. Sestra Blanka se potichu chichotala do sklenice s vínem. Nikola byla v koutě, naštěstí zaneprázdněna svým mobilem. Otec se uklonil, posadil se a sklonil hlavu. Jenda zvedl z klína lněný ubrousek a hodil ho na stůl. Rázně odstrčil židly a odešel z pokoje.

0: A teď byla konečně příležitost vztahy zase normalizovat. Když dorazil na chalupu, přestalo sněžit. Ticho čerstvě napadaného sněhu zaléhalo krajinu. Jenda slyšel jen vlastní kroky a krátké zaštěkání psa odkudsi ze vsi. Rozhlédl se kolem, sníh byl nedotčený, bez jediné stopy. Na stromech ležely nadýchané polštáře a z okapů visely nablízkané rampouchy. Až to otec uvidí, určitě ho ta krása taky dojme. Musí ho sem přivést ještě dneska. Z přístřešku vylovil hrablo a lopatu a hned začal na vyhrazeném místě odhazovat sníh. Brzy se zahřál a sundal si bundu. Uvědomil si, že si píská. Byla to jedna z těch prací, která člověka fyzicky uspokojuje. Ve chvíli, kdy konečně dorazil nákladák z díly dřevostavby, byl už skoro hotov. Dokonce chabě vysvítlo slunce a Jenda jen mávl rukou, když řidič nákladáku urazil poštovní schránku. Tak jsme tady s tím domečkem, mistře! Vykřikl tělnatý řidič bodře. Ze sedačky spolujezdce se skočil zachmuřilý závozník a začal močit na vrátka. Tak my se do toho pustíme. Ukažte nám, kam to chcete a běžte někam do tepla. Přijďte si to převzít za tři hodinky. To bylo celé? Takhle jednoduché, že by to bylo? Jenda se zasmál a ze samé vděčnosti chytil řidiče za ramena a zatřásl s ním. Řidič se usmíval, kýval hlavou a voněl dřevem. Zajedu pro tátu, vykřikl a utíkal k autu. Byl jeden okamžik v Jendově životě, kdy na něj byl otec pyšný. A Jenda z toho pak ještě dlouho žil. Po promoci, kdy zřejmě na otce v aule Karolina dolehl sentiment vyvolaný slavnostními taláry a řetězy, patosem Gaudeamus Igitur a vzpomínkou na vlastní promoci před 30 lety. To k Jendovi neobratně přiskočil a bleskově ho objal. Pak zase rychle odstoupil a nezúčastněně poznamenal něco o gobelínu se svatým Václavem na čelní stěně. Jenomže to bylo před 20 lety. Vezl teď trochu rozladěného otce autem. Otec říkal, slum ten kravál, prosím tě, a sundej občas tu nohu z plynu, když jedeš, jako bys nás ukrad. Matka seděla na zadním sedadle jako pěna a tiskla v ruce kapesník. Co si v Jendově sebevědomí, ale otce nakonec přimělo, aby zmlknul. A cesta pak překvapivě proběhla vlastně docela příjemně. V jednu chvíli otec autoritativně požádal Jendu, aby zastavil. Na louce u lesa se páslo stádo srnek. Když Jenda přibrzdil, sudokopitníci zvedli hlavy a tázavě hleděli jejich směrem. Otec se napřímil a otevřel okno. Matka řekla, že je to krása, a Jenda ten se přitom jen usmíval s rukama opřenýma o volant. Pak na sebe všichni tři pohlédli trochu spiklenecky. Srnky vyhodnotili situaci jako hraniční a několika ladnými skoky zmizeli v lese. Netrvalo to celé víc než 3 minuty, ale stačilo to, aby se na okamžik začali všichni tři cítit dobře. Matka se usmívala na otce a otec dal dokonce k dobru vtip o nadrženém medvědovi a ježkovi a Jenda se smál, až mu tekly slzy. Nesnad, že by mu to připadalo tak vtipné, ale nervozita a nečekaný výbuch dobré nálady v něm dali vybuchnout i nahromaděným emocím jako ty příslovečné poslední kapky. Hráz se protrhla a všechno muselo ven. To už přijížděli k vratům chalupy. Co kdybychom teď tatínkovi zavázali oči? Navrhla matka a preventivně se pitomosti vlastního nápadu zasmála. Co to na mě chystáte? Zeptal se otec a už byl zase ve střehu. Neboj, tati, takový překvapení. Udělej to pro mě, pro nás. Otec vzdorovitě pohodil hlavou. To je tak infantilní. Jeho chvilkové dobré naladění bylo pryč, ale přistoupil na hru. Zatímco mu matka zavazovala oči, šel Jenda napřed zkontrolovat stav stavby. Už z dálky bylo vidět, že stojí. Oba pracovníci seděli na terásce srubu. Závozník kouřil a řidič si ukrajoval tlusté kroužky z čabajky. Na sněhu ležely hobliny z čerstvého borového dřeva a pronikavě voněly.
1: Buďte zdráv, mistře, halekal řidič. Tak to máte hotový, pojďte si to převzít.
0: To je krása, řekl Jenda při pohledu na domek z tlustých klád kanadské borovice. Čím déle však na něj hleděl, tím víc se ho zmocňoval nepříjemný pocit, že něco není v pořádku.
1: Můžu? Ukázal na dveře. Sama sebou? Vy jste tady pan domácí, zasmál se řidič.
0: Jenda vstoupil a srdce se mu sevřelo. Srub nebyl uvnitř nijak rozdělen stěnami. Pomineme-li nízké příčky, které ho dělily na jakési boxy. Uvnitř každého boxu byl krmelec naplněný senem a koryto na vodu. Podlaha byla vyslaná slámou.
1: Co to je? Tohle je, mistře, nejluxusnější ovčín ve střední Evropě. Plácl ho řidič jemně dozad. Tu slámu a seno máte od nás gratis.
0: Jaký ovčín? Jaký seno? Tohle je strašlivý nedorozumění. Já si žádnej pitomej ovčín neobjednal. Jendovi lehce přeskočil hlas. Položil si dlaně na čelo a zhluboka dýchal. Řidič se trochu zamračil, poodstoupil dva kroky vzad a pak sáhl do přední kapsy montérek pro dodací list.
1: Jak neobjednal? Tady jasně stojí domek pro ovce.
0: Tak co? Ozval se zvenčí otcův podrážděný hlas.
1: Už si tu kravinu můžu sundat z obličeje.

0: Slyšeli jsme povídku Bianky Belové Pro otce. Pro rozhlas ji připravila Eva Lenartová. V režii Tomáše Soldána se představil František Strnad. A z tvorby Bianky Belové budeme vybírat opět zítra.
1: Ve dne v noci ve tři ráno padnul černý sníh. Nevídáno stará v ráno zase jeden hřích. Noty visí z holých stromů, zemřelo blues, jděte domů. Neon klape slepou holí do myšlenek mých.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Opoziční poslanci ve svých projevech ve sněmovně upozorňují na údajný možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Po dvou hodinách vymezených na písemné interpelace začaly v 11 hodin kvůli tomu vystupovat řečníci s přednostním právem ještě před otevřením schůze. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan na tiskové konferenci vyzval ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD, aby přestal vyplácet dotace Agrofertu, dokud nebude jisté, že je kvůli střetu zájmů předsedy vlády Evropská unie odmítne proplácet. Rakušan kvůli tomu chce nechat svolat i mimořádnou schůzi. Spojené státy ještě nejsou spokojené s návrhem dohody s Íránem. Americký prezident Donald Trump to řekl potom, co Teherán představil společné memorandum, které mimo jiné počítá s otevřením Hormuzského průlivu. Dokument zmiňuje, že Írán průliv do 30 dnů zprůjezdní, a to výměnou za uvolnění americké blokády přístavů v Íránu. Maďarský premiér Peter Maďar se dnes v Bruselu sejde s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. O víkendu uvedl, že Budapešť chce napravit napjaté vztahy se Severoatlantickou aliancí. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 86 let. V souboru působil od konce 70. let a vynikl rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi. Aktivně se zapojil i do disidentského divadla. V roce 1975 si zahrál v zakázané premiéře Havlovy žebrácké opery. Sám v divadle naposledy vystoupil v neděli. Divadlo Járy Cimrmana dnešní večerní představení hry Akt odehraje. V tom Jan Hraběta stvárnil ikonickou seminářovou roli doktora inženýra. Ve hře hrál Bedřicha Síru. A počasí bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě naměříme kolem 19 a na horách většinou kolem 15 stupňů. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Davidem Hamrem.
2: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Škoda Auto.
3: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Americký zpěvák Rufus Wainwright vám svou hudbou popřál dobré květnové odpoledne s Vltavou. Dlužno podotknout sluné. Krátce po 14. hodině začíná odpolední Vltava s 28. květnovým datem. Od mikrofonu vám také příjemný poslech přeje David Hamr. A v následujících necelých 3 hodinách, mimo jiné s pozvánkou za filmem, dokonce i ohlédnutí za filmovým festivalem v Cannes nebo pozvánka na filmový festival do Zlína. Rank kultury a umění ovšem pochopitelně pojmeme šířeji. Čtvrtek na Vltavě taky skýtá pravidelné setkání s knihami. I dnes s Janem Nejedlým a jeho tipy. No a naším tématem bude i brak, což by mohlo tedy zavánět pokleslou literaturou. Ovšem tato 4 písmena odkazují i k literatuře zcela jiné. Začíná totiž Bratislavský knižní festival, který se touto zkratkou hrdě honosí. 13. ročník této události budeme sledovat živě s naší redaktorkou Šárkou Jančíkovou ještě tuto hodinu. Budeme vyhlížet i nedělní 7. nebe a Jana Buriana, ale zároveň nabídneme taky klasickou hudbu. Třeba právě nyní 9 minut po 14. hodině.

0: Johann Heinrich Schmelzer je autorem hudby, která právě dozněla. Byla to sonáta pro dvoje housle, tři violy, violončelo a basso continuo v podání muziky Fiaty, řízené Rolandem Wilsonem. Když se řekne brak, tak mnozí možná celkem oprávněně asociují knihovničku pokleslého ctiva. Ovšem právě dnes tato čtyři písmena odkazují k literatuře zcela jiné. Začíná totiž Bratislavský knižní festival, který se touto zkratkou hrdě honosí. Na místě je naše literární redaktorka Šárka Jančíková, ta už nám poví víc a my ji zdravíme na Slovensko.
1: Dobré odpoledne. Já tu ale nejsem sama, jsem tady s ředitelem festivalu Františkem Malíkem.
2: Dobrý den, prajem.
1: Jehož se vyptám nejenom na hlavní události dnešního programu. Motem toho letošního 13. ročníku festivalu je věta Musíme se porozprávať. A v kontextu aktuálního dění na slovenské kulturní scéně to zní trochu jako krizová

0: Brak vznikol v roku 2013. Už v 2014 sme mali prvých ukrajinských hostí. Takže pre nás je úplne prirodzené od začiatku festivalu, že to je v takom genotype vlastne dramaturgickom toho festivalu, volať ukrajinských hostí a hostky, spisovateľov, spisovateľky, ale aj ilustrátor, ilustrátorky. Takže ukrajinskí partnery sú od začiatku vlastne takou súčasťou vlastne toho festivalu. A to, že vlastne vyšla kniha po slovensky, tak sme sa vlastne zamerali práve na ňu, ale v minulosti, inak aj tento rok to bude Alexander Miket napríklad, ktorý takisto ináč získal túto cenu. A práve bohužiaľ kvôli tomu, že na fronte, tak to bude iba online, ale v minulosti sme mali žiadan na Andrukoviča a podobných ukrajinských autorov.
1: Ten festival teď potrvá až do neděle, takže teď sice předávám slovo zpátky do studia, ale zítra se budu po 15. hodině těšit zase na slyšenou.
0: Děkuji pěkně, na slyšenou, majte se.
2: My děkujeme pozvání, které také zařídila naše literární redaktorka Šárka Jančíková. Právě ze začínajícího bratislavského knižního festivalu, o jehož dalším programu, jak jste slyšeli, nám poví víc i v zítřejší odpolední Vltavě. Všem literatura a i problémy spojené s literárním světem budeme otevírat na Vltavě ještě tuto hodinu. Promluví také předsedkyně obce překladatelů Aneška Charvátová o aktuální nízké výši průměrných honorářů pro překladatele. No a pochopitelně i dnes, jako každý čtvrtek, nabídneme knižní novinky s Janem Nejedlým.

0: Americká zpěvačka Quiana Linnell zpívala 25 minut po 14. hodině klasiku od George Gershwina. Klasika naopak, ale otevřená směrem k world music, tak to je fenomén spojený i s Milošem Gruberem. 26. dubna letošního roku v nedožitých 86 letech, pardon, 68, tedy zemřel zakladatel vydavatelství Indies Records a velký podporovatel české nezávislé hudební scény. Právě jeho odkazu a nahrávkám, které jeho péčí vyšly u labelu Indies Record, věnuje své nedělní vydání pořadu Sedmé nebe písní písničkář a básník Jan Burian. A víc nám o jeho hudebním výběru poví teď aktuálně ve studiu kolegyně Anna Marie Šorm. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jak vlastně tedy vzpomíná a bude vzpomínat Jan Burian na osobnost a odkaz Miloše Grubera?
1: Mě to právě úplně dojalo, když Jan Burian přišel předtáčet tento nadcházející díl Sedmého nebe, tak mi ve výtahu říkal, no já myslím, že Miloš Gruber by měl mít státní pohřeb za to, co udělal pro českou undergroundovou a nezávislou scénu. Jak se přesně řekl, velký hudební fanoušek, podporovatel nezávislé hudební scény a vydavatel poté, co se v roce 2007 původní Indies rozdělil na tři větve, které spolu ale pořád spolupracovaly, tak Miloš Gruber si pod sebe vzal třeba Dúzu, Už jsme doma a opravdu takový ten underground a on i přes svůj handicap byl celý život upoután na invalidní vozíček, ale už od 80. let v době, kdy nějaká bezbariérovost tady asi jsme si o ní mohli nechat zdát, tak aktivně navštěvoval koncerty a všichni, kdo se i vyjádřili a vzpomínají na ní, tak skutečně o něm mluví jako o jednom z nejmilejších, nejlaskavějších a hlavně nejnadšenějších lidí do české hudební alternativy. Takže a vlastně Jan Burian o něm mluví, i protože ho samozřejmě osobně znal a i on u něj vydával alba asi po 10 let. Takže myslím, že ten díl je takovým poděkováním a jak říká Jan Burian v tom vysílání malým koncertem, kdy se vybrali nahrávky, které vznikly právě pod křídly Miloše Grubera.
0: Label Indies je fenomén, myslím si, i pro lidi, kteří která netendují k alternativě, ale překročil, myslím si, bariéry tedy žánru i takové té škatulky brandové. Asi bude těžké vybrat nějaký reprezentativní vzorek, tak na jaké skladby a jejich kontexty se v dramaturgickém výběru Jana Buriana můžeme v Sedmém nebi těšit?
1: Zazní tam Oldřich Janota a klasické hitovky undergroundové scény. Uslyšíme Marilyn Monroe, Psích vojáků, bude tam Iva Bitová, bude tam třeba Jiří Konverzek a jeho skladba Radiátor. A nechci samozřejmě říkat celý playlist, ale určitě tam budou třeba sestry Steinovy, z nichž právě jedna z protagonistek nás také přednedávnem opustila. Myslím, že je skvělé, že Jan Burian přinesl jejich skladbu právě do vysílání a je to takový ten průřez starší tvorbou, ale i docela novými věcmi. Je tam Martina Trchová, poslechněte si sami, já moc to poručuju.
0: Fenomén Indies a tedy odchodu Miloše Grubera uvozuje otázku, jakou pozici a výhledy do budoucna vlastně česká nezávislá hudební vydavatelství mají.
1: Tak ono to je vlastně otázka všech hudebních vydavatelství, jak dneska funguje vydávání hudebních nosičů a samozřejmě i to v tom pořadu zazní, že od té doby, co máme streamovací platformy a co je vlastně mnohem lepší nebo propustnější možnost se sám svoji muziku vydávat jako autor nebo autorka a sám si ji i distribuovat, tak samozřejmě ta role se musela nějakým způsobem změnit. Ale máme tady pořád i vzestup vinilu, pořád funguje ten trend, pořád ještě funguje i trend vzrůstající jako nákupu kazet a CDček, i když už lidi třeba vůbec nemají ty přehrávače doma. A jako mě bylo řečeno třeba Přemyslem Štěpánkem z Indies, že skutečně oni vydávají třeba na vinilu Psí vojáky znovu, protože vědí, že tohle to bude ten artefakt, ten sběratelský kus, který si lidé koupí a oni díky tomu potom můžou třeba vydat někomu mladému nové CDčko, nový nosič, takže pořád je to tak, že se to vyvažuje vzájemně.
0: Hudební redaktorka Anna Marie Šorm nás tedy přilákala k poslechu nedělního Sedmého nebe s Janem Burianem na Vltavě v pravidelném čase o 19 hodin. Ano, děkujeme. Teď už zbývá jen dodat, jakou hudební ukázkou se rozloučíme a možná i pozveme k poslechu tedy Sedmého nebe ještě.
1: Pustíme si bluesovku Zuzany Navarové z jeho nejznámějšího alba, ale skvělého jako Shanti Devi, a písnička se jmenuje Zatím hodně pus.
2: Je mi fajn a je mi skvěle, jen se nesmím ani hnout.

sit, tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn a je mi skvělé, v zdravém těle zdravý duch. Je mi fajn.

kus na rhythm and blues. Je mi fajn,

0: Miles Davis by se tento týden dožil 100 let.
1: Celý rok si na Vltavě připomínáme jeho hudbu a osudy.
0: Nenechte si ujít jeden z vrcholů oslav. Týden Milese Davise v jazzových podvečerech.
1: Jeho autoři vám i Davisovi od pondělí až do neděle vždy v 18 hodin věnují zcela speciální vydání svého pořadu.
0: Objevujte dějiny hudby 20. století v týdnu Milese Davise na Vltavě.

0: Glenn Gould na Vltavě 36 minut po 14. hodině interpretoval Beethovenovu sonátu pro klavír číslo 2 A dur. No a téma literatury a literárního řemesla je naším tématem i nyní. Tuzemští literární překladatelé apelují na nakladatele, vydavatele audioknih, média a organizátory literárních akcí, aby důsledným dodržováním autorských práv pomohli ke zvýšení prestiže této profese. Jaké sporné záležitosti, které se týkají překladu, se nejvíce řeší? Saša Michailidis se na to ptal předsedkyně obce překladatelů Anešky Charvátové a ředitele divadelní, literární a audiovizuální agentury Dilia Jana Bartáka.
1: Když pominu odměnu, která je vždy na začátku a na konci a možná tomu pak budeme věnovat zvláštní část, tak to, co my vlastně spolupracujeme s obcí překladatelů i s překladateli Severu, což jsou ty dvě asociace, které se překladu tady dlouhodobě a situaci překladatelů věnují nejusilovněji, tak jde o ty smluvní podmínky jako o celek. A já říkám vždycky svatá triáda, což je velikost nákladů, délka licence, teritorium a přidávám k tomu rozsah práv. Protože co sledujeme v poslední době, tak vlastně, když půjdu do období před 10 lety, tak nakladatelská smlouva se prostě týkala knižního vydání a e-booku. A teď, když půjdete po smlouvách větších nakladatelství nebo etablovaných nakladatelství, zejména nakladatelství, které dělají překladatelskou literaturu, překladovou literaturu, tak tam přibývá rozsah těch práv, zvětšuje se náklad, prodlužuje se doba licence a zpravidla při zachování stejné výše odměny. To znamená vlastně za stejnou odměnu si ten nakladatel zkouší nabrat více práv. A to je vlastně náš tak trochu denní chleba v momentě, kdy zastupujeme překladatele, ale i původní autory, abychom i pohlídali kompletně obsah těch smluv. Dnes není zvykem, že ve smlouvě najdete náklad 50 000 kusů, že tam najdete dobu trvání 10 let, že tam najdete rozhlasová práva, audioknihu, to tam dřív nebývalo.
2: Anečko, pokud pomineme právě tu finanční stránku, ke které se ještě za malou chvíli vrátíme, tak a tu, řekněme, neviditelnost profese, na kterou jste chtěli důrazně upozornit i v rámci toho apelu, tak co jsou právě ty další problémy, se kterými se překladatelky a překladatele potýkají?
3: Já bych tady se úplně přimkla k tomu, co řekl kolega Jan Barták. Smluvní podmínky, nejenom ta svatá triáda, ale třeba mě osobně také velmi vadí, že často si nakladatelé dávají do smluv řadu povinností, které má překladatel, ale aniž má pak nějaká zvláštní práva.
2: Jaké tak povinnosti?
3: Například, že je povinen přeložit i texty na obálku, na záložky a tak dále, což když já jsem dělám nakladatelství, tak se o to staral redaktor. Dále, že pokud přijede autor, tak je povinen mu tlumočit a doprovázet do takovéhle vlastně úplně věci, co do smlouvy nepatří. A velmi často tam je paragraf, který přišel sem asi z nějakého průmyslového práva, paragraf mlčenlivosti, který mě osobně rozpaluje do běla a vlastně jediné, co tím ti nakladatelé sledují, je, že si mezi sebou neřekneme, jak vysoký máme honorář, aby oni s tím mohli si manipulovat tak trošku po svém.
2: Takže ta mlčenlivost se netýká toho konkrétního díla a třeba toho, že nesmíte o vydání toho díla třeba mluvit s velkým předstihem, aby se nenarušil třeba ediční plán a podobně, ale jedná se to o cokoliv, co se týká smluvních podmínek?
3: To je formulováno tak, že musíte mlčet úplně o všem. A na konkrétní dotaz vám ti nakladatelé z pravidla řeknou, ano, to je, abyste jako neříkali ostatním, jak máte vysoký honorář.
2: Jene, jako díly a můžete proti tomu něco udělat? To jako přece jenom je už poměrně velký zásah, neřekněme do osobnostních práv, ale vůbec do práv autorky nebo autora.
1: Tak samozřejmě my v rámci těch smluv, které projednáváme, se snažíme nejen tohoto ustanovení, ale spoustu dalších moderovat a tu smlouvu celkově vylepšit.
2: A jak se vám to daří?
1: Střídavě oblačno, kdybych měl použít přirovnání z oblasti počasí. Záleží na partnerovi. Já logicky se budu snažit být korektní, já nebudu jmenovat, ale jsou partneři, s kterými je to jednání složitější. V momentě, kdy máme dlouhodobější spolupráce, tak se většinou snažíme, abychom si usnadnili život, dosáhnout nějaké shody na nějakém kompromisním znění, protože logicky dohoda o smlouvě je často kompromisem v momentě, kdy se o té smlouvě jedná, ale je to, jak říkala Aneška Charvátová, co se týká tady té podmínky mlčenlivosti, tak se vztahuje na celou smlouvu a pak je to o tom, že najdete lepší formulaci.
0: Tolik ředitel divadelní, literární a audiovizuální agentury Dilia Jan Barták a předsedkyně obce překladatelů Aneška Charvátová. Oba byli hosty Saši Michailidise v pořadu Akcent, jenž si lze poslechnout jednak na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas. O čem se bude mluvit v Akcentu dnes? Tématem bude akviziční činnost galerií. Jaké akvizice si tuzemské výstavní domy mohou dovolit? I na to se bude Saša Michailidis ptát, a to ředitelky Galerie hlavního města Prahy Magdaleny Juříkové a ředitele Galerie moderního umění v Hradci Králové Františka Zachovala. Na Vltavě od 4:30.

0: Suita z baletu Namuna Eduarda Lala právě dozněla. Teď ještě literární téma, jako každý čtvrtek, milí posluchači. A to k tématu velkého návratu básníka z exilového zapomnění. To tedy slibuje jeden ze tří knižních typů publicisty Jana Nejedlého. Jeho rubrika se dnes ponese ve znamení objevů z literární historie. S Janem Nejedlým o knižních novinkách vedli rozhovor Naděžda Hávová a František Šedivý.
1: Prvním takovým literárním objevem, který jste přinesl, je básník Jiří Wolf. Jaký byl jeho osud?
2: Byl to osud na román. V únoru roku 1993 bylo ve francouzském městě Toulouse v bývalé kapli nalezeno mrtvé tělo bezdomovce, který umrznul. Kolem něj ležely poházené ručně psané sešity plné kreseb a básní. O 30 let později, kdy se z této kaple už stalo kulturní centrum, sem zavítala česká spisovatelka Anna Luňáková. Osud veršujícího tuláka jí zaujal, zvlášť když zjistila, že má české kořeny. A tak napsala knihu Ztracený básník Jiří Wolf, kde najdeme jak výbor z básníkova díla, tak i jeho životní peripetie.
3: Tomu se snad ani nechce věřit, jaký je tedy příběh tohoto autora.
2: Jiří Wolf přijel do Francie jako student Pražské filozofické fakulty v srpnu 1968. Usadil se v Toulouse, kde začal na univerzitě coby lektor vyučovat češtinu. Po několika letech se u něj však projevily psychické problémy a také sklony k alkoholismu. Univerzitní kolej postupně vyměnil za ulici, spal ve skvótech či pod mostem a přitom ovšem neustále psal poezii. Zblížil se s místní literární komunitou, která jeho francouzsky psané básně vydávala v takových polosamizdatových magazínech. Tyto edice měly minimální dosah a tak Jiří Wolf nepatřil ani mezi francouzské básníky, ale nepronikl ani mezi české exilové autory. Touto publikací, kterou vydal Památník národního písemnictví, vstupuje autor do tuzemského literárního kontextu vlastně poprvé.
1: Další takový literárně historický objev se týká spisovatele a filozofa Ladislava Klímy. O co přesně jde?
2: Ladislav Klíma byl v roce 1895 jakožto 16-letý gymnazista vyloučen ze všech rakouských škol, protože se ve slohové práci dopustil urážky habsburského panovnického rodu. To se všeobecně ví, nic bližšího ovšem k tomuto incidentu a vůbec ke Klímovým školním létům známo nebylo. Až loni autorův jmenovec, bohemista Matěj Klíma, našel v domažlickém archivu inkriminovaný sešit úloh z českého jazyka i protokoly o Klímově vyloučení. Obojí teď vychází jako komentované faksimile.
3: Nemůžu se nezeptat, jaký byl Ladislav Klíma žák.
2: Klíma patřil na domažlickém gymnáziu zprvu k premiantům. Postupem času však jeho svéráz pronikl i do školních slohů, za což byl opakovaně trestán školním vězením, čili karcerem. Osudnou se mu pak stala charakteristika habsburského monarchy Ferdinanda I., o němž mimo jiné napsal, že je to panovník cizí, národu českému odlehlý, studený a u Čecha vlastence zůstane vždy nenáviděným. Vyloučení, které následovalo, považoval Klíma za vysvobození a o školní mašinérii si po zbytek života myslel své. Každému řádnému klukovi a holce je škola po zásluze jen hnusem, napsal si do deníku. Knihu České úlohy vydala Revolver Reví.
1: Nakonec jste si nechal Klíček volnosti autora Andrého Bretona.
2: Ano, a je to také svým způsobem literární objev, vycházející v češtině poprvé. Jde o soubor autorových esejů a článků z 30. až 50. let, tedy z méně známého pozdního období surrealistického hnutí. Najdeme tu Klíček Bretonovu poválečnému myšlení, které se neslo ve znamení takzvaného syrového umění či hermetismu. A najdeme tu i českou stopu v podobě obhajoby Záviše Kalandry, kterého se zaslepení salónní komunisté z řad surrealistů nezastali, když se stal obětí vykonstruovaného politického procesu. Knihu přeložil Jan Táborský, vydala Akademia.
0: Ztracený básník Jiří Wolf, České úlohy a Klíček volnosti, to jsou názvy knižních typů, které přiblížil a okomentoval publicista Jan Nejedlý. Zmínil také Génia Klímu, jehož libretto Sternenhoch nedávno bylo inscenováno na půdě Národního divadla. V týž rok zemřel taky jiný hudební génius Leoš Janáček. Jeho hudba zní 51 minut po 14. hodině v odpolední Vltavě.

0: Katedrála, jak ji neznáte.
1: Dominanta Prahy. Architektonická ikona i národní symbol.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje svatovítský chrám, co by model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Ve víkendové příloze každou sobotu.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Žalobkyně zrušila stíhání libereckého hitmana Martina Půty z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Českému rozhlasu to potvrdila státní zástupkyně Martina Dětková. Podle ní se věc vrací policii zpátky k došetření. Ta Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Půta na sociální síti X napsal, že mu státní zástupkyně dala za pravdu a oznamovací povinnost se na ně nevztahovala. Švédsko daruje Ukrajině 16 stíhaček Gripen. Na společném setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským to uvedl švédský premiér Ulf Kristersson. Půjde o typ CD, tedy stejné stíhačky, jaké v současnosti používá Česko. Kyjev si také objednal na základě už dříve podepsané komerční smlouvy celkem 20 Gripenů, přičemž v tomto případě půjde o ještě modernější verzi EF. Cenu prezidenta Zlín Film Festivalu Zlatý střevíček dnes při zahájení festivalu dostala Loutka Hurvínek, která letos slaví 100 let. Hurvínek se i se Spejblem prošel po červeném koberci, odpovídal dětem na všetečné otázky, i si z nich dělal legraci. Loutka i její vodič David Janošek a Martin Trecha, který je hlasem Hurvínka, se zapojí také do dalšího programu festivalu. Hlavní Hurvínkova narozeninová oslava se bude konat v pondělí na Mezinárodní den dětí. Počasí. Je jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území kolem 19, na horách naměříme kolem 15, na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Více zpráv na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: V Odpolední Vltavě bude slyšet různé žánry, třeba jazz od českého skladatele a hudebníka Jana Knopa, který si říká Najpong. Také Vítězslav Novák a jeho slovácká svita zanechá stopu v Odpolední Vltavě. Teď ovšem Cecil Norby a její Moonlight.

Zpěvačka Cecil Norby stojí za skladbou a interpretací písně Moonlight, která právě dozněla 6 minut po 15. hodině. Na měsíční svit je přece jen ještě trochu brzy, ovšem Odpolední Vltava má program vztažený k dnešnímu dni, který mimochodem také znamená Mezinárodní den mléka nebo Světový den her. A pokud jde o jubilea a výročí, budeme trošku předbíhat, ovšem ne příliš. Dagmar Pecková oslaví už v pondělí své 65. narozeniny a zároveň 45 sezon na jevišti mimořádným koncertem ve Státní opeře v Praze. Nepůjde ovšem o klasický operní večer, hlavním autorem bude Kurt Weill, jeho hudba mezi Berlínem, Paříží a New Yorkem a také svět šanzonu, kabaretu a divadelní písně. Rozhovor s Dagmar Pestkovou nabídneme už za okamžik, stejně tak, jako se ještě zvládneme ohlédnout za festivalem v Cannes s naší spolupracovnicí Marií Sýkorovou a pochopitelně ani dnes nepřijde o odpolední úvahu, která bude orientována na zvláštní fenomén krejčovského řemesla. Dobré odpoledne.

0: První část koncertu pro housle, smyčcové nástroje a basso continuo Giovanniho Battisty Pergolesiho právě dozněla. 11 minut po 15. hodině, hudba jiného žánru, byť pokud jde o Dagmar Peckovou, klasika je pochopitelně její doménou. Koncert Pecka věnovaný hudbě Kurta Weila se uskuteční, a to v pondělí 1. června. Důvod je jednoduchý, protože v pondělí večer se ve Státní opeře v Praze odehraje v skutku mimořádná hudební událost s názvem Pecka. Mezzosopranistka Dagmar Pecková jim oslaví své 65. narozeniny. I 45 sezon na jevišti. A zároveň se vrátí k hudbě Kurta Weila, které se věnuje už déle než 30 let. Tentokrát ale v intimnější, výrazně šanzonově laděné interpretaci. Na pódiu ji doprovodí klavíristka Šárka Knížetová a vydáme se Weilovou hudební cestou z Berlína přes Paříž až do New Yorku. Dagmar Peckové se na chystaný koncert ptal Daniel Jäger.
1: Dagmar, koncert Pecka není tentokrát operní, ale věnovaný Kurtu Weilovi. Co vás k tomuto repertoáru přitahuje a čím je pro vás osobně jiný než klasická operní tvorba?
2: Tak já jsem si uvědomila, že Kurta Weila vlastně dělám už víc jak 30 let. Poprvé jsem se s ním setkala ve Státní opeře v Berlíně, když jsme s malým ansámblem instrumentálním dělali jeho Frauentanz, cyklus několika písní pro soprán a komorní orchestr. Pak jsem se s ním setkala v roce 92 ve Stuttgartu, kde mě známá režisérka Ruth Berghaus obsadila do role Jenny v opeře Vzestup a pád města Mahagony. No, pak jsme dělali naši úžasnou Lucernu 17 představení v roce 2017. No a teď to bude můj šansonový večer k mým narozeninám a k 45 sezónám na jevišti.
1: Dramaturgie tohoto večera sleduje Weilovu cestu mezi Berlínem, Paříží a New Yorkem. Vnímáte v té hudbě i proměnu výrazu a stylu, nebo spíš jednotící autorský rukopis?
2: Tak Weil měl ten neuvěřitelný dar, že byl schopen tvořit vlastně v intencích ty národní hudby, kde zrovna žil. Čili když byl jako Němec nebo jako židovský Němec v tom Berlíně, tak samozřejmě s tím Brechtem dělali úžasný hudební divadlo. Když byl v Paříži, tak byl schopný napsat fenomenální francouzský šanson. A když byl v New Yorku, tak se mu zase dařilo dělat takovou tu sice trochu povrchní, ale úžasnou zábavnou hudbu ve stylu amerického pravýho muzikálu. A to si myslím, že ne každému skladateli se tohle povede.
1: Ty Weilovy písně, často na texty zmíněného Bertolda Brechta, vyžadují vedle zpěvu i výraznou práci se slovem a herectví. Je pro vás tento kabaretní způsob vyprávění v něčem svobodnější nebo naopak náročnější?
2: Tak vzhledem k tomu, že já jsem se hodně věnovala Němečku,

0: Tou píseň byla zvyklá.
1: Ke Kurtu Weilovi se vracíte více než 30 let. Jaký je váš přístup k tomuto repertoáru dnes? Proměnil se váš pohled nebo interpretace v průběhu těch let?
0: Tak záleží na tom, co jsem zpívala. Třeba ten Frauentanz, o kterém jsem mluvila, taková klasická německá píseň. Tam se ještě vlastně o celém tom kabaretu vlastně vůbec, nechci říct neví, ale tímhle směrem to rozhodně nejde. Pak jsem se setkala s jeho operou. To jsme dělali bez zesílení na Stuttgartském jevišti a my jsme vlastně zpívali tím operně posazeným klasickým stylem. A pak samozřejmě v té Lucerně, tam už to sice bylo zvučený, ale ještě stále jsem zpívala vlastně takovým tím klasicky školeným hlasem. A teď jsem si řekla, že vlastně změním ten přístup a začnu to zpívat stylem šanzonovým, nízkým, hlubokým hlasem. Když to přirovnám, tak to zpívám o oktávu níž než doposud.
1: Na pódiu Státní opery vás doprovodí klavíristka Šárka Knížetová. Jak tato komorní forma ovlivňuje intenzitu sdělení a kontakt s publikem ve srovnání právě s tím velkým operním orchestrem, který jste zmiňovala?
0: Tak já si myslím, že spolupráce s klavírem je v podstatě o tom komorním stylu, že si vzájemně dokážeme vyhovět. Já jako hlas, jako instrument, ona jako klavír, jako instrument. Jsme na sebe napojení a myslím si, že ta práce je v tomhle smyslu daleko jednodušší, než ukočírovat velký orchestr, kde teda sedí, dejme tomu, 80 muzikantů a ty vám asi tak po tom výraze nepůjdou, jako dejme tomu ten klavír.
2: A já ještě doplním, že koncert Pecka věnovaný hudbě Kurta Weila se uskuteční, jak už jsme zmínili, v pondělí 1. června od 19 hodin ve Státní opeře v Praze. Dagmar Peckovou doprovodí klavíristka Šárka Knížetová, zazní písně i šanzony inspirované Berlínem, Paříží i New Yorkem. Zpěvkyni natáčel Daniel Jäger a vy teď můžete slyšet v šanzonové interpretaci písně Kurta Weila Die Moritat von Mackie Messer.

0: Z Berlína až do New Yorku to bude recital Dagmar Peckové, na který jsme zvali a kterou jste taky slyšeli zpívat teď v interpretaci písně Kurta Weila, Die Moritat von Mackie Messer. My vyrážíme do Zlína, je k tomu dobrý důvod, protože právě toto město se stává hlavním městem dětského filmu, alespoň na týden. Právě dnes začíná 660. ročník Zlín Film Festivalu, nejstarší a největší akce svého druhu na světě. Pořadatelé se i letos vytáhli, nabídnou to nejlepší a nejzajímavější z aktuální kinematografické produkce pro mladé publikum a samozřejmě i bohatý doprovodný program. Bude se i slavit například 90 zlínských filmových ateliérů nebo 100 spisovatele, básníka a scénáristy Miloše Macourka. Další podrobnosti přidává náš filmový redaktor Tomáš Pilát.
1: Podle bohatosti programu letošního Zlín Film Festivalu by se mohlo zdát, že se filmu pro děti a mládeže daří stále lépe a začíná se točit i v zemích, kde bychom to možná nečekali. Umělecké ředitelky festivalu Markéty Pášmové se ptám, je to tak?
2: Je to určitě tak, protože v soutěži filmů pro děti máme letos 12 filmů, běžně jich bývá 10 a musím říct, že jsou tam zastoupeny země jako třeba Egypt, což je země, která určitě neoplývá velkou produkcí filmů pro děti. Ten film se jmenuje Všechno nejlepší. A je to film, který zase ukazuje ty propastné sociální rozdíly, které v Egyptě fungují a existují právě třeba na příkladu přátelství dvou malých holčiček. Takže to je Egypt. Určitě jsem moc ráda, že v programu budeme mít třeba taky rumunský film, který se jmenuje Můj atlas vesmíru, který získal ocenění na berlínském festivalu. A rumunská kinematografie byť je velmi kvalitní a známá, tak na poli toho dětského filmu také určitě ne až tak moc.
1: Vzniká i dost dokumentů přímo pro děti. Vy máte zvlášť soutěž dokumentů pro mladé publikum.
2: My máme tu soutěž ohraničenou ještě tím, že to musí být evropské dokumenty, protože děláme ve spolupráci s Evropskou asociací pro dětský film a těch dokumentů nevzniká až tak mnoho. Ono vzniká spoustu dokumentů, které jsou spíše o dětech nebo o těch lidech, není to úplně přesně pro ně, takže je to takový oříšek každoročně, ale mám radost, že letos budeme mít filmy, které se zaměřují na mladé lidi a byť to jsou tedy produkce evropské, tak ti hlavní hrdinové jsou třeba jezídský chlapec Rashid, který vyrůstá v této válečné zóně, zažil si velké martyrium a spoustu problémů. Budeme tam mít filmy třeba o ukrajinských dětech, které se s rodinami přestěhovaly do Estonska. Budeme tam mít třeba film o úžasné akrobatce, která je z Gvineji a zase tam bojuje jaksi s tím, co je od ní očekáváno v té společnosti a s tím, co by chtěla dělat.
1: Jedním z držitelů Zlatého střevíčku za celoživotní přínos dětskému filmu bude Petr Koliha, který stál téměř jednu dekádu v čele Zlín Film Festivalu. Do jaké míry navazujete na jeho práci, co on vám dal do vínku jako umělecké ředitelce?
2: Já jsem s Petrem Kolihou měla tu čest pracovat opravdu celých těch téměř 10 let, kdy on byl v pozici šéfa. A musím říct, že on se skutečně o ten festival zasloužil ve velké míře v tom, že dělal ohromnou festivalovou diplomacii, velmi ten festival prosadil v zahraničí. A myslím si, že ano, určitě byl pro mě velkým učitelem v tom, jak se na ty filmy dívat, v tom, jak to nějakým způsobem posuzovat. Ale prvotní je to, že on udělal opravdu obrovitánský kus práce na tom mezinárodním poli našeho festivalu.

0: A po kousku znělky z Lean Film Festivalu ještě jeho výkonná ředitelka Jarmila Záhorová. Ta podotýká, že festival chce zaujmout a potěšit návštěvníky všech generací a v doprovodném programu se věnuje i zásadním tématům, které dnešní mladé lidi trápí, závislostem a třeba i duševnímu zdraví.
1: Pro nás je to téma zcela zásadní. My se dlouhodobě věnujeme jak duševnímu zdraví, které se prolíná do toho našeho programu z filmového programu, ale stavíme k tomu ještě další nastavby. Máme k tomu odborné kulaté stoly, co se týká duševního zdraví a co se týká například prevence, takových těch internetových bezpečností a podobně, tak to je naše další téma, které vedle toho řešíme. Co se týká filmů, tak v nich rezonují tato témata napříč světem. A my se snažíme být místem, kde se ta témata, která mladé generaci se diskutují, tak kde se diskutují veřejněji, kde nemají obavu se ti mladí lidé zeptat. Otevíráme témata prostřednictvím filmů, po filmech následují besedy, další s odborníky, nejenom s tvůrci, a prolínáme zážitky z filmu, s odborníky a s diskusemi s mladou generací.
0: Takže spolupráce s psychiatry, psychologi, sociálními pracovníky, pedagogy je čilá z vaší strany?
1: Ano, je dlouhodobá, je čilá a věřím, že tento ročník zase naváže na to, co jsme odpracovali v předchozích letech.
0: Máte třeba nějaké výsledky, že něco, co jste prezentovali ve Zlíně na festivalu, mělo nějaký dobrý dopad?
1: Mám jeden příběh, který se stal. On byl v návazné besedě, kterou jsme dělali asi před 3 lety. Těch příběhů je potom v těch dalších letech mnoho dalších, ale tenhle byl takový asi pro mě nejvíc rezonující, kdy jsme měli v jednom našem pořadu, který se jmenuje Život je takovej, hosta Terezu Pergnerovou. A Terka, kdo víte, kdo je Tereza Pergnerová, si prošla ve svém životě řadou různých veletočů od absolutní slávy po velké dno, znovu budování kariéry a zůstala fantastickým člověkem. A měli jsme velmi otevřenou debatu, dlouhou, mluvila velmi hezky a inspirativně. A když jsem se po půl roce dozvěděla, že jedna slečna, která se v té době potýkala s drogovou závislostí, tam byla, seděla v koutku a potom to šla do léčebny dobrovolně, tak to je pro mě splněný sen.
2: 66. ročník Zlín Film Festivalu začíná dnes. Baťovo město bude žít dětským a mládežnickým filmem a taky stovkami doprovodných akcí až do středy 3. června.

0: Odpolední Vltava s Davidem Hamrem.
1: Dozněla symfonie, třetí symfonie, tedy její třetí část Pavla Vranického na Vltavě 32 minut po 15. hodině. Jedna smutná zpráva. Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta, dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana. Působil na této scéně od konce 70. let. Stvárnil tam řadu známých rolí, například faráře v Němem Bobšovi nebo krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký.
2: A teď se skočil z koně.
3: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
2: A největší spisovatel je Jirásek.
4: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
3: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
4: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec.
3: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
5: Jsem ho měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec.
3: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hraběta stvárnil také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: A ještě jedna smutná zpráva. V 91 letech podle informací serveru Novinky zemřela zpěvačka a herečka Věra Nerušilová. Její charakteristický kontraalt ji přímo předurčil ke zpěvu romských a židovských písní. Novinky uvádějí právě tuto událost. Proslavila jí píseň Kočka ze Záběhlic z filmu Smrt černého krále. Hrála v řadě televizních seriálů a filmů. Šanzoniérce Věře Nerušilové před 4 lety patřily také vltavské momenty, které si můžete poslechnout na našem webu. Tehdy mluvila o tom, jak se jí žije v samotném centru Prahy, proč je paměť zrádná a že stále ráda zpívá Kočku ze Záběhlic.

0: Třetí část oktetu pro čtvery housle, dvě violy a dvě violončela Felixe Mendelssohna Bartholdyho právě dozněly na Vltavě.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Žádní muži, žádné zbraně, žádná politika. Tak je prezentován film Stanice, který ukazuje místo v Jemenu určené výhradně ženám. Vychází ze skutečných událostí a režisérka Sara Isaac ho původně chystala jako dokument. Nakonec ale zvolila formu celovečerního hraného filmu a výsledek představila v soutěžní sekci Týden kritiky na festivalu v Cannes, kde ji o rozhovor požádala naše spolupracovnice Marie Sikorová.
2: Okay, first of all, it's a film about a group of women who gather in a women-only petrol station in Yemen.
3: Snímek The Station, stanice, vypráví příběh o skutečné konkrétní čerpací stanici, říká režisérka filmu Sara Isaac. Jedná se o stanici, která jako jediná v Jemenu je spravována ženami, a to v době války. Film ukazuje na rodinu složenou ze dvou sester a dospívajícího bratra. Právě malého bratra chtějí se sestry uchránit před nebezpečím, před narukováním do armády. Film tak je podle režisérky příběhem o rodinných mezilidských vztazích a hlavně o těch sourozeneckých.
2: The story is inspired by real stories, real events. I come from a documentary background and I was in Yemen.
3: Film je postaven na reálném příběhu a událostech. Sama režisérka vychází z dokumentární tvorby, mnohokrát natáčela přímo v Jemenu, a to i během válečného konfliktu. Pracovala se svědectvími přeživších, zaznamenávala i výpovědi samotných žen, které zůstaly sami doma. Vždy se zajímala o lidské příběhy. Nakonec ale zvolila fikční hranou formu, protože, jak říká, jí to dávalo větší možnost, jak téma uchopit.
2: You know, I could play with reality. I could, you know, I could push it a little bit. I could exaggerate things. I could make it a bit more stylized. I could focus on one location.
3: Jemensko-skotská režisérka Sara Isaac má přitom velké zkušenosti s žurnalistikou a dokumentární tvorbou. Její předchozí filmy získaly nominace na Oscary i na cenu BAFTA.
2: That is mentioned very early on in the film, and it's the sign on the door of the station, which is no men, no weapons, no politics.
3: Hned na začátku filmu, jak říká, je záběr na vrata, kde je napsáno heslo Žádní muži, žádné zbraně, žádná politika. O mužích se sice ve filmu mluví, o válce také. Ta je i slyšet, ovšem ani muži, ani válka explicitně ve snímku jakoby nejsou. Vidět je jenom mladé chlapce. Muže ani zbraně není potřeba vidět, říká režisérka. Stejně tak válka, ta je vždy představována v podstatě jen mužským pohledem, zbraněmi a politikou. Tohle je něco jiného. Ve svém filmu ukazuje válku jinak. Víme, že je přítomná. Ve filmu jsou například checkpointy, slyšíme výbuchy raket, ale není to prvoplánové vidění války se svými klasickými atributy.
2: The presence of men is also there, even if they're not, even if you don't hear them. The fact that you live in this ecosystem means that the decisions of the women are always decided by men.
3: Režisérka vysvětluje, že válka je přítomná, i když sedíte doma. Přítomnost mužů ve filmu je, i když muže nevidíte. Žijí a existují v tomto, řekněme, ženském ekosystému. Slyšíme je v telefonu, vidíme je na fotkách, dokonce muži o ženách rozhodují na dálku. Vše stojí na tomto systému, říká režisérka o ženě a jejím životě, a tedy i těle, například i to, zda bude těhotná, rozhoduje stát.
2: It's a double-edged sword, this space, because even though it's free, it's also a cage in a way.
3: Stanici režisérka vidí na jednu stranu jako místo svobody, na druhou ale jako jistou klec. Je to bezpečné místo, z kterého se ale těžko dostává. Hlavní představitelky tady chrání a schovávají svého dospívajícího bratra, který má narukovat do armády. Oni ho ale chtějí uchránit před nebezpečím války.
2: Associated with this woman only space, and I think this is something that is not just a Yemeni problem. This is really a universal universal issue where toxic masculinity is.
3: Režisérka mluví o dalším tématu, a sice snímek chtěla zaměřit i na období dospívání chlapců, těžkou dobu, jak říká, o které se moc nemluví, navíc v prostředí válečného konfliktu. Přechod z nevinnosti do dospělosti, která vnucuje jisté postoje a rozhodování. Toxická maskulinita je tak podle Sary Isach velkým problémem, a to nejen v zemích válečného konfliktu, ale i kdekoliv jinde. Ve filmu The Station je patrné, že ženský svět jeho sester je pro dospívajícího chlapce jediným možným řešením. Vysvětluje režisérka Sara Isak. Jak mi sdělila sama, je nejstarší z 10 dětí. Proto sourozenectví bere nesmírně vážně. Její nadějeplný snímek The Station byl letos ve výběru Týdne kritiky. Z Cannes Marie Sýkorová, Český rozhlas.

0: Slunné pláže Ria, dívka s Ipanemi a asi nejslavnější hudba bossy novy a Astrud Gilberto doznívá krátce před 16. hodinou. Zdánlivě banální fenomén stehovka bude předmětem úvahy spisovatelky Pavly Horákové. Nese název Óda na stehovku.
1: Přestože se coby lidstvo snažíme neblahý spotřebitelský trend aspoň trochu omezovat, stále existuje obrovská spousta věcí na jedno použití. Některé původně jednorázové předměty se už dají recyklovat nebo přetvořit k jinému účelu, ale pořád existuje dost artiklů odsouzených k tomu, aby se obratem zničily. Ať jsou to všemožné ambaláže, papírové kelímky, tácky a ubrousky, brčka z toho či onoho materiálu, či všelijaké hygienické a zdravotnické pomůcky, které slouží k tomu, aby zachytily nejrůznější odpadní produkty lidského těla a tím jejich život skončí. Žádný z těchto předmětů, které se obětují pro pohodlí člověka, mě však nedojímá tolik jako obyčejná stehovka. Stehovací nit, silná 0,3 mm, obvykle v barvě slonové kosti, je určena ke stehování polotovarů nebo kličkování. Je vyrobena z viskózové střiže záměrně tak, aby se snadno trhala. Obvyklý návin na špulce je 1000 metrů. Kilometr příze, která slouží jen k tomu, aby mezi špendlením a definitivním šitím držela látku pohromadě v místě budoucích švů. Jakmile je ušito, stačí párkrát zabrat páráčkem a decimetry niti, která vedle svých pestrobarevných kolegyň vypadá jako neforemná, chlupatá, chudá příbuzná, jsou nemilosrdně vytrhány ze švů, smeteny ze stolu i z podlahy a odhozeny do koše. Chodila jsem před lety do kurzu šití. Talent ani píly nemám, ale šití mě bavilo jako arteterapie a díky dohledu báječné lektorky jsem si odnesla pár slušivých svršků, které nepotkávám denodenně v ulicích. Kromě módních látek, pruženek, zipů, šikmých proužků, podšívkovin, nápletů, paspulek a dalšího galanterního zboží jsem si na kurz pořídila špulku stehovky a sledovala, jak se postupně stenčuje. Ubývalo i ostatních nití, ale ty pevně vězely ve švech nových oděvů, někdy byly dokonce vystaveny na odiv a pyšnily se svou pevností, pružností a výdrží. Téměř nic z jejich použité délky nepřišlo na zmar, na rozdíl od křehké stehovky, která udělala svou práci a mohla jít, jako mouřenin ve zlidovělém citátu ze Schillera. Miluji věci. Mlčenlivé jsou druhy, protože všichni nakládají s nimi, jako by nežili. A oni zatím žijí a dívají se na nás, jak věrní psi, pohledy soustředěnými a trpí, že žádný člověk k ním nepromluví. Napsal Jiří Volkr před 100 a něco roky. Mlčí, čekají, mlčí a přeci tolik by chtěli trochu si porozprávět. Od Volkrových časů věci už dávno nemlčí. Naopak, mnohé předměty se naučily mluvit a nezavřou pusu. Domáhají se naší pozornosti, vyžadují interakce, zaneprázdňují a zahlcují nás, potřebují dokrmovat energií a penězi, ať jsou to počítače, telefony, auta nebo ledničky. Na rozdíl od nich pokorná stehovka, vyrobená jen proto, aby sloužila někdy jen pár hodin či dokonce minut, plní své úkoly mlčky, za to do roztrhání těla. Stehovka je trochu jako lešení, ale to se rozmontuje a v zápětí poslouží někde jinde. Stehovací nit položí život, aby mohlo povstat něco trvalejšího. Je to sice plodná destrukce, ale mně je stehovky stejně líto. A tak jsem přišla na způsob, jak jí věčné ústrky aspoň trochu vynahradit. Na rubu řady mých rukodělků, pevně zašitý ve švech, zůstává tu a tam kus potrhané stehovky. Udržuji ji tam záměrně, ať si taky užije velkého světa, ať má nějakou účast na hotovém díle. Sice v skrytu, ale přece. A pokaždé, když dotyčný kus oděvu obrátím na ruby, musím se nad tou drobnou neplechou usmát. Od zkoušek ze šití by mě za to nejspíš vyhodili, ale já si naštěstí můžu dovolit být sentimentální a dopřát mlčenlivé stehovce druhý život.

0: Tomáš Hanus a Německý symfonický orchestr z Berlína.
1: Vítěz mezinárodní soutěže Pražského jara z roku 2025, japonský virtuóz Yuya Mizuno, zahraje Šostakovičův violončelový koncert číslo 1.
0: Přímý přenos koncertu poslouchejte 31. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Radioservis představuje
2: Jakub Fránek, Tropické noci.
3: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
2: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
3: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotheka.cz.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Unijní ministři průmyslu a obchodu v Bruselu schválili nové sankce proti násilným židovským osadníkům na okupovaném západním břehu Jordánu. Česko na schůzce zastupoval ministr Karel Havlíček z ANO. Na sankční listině Evropské unie jsou také další členové palestinského radikálního hnutí Hamas. Ministři v Bruselu jednají mimo jiné o dopadech konfliktu na Blízkém východě na evropský cestovní ruch. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že vyhodí Omán do povětří. Řekl to při zasedání vlády s tím, že se to stane, pokud se země nebude chovat slušně. Trump tak reagoval na informace o jednání mezi Ománem a Iránem. Podle Teheránu by totiž obě země mohly vybírat poplatky za plavbu lodí v Hormuzském průlivu. Trump přitom v minulosti mluvil o tom, že by cla za pohyb v úžině mohly vybírat Spojené státy. Od těchto plánů ale odstoupil a prosazuje, aby byla plavba v Hormuzu bezplatná. Muzikál inspirovaný osudem nejslavnějšího slovenského zbojníka připravuje pro letní sezónu Městské divadlo v Brně. Inscenaci Jánošík aneb Na skle malované plánuje uvádět pod širým nebem v Biskupském dvoře. Premiéra bude 6. června. Juraj Jánošík patří k nejznámějším postavám slovenských lidových příběhů. V 70. letech minulého století se Jánošíkova příběhu chopili polský básník Ernest Bryl a skladatelka Katarzyna Gertnerová. Vznikl rokový muzikál, který si postupně získal diváky v mnoha evropských zemích. Počasí. Bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 9 až 5 stupňů Celsia, v údolích kolem 3 stupňů Celsia, ojedinělé přízemní mrazíky. Nejnižší teploty na horách kolem 6 stupňů Celsia. Zítra čekáme také jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Nejvyšší páteční teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v Čechách místy až 28, na horách naměříme kolem 18 stupňů Celsia. Více zpráv na webu i rozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: A v Odpolední Vltavě ještě určitě uslyšíme hudbu Jana Dismase Zelenky, katalánskou jazzovou zpěvačku Karolu Ortiz nebo právě teď formaci Trombón Shorty.

0: On Your Way Down jmenuje se píseň, za níž stojí trombon Shorty, což je jednak pseudonym Troye Andrewse, pozounisty, který hrál mimo jiné s Ledem Kravicem, a také celým jeho uskupením, které právě teď nabídlo hudbu, která dozněla. My však už vyhlížíme náš pozdně odpolední program, protože v 16.30, tedy za necelých 30 minut, usednou hosté se Sašou Michailidisem k aktuálnímu kulturnímu tématu. Představí jej Lenka Burjanková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. My se dnes budeme zabývat akviziční činností tuzemských galerií. A to z toho důvodu, že například Galerie hlavního města Prahy Čile doplňuje své sbírky. A vy se můžete zajít podívat na výběr z galerijních přírůstků do Městské knihovny v Praze. Výstava potrvá až do konce srpna, tak to je taková malá pozvánka, co nás vlastně inspirovalo k tomuto tématu. Galerie hlavního města Prahy totiž za poslední roky kontinuálně zaměřila svou akviziční práci zejména na experimentální tvorbu 60. a 70. let, generaci let 90. a na současnou scénu. A úspěšná je v doplňování sbírek i třeba Galerie moderního umění v Hradci Králové. Té se podařilo loni do sbírky získat díla významných českých umělců mladší a střední generace, především pak unikátní práce českých umělkyň generace 80. let a slovenských autorů, jejichž díla v českých sbírkách citelně chybí. A my se tedy dnes našich hostů budeme ptát na význam akvizic pro tuzemské galerie, jaké jsou finanční možnosti galerií doplňovat sbírky, jaká je vůbec konkurence na trhu a jak se tedy akvizicemi zkvalitňují sbírky tuzemských galerií, hlavně tedy v regionech.
0: Kdo přijde odpovídat na otázky bezesporu složité a komplikované i v kontextu financování kultury?
1: Ano, přesně tak. Našimi hosty budou ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková a také ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové František Zachoval. Obě ty instituce jsem tady jmenovala, tak je to asi logické.
0: Zve k poslechu odpoledního akcentu jeho editorka Lenka Burjánková v 16.30.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Sonatina pro lesní roh a klavír, její první část z díla Jaroslava Kofroně právě dozněla. A teď otázka, co se může stát, když se zamilujeme do člověka, který není tím, za koho se vydává. I takové otázky otevírá Shakespeareův Večer Tří králový. Slavná komedie s melancholickým podtónem má dnes premiéru v Pražském stavovském divadle. A to v režii Jana Nebeského. Příběh o nevyspytatelné lásce a křehkosti lidské identity se na scénu Pražského národního divadla vrací po 25 letech.
1: Veškeré hry o lásce přitahují diváky po věky věků.
2: Usmívá se dramaturgyně činohry Národního divadla Jana Slouková. Komedii napsal Shakespeare na zakázku už před 400 lety.
1: Ale je třeba také zmínit, že Shakespeare už když tu hru psal, tak vědomě používal zábavné a osvědčené principy a některé dějové linky, takže už od doby svého vzniku to byla velice populární záležitost a jak je vidět, přitahuje lidi dál a dál.
2: Divadelní hra plná převleků vypráví o tom, jak jednoduché je se zamilovat do nesprávného člověka.
1: Na pobřeží Ilírie moře vyplaví dva trosečníky, dvojčata Violu a Sebastiána. Nevědí o sobě, že byli vyplaveni šťastně a přežili neštěstí na moři. Viola, kurážná dívka, veselá, s optimistickou myslí, se rozhodne začít v Ilírii nový život pod identitou chlapce Cezária a vstoupí do služby k vévodovi Orsinovi, což je místní vládce. A tím se vlastně zamotá do různých milostných propletenců, které v této hře figurují.
2: V roli Violy se představí Denisa Barešová, postavu vévody Orsina stvární Vladimír Javorský a správce Malvolia si zahraje David Prachař.
3: Všechny ty postavy jsou tam zakomponovány, ale ten Malvolio je z toho nějak vytažený. To je takový solitér, takový úplně člověk mimo tu společnost.
2: A popisuje, jak se na jevišti pracuje s nezvyklými rekvizitami.
3: Mimochodem Dragan, který tam dělá scenografii, tak já už mě dával do rakve, já jsem si to zkoušel, ležet v rakvi, pak budu přikrytej v té rakvi a ptal jsem se ho, jestli by nemohla být větší, jestli by to v dílnách nemohli tu rakev zvětšit a on řekl, že ta je z pohřebního ústavu, ta rakev, tak to jsem se vylekal, ale řekl, že v tom nikdo před mnou naležel.
2: David Prachař ještě připomíná, že součástí představení jsou i zhudebněné pasáže s originálními texty Aleše Březiny.
3: Budeme zpívat, já mám jednu písničku, jinak každý rád zpívá z herců, takže tam bude poměrně dost písní. A bude tam taky 5 muzikantů, bude tam živá hudba, což tedy jako je zážitek, protože Stavovské divadlo je podle mýho nejkrásnější, nejakustičtější divadlo v Praze, možná i v Evropě a na světě.
2: První reprízu bude mít večer Tříkrálový ve Stavovském divadle 10. června. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: Katalánská zpěvačka na pomezí jazzu a world music Carla Ortiz dospívala v 16 hodin 18 minut v odpolední Vltavě. Radiodokument, to je pravidelný večerní čtvrteční program Vltavy, k jehož poslechu vás zveme. Divadelní režisérka Tamala Pomorišky propojuje příběhy odporu od vzniku gerilového festivalu Nebitev v Bělehradě až po tichou likvidaci slovenského divadla Ludus nebo měnící se situaci české alternativní scény. Dnes večer vám na Vltavě nabídneme její rozhlasový dokument Divadlo pod tlakem, který mapuje rozvoj a boji nezávislé kultury proti cenzuře a ekonomické likvidaci v Srbsku a na Slovensku. Ten sledují i čeští divadelníci. Dokument si také klade otázku, jaká je situace v Čechách. A zároveň ukazuje i sílu umělecké solidarity. Pořad v premiéře uvádíme po 20. hodině. Já ještě přidám tip z rozhlasové slovesné tvorby Pozor na spodního víra. Tak znělo záhadné heslo, které nosili na tričkách američtí vysokoškoláci na konci 70. let. A to, aby dali najevo svůj obdiv k románu Johna Irvinga Svět podle Garpa. Od té doby už oslovil několik generací čtenářů a ode dneška, jak jste konec konců ve vysílání opakovaně slyšeli, bude k poslechu v 31-dílné četby s hvězdičkou na Vltavě. V režii Radima Nejedlého účinkuje Michal Bumbálek.
1: S lehkým srdcem literatury nechala a zaměřila se na péči o nemocné. Později ve své slavné autobiografii Sexuálně podezřelá napsala, že se příliš mnoho sester předvádí před příliš velkým počtem doktorů, ale ona taková nebyla. Vyhovovala jí prostá uniforma beztitěrných nesmyslů. Blůzka jakoby její poprsí zmenšovala, střevíce byly pohodlné a zvlášť vhodné pro její rychlou chůzi. A když měla noční službu, mohla pořád ještě číst. Nijak nepostrádala mladé vysokoškolské studenty, kteří byli rozmrzelí a zklamaní, když si s nimi člověk nezadal, a povýšení a povznesení, když to dopustil.
0: Kultovní tragikomický román, v němž jsme všichni jen smrtelné případy. S tímto podtitulem uvedeme Svět podle Garpa od Johna Irvinga. První díl četby s hvězdičkou dnes od 23 hodin, vy jste konec konců už ve vysílání Vltavy slyšeli i hodnotit toto přelomové dílo dramaturgem rozhlasového zpracování Ludvíkem Němcem z brněnského studia Českého rozhlasu. A jak už bylo řečeno, 31krát se budeme s touto svéraznou postavou románu Johna Irvinga Garpem setkávat. S čím se lze setkat v raním vysílání, tedy v raní mozaice Vltavy? Ve společnosti Františka Šedivého a Naděždy Hávové, mimo jiné o Figarově svatbě v divadle Františka Xavera Šaldy, také o vlčnovské jízdě králů s Danielem Jägerem připomeneme, že Semyon Byčkov bude řídit interpretaci Málera a budeme i recenzovat novou knihu.

Margaret Atwoodové. Od mikrofonu vám příjemný další poslech vltavského vysílání přeje David Hamra, za techniku také Jana Studecká a editor dnešní odpolední Vltavy Jan Zítka.

0: Ponořte se do tónu rumunských melodií.
1: Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka.
0: Béla Bartók, George Enescu a další autoři zazní v podání rumunského komorního orchestru s klavíristou Danielem Ciobanu a dirigentem Gabrielem Bebeseleou.
1: Přímý přenos z Národního domu ve Frýdku Místku poslouchejte v pátek 5. června od 19 hodin na Vltavě.

Největší rodinné setkání Přemyslovců, královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas. Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Galerie hlavního města Prahy představuje v městské knihovně výběr ze svých nejnovějších akvizic. Výstava potrvá až do konce srpna. Nová díla do sbírek ale pořizují i další české galerie, například Galerie moderního umění v Hradci Králové. Jak dnes veřejné galerie rozhodují o tom, co má zůstat zachováno pro budoucnost? Jaké akvizice si české instituce mohou dovolit? A spolupracují mezi sebou při budování sbírek nebo si konkurují? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. No a na dálku zdravíme ředitelku Galerie hlavního města Prahy Magdalenu Juříkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne oběma i posluchačům.
0: A se mnou ve studiu je potom ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové František Zachoval. Dobré odpoledne i vám.
2: Pěkný den, děkuji za pozvání.
0: Paní Juříková, když jste dávali dohromady právě tu výstavu akvizic v městské knihovně, tak podle čeho jste dávali jste dohromady ten výběr, tak co jste vlastně chtěli, aby veřejnost pochopila o dnešní sbírkotvorné práci právě vaší galerie?
1: Tak já vás musím hned v úvodu trošku poopravit, oni to nejsou nejnovější akvizice.
0: Já vím, že to je rok 2013 až
1: ano,
0: současnost.
1: Ano, akvizice za dobu mého působení.
0: Ano.
1: Takže je to takový dárek na rozloučenou pro mě, abych si mohla vybrat své oblíbené kousky.
0: Dobře, to je ta osobní rovina samozřejmě, což je správné, ale když tam přijde právě návštěvnice, návštěvník, tak...
1: Ano, takhle se to nedá samozřejmě koncipovat, takže jsem vždycky si vybrala několik svých oblíbených věcí, ke kterým jsem potom přidávala další, aby spolu korespondovali a aby vytvářeli nějaké celky a každá ta místnost má nějakou koncepci.
0: Když se, pane Zachovale, vy podíváte na to, jakým způsobem prezentovat nové akvizice, tak je to vždy z vašeho pohledu tak, že je zakomponujete už do těch stávajících děl, která máte, nějakým vhodným způsobem, anebo jednou za čas právě stojí za to vzít všechno, co jste za třeba právě uplynulých 13-15 let pořídili a vlastně pochlubit se?
2: Tak tohle asi...
1: No, já si myslím, že oboje možné, ale přece jenom si myslím, že výstava má být divácky atraktivní, takže kdyby to bylo tímhle přístupem, my jsme sice jako navodili atmosféru depozitáře toho instalací, ale přece jenom jsou to komponované celky a myslím si, že to je pro diváka třeba zajímavější, protože vytváříme takové klastry, které vydávají větší výpověď o tom, co se v té sbírce skrývá.
0: Pane Zachovale, jak vy to vnímáte?
2: Tak my přírůstky nebo typ výstav přírůstky neděláme a dělat ani nebudeme, maximálně v momentě, kdybych odcházel z galerie, tak jako Magdalena Juříková na rozloučenou. Ale když my přemýšlíme o akvizicích, tak vždy si stanovujeme 2-3 témata, které chceme v budoucnu v těch výstavních projektech tematizovat, ukázat o obecenstvu. A podle toho vlastně ty akvizice probíhají, jo? Že jdou napříč různými linky, liniemi, myšlenkami, obsahy. A samozřejmě i zpětně se koukáme, jaká díla už máme v depozitářích, aby ta sbírka na to navazovala a postupně se rozrůstala.
0: Tak se schválně, pane Zachovale, pojďme podívat na loňský rok 2025, protože v tom loňském roce vám se podařilo získat 198 uměleckých děl. Z toho bylo 33 obrazů, 12 plastik, 54 grafických listů, 61 kreze, 32 fotografií, 6 děl pohyblivého obrazu, na které se společně se Galerii hlavního města Prahy soustředíte. Ale důležité bylo, že vy jste se soustředili na práce českých umělkyň generace 80. let a slovenských autorů. To znamená, že předpokládám, že trošku přemýšlíte nad tím, jestli zaplňujete bílá místa nejenom ve své galerii, ale vůbec v celém výtvarném prostoru u nás?
2: Rozhodně. Tyto autorky, které jsme zakoupili v loňském roce, je jich zhruba 10 a když jsme si dělali jako základní průzkum, tak se objevují minimálně v českých galeriích a měly by se tam objevovat. Samozřejmě je to způsobeno takovou jako nešťastným momentem, protože vstoupili na uměleckou scénu na konci 80. let. Ale po revoluci zkrátka přišly nové tendence, nová atmosféra, nové přístupy a byly postupně zapomenuty. A tyto umělkyně jsme zakoupili, nebo díla od těchto umělkyň, a některé z nich již visí v naší stálé expozici.
3: Paní Říková, když vy právě vidíte, že někdo udělá takovouhle akvizici, tak si přesně říkáte, to je skvělé, že to někdo udělal, nebo tam funguje do určité míry i trošku taková osobní záliba, že si řeknete, aj, tak tohle možná dílo jsme si měli ponechat pro sebe dříve.
1: No, no je to ještě složitější. Například my také samozřejmě vybíráme díla z výstav, které pořádáme, takže to je jako určitá linie, kterou sledujeme, že všichni autoři, kteří u nás vystavovali, tak jsou u nás nějakým způsobem zastoupeni, ale máme dané takové období mezi 60. až 75. rokem, kdy sbíráme třeba akční umění, nebo máme stanoveno taky, že doplňujeme sbírky 90. let, protože Galerie hlavního města Prahy byla jedna z prvních, která sledovala po revoluci současnou scénu a udělala spoustu výstav, na kterých se tito autoři prezentovali, takže to jsou taková hlavní cíle té akviziční politiky, ale samozřejmě pracujeme i s autory současnými a to sam, jistě na to se budete určitě ptát, souvisí také s finanční dostupností věcí, takže přece jenom my jsme schopni pracovat od těch 60. let do současnosti. Hlouběji už je to vždycky složitější i finančně.
3: K tomu se právě dostaneme, jak jste sama zmínila, ale ještě se vrátíme možná k pohyblivému obrazu, nebo když to trošku zjednodušíme, k videoartu, protože obě dvě vaše instituce, to znamená Galerie hlavního města Prahy, která s tím začala o trochu dříve, tak ale i Galerie moderního umění v Hradci Králové se na to soustředí. Vlastně jste si tak trošku rozdělili ty oblasti z hlediska času. Že to vypadá, že ta starší díla, na ty se zaměřuje více Hradec, na novější, řekněme, Galerie hlavního města Prahy. Ale předpokládám, pane Zachovale, že jsou někdy okamžiky, kdy vlastně přijdete k sobě a řeknete si obě dvě instituce, že tohleto dílo byste chtěli. Jak se to řeší?
2: No, je to tak, že my jsme zjistili, že to bílé místo na té mapě pohyblivého obrazu videoartu jsou 70. a 80. let. A ty prostě nejsou v žádné galerii vůbec jako zastoupeny. Myslím kvalitně. Takže jsme se vydali touhle cestou, když jsme tuhle sbírku založili v roce 19. A pokud existuje nějaké dílo, které bychom chtěli také, tak vlastně, protože to umožňuje to médium, to zapůjčení a velice jakoby pohodlnější zapůjčení než nějaký velkoformátový obraz, tak vlastně jsem docela i rád, že třeba je v Galerii hlavního města Prahy, nebo je prostě v Národní galerii, nebo už skoro žádná galerie tady není, která by se tím zabývala. Takže na druhou stranu jsem rád, protože vlastně ta podstata toho média je postavena na tom, že vlastně jde velice kvalitně a dobře vystavovat ve výstavní kopii a mezi námi funguje robustní mezigalerijní zápůjční systém, takže já jsem jakoby strašně nakonec rád, že Galerie hlavního města Prahy má právě tu linii po roce 2010 a my ji máme do 2005 zhruba tak.
3: Paní Uříková, dáváte si třeba i právě s Hradcem tipy? To znamená, že někdy vy řeknete Hradci, hele, my tohleto letos jako asi možná nezvládneme, ale kdybyste na to měli prostředky, tak by to bylo skvělé, protože by to pomohlo nám oběma.
1: No, úplně tak to nefunguje. My se soustředíme právě na autory, který už s náma nějak dříve spolupracovali a rozšiřujeme to jejich portfolio. A zároveň si myslíme, že to je skvělý, že jsou dvě ty instituce, protože tím pádem jsou autoři pohyblivého obrazu více podpoření. Kdyby byla jenom jedna instituce a oni by mohli zpeněžit jednu kopii, tak by asi nepřežili. Takže to je zároveň podpora.
4: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
3: V dnešním Akcentu se bavíme o akviziční činnosti galerie. Je s námi ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková a ředitel Galerie moderního umění v Hradci František Zachoval. Trochu vás ten jingle přerušil, paní Juříková, takže nevím, jestli ještě chcete doplnit, co jste říkala v předchozí části.
1: Já nevím, kde se to upnulo, jenom jsem chtěla říct, že to je skvělý, že vlastně dostávají autoři pohyblivého obrazu podporu z více stran, protože jinak by měli velmi těžkou situaci na trhu.
3: Tak, to jsme slyšeli naštěstí. A teď, když se dostaneme právě k finančním možnostem, tak asi se dá říci, že ceny současného umění rostou mnohem rychleji než rozpočty českých veřejných galerií. To znamená, jakým způsobem s tím pracovat. Možná ne tolik u pohyblivého obrazu, kde ty ceny jsou přece jenom ještě trošku nižší, ale u klasických děl výtvarného umění, to znamená řekněme třeba obrazy a sochy. Pane Zachovale, jak moc problém je podfinancovanost českých veřejných institucí z hlediska akvizic?
2: Je to velký problém, protože respektive naše galerie, ten rozpočet, nebo řekněme ten investiční fond, který je k tomu nasměřován, je docela stabilní. Každý rok disponujeme částkou 1,5 milionu korun. Ministerstvo kultury, pokud to projde odbornou komisí, tak vám dodají dalších 70%. Takže ve výsledku se může stát, že nějaký rok jsme schopni získat akvizice v hodnotě 4,5 milionu korun. Což je skvělý. Samozřejmě je to strašně moc práce, co se týká těch podkladů a těch fascyklů na tu kontrolu, což si myslím, že je to správně, protože dokládáme nějakou výstavní historii, dokládáme nějakou recenzní historii. To znamená, že ten obraz existoval už v nějakém tom, řekněme, výstavním prostoru a je tam nějaká jako relevance k té společnosti, k tomu, že prostě už nějakým způsobem byl prezentován. No a co se týče jako dalších galerií, o kterých vím, že ten rozpočet je vlastně strašně nízký, tak je to extrémně jako demotivující, protože jsme paměťové instituce, sbíráme a získáváme díla, která jsou někdy vysoce hodnotná a my je potřebujeme že jsme součástí nějakého vzdělávacího systému, že prezentujeme společnosti jako příklady toho, co se v té a v té době odehrávalo, o čem se mluvilo, jak se přemýšlelo, což je strašně důležité. Takže některé galerie, menší galerie, prostě musí bojovat o tyto rozpočty, což je strašně jakoby ponižující.
3: Paní Říková, než jste nastoupila do funkce, tak za zhruba řekněme nějakých 12 let před vaším nástupem, tak bylo pořízeno, alespoň podle informací, které mám, 375 děl. Za těch 12 let od roku 2013 do roku 2025 2366 ve chvíli, kdy jste tedy byla ve funkci. Povedlo se to především díky navýšení prostředků anebo díky systematičtější práci a možná řekněme, a teď to řeknu asi i hloupě, ale třeba i přemlouvání umělkyně umělců, aby vám to prodali za rozumné ceny.
1: Ano, všechno dohromady musím říct. Ano, my jsme samozřejmě na tom díky pochopení našeho zřizovatele líp než František. My máme teďka pravidelně 8 milionů na nákupy a samozřejmě taky žádáme ministerstvo kultury v akvizičním fondu. Takže loni se nám třeba podařilo získat díla až za 15 milionů, což samozřejmě ve srovnání s menšími galeriemi vypadá jako ohromná suma, ale pořád souhlasím s Františkem, i tak je to stále málo, protože nám uniká spousta důležitých věcí. A je potřeba těm zřizovatelům vysvětlit, že se zhodnocuje i jejich majetek, že to je vlastnictví města, případně kraje a ten majetek tím narůstá. To je možná směr, kterým bychom měli diskutovat se zřizovateli, protože jinak je to dost komplikované. Ale myslím si, že díky tomu akvizičnímu fondu ministerstva kultury se poněkud situace zlepšila a jenom doufáme, že u toho zůstane, protože jak víme, tak situace na ministerstvu kultury se mění ze dne na den.
3: A to my samozřejmě budeme sledovat, i když je otázka, jestli akviziční fond je opravdu ta jedna z priorit, kterou teď ministerstvo kultury řeší. Nicméně, Františku, kdo je pro vás největším konkurentem z hlediska akvizice? Jsou to soukromí sběratelé, anebo jsou to soukromé instituce?
2: V roce 2020, když jsme skutečně začínali s těmi velkými akvizicemi, tak to byly soukromí sběratelé, ale my jsme si vybudovali tak silnou pozici, že pokud někdo, nějaký umělec přijde s nějakými nehoráznými požadavky, tak vyjednáváme. Prostě stlačíme tu cenu dolů, která je prostě reálná pro ten náš rozpočet. Takže víceméně po těch 5-6 letech už to není konkurence, ten soukromý sektor.
3: A kdo je vaším partnerem? Je to samotná umělkyně nebo umělec, anebo galerie, která je zastupuje?
2: Umělec, umělkyně, rozhodně. Jako samozřejmě nakupujeme přes soukromé galerie, ano, děje se tak, ale kdybych měl přiblížit naší strategii v zahraničí, v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, tak tam vlastně byste nic nenakoupili. Ty ceny jsou dvojnásobně, trojnásobně vyšší, ale i přesto se nám daří u té starší generace těch 70. 80. let, který mají despekt k tomuhle soukromému sektoru, jako reprezentování skrz soukromou galerii, tak se nám podařilo získat jako úžasné, jako vytříbené věci, které prostě skutečně jsou jako extrémně důležité v kontextu střední a východní Evropy.
3: No, paní Juříková, co je největším problémem u akvizic? Výše rozpočtu anebo délka vyjednávání o ceně?
1: Tak jak jsem říkala, my spolupracujeme s umělci, kteří u nás vystavují a je to jakýsi projev jejich vděčnosti za tu výstavu, že nám tu cenu zbytečně nenavyšují a dávají nám rozumné požadavky. A samozřejmě pokud jde o soukromý sektor, tak je to pořád velká konkurence za mě. My teda máme zastoupeny umělce, kteří se prodávají pouze výhradně přes soukromé galerie a není tam cesta ani vlevo, ani vpravo, ani nikam jinam, takže bohužel tam musíme akceptovat i tu přirážku té soukromé galerie, pokud to dílo chceme získat.
3: Je nějaké období, které je problematické z hlediska veřejných galerií pro samotný nákup? Má akviziční fond nějaké omezení? To znamená, že tam je třeba časové omezení, že to nesmí být třeba díla starší 50 let?
2: To je jedno omezení a to druhé omezení, které taky jako částečně podstatné, pokud toto dílo nebylo někde recenzováno nebo ještě někde jinde vystaveno, pokud ho kupujete přímo z ateliéru, tak ho prostě nemůžete koupit. Uh-huh. Jo. To je prostě strašně důležité pro ten akviziční fond a já si myslím, že i jako celkem férové vůči daňovým poplatníkům, že to dílo prošlo nějakou evaluací. A tohle je prostě jako zásadní moment a my na rozdíl od GHMP, kdybych měl zmínit naší strategii, tak my s tím soukromým sektorem teda není, jak jsem ještě chci zdůraznit, ten náš největší konkurent, protože my nepracujeme úplně jako z nejmladší nebo řekněme střední generací. My jsme mentálně minus 20-30 let nazpátek. A tato generace právě není tolik zastoupena v těch soukromých galeriích. A tam jsou skvělé věci, které si stále ještě můžeme vybírat do našich sbírek.
3: Paní Juříková, znamená to, že do určité míry jsou v akvizicích znevýhodněni ti nejstarší umělci a umělkyně a pak ti nejmladší? To znamená ty nejstarší, protože už se na ně nevztahuje ten akviziční fond a ty nejmladší, protože za sebou nemají žádný track record?
1: No tak pokud je o ministerský akviziční fond, tak ano, ale jinak my je nakupujeme bez ohledu na to a samozřejmě zohledňujeme těmi přihláškami na ministerstvo to, kam to patří a jestli to má naději na získání těch nějakých procent, ale jinak my nakupujeme samozřejmě i starší autory a někdy i ty nejmladší, pokud u nás vystavovali a ukázalo se, že ta výstava je opravdu relevantní.
3: To znamená, že se nemůže stát, že bychom viděli na klauzurách, třeba na AVU, zástupce veřejných galerií Františku, kteří se tam prochází a rovnou si vybírají díla do svých depozitářů.
2: Já to tak nedělám, jestli to dělají soukromí sběratelé. To je skvělý pro ty mladé autory na těch školách, ale já se tam prostě ne. Nestuduji, co se teď aktuálně děje.
3: Dá se, paní Juříková, v současné chvíli ještě stále objevit něco zásadního ve výtvarných dílech minulosti za rozumné peníze, anebo vlastně už je všechno tak provázané tím trhem, že málo kdy vlastně jako je možné koupit něco za hubičku přitom s obrovskou uměleckou hodnotou?
1: Já si myslím, že vždycky ta naděje tady je a teď od boku mě konkrétní příklad nenapadá, ale určitě se nám to už mnohokrát osvědčilo jít do hloubky a vracet se k autorům, kteří měli význam v minulých dekádách.
4: Akcent.
3: V dnešním akcentu se věnujeme akviziční činnosti galerii s ředitelkou Galerie hlavního města Prahy Magdalenou Jiříkovou a ředitelem Galerie moderního umění v Hradci Králové Františkem Zachovalem. Františku, litoval jste někdy, že jste o něco přišel třeba i úplně na poslední chvíli, že vám někdo něco vyfoukl?
2: Takhle úplně jako doslova, že by to bylo vyfouknutí jeden měsíc, jeden týden, to se takhle nestalo. Ale když jsem nastoupil v roce 2019, tak spoustu děl, o kterých jsem věděl, že by měly být v galeriích, tak byly prodány půl roku. Rok před mým nástupem. Toho jsem litoval. Konkrétně Lenka Klodová, její Božena, nebo Knížákův Česká krajina 10.
3: Ale zrovna Lenku Klodovou, myslím, že jste v minulém roce pořídili, je to tak?
2: Ano, ale trošku pozdější věci, o dva roky mladší věci, ale naprosto zásadní.
3: Paní Vříková, stejná otázka. Měla jste někdy takový ten pocit, že jste něco těsně minula?
1: No, párkrát jsem se pokoušela získat něco na aukcích, ale většinou se to nakonec podařilo. Například u Karla Nepraše se mi podařilo získat věc, která samozřejmě v soukromé sbírce by zabírala příliš velké místo, takže jsem měla štěstí.
3: Což teda mimochodem si úplně živě pamatuju na výstavu Krištofa Kintery a na jeho pračky. Tu naprosto monumentální horu a říkal jsem si, jak vlastně málo soukromých sběratelů něco takového může mít doma. Je toto mimo jiné výhoda veřejných institucí, že mohou umělcům a umělkyním, kteří dělají opravdu ta nadživotní umělecká gesta, poskytnout pro jejich díla domov, Františku?
2: No, velice rádi, ale Hradecká galerie si tohle nemůže dovolit, protože naše depozitáře jsou skutečně zrovna aktuálně přeplněny. Proto se také i věnujeme pohyblivému obrazu, také se věnujeme akčnímu umění 70. 80. let, protože to jsou práce většinou na papíře. Takže
3: potřebujete nový depozitář?
2: Potřebujeme depozitáře, ale taky držím palce těm větším galeriím, aby právě tyto zásadní díla vlastně získávaly. Myslím si, že pračky úplně do veřejné instituce nepatří.
3: Dobře, paní Juříková. Je nějaká výhoda právě při akvizicích, že jste zástupkyní veřejné kulturní instituce? To znamená, hraje to při akvizici nějakou roli? A nebo už ten výtvarný trh je natolik, řekněme, ovlivněný biznisem, že jste na stejné úrovni jako právě soukromí sběratele, anebo soukromé galerie, nebo sbírkotvorné instituce?
1: No, je v tom úplně viditelný rozdíl. Samozřejmě každý autor chce, aby byl zastoupen ve veřejné sbírce a to nám usnadňuje situaci při vyjednávání.
3: Znamená to, že máte pocit, že i přes tu podfinancovanost akvizic po celé České republice, takže veřejné instituce, a teď je to otázka na vás, paní Juříková, skutečně se jim podařilo zaplnit, řekněme, valnou většinu těch, řekněme, historických milníků a také z důležitých jmen výtvarného umění, anebo jsou některé části, o kterých bezpečně víte, že ve veřejných institucích chybí?
1: No, jak zmiňoval František, tak to jsou ty 80. léta, protože spousta těch autorů už potom samozřejmě zobchodovala ty věci na trhu a my se k ním dneska dostáváme velmi obtížně. Najdou se ale jich pramálo na trhu, ale i vlastně v těch ateliérech, takže to je období, který se přesně dostalo do takové, spadlo prostě někam, kde už není návratu, takže bohužel 80. léta jsou pro nás trošku pase.
3: Františku, a nebude trošku naděje v tom, že spoustu třeba sběratelek a sběratelů si v určité chvíli řekle, my jsme sbírali právě díla z 80. let a teď je předáme veřejné instituci?
2: Stalo se to nám, zakoupili jsme sbírku Karla Tuče, která obsahuje 1200 položek za celkem příznivou cenu a ty práce jsou jako skutečně jsou ve velkém širokém povědomí, ale hlavně, co je jako důležité říci a zmínit, jako ta další činnost, že nejedná se o ty akvizice, ale o ty zápůjčky, které prostě jsou strašně důležité a že my zapůjčujeme dalším galeriím, takže dál ukazujeme veřejnosti i mimo ty naše, řekněme, ty ty domy galerijní, že tady něco existuje a že to je vlastně veřejná služba, služba prostě veřejnosti v rámci celé České republiky.
3: Paní Říková, úplně na závěr. Než půjdete do důchodu a vlastně opustíte Galerii hlavního města Prahy, což se na základě vašeho rozhodnutí stane letos, tak je ještě jedno konkrétní dílo, které byste byla ráda, abyste získala?
1: Tak teď žádné konkrétní dílo v hlavě nemám, ale určitě se nějaké vyskytne.
3: A budete, je to jedna z vašich priorit, že si řeknete, na to si myslím celé ty roky a to prostě zkusím?
1: No, takhle to nemůžu říct, ale dostala jsem šanci, abych si vybrala nějakou svoji srdcovku, tak oni budou teďka hodně přemýšlet.
3: To je moc hezké, to ještě nám musíte trošku vysvětlit. Dostala jste šanci, to znamená, že to je vlastně takový jako dárek na odchodnou, ale vlastně pro nás.
1: Jo, jistě, samozřejmě. Myslím i na vás.
3: Dobře, Františku, máte něco vysněného?
2: Tak já, můj mandát pokračuje do roku 2000.
3: Nemyslím tím na odchodnou. Jestli něco vlastně máte dlouhodobě v hlavě, nějaké dílo nebo konkrétní umělkyni, umělce, které ještě nemáte zastoupené v Galerii moderního umění v Hradci Králové a které by tam měly být?
2: Jsou to ti umělci ze střední Evropy, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Dora Maurer, prostě autoři, autorky, kteří na tom trhu jsou vysoce ceněny a nemůžeme se dovolit.
3: V dnešním pořadu Akcent jsme se věnovali doplňování sbírek v galeriích, to znamená především akvizicím. Na dálku s námi byla ve spojení ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková. Moc děkujeme, ať se vám daří.
1: Také děkuji, mějte se hezky.
3: A ve studiu s námi byl ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové František Zachoval. Díky, hodně štěstí.
2: Děkuji, pěkné odpoledne.
3: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
4: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ukrajinský parlament jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce 90 miliard eur. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027. První platbu 27 slíbila poskytnout nejpozději na začátku června. Z přepočtu víc než 2 bilionů korun půjdou 2/3 na obranu před ruskou invazí a zbývající třetinu Ukrajina využije v rozpočtu k reformám a modernizaci. Členské státy Evropské unie půjčku finálně schválily v dubnu. Počet nakažených virem Ebola v Ugandě vzrostl na 8. Podle agentury Reuters o tom informoval generální ředitel Afrického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí Jean Kaseya. Východoafrická země včera kvůli nemoci oznámila uzavření hranic se sousední Demokratickou republikou Kongo. Právě tam epidemie Eboli tento měsíc propukla ve východní provincii Ituri. Kvůli viru v Kongu zemřelo víc než 220 nakažených. U dalších nejméně 900 lidí mají lékaři na nemoc podezření. Zemřel dlouholetý člen divadla Jary Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let. V souboru působil od konce 70. let a vynikl rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi. Aktivně se zapojil do disidentského divadla. V roce 1975 si zahrál v zakázané premiéře Havlovy žebrácké opery. Sám v divadle naposledy vystoupil v neděli. Zítra čekáme jasno, nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Nejvyšší páteční teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v Čechách místy až 28. Na horách naměříme kolem 18 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na webu iRozhlas.cz.

0: Café.
1: Stalo se to v září 2005. Dramaturg Daniel Přibyl, režisér Marian Amsler a produkční Lenka Stárková založili v Praze divadlo Letí. Od počátku si dalo za úkol inscenovat texty, které dosud na českých jevištích nebyly uvedeny. A jméno získalo podle své první inscenace podle hry Letí ruské dramatičky Olji Muchinové. Zpočátku mělo divadlo stálý soubor, ale chybělo mu stálé působiště. Později se Letí usídlilo nejprve v Eliadově knihovně divadla Na Zábradlí, pak na malé scéně divadla Pod Palmovkou, ve studiu Švandova divadla a nakonec zakotvilo na stálo ve Vile Štvanice. A tam také poslední květnový víkend vyvrcholí oslavy 20 let divadla Letí na mapě české nezávislé divadelní scény. No a na počest divadla, které se specializuje na současnou českou, potažmo evropskou dramatiku, vznikla ve spolupráci s Českým rozhlasem kolekce 8 krátkých rozhlasových her od 8 současných českých autorek a autorů. Projekt Dramatapas. Přišli ho do Art Café představit jeho dvě dramaturgyně, kreativní producentka Českého rozhlasu Kateřina Radhouská. Vítej ve studiu, Kateřino.
2: Dobrý den.
1: A dlouholetá dramaturgyně a současná umělecká ředitelka divadla Letí Marie Špalová. Dobrý den, Marie.
3: Dobré odpoledne.
1: A v průběhu nadcházející hodiny se spojíme také s jedním z autorů Dramatapas, s režisérem Milanem Šotkem. Tak teď se na vás obracím, dámy, abyste to na úvod trošku přiblížili, kdo vlastně s nápadem na Dramatapas přišel, jak se to stalo.
3: Tak já se chopím slova.
1: Říká Marie Špalová.
3: Ano. Já vlastně divadlo Letí se zaměřuje výhradně na současnou dramatiku, ale snažíme se ji dělat divácky lákavě, aby z ní neměli strach, protože ta současná dramatika je velice pestrá a zábavná. A snažíme se ty diváky právě nalákat na ty nové příběhy, protože v Čechách to zase není tak úplně běžné. Dost raději člověk zajde na Hamleta, ale už po 15. a místo toho, aby se šel podívat na nějakou novou hru. Takže my se snažíme diváky nalákat a jedním z takových projektů, který k tomu využíváme, se jmenuje Večeře s novou hrou, což je projekt, který se odehrává dvakrát ročně a je to vlastně série 4 krátkých her současných českých autorů, které ale podáváme divákům společně s 4chodovou večeří. Takže vždycky dostanou jeden chod chutného jídla a jeden chod chutné dramatiky. A vlastně na základě tohohle projektu...
1: A pardon, páruje se to nějak, tak se párují vína?
3: To už začínáme taky dělat, teda zpočátku to bylo tak, že to zadání pro ty autory bylo úplně volné, ale teď už vlastně děláme takové tematické večeře, takže už máme za sebou například vánoční a teď i trampskou, která se opravdu odehrává, protože my sídlíme v divadle Vila Štvanice, což je úžasný prostor, kde vlastně vyjdete z divadla a jste rovnou v parku, takže my si tam můžeme dovolit to, že tam děláme táborák, oheň a diváci si s námi vlastně opečou buřty a zároveň uvidí 4 krátké hry, které jsou právě tematicky zaměřené na trampské a ohňové prostředí. Mm-hmm. A to mimochodem, protože jsem tady primárně proto, abych všechny posluchače pozvala na ty naše oslavy, které nás čekají teď o víkendu, tak vlastně tuhle tu trampskou večeři s opekáním buřtu, kde Petr Uhlík hraje posledního žijícího heterosexuálního muže, zvu v neděli večer.
1: My se k těm oslavám víkendovým dostaneme ještě detailněji. Kateřino, teď se obracím na tebe. Je to první takováhle spolupráce s divadlem Letí a Český rozhlas a Českým rozhlasem, protože už máte za sebou tu fázi toho, kdy ty hry vznikly, kdy se natáčely, už existují, jsou dokonce k poslechu, tak jestli třeba už netušíš, že by se s tím mohlo pokračovat s takovouhle spoluprácí. To je trošku předčasný.
2: Ano, ohledně pokračování bych byla zdrženlivá.
1: Dobře, buďme zdrženliví.
2: Ale jinak,
3: doufáme.
2: Jinak je to tedy první spolupráce s divadlem Letí. Byť samozřejmě ti zastoupení autoři jsou určitě rozhlasovým posluchačkám a posluchačům známí, protože jsou to prostě známí čeští autoři a autorky a my jejich texty uvádíme i běžně ve vysílání.
0: Mohla bys potvrdit nebo nějak reagovat na to, když Marie mluví o tom, že vlastně nejsme v Čechách tak úplně zvyklí chodit na tu současnou dramatiku. Máš taky tuhle zkušenost?
2: Těžko říct. Já chodím do divadla tak, že je to téměř vrcholový sport, protože skoro každý večer jsem někde v divadle, v té divadelní sezóně. Takže samozřejmě já jak tak chodím...
0: Jiné statistické výsledky.
2: Právě, no. A taky tam vždycky teda potkám někoho, koho znám. To je zajímavá taková věc.
3: Já si právě myslím, že je to taková komunita, ano, která se v tom divadle pohybuje. No já musím říct, že já vlastně v tom divadle Letí vlastně shodou okolností funguje opravdu těch 20 let. A byla jsem dramaturgyní i té první inscenace, která se jmenovala Letí. Takže vlastně jsem to samozřejmě vzhledem k výročí nějak rekapitulovala a vůbec samozřejmě člověk se nějak zamýšlí nad tím záměrem, který byl původně právě propagovat tu současnou, ale i hodně zahraniční, ale i českou dramatiku, protože tehdy to bylo přeci jenom daleko méně časté, aby divadla uváděla současné texty. A ta situace se zaplať Bůh velmi změnila, protože i teď i vlastně regionální divadla soutěží o to, kdo první uvede ve světové nebo české premiéře texty. Takže ta situace se určitě zlepšila, ale já si myslím, že máme pořád svůj význam, protože my jsme se právě zaměřili teďka výrazně právě na tu českou dramatiku. A v té je to přeci jen ne tak obvyklé, nebo lépe řečeno takhle, je obvyklé, že si režisér uvede svůj vlastní text, nebo že jsou to takové jakoby autorské inscenace. Mm-hmm. Ale aby existovala jako pozice dramatika, jako samostatné tvůrčí jednotky, která si pak nerealizuje tu inscenaci, to zas tak běžné není a myslím si, že v tomto ohledu je ta naše práce ještě pořád cenná.
2: Ale promiň, já myslím, že můžeme i tady z našeho seznamu uvést některé, třeba Anna Sávedra napsala před lety pro divadlo Letí hru Olga Horory z Hrádečku a to je skutečně velice, velice úspěšný titul.
3: Už ho hrajeme 10 let a stále je vyprodaný.
2: Hraje se dodnes a lidé tam chodí. Chápu, že třeba ta kapacita není tak velká v tomhle divadle, ale návštěvnost má solidní. Další třeba z autorů Tomáš Rališ, tak ano, to je ten případ, kdy si napíše hru a pak ji i sám režíruje, ale není to taky třeba jenom v jednom nebo dvou divadlech, je to prostě různě a určitě Tomáš Rališ je dnes už velice renomovaný autor a nebo třeba David Košťák, který je momentálně dramaturgem divadla Letí, tak dříve pracoval ve Švandově divadle a tam taky jsme mohli jeho práci vidět na jevišti.
0: My dnes budeme také, jak to v Art Café bývá zvykem, hrát nějakou hudbu. Ten playlist bude vlastně takovým představením tvorby divadla Letí, jakým průřezem. A uvádět nám ho bude tady Marie, protože povolanějšího člověka nemáme. První skladbu, kterou si pustíme, ta je z inscenace Pub Quiz o budoucnosti světa. Tak jestli můžete, Marie, drobně uvést.
3: Ano, to je právě ukázka toho, že jak se snažíme tu formu dělat zábavnou a takže my jsme vlastně uvedli opravdu reálný pub quiz, to znamená soutěž, při které se pije pivo.
0: A se líbí, jak se nám to jako spojuje s těmi
3: požitky. Ano, my totiž máme v divadle Letí hrozně rádi jídlo a pití a naše porady jsou vždycky o tom a taky o kultuře a máme pocit, že tohle, když se spojí dohromady, tak to velmi dobře funguje. Takže pub quiz o budoucnosti světa, ale zároveň byl inscenovaný. Takže tam byly čtyři, vlastně vedli ten quiz čtyři herci, kteří, a bylo to vlastně na základě knihy Faktomluva, to znamená 10 důvodů, proč se mýlíme v pohledu na svět a proč jsou věci lepší, než vypadají. A to byl náš záměr trošku, ten skepticismus, který nás samozřejmě vzhledem k politickým situacím ve světě trápí, tak ho trošku narušit. No a součástí toho byly taky autorské písničky, kdy autorkou textu byla Martina Šleglová, dlouholetá umělecká šéfka divadla Letí a hudbu složil Jan Čtvrtník a tohle je jedna z těch písniček.
0: Zazní instinkt urgentnosti.

0: Chceme odpověď.
1: Posloucháte Vltavské Art Café s Hankou Maleníkovou. Představujeme tu projekt Drama Tapas, takový narozeninový dárek divadlu Letí, které slaví 20 let na scéně nezávislého divadla. Tak pojďme se trochu blíž podívat na to, jak těch 8 rozhlasových her vznikalo, jak se tohle osmichodové menu sestavovalo. Jak už říkala Marie na úvod, je to výběr z textů, které se uvádějí v rámci toho projektu Večeře s novou hrou, tak jak jste teda vybírali těch 8 autorů nebo autorek, neboli těch 8 příběhů?
2: Vybírali jsme je tak, že Marie mi poslala hromadu textů.
1: Velkou hromadu textů.
2: Ano. A já jsem si je četla a snažila jsem se tam odmazat autory, abych nebyla ovlivněná tím, kdo tu hru napsal.
1: Jsi začernila jméno.
2: No, anebo prostě to tam ani třeba nebylo, nebo to bylo na jiné stránce, takže to bylo fajn. A ještě ty texty se mnou četla Zuzana Sikačová, vedoucí tvůrčí skupiny Drama, literatura, zábava. U nás teda ve vývoji a výrobě. No a nějakým způsobem jsme se společně shodli na těchto 8.
1: Marie, my jsme se bavili o tom, že ty hry musely projít nějakou úpravou, protože se adaptují z jeviště na to rozhlasové médium. Hrálo tohle taky nějakou roli při tom výběru?
3: Ano, určitě je pravda, že teda pro mě bylo to trošku těžké vybírat ty hry, protože jsem k valné většině z nich, některé teda dramaturgoval i David Košťák, již zmíněný, ale většinu já, takže vlastně ke všem jsem měla nějaký jako vztah, ale za to jsem byla právě ráda za oko a hlavně ucho teda Kateřiny se Zuzanou, které přeci jenom dokážou lépe rozklíčovat ten zvukový potenciál těch textů, takže vlastně to si myslím, že hrálo velkou roli. Samozřejmě i tematicky, to, co je, jako nám připadalo nejzajímavější v dnešní době, ono ty texty některé jsou taky staré, už dejme tomu 5 let, takže přeci jenom některé politické věci se mění, ale zjistili jsme, že naopak třeba i já už teď jednu hru vypíchnu, a to je Trolí matka, která vznikla opravdu už před těmi 5, možná 6 lety, ale vlastně sice teda autorka Hana D. Lehečková do toho textu trochu sáhla a upravila, zaktuálněla, ale vlastně to základní téma trolů na internetu a toho, že se jimi může stát i matka samoživitelka, tak myslím si, že to je vlastně možná ještě aktuálnější. Přesně tak, no.
1: To jste hezky pojmenovala, že ten projekt Večeře s novou hrou je od roku 2021, tak nejdeme úplně o přesný čísla, ale teda jak velký hromady se vybíralo, neboli kolik textů vlastně, jestli to Marie víte.
3: Tak to je prostě přesně to, co jsem se bála. Já jsem si tady vyjela všechny statistiky toho, kolik, a tak já pak řeknu nějaké jiné třeba statistiky, které jsem si vyjela, ale já si myslím, že to je to tak, že zkrátka vzniká 8 her za rok, takže pokud správně počítám, tak jich je 40, je to tak? 8x5?
1: Jo. Už je to vlastně 6. sezóna.
3: Ano, ne, jo, jo. Možná, že právě už trošku víc, protože my už máme vlastně naplánovanou další večeři s novou hrou hned na podzim, která bude s hvězdičkou, bude

0: texty. Takže máme tu matku samoživitelku trolí bohyní, máme tu Sněhurku bez Disneyho cenzury, zpověď posledního žijícího bílého heterosexuálního muže, hledání domova v době, kdy je to luxus, hledání odpovědi na otázku, zda je Bůh mrtev, rodinný výlet krajinou i životem, grotesku o uříznutých palcích a nebezpečně vyladěný recept na dýňový dort. Tak mě napadá se zeptat, jestli se je dá ta kolekce vlastně nějak popsat, nějak charakterizovat žánrově nebo tematicky, nebo je tím zadáním třeba jenom rozsah, nebo...
1: Já si myslím, že, teda promiň Kateřino, že ti skáču neustále do řeči, ale za mě je to určitě právě ta pestrost a to byla vlastně další moment, který jsme právě při výběru zvažovali, aby vlastně i po té tematické a hlavně formální a jazykové stránce ty hry byly co nejpestřejší, aby se vlastně ukázalo, jak široká škála vlastně těch současných dramatiků se vlastně v Čechách objevuje, no.
2: Ano, přesně tak, to musím potvrdit, že to, o co jsme se opravdu snažili, byla velká různorodost. Jinak by to, myslím, ani nemělo smysl, kdyby třeba čtyři ty hry byly takové jako náladou i tématem podobné, tak to by asi v takovémhle projektu opravdu smysl nedávalo.
0: Režie se ujala Natálie Deáková, která vlastně pro Divadlo Letí režírovala v roce 2024 inscenaci Lhářky. A je to velice zkušená, taky renomovaná divadelní i rozhlasová režisérka. Bylo hned jasné, že to bude Natálie, nebo jaký byl ten důvod, že jste oslovili zrovna jí? Je to tohleto spojení s Divadlem Letí, o kterém jsem mluvila? Je to tak?
2: Určitě. Myslím, že to byla úplně jednoznačná volba hned od začátku. Ani jsme o nikom jiném neuvažovali.
1: Jo, já musím říct, že vlastně i to, že vlastně nás vůbec napadlo v Letí, že by ty hry mohly mít nějakou rozhlasovou podobu, tak vlastně jenom díky tomu, že Natálie s námi spolupracuje dlouhá léta a je pro rozhlas podle mě geniální režisérkou, takže vlastně to bylo takhle organické.
0: A dá se nějak sformulovat, jak se ten její režijní přístup nebo způsob, jak režíruje, třeba otiskl do té výsledné podoby, nebo jako co tomu ta Natálie nějak,
2: já myslím,
0: co jde
2: že,
0: za ní takzvaně.
2: Já myslím, že ona ke každému tomu textu přistupuje prostě nějakým svébytným způsobem a vždycky se spolu s tím týmem, a to můžeme taky říct, že mistrem zvuku byl Dominik Budil a na zvukovém designu pracovali Daniel Kordík a Dominik Budil a ještě tam byl teda hudební skladatel Sebastian Lang, takže vždycky opravdu hledali to svébytné řešení, jak tu, kterou hru udělat. A přesně tak, jak ty hry jsou pestré v těch textech, tak jsou pestré i v tom zvukovém provedení, i vlastně ve vedení herců. Když si je poslechnete za sebou, tak opravdu tam uslyšíte ty třeba velmi intimní roviny a vedle toho třeba hru, která je víc rozjetá, což jsou třeba ty uřízlé palce.
0: Slyšíme za chvilku ukázku, která nám to potvrdí. No a teď se vlastně dotýkáme hereckého obsazení, tak když jsem si četla ta jména, tak poznávám tam některé herce a herečky, kteří s Divadlem Letí dlouhodobě spolupracují, můžeme možná i někoho jmenovat, nebo jestli k tomu hereckému obsazení, Kateřino Marie, můžete?
1: No, my jsme se taky zase opět snažili jakoby nakombinovat vlastně stále spolupracovníky Divadla Letí, ze kterých já jako nějaké jmenuju. Na koho z vás jsem, prosím vás, zapomněla, nezlobte se na mě. Tak ale je to jeden z matadorů Divadla Letí a to je Tomáš Kobr a matadorkou je zase Natália Drabišťáková, ale jinak se tam objevila celá řada dalších, i třeba zakládající člen Divadla Letí Richard Fiala a celá řada dalších herců. Hledali jsme nějaký průsečík toho, těch herců, kteří s námi pravidelně spolupracují, ale je pravda, že tam je několik herců, kteří s Letí takhle spolupracovalo poprvé.
2: Já bych to, pardon, možná doplnila, že už tady byla jmenovaná ta hra Poslední Mohikán Davida Košťáka o tom posledním bílém heterosexuálním muži. A tu v divadle tu roli stvárnil Petr Uhlík a v tom rozhlase, aby teda byl vidět trošku ten princip toho obsazování, tak jsme si říkali, no ale když ho neuvidíme, tak ten hlas je takový příliš mladý, spíš potřebujeme

0: někoho s tím hlasem
1: trošku pro posledního hetera.
0: Ano, už vyšší věk, takže v rozhlase tuhle roli stvárnil David Novotný a možná jenom řeknu, že tahle ta hra byla úspěšná ještě předtím, než jsme ji vypustili do světa, protože my jsme ji dodělali jako jednu z prvních. Přihlásili jsme ji na mezinárodní festival Grand Prix Nova v Bukurešti, který se koná příští měsíc a tam hned nám ji vybrali do programu, takže tam bude v červnu soutěžit.
1: Takže ještě může přinést nějaké vavříny.
0: Ano, může přinést takovou pěknou sošku.
1: Budeme držet palce. Další hudební lahůdka na tom dnešním menu tady v režii divadla Letí je skladba Small Town Boy od Bronsky Beat. Marie, to je, jak se tomu říká, stejnojmenný nebo
2: titul, no, taky teď nevím.
1: Titul, tak prostě Small Town Boy je představení divadla Letí.
2: Ano, Small Town Boy je hra, kterou napsal Falk Richter a vycházel právě z téhleté písničky a vlastně celá ta hra je takové, my jsme to nazvali jako YouTube party, protože ta je protkaná celou řadou populárních písní, méně známých, ale populárních a pro nás je to velká srdcová záležitost. Vlastně musím říct, že když se vzpomíná na ty inscenace, které už proběhly a tahle inscenace byla na repertoáru asi 6 let taky, tak vlastně celá jedna generace mi vždycky pláče po tom, že bychom měli udělat Small Town Boy 2 nebo jo, aspoň oprášit nebo něco takového. Takže to je taková vzpomínková pro divadlo Letí.
1: Já jenom ještě si dovolím říct, že ono vlastně, když se najednou začne slavit 20 let, tak je ta příležitost od toho odstoupit a celé to takhle vidět a tam ano. Asi musí být mnoho emocí, mnoha lidí.
2: No už teď je, jak se probírám těmi archivními materiály, tak už teď to prožívám a myslím si, že ještě teda, až se potkám i s těmi pamětníky, takže to bude velice dojemné, ale já doufám, že i radostné.
1: Že o víkendu se bude...
2: Budeme dojímat.
1: Budeme se dojímat a teď si pustíme Small Town Boy.

0: Posloucháte Vltavské Art Café, které představuje projekt Dramatapas, který vznikl u příležitosti oslav 20. narozenin divadla Letí. A jedním z autorů, kteří v rámci projektu představují svou tvorbu, je dramaturg, dramatik, textař a vysokoškolský pedagog Milan Šotek. Od roku 2019 umělecký šéf činohry Národního divadla Brno, takže zdravím do Brna, Milane.
1: Dobré odpoledne do pražského studia a posluchačům, kde zrovna jsou. A mě jste jmenovala můj polohopis. Zdravím.
0: Tak já myslím, že geograficky jsme si to teď snad zmapovali. Pěkně, to bychom měli. Milane, ty jsi s divadlem Letí autorsky spolupracoval třeba v roce 2016 pro ně a také pro Slovácké divadlo v Uherském Hradišti napsal kabaret, teda spíš krabaret, ano, neboli ano. Frašku a la krab. Tak mě zajímá, že jak jsi přivítal tu zprávu o tom, že tvoje hra divadelní Give Me Five, o které budeme za chvilku mluvit detailněji, dostane i tu rozhlasovou podobu?
1: No, tak jistě, že mě to nepotěšilo, nebo předpokládám, že to prošlo nějakým sítem výběru, takže to beru jako velké ocenění toho textíku, ale i kdyby neprošel, tak já jsem měl možnost vidět tu jeho divadelní realizaci v Táboře a už tam mě naplnila blažeností. Tak, no.
0: Teď si vlastně říkám, jestli ty už si tu rozhlasovou verzi slyšel nebo neslyšel?
1: Slyšel. Já jsem si říkal, že byste se na to mohli ptát, co jsem tomu říkal. A teď samozřejmě jsem měl tu možnost tvrdit, že jsem to neslyšel, ale protože se mi to líbilo, tak můžu přiznat, že jsem to slyšel.
0: Takže kdyby se ti to nelíbilo, tak by si řekl, že jsi to ještě neslyšel.
1: Asi by to bylo taktičtější v rámci oslav 20 let divadla Letí.
0: Pojďme si teď pustit takovou minutovou ukázku, která by nám měla tuhle tu hru Give Me Five představit.
2: V jeden okamžik v jedné vesnici, říkejme jí třeba Tábor.
3: Počkej, ty říkáš Táboru vesnice?
4: Ne, já říkám vesnici Tábor.
3: Jo, aha.
4: Je to jiný Tábor. Ne Tábor město, Tábor vesnice.
3: Aha.
2: Tak v tamtom úplně jiným Táboře, tam si v jeden okamžik
4: pět lidí v tutéž chvíli.
5: Tam si v tutéž chvíli pět lidí
2: na cirkulárce
5: řízlo palec.
2: Dobrou chuť. Pět lidí v tutéž chvíli v téže vesnici.
4: Každý samozřejmě na svém pozemku
2: a na své cirkulárce
3: a každý palec.
2: Palce jsou k tomu jaksi náchylnější.
3: Prostě první na ráně.
0: Milane, ty máš cirkulárku?
1: Nemám, ale jsem jí obklopen. Na chalupě jí má každý ze sousedů, takže tam zvučí o víkendech, ale i v průběhu týdne podle topné sezony zrovna, nebo jiných potřeb.
0: Takže no. Tam se zrodil na té chalupě ten námět?
1: Asi ne, já jsem o existenci cirkulárky věděl už před chalupou, takže no, ale nějakou takovouhle zkušenost jako reálnou s tím mám. Vím, jak zní naživo.
0: Ale s tím uříznutým palcem ne?
1: Ne, to teda zkušenost nemám a ani žádný ze sousedů, pokud vím. Musím to zkontrolovat zase, teď jsem tam dlouho nebyl, tak v červenci se optám.
0: Já jenom, že já jsem měla strejdu, který mu chyběl palec, takže mně to vlastně přišlo takový jako relativně běžný téma.
1: Jistě, a oni jsou na to někdy pyšní, že opravdu teda, ano, pracují rukama, no.
0: Milane, když jsi slyšel tu rozhlasovou verzi, mohl bys být ještě konkrétnější v tom třeba, jak se z tvého pohledu proměnila ta hra, ty situace nebo ten příběh najednou v tom té rozhlasové verzi, pokud si nějakou změnu zaznamenal?
1: Já jsem vlastně velice rád, kolik věcí tam bylo zachováno z hlediska té okolnosti vlastní večeře, protože to jsem nějak si říkal, že v rozhlase se budou bát, že si to člověk třeba pustí ke snídani nebo k obědu potom zpětně a že nebude prostě zachována večeře, protože celý ten nápad nevychází ani tak z cirkulárky jako z toho formátu, že se u toho má jíst a právě proto to vyprávění je takové, aby se u toho moc dobře nezažívalo a že by to vlastně mohl být zážitek. Tak to, že je tam zachováno a že je v tom vlastně ukrytý moc pěkný rytmus, který nějak, já teď, když jste to pouštěl, jak jsem se tady držel, abych se náhodou nezačal smát, páč se mi to někdy děje a bylo by to trapný, že bych se tady smál té ukázce, ale že se mi zdá, že to velice dobře pracuje s rytmem, na čemž má velkou zásluhu Natálka Deáková, které što tímto děkuju, a i Sebastian Lang, zdá se mi, že odvedl mnoho dobré práce z hlediska toho hudebního designu, nebo jak to nazvat. No, líbí se mi, opravdu má to moc dobrý rytmus.
0: To je takhle hezké slyšet toho spokojeného autora. Já bych se tě chtěla ještě zeptat, jak ty by si popsal roli, kterou hraje divadlo Letí na české divadelní scéně, nebo možná ještě jinými slovy, co bys mu popřál k těm narozeninám?
1: Já myslím, že zásluhy o současnou hru, ať už tu světovou nebo českou, jsou nespochybnitelné. Určitě o tom jste mluvili a mluvit budete. Já bych jim popřál, aby měli pořád tu urputnost, tu touhu vyrážet z nás autorů něco nad plán, protože předpokládám, že jsem nebyl jediný, kdo odpověděl na výzvu Marie Špalové, že zrovna něco píšu a teď nemám čas, a ona je tak, vlastně ona je potvrzení toho, že ta dramaturgie svým způsobem je od slova dramaturgování, že prostě divadlo Letí urguje české dramatiky, aby psali, a rovnou to spojuje s tou realizací, což je mimořádné, že ty texty málo kdy jsou odsouzeny jenom ke scénickému čtení, ale když jste zmiňovali ten Krabaret, tak ta rezidence tehdy úžasná. Mám pocit, to bylo i dřív, 2016 se mi nezdá, že třeba o 3 roky dřív bych to někam řadil, ale taky už se mi to možná míchá. Ale to, že to bylo rovnou spojeno se slováckým divadlem, konkrétní režisérkou, je to ohromné, a tak přál bych to dalším autorům toto zažívat. Tak za to velký dík divadlu Letí.
0: Ono to je vlastně hrozně důležité, že se ta hra pak zrealizuje relativně záhy, že se z toho nestává ten archivní kousek, že to jde hned jako před diváky a že,
1: ano, ano.
0: Že to tam nemá takovou mrtvou.
1: Je to vlastně dramatická soutěž, kde by se vyhlašoval a první místo z hlediska nejlepšího textu získává, ale že rovnou se tam myslí, a to souvisí s tím konkrétním okruhem režisérů, herců, ta spolupráce teď s Českým rozhlasem, je to báječný a moc si toho vážím, že do toho okruhu, byť ne nějak dominantně, ale že taky můžu patřit.
0: Mám na tebe ještě jednu otázku. Jestli vnímáš, co by autor a současně také pedagog na Pražské Damu, nějakou, to je možná příliš silné slovo, já jsem si tady napsala systémovou podporu a péči o původní divadelní tvorbu v České republice.
1: Systémovou asi ne ve smyslu nějaké univerzálnosti a celoplošného jako státem zřizovaného opatření, ale rozhodně bych to viděl velice růžově, jednak z talenty, to teda ze strany pedagoga, a potom naštěstí tedy tu působí takové osvícené instituce, jako třeba slovesná tvorba Českého rozhlasu, divadlo Letí, a protože je to oslava divadla Letí, tak nebudu zmiňovat ty další, ale samozřejmě myslím i třeba na nás, jako Národní divadlo Brno, které, myslím, má i z hlediska toho, že je zřizováno městem, jako povinnost uvádět a iniciovat a hlavně platit autory za to, že nějakou hru napsali. A máme s tím vlastně velký úspěch. Takže to vidím velice růžově s českou hrou i z hlediska toho, že se na ní do té Reduty skutečně chodí, a předpokládám, že i na Velu Štvanice, ať to zase odvedu od nás.
0: Děkuji ti, zdravím tě do Brna, a Kateřina s Marií tě taky zdraví.
6: Ano,
0: také
6: zdravíme.
1: Také dámy, ahoj, moc Milana. Zdravím a děkuji. Ahoj a děkuji za tu příležitost ještě jednu. A rád si poslechnu i kolegy. Oni to nejsou spoluautoři, ale tak kolegové autoři těch zbylých dramatapas.
6: Budeme rádi.
1: Poslechl jsem si přednostně jenom tu svoji.
0: Jenom sebe, to je krásný. Jo, to je autorský přístup.
1: No, ano.
0: Máváme do Brna.
1: Tak jo, mějte se moc krásně, mávám z Brna a polohopis už nechme být. Tak jo, mějte se moc hezky.
0: Naschledanou, ahoj.
1: Naschledanou, ahoj.
0: Marie, pojďme to uzavřít další ukázkou nebo další položkou na hudebním playlistu. Teď se budeme chvilinku bavit o inscenaci Autor.
6: Ano, inscenace Autor, a to mně přijde teda krásný, protože já jsem ten, jak jsem ten dramaturg, tak vlastně musím říct, že mi Milan připravil krásně pole, protože vlastně teďka přijde skladba, která je právě z inscenace českého autora, která právě vzešla z rezidenčního programu, a to je právě ten program, kterým se snažíme ty současné české autory podporovat, a to znamená, že jim vlastně dáme, snažíme se samozřejmě o co nejvyšší i finanční odměnu, a to je samozřejmě do určité míry omezené, ale snažíme se i hledat více zdrojů. Ale to, co si myslím, že je unikátní, je právě to, že každý autor, nebo takhle, nechci říct úplně každý, ale z valné většiny všechny ty texty, nebo ti autoři vědí, kdy ten text bude mít premiéru, kdo ho bude inscenovat, a vlastně dost často ty texty vyvíjíme víc jak rok a půl vlastně v úzké spolupráci dramaturga, autora a režiséra. A jedna z inscenací takového textu to byl text Davida Jařaba Autor, a vlastně dalším takovým způsobem, jak oživujeme, nebo jak sami sebe oživujeme, oživujeme i naše diváky, je, že k těm inscenacím často přizýváme výrazné hudební osobnosti české, a tou v tomto případě byla Katarzia, která nám složila úžasnou hudbu a tuhle písničku.
0: Tuhle písničku, která má název Být chvíli sám.

0: Café.
1: Projekt Dramatapas neboli Meny osmi krátkých rozhlasových her na motivy osmi divadelních textů českých autorů a autorek vznikl u příležitosti oslav 20 let divadla Letí. A teď pojďme si říct, že ty hry už jsou k poslechu. Jsou k poslechu na webu Českého rozhlasu.
2: Celé Meny najednou, ano.
1: Celé Meny najednou, takže teď záleží na posluchači, jestli bude vyzobávat, nebo si to dá 8 chodů najednou. Ale ještě je před námi několik takových unikátních příležitostí, kde se vlastně ty hry dají poslouchat a kde se o nich taky může člověk dozvědět ještě něco víc. Možná nejdřív, Kateřino, můžeš představit, co tě čeká v sobotu večer, jaký maraton tady ve studiu Českého rozhlasu.
2: Ano, ano, v sobotu já tady po mnoha letech zasednu do tohoto vysílacího studia ve 20 hodin a skončím ve 23 hodin, protože můžete si tedy poslechnout nebo uslyšíte všechny ty hry ve vysílání Vltavy s nějakým komentářem a mým hostem tady ve studiu bude Natália Deáková tu první hodinu, čili řekneme i právě něco třeba k té režii nebo jak se například lišil její přístup coby režisérky k některému tomu textu, když ho uváděla jako scénické čtení a teď tedy v rozhlase. No a na telefonu bude Marie Špalová a doufám, že taky
1: máte dneska takovou David jako Košťák. Generálku.
2: No, už několikátu. Marie a David budou na telefonu, protože mě samozřejmě bude zajímat, jak to probíhá na té Štvanici, kde já bohužel teda nemůžu být,
1: no, protože
2: budu tady. Ano. Ale bude mě to zajímat, takže budou i živé telefonáty ze Štvanice.
1: Tak to krásné to má.
2: Doufám, že to bude takové, ano, dramatické.
1: Takový vibe něčeho, co se děje opravdu teď a tady. No a na té Štvanici se tedy v sobotu a v neděli, poslední květnovou sobotu a neděli, bude přesně dít co, Marie?
3: No, bude to přenádherný, pestrý program a my se vlastně snažíme, jako to vlastně děláme celou dobu naší existence, prostě ukázat lidem, aby se té současné dramatiky nebáli a nalákat jich co nejvíc. A protože Štvanice je úžasný ostrov, ale pořád se děje, že tam vlastně někdo venčí psa a úplně neví, že tam je nějaké divadlo a nějaké divadlo Letí. Takže vlastně valná většina toho programu v sobotu i v neděli bude zdarma. Takže a zároveň bude probíhat venku pod šapito. Takže vlastně vyzývám všechny, kdo se půjdou projít na Štvanici, ať se za námi zastaví klidně jen na 10 minut, možná, že to vyjde přesně na jednu z těch krátkých her.
2: A i v dešti případně.
3: Ano, i v dešti právě budeme schovaní pod šapito, takže za jakéhokoliv počasí tam budeme. Budeme tam mít spoustu jídla, jak už bylo řečeno, máme ho rádi. A bude tam pestrý program. Právě bude možné už v sobotu od 2 hodin zažít brunch s novou hrou, který bude tentokrát věnovaný především úplně těm nejmladším autorům, se kterými právě pracoval ve workshopu David Košťák. A k tomu přidáme ještě ukázku z vítězné hry ceny Evalda Šorma, která se tam bude v rámci toho udílet, protože vlastně je nutno říct, že ty večeře s novou hrou vznikají ve spolupráci s agenturou Delia, která tuto cenu udílí mladým autorům a překladatelům. Tak to bude takový odpoledne. A pak hned vlastně naváže podle mě velmi zajímavá diskuze s autory Klárou Vlasákovou, Tomášem Rálišem, Danielou Samsonovou a Davidem Košťákem, takovými našimi základními rezidenty. A tam tedy je možné se také vlastně něco dozvědět a klidně se na něco zeptat. Všechno to bude velmi otevřenou formou. No a pak od 18 hodin začne odpolední a večerní blok, kde mimo jiné udělíme cenu Marka Ravenhilla, kterou zase iniciuje udílení této ceny. Divadlo Letí, to je zase cena, která je pro českou inscenaci současného textu a ta cena má podobu kožichu. A pokud chcete slyšet zábavnou historku o tom, jak se z toho stal kožich Marka Ravenhilla, tak přijďte na Štvanici. A bude to už 15. cena a zároveň se nám podařilo teďka ještě naše produkční lítají po Praze, ale i po České republice a schánějí ty kožichy za těch 15 15 let, protože tam chceme udělat módní přehlídku.
1: Oni vypadá... jsou vždycky od konkrétního návrháře?
3: Ano, jsou pokaždé od jiného výtvarníka, takže vlastně teďka scháníme ty kožichy, ale už jich máme hodně a zatím nebudu říkat kolik, protože třeba ještě nějaký přibyde. Takže tam bude tahle ta módní přehlídka a zároveň prostě oslava divadla letí, včetně nějakého kvízu a tance a tomboly. Bude tam výstava fotografií z našeho zákulisí a vlastně celou tu sobotu tam tyhle ty naše dramatapas budou k dispozici v takzvané chill out zóně, když už to pro diváky nebo návštěvníky bude příliš náročné ten program, tak mohou navštívit naší zkušebnu, to je jednak zážitek, že se dostanou do nějakých zákulisních prostor, kde bude právě připravená chill out zóna, kde se budou vysílat pro sklidnění tyto krátké hry. A v neděli ale je vlastně pro Dramatapas vyhrazen ten hlavní program, protože od 16 hodin bude probíhat veřejný poslech taky právě pod šapito, takže jako nebude to takový ten čistý poslech, jako máte na sluchátka, ale myslím, bude to na velké bedny a bude to prostě v parku a bude to s dobrým jídlem a velkým bonusem je, že tam budou přítomno teda těch 6 autorů. Milan Šotek nedorazí, ale toho jsme slyšeli dnes. A vlastně bude to se vysílat, pouštět.
2: Pouštět, ano.
3: Pouštět se to bude v Blocích a vždycky bude možné se potom promluvit právě s jednotlivými autory, z 6, z 8 autorů těchto z těch krátkých her. A večer proběhne to už zmiňovaná Trampská večeře u ohně. No. Těšíme se, držte nám pěsti, aby jsme připraveni i na déšť, ale doufejme, že nepřijdou nějaká smršť.
2: Já jsem ještě chtěla dodat, že ta historka s tím kožichem je skvělá. Tomu bych navrhovala tam jít.
1: A ty znáš teda tu.
2: Ano, ale neřeknu jí,
3: protože
2: je lepší, aby si zájemci došli na Štvanici pro tu historku.
1: Já si ještě myslím, že může být moc hezký ten moment, kdy se tam společně poslouchá ta rozhlasová hra, že nám vlastně najednou nám to tu rozhlasovou tvorbu zase trošku zpátky přibližuje k tomu divadelnímu zážitku.
2: Určitě a já mám dost zkušeností z festivalů právě s tím kolektivním poslechem a on je to opravdu jiné, než když si člověk něco pouští sám do sluchátek. Takže doporučuji vyzkoušet tenhle zážitek.
1: Marie, mohla bys prosím uvést předposlední skladbu, kterou dneska pustíme v Art Café. Bude to další výrazný český hudebník Kitchen a je to z inscenace Les sebevrahu.
3: Ano, tak tady teda tahle ta písnička, kterou uslyšíme, tak nevznikla pro nás, ale nicméně na základě téhle písničky se režisérka a i autorka, v tomto případě to tak bylo, Kaša Jandáčková oslovila právě Jakuba Koeniga alias Kitchena, jestli by nenapsal hudbu pro její text Les sebevrahu, což byl taky velmi ceněný text, byl nominovaný i na cenu divadelní kritiky a vlastně nakonec z toho vzniklo to, že Kitchen v té inscenaci i vystupoval, naživo hrál a vlastně, když vznikal klip k téhle písničce, tak ho natočil vlastně z té naší inscenace a byla to pro ně taky velmi srdcová záležitost.
1: Je to tak, pro Jakuba to byl velký zážitek, on o tom i moc hezky psal na sociálních sítích a jsme si o tom jednou povídali. Tak jsem ráda, že můžem pustit Kitchena a jeho skladbu Rohlíky.

0: Vltavské Art Café dnes přeje divadlu Letí všechno nejlepší k 20. narozeninám.
1: Děkujeme.
0: A já mám poslední otázku na své hosty. Na Marii Špalovou, jak se vůbec stane, že nějaké nezávislé divadlo vydrží 20 let?
1: No, je to podle mě trošku zázrak, musím říct, ale je pravda, že jako celá řada ještě dalších jakoby takových nezávislých souborů, ale i jako hudebních skupin, tak teď slaví 20 let, mám pocit, že to byl možná nějaký plodný rok, ale těžko říct, jak by to vypadalo, kdyby to divadlo vznikalo dnes, protože je pravda, že jsem vzpomínala na to, že vlastně dejme tomu do třetiny dosavadního života divadla Letí jsme jako umělecký, jsme se sice jmenovali umělecký šéfové a ředitelé a podobně, ale vlastně jsme za to nebrali vůbec žádné peníze a naopak jsme je do toho investovali a myli jsme záchody, sami jsme si svítili a tak, takže myslím si, že to je asi hodně tak, jak zní naše heslo, svášní pro novou hru, protože nás to hrozně baví, tak jsme vlastně to vydrželi a teď víme, že to baví i diváky, herce, naše spolupracovníky, takže to dává největší smysl.
0: Kateřino Radhouská, co bys popřála divadlu Letí k narozeninám?
2: No tak v dnešní době přeju hlavně hodně sil do dalších let, protože to samozřejmě není úplně jednoduché dělat, vést, provozovat takovéhle divadlo. Já teda, jak tady dneska zazněly některé ty inscenace, tak jsem si úplně připomněla tu dobu, kdy jsem je viděla já, protože já jsem od divadla Letí podle mě viděla skoro všechno, i tu první inscenaci s názvem Letí. Taky jsem si vzpomněla třeba na ten pub quiz, to jsme tehdy vyhráli, ta naše skupina, takže to jsme se tam úplně radovali, super, přesně pamatuju, s kterými těmi lidmi jsem tam byla, jak jsme hrozně soutěžili. No a i další, třeba ten Les sebevrahů, to byla taky výborná inscenace. Takže přeju samozřejmě všechno nejlepší, ale opravdu hodně sil a vydržet. Jinak teda chci říct, že ta role divadla Letí je téměř nezastupitelná v tom smyslu přínosu toho fokusu na současnou dramatiku. To je obecně v divadle nebo pro české divadlo opravdu velice cenné.
0: Děkuju Kateřino a děkuju za návštěvu v Art Café a děkuju Marii a děkuju za návštěvu v Art Café.
1: Děkuju.
2: Děkujeme, pěkné odpoledne.
0: Ať se vydaří víkendové oslavy ve Vile Štvanice. Připomínám, že jste všichni zváni a jste všichni také zváni k poslechu té kolekce 8 původních krátkých her v projektu Dramata Pas. A my si na úplný závěr dnešního Art Café pustíme ještě skladbu z inscenace divadla Letí, z inscenace Plantáž, takže Marie ještě úplně
1: takže
0: poslední.
1: Ještě budu mít ještě
0: jo, ještě prosím ještě uvést.
1: Tak ta inscenace byla na základě textu Davida Gieselmana Plantáž a my jsme z něj udělali takový muzikál, na kterém s námi spolupracoval Tomáš Polák z MIG 21 a texty psal Xindl X a snažili jsme se právě udělat z toho hru, která, nebo inscenaci, která osloví co nejširší publikum. A řeknu ještě jenom poslední vzpomínku, a totiž to, že Mark Ravenhill, který je teda pro nás důležitý, tak přijel na premiéru a dokonce si v té inscenaci zahrál jednu malou roli na premiéře za asistence paní Dany Hábové tlumočnice. Bylo to neskutečný zážitek a i z tohohle můžete vidět kůze záznamu na oslavách, na které vás srdečně zvu.
0: Děkuju a já se tímto loučím a přeji všem posluchačům hezký poslech a teď zazní skladba Viděno očima Ježíše.

0: Divadlo Letí slaví 20. narozeniny a k této příležitosti vznikla ve spolupráci s Českým rozhlasem kolekce 8 krátkých rozhlasových her od 8 současných českých autorek a autorů. Projekt Dramatapas v Art Café představila se svými hosty Hanka Malaníková. Pokud vás překvapí téma zítřejšího odpoledního magazínu na Vltavě, nedivím se, protože to téma zní fotbal. Když fotbal dává hlas, jak a proč hrát fotbal podle jiných pravidel, odpověď prý nabízí dokument Tomáše Prince. Kdy je fotbal prostorem pro emancipaci? Tak na to se bude ptát Tereza Lišková. Zítra v Art Café s příklady, přichází i s příklady tuzemské praxe i pohledem do zahraničí. V 18 hodin o den dříve, tedy ve čtvrtek 28. května. Vám krásný podvečer přeje Daniela Čermáková, ten se ponese v duchu jedněch narozenin, stejně jako náš jazzový koncert. A 18. hodina 30. minuta, ta patří samozřejmě naší rozhlasové podvečerní četbě po 6. z knihy Petra Placáka Fízl. Dobrý podvečer.
1: Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.
2: Jazzový podvečer.
3: Bitches Brew and Funk Queen. Album Bitches Brew Milese Davise z roku 1970 bývá považováno za provokující milník v dějinách hudby, symbolicky otevírající velké jazzrockové období 70. let 20. století. Už méně se Bitches Brew dá vnímat jako středobod Davisovy tvorby, ke kterému celá jeho dosavadní hudba spěla a z něhož pak taky Davis později v 80. letech vyšel. Tato deska taky zapadá do Davisova zhruba ročního manželství s Betty Davis a neobjevuje se příliš často pohled na vliv žen, partnerek Milese Davise, v jeho tvorbě. Dnešní pořad proto budiš lektvarem z těchto ingrediencí. Od mikrofonu zdraví Václav Vraný.

Album Beaches Brew a jeho mladá královna jménem Betty Davis, stojící v povzdálí a která se později stala svéráznou funk queen, rozhodně neobcházela s Milesem okolo další fáze neoromantismu, ale podobně jako většina mladých se na chvilku napojila na hnutí hippies. Miles Davis tehdy, co by o generaci starší účastník, stál přirozeně trochu opodál hlavního dění. Ale atmosféře hippies se přiblížil o to hlouběji. Byla to pro Davise možná jedna z největších věcí a možná proto si pak dokonce nechal utéct následující éru fusion disco funku 70. let. Existuje názor, že Miles Davis prolínání schémat, konceptů, kultur a struktur éry hippies pojal nepřiznaným šamanstvím. Sám všechno, co tvořil, spíš popisoval jako dřinu, praxi a instinkt. A vedle toho mluví ve svých pamětech o svých partnerkách jako o zdrojích inspirace. Jakým způsobem ho v hudbě inspirovaly ženy? V 50. letech nacházíme Davisovu až přímočaře romantickou polohu, takže o ženě jako bráně nahlédnutí do podstaty vesmíru. O tomto trochu nezvyklém výkladu pojetí Beaches Brew samozřejmě nemůže být ani řeč.

To jsou 50. léta a Miles Davis. Ještě na albu Sorcerer v druhé polovině 60. let s podobiznou herečky Cicely Tyson na obalu je Davis víceméně romantikem, i když velmi pozdním, a jde o jeden z posledních záchvěvů postbapového vidění světa, které Davisovi v druhé polovině 60. let rozklížila provokativní mladá generace a její multikulturní hnutí hippies hodlající změnit svět. Miles Davis možná vycítil, že tudy vede cesta. Davis si vzal za ženu o 20 let mladší zdivočelou modelku a zpěvačku Betty Marby, pozdější slavnou Betty Davis, která ho přiměla vyměnit oblek za třásně a romantismus vyhodit do koše. Každopádně deska Sorcerer rok 1967 představovala ještě staré časy.

Na albu Files the Kilimanjaro s rozmlženou fotografií Betty Davis na obalu už můžeme jasně vnímat rodící se atmosféry Bitches Brew. A to nemluvě o elektronickém albu In a Silent Way, obě z roku 1969.

Zajímavé je, že Bitches Brew na jedné straně symbolicky otevřelo stavidla různých směrů jazz roku 70. let, ale taky uzavřela Davisovu šamanskou estetiku časů hippies do klece. Davis až do poloviny 70. let, kdy se stáhl ze scény, navazoval čistě na tuto škatulku, čímž na čas přišel o svoji pověstnou citlivost k proměnám světa. V 70. letech místo něj nově královal Joe Zawinul z Weather Report, John McLaughlin z Mahavishnu Orchestra a další. Svoje desetiletí hudební slávy si také užila funk queen Betty Davis, která ducha doby hudebně vystihla zcela dokonale. A Miles Davis jakoby v hibernaci čekal na svoje velké znovuzrození v 80. letech, kdy ho ze zakletí vysvobodila dávná přítelkyně Cicely Tyson. Vřelá to duše z fotografie na albu Sorcerer. Každopádně image hudebního šamana Milesi Davisovi už zůstala. Od mikrofonu děkuji za pozornost Václav Vraný a mějte se hezky.

0: Ve znamení z tých narozenin Milese Davise se nese naše jazzové vysílání tento týden. Albu Bitches Brew, které vyšlo v březnu 1970, se věnoval tentokrát Václav Vraný. Milese Davisovi se věnoval také v pondělí David Brada. Tento jazzový podvečer najdete na našem webu. A ve večerních hodinách mezi 21. a 23. se s Milesem Davisem či za ním vrátíme do Francie do roku 1991. Za ním a jeho přáteli Miles Davis and Friends La Grande Halle de la Villette Paris France 1991. To je záznam koncertu, který se uskutečnil 10. července onoho roku ve velké hale pařížského parku La Villette ve Francii. A my vám tento koncert nabídneme ve večerním čase. Jedno poprvé skýtá dnešní večer na Vltavě po legendárním muzikantovi přijde na řadu legendární literární dílo. Přestože na svět přišel skoro neposkvrněným počítačem a matčina drsná výchova z něj učinila syna nevídaných schopností, snaží se T.S. Garb i bez otce obstát. Vaří, uklízí, naslouchá a hlavně jedná fér s příslušníky menšin, kteří si u nich doma podávají dveře a v kvasu 60. let o sobě dávají stále hlasitěji vědět. Jakmile se však sám stane tátou a chce uspět co by dobrý rodič, občan a spisovatel, zjišťuje, že takhle zodpovědnost bude veliké břímě. Už jen proto, že tu nežije sám, peklo jsou spíš ti druzí a neštěstí nechodí po horách, nýbrž po Garpovi. Dnes ve večerním čase po 23. hodině vám nabídneme k poslechu tohle legendární dílo Johna Irvinga. Irvingovo klíčové dílo bylo odměněno Národní knižní cenou v roce 1978 a dočkalo se i filmové verze. A my vám dnes nabízíme první část rozhlasového zpracování této knihy.
1: S lehkým srdcem literatury nechala a zaměřila se na péči o nemocné. Později ve své slavné autobiografii Sexuálně podezřelá napsala, že se příliš mnoho sester předvádí před příliš velkým počtem doktorů, ale ona taková nebyla. Vyhovovala jí prostá uniforma beztitěrných nesmyslů. Blůzka jakoby její poprsí zmenšovala, střevíce byly pohodlné a zvlášť vhodné pro její rychlou chůzi. A když měla noční službu, mohla pořád ještě číst. Nijak nepostrádala mladé vysokoškolské studenty, kteří byli rozmrzelí a zklamaní, když si s nimi člověk nezadal, a povýšení a povznesení, když to dopustil.
0: Jako všechny výjimečné romány, také ten o Garpovi odmítá zavedený tvar, dokonce i při pozorování panoptika sexu, manželství a rodičovství. A přece, nebo právě proto, je uchvatným, závažným a nehasnoucím reprezentantem prózy pamětihodné síly. Psalo se v The Chicago Sun Times v jedné z recenzí na tuto knihu. Pozor na spodního víra, tak znělo prý záhadné heslo, které nosili na tričkách američtí vysokoškoláci na konci 70. let. To, aby dali najevo svůj obdiv k románu Johna Irvinga Svět podle Garpa, který začneme číst dnes, respektive začne nám jej číst Michal Bumbálek a bude to po 23. hodině. A k poslechu podvečerní četby vás pozveme v zápětí.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Četba na pokračování.
0: A s autorem tedy této podvečerní četby Petrem Placákem se vracíme do dob komunistického režimu založeného na plošném fízlování. Petr Placák vychází z dobových úředních materiálů státní bezpečnosti, které konfrontuje se svými vzpomínkami, poznámkami a texty. A my jsme u šesté části této podvečerní četby a ještě upozornění vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje pořad expresivní výrazy.

Nejbližším cílem estébáků byla snaha dostat mě ze školy, což bylo ovšem vlamování se do otevřených vrat. Od začátku jsem s tím počítal a na ČVUT jsem se hlásil s vědomím, že to je jen na pár měsíců. Do školy jsem prakticky ani nezačal chodit, respektive byl jsem párkrát na jakýchsi úvodních cvičeních, abych vedení školy uchlácholil, ale pak už jsem tam nepáchl. STB nicméně útočila v plné polní. Dne 22. listopadu 1984 bylo provedeno šetření poručíkem Hrubým na Českém vysokém učení technickém k osobě československého státního příslušníka. Petr Placák, narozen 8.1.1964, české národnosti, svobodný bezpartijní student ČVUT, strojní fakulta, obor tepelné a jaderné zařízení. K jmenovanému byla na základě předchozího telefonického rozhovoru vytěžována soudružka Militka, pracovnice pedagogického oddělení ČVUT. Uvedla, že Petr Placák si dne 19.11.84 podal písemnou žádost o opakování prvního ročníku z rodinných důvodů. Uvádí: rozchod s rodiči, nemám momentálně kde bydlet a tedy i studovat. Na jaře budu však mít vlastní garzoniéru. V poslední době jsem byl na brigádě, protože jsem nechtěl být již hmotně závislý na rodičích a tím jsem ve studiu zaostal. A nyní bych ten skluz již špatně doháněl. Děkuji za porozumění a přihlédnutí k situaci. Dále bylo zjištěno, že vedoucí učební skupiny inženýr Ladislav Dvořák tuto žádost doporučil ke kladnému vyřízení. Naproti tomu však soudružka Militka uvedla, že Placák se od počátku školního roku nezúčastnil ani jedné z přednášek a z toho důvodu je možné, aby byl pozván před disciplinární komisi a posléze i vyloučen z dalšího studia. Další jednání a případné další opatření proběhne v pondělí 26. listopadu 1984 po konzultaci s náčelníkem oddělení nadporučíkem Šípkem. 26. a 30. listopadu 1984. O 4 dny později byl přičinlivý poručík Hrubý na ČVUT opět a za další 4 dny zas. Dne 26. listopadu 84 a následně 30. listopadu 84 bylo provedeno šetření na ČVUT Praha k osobě československého státního příslušníka. Petr Placák po předchozím jednání ze dne 22. listopadu 84 byla otázka dalšího studia Placáka na ČVUT konzultována s profesorem inženýrem Jiřím Novákem CSC, vedoucím katedry mechanismu strojů. Ze strany OP, operativního pracovníka, byla využita legenda podílu Petra Placáka na trestné činnosti kriminálního charakteru, přičemž do značné míry využíval času při studiu na ČVUT. Ze strany soudruha Nováka bylo naznačeno, že Placák se zúčastňoval přednášek cvičení pouze první 3 týdny ve školním roce 84-85, poté přestal na další docházet. Jak bylo dále profesorem Novákem zjišťováno, nedostane jmenovaný žádný zápočet a tudíž není ani možné po přihlédnutí k žádosti vyhovět Placákovi a povolit mu opakování prvního ročníku denního studia. Jeho další možnosti jsou již nyní omezeny na podat si novou žádost o znovu přijetí k řádnému dennímu studiu ve strojním oboru pro školní rok 85-86. Nebo být řešen před disciplinární komisí děkanátu ČVUT vzhledem k porušení povinností studenta, ke kterým se sám svým podpisem zavázal. V průběhu jednání bylo dospěno k závěru, že Petr Placák bude pozván na středu 5. prosince 84 k profesorovi Novákovi, kde mu bude oficiálně sděleno rozhodnutí, že jeho žádosti o opakování studia prvního ročníku se nevyhovuje a bude mu nabídnuta jedna z výše uvedených možností. Po tomto bude provedeno závěrečné jednání dne 6. prosince na ČVUT s profesorem Novákem a budou přijata další opatření. Žádost o přerušení studia by byla pravděpodobně kladně vyřízena a já si mohl prázdniny prodloužit o dalšího půl roku, ale STB se toho domákla a celá věc skončila předčasně.
Na předvolání na 5. prosince jsem nereagoval a ve škole jsem se už nikdy víc neukázal. I když věc skončila dřív, než měla, nic to nemění na tom, že celé mé studium na ČVUT byla od začátku habaďůra. Nicméně pražská STB měla za to, že mi studium překazila. Z následujícího slohového cvičení je přímo cítit, že žák poručík Hrubý očekával zaslouženou pochvalu. Informace o provedeném opatření. Na základě poznatků získaných AOP, agenturně operativními prostředky, bylo zjištěno, že objekt akce Fagot, Petr Placák, byl přijat k řádnému dennímu studiu na ČVUT v Praze 6. Petr Placák je synem bývalého mluvčího Charty 77, doktora Bedřicha Placáka, který je nositelem nepřátelských a tendenčně zaměřených názorů a postojů vůči socialistickému zřízení v ČSSR. Vzhledem k tomu, že syn Petr Placák byl v tomto duchu také vychováván a sám je nositelem těchto názorů, zapojil se do činnosti ve spojení s osobami z řad signatářů Charty 77 a dalších na vytváření textů k písním, jenž jsou tendenčně zaměřeny. Bylo provedeno opatření s cílem znemožnit Petru Placákovi v pokračování ve studiu na výše uvedené vysoké škole Fakulta strojní. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že Petr Placák od druhé poloviny měsíce října 84 přestal navštěvovat přednášky, semináře i cvičení, což je písemně potvrzeno z vedení ČVUT. Na základě této skutečnosti bylo ve spolupráci s vedením strojní fakulty provedeno opatření, aby Petr Placák byl z řádného studia na ČVUT vyloučen pro neplnění základních povinností studenta. Rovněž bylo docíleno, že jeho žádost o přerušení studia, kterou si podal z rodinných důvodů, byla zamítnuta. Tímto bylo dosaženo stanoveného cíle. Zamezení Petr vykřičník Placákovi v pokračování ve studiu na vysoké škole. Ano, stanoveného cíle bylo dosaženo. Zeptáme-li se ovšem, jaký účel měl onen stanovený cíl, dojdeme k odpovědi, jeho smyslem bylo, že byl stanoven. Odtud tedy stanovený cíl. V socialistickém hospodaření tomu bylo zrovna tak. Plánování bylo účelem, zatímco výsledky byly ve hvězdách. Z hlediska STB by bylo pochopitelně výhodné, kdyby nositel názorů studoval. Jaderná energetika by mě stála tolik úsilí, že by mi na nic jiného nezbýval čas a navíc by mě měla STB na očích. Něco takového ovšem bylo ideologicky nepřijatelné, podobně jako byla ideologicky nepřijatelná třeba špatná úroda. Tato vláda iracionality ovšem nechtěně vytvářela prostor pro osobní svobodu. Byli to STBáci, kteří mě neustále osvobozovali od všech možných povinností, odpovědností a podobných svazujících a zavazujících věcí a kteří mi díky všudy přítomným intervencím vždy znovu a znovu poskytovali několik měsíců absolutního volna, kdy nikdo nevěděl, kde jsem, co dělám, odkud kam přenáším názory. Ledna 1985 STB odposlechla v bytě rozhovor otce s doktorkou Coufalovou. Ve vzájemném rozhovoru se Coufalová dotazovala na syna Petra, zda odjel na chalupu do Lučan. Placák podotkl, že má odjet 10. ledna, přičemž má volno do konce ledna. Z toho STB usoudila, že nikde nepracuju. Následující měsíce pak STBáci vyvinuli velké úsilí, které mělo vyvrcholit mým obviněním z příživnictví. 12. února 1985. Začalo to velkým spektáklem. Pozdě večer, když se fízlové sledováním ujistili, že jsem doma, nechali mi osobně doručit předvolání místní policií na 14. února. V mém spise je uchována kopie stížnosti otce na tento policejní postup a následující stanovisko STB.
V noci z 12. na 13. února 1985, přesně 13.2. v 0.30, probudili bouřlivým zvoněním dva vaši uniformovaní příslušníci z hlubokého spánku manželku a dceru, píše otec ve své stížnosti ministru vnitra. Oč šlo? Bylo snad třeba okamžitého zásahu v zájmu ochrany socialistického státního zřízení, veřejného pořádku, bezpečnosti osob nebo majetku, jak to stanoví zákon o Sboru národní bezpečnosti. Nikoliv. Nic takového to nebylo. Není to k uvěření, ale je to tak. Šlo o kontrolu občanského průkazu syna Petra a o zjištění, zda je zaměstnán. Vaši příslušníci doručili v tuto noční dobu předvolání na 14. února, které mohlo být bez jakékoliv újmy doručeno poštou nebo uloženo do schránky ve dne. Každému je jistě jasné, jak veliké nebezpečí hrozilo naší zemi, kdyby si byla státní bezpečnost ověřila uvedené údaje o den, dva i o týden později. Dodává otec a přirovnává pronásledování rodinných příslušníků k určitému druhu rasismu a k systému apartheidu. Nikdy jsem nevěděl, jestli podobné stížnosti, míněny vážně, nedělají jen estébákům radost a až na výjimky jsem se k ním většinou neuchyloval. Nechtěl jsem komunistickým úřadům tím, že se na ně budu obracet, dodávat sebemenší vážnost či legitimitu. Ale stížnosti zřejmě svůj význam měly. Především úřední šiml musel zařechtat a i když šlo o STB, musel se komunistický aparát vaší stížností zabývat. Pochopitelně jiná věc je, s jakým výsledkem. Každopádně museli STBáci minimálně sepsat stanovisko k uvedené stížnosti, což bylo samo o sobě nepříjemné. O tom vypovídá následující text. Stanovisko ke stížnosti doktora Bedřicha Placáka ze dne 25. února 1985. Dne 25. února 1985 si podal doktor Bedřich Placák, narozen 16.2.1914 Vídeň, bytem Praha 8 Čimice, Křivenická 418, písemnou stížnost ministru vnitra ČSSR, ve které poukazuje na skutečnost, že jeho syn Petr Placák byl kontrolován ve svém bydlišti v nočních hodinách z 12. na 13. února 1985 příslušníky veřejné bezpečnosti. Syn Petr Placák byl přes skutečnost, že otec je bývalým mluvčím Charty 77, přijat k dennímu studiu na strojní fakultu ČVUT Praha. Pro neplnění studijních povinností a z obav před následným řízením před disciplinární komisí bylo vyhověno jeho žádosti a studium ukončeno. Bylo dokumentováno, že Petr Placák je autorem tendenčně protispolečensky zaměřených básní a textů, které jsou rozšiřovány zejména mezi mládeží rekrutující se z prostředí undergroundu a mladých přívrženců Charty 77. O této jeho činnosti se mimo jiné zmiňuje v emigrantském časopise Listy Václav Havel. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo za uplynulé období s Petrem Placákem prováděno několik preventivních opatření, která však neměla požadovaný účinek. Zejména vzhledem k rodinnému prostředí s jeho činností jsou obeznámeni rovněž příslušníci veřejné bezpečnosti obvodní správy SNB Praha 8. Dne 12.2.85 ve večerních hodinách byl příslušníky veřejné bezpečnosti zaregistrován v restauraci Na hřišti v Praze 6, kam jmenovaný často dochází, výskyt textu Učňovy zápisky, který má protispolečenský charakter a již v minulosti byl u Petra Placáka zajištěn. Z uvedeného důvodu byla následně k prověření alibi prováděna příslušníky VB kontrola Petra Placáka v bydlišti pod legendou kontroly občanského průkazu ke zjištění zaměstnání, neboť jmenovaný až do 1. února 85 po ukončení studia nikde nepracoval. Uvedená kontrola je předmětem stížnosti doktora Bedřicha Placáka, který je častým stěžovatelem a tendenčně poukazuje na každé sebemenší opatření příslušníků SNB.
Je zjištěno, že jeho stížnosti jsou rovněž využívány a zveřejňovány v rámci činností VONS, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, včetně vysílačů Hlasu Ameriky a Svobodná Evropa, čímž se snaží diskreditovat činnost pracovníků bezpečnosti. Všechny předešlé stížnosti byly shledány jako neodůvodněné. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem navrhuji, aby stížnost doktora Placáka byla vzata jako neodůvodněná a v tomto smyslu byl také informován. Legenda o tom, že příslušník IVB byl ve večerních hodinách v restauraci na hřišti zaregistrován výskyt textu učňovy zápisky, který má protispolečenský charakter, nedává vůbec žádný smysl. Příslušníci VB nosili na rozdíl od STB uniformy a představa červených vejložek, které registrují v hostinci mezi závadovou mládeží pohyb nějakých tiskovin a podobně i fízlů v civilu, které člověk poznal na stohonu, je úplná blbost, jak po technické, tak i obsahové stránce a jen to dokládá, jak se STBáci potili, aby si vůbec něco vymysleli. O parapsychologickém charakteru textu svědčí i tato formulace. Pro neplnění studijních povinností a z obav před následným řízením před disciplinární komisí bylo vyhověno jeho žádosti a studium ukončeno. Čili ČVUT, respektive STB, z obavy před disciplinární komisí vyhověla mé žádosti a své studium ukončila. STBáci zde také zcela otevřeně, aniž by si to ovšem uvědomovali, potvrzují, že v ČSSR byly děti přijímány na školy podle původu a politického přesvědčení jejich rodičů. Syn Petr Placák byl přes skutečnost, že otec je bývalým mluvčím Charty 77, přijat k dennímu studiu na strojní fakultu ČVUT Praha. Neváhá zdůraznit pražská STB. Už jenom pro takovéto dokumenty stály stížnosti za to. 14. února 1985. V inkriminovanou noc mi policie doručila předvolání ne do Bartolomějské ulice, ale na obvodní správu SNB v Libni. Fízlové předstírali, že zájem o mě má kriminálka. Na fízlárně v ulici Rosenbergových byli přítomní dva STBáci, které jsem v té době ještě neznal. Kapitán Babický alias nadstrážmistr Beránek a poručík Hrubý, jak se představoval, si už nepamatuju. Celý výslech, včetně onoho dramatického předvolání, se týkal mého minulého a současného zaměstnání. Veleduch Beránek se také jen tak mimochodem nenápadně zeptal, proč mě zajímá atomová energie. Zřejmě se chtěl ujistit, zda nehodlám sestrojit atomovou pumu. Záznam ze zpravodajského pohovoru. Dne 14.2.1985 byl v 8.30 proveden kapitánem Babickým a poručíkem Hrubým zpravodajský pohovor s československým státním příslušníkem. Petr Placák, narozen a tak dál a tak dál. Jmenovaný se dostavil na písemné předvolání do budovy obvodní správy SNB Praha 8 Rosenbergových 1 dle paragrafu 10 zákona číslo 40/74 sbírky. Po řádném poučení byly jmenovanému kladeny otázky, které směřovaly k zjištění předchozího a současného zaměstnání. K tomuto bylo Placákovi vysvětleno, že byl zjištěn poznatek o tom, že se vyhýbá pracovnímu poměru a nikde nepracuje. Pod touto legendou bylo dle občanského průkazu číslo 023962 série NJ/82 zjištěno, že Petr Placák ukončil dne 29.7.84 pracovní poměr s Národní galerií Praha 1 Valdštejnská 3, kde pracoval v depozitáři s měsíčním platem 1200 korun. Jak dále sám vypověděl, nastoupil od 1.9.84 k řádnému dennímu studiu na ČVUT v Praze 6, obor tepelné a jaderné stroje. Toto studium ukončil z rodinných důvodů. Nechtěl se více o tomto rozšiřovat, poznámka operativního pracovníka. Zamlčel však,
že by v průběhu studia byl někde krátkodobě zaměstnán a že od 25.10. přestal docházet na přednášky. Viz potvrzení z ČVUT z 10.1.85 pod číslem jednacím 11/85 ř.E. Dle občanského průkazu má proveden záznam, kde je od 1.2.85 zaměstnán na AMU Praha 1 Smetanovo nábřeží 2. Odmítal však uvést, jakou funkci zastává, jaký je jeho měsíční plat, pracovní doba a otázky s tímto zaměstnáním spojené. Velmi vyzývavě a arrogantně poznamenal, že nemusí vypovídat, jelikož zná velmi dobře svoje práva, načež počal citovat některá ustanovení paragrafu 19 zákona číslo 40/74 sbírky o Sboru národní bezpečnosti. Na základě tohoto mu bylo vysvětleno, že zjišťujeme, zda byl řádně zaměstnán a prověřujeme poznatek, který naplňuje skutkovou podstatu trestného činu podle paragrafu 203 trestního zákona. Placák poté vyslovil názor, že je to všechno stejně z popudu STB, která celou jejich rodinu šikanuje. Po těchto jeho slovech byl znovu důrazně upozorněn, aby si uvědomil, kde právě je, aby se podle toho také choval. Po tomto placák počal znovu vypovídat, kdy uvedl, že pracuje jako noční hlídač s pracovní dobou od 22 hodin do 6 hodin s měsíčním platem 1300 korun plus příplatky za noční službu. Více se o tomto zaměstnání nezmínil. Na otázku krátkodobých zaměstnání uvedl, že byl na jednu dekádu jako brigádník v podniku Geofyzika, který má pobočku v Krkonoších. Zde si podle jeho vyjádření vydělal 1000 korun. Sám se nemohl již upamatovat, v které době to bylo. Poznatek byl již ověřen ZTU diagram a zakládá se na pravdě. Vzhledem k tomu, že tato brigáda byla v průběhu studia na vysoké škole, nebudou výše výdělku a ostatní skutečnosti k brigádě zjišťovány. Během pohovoru se placák choval velmi vznětlivě, vyzývavě a arrogantně. Chtěl za každou cenu dokázat, že velmi dobře zná svoje práva a že tudíž nemusí vypovídat. Ohrazoval se taktéž tím, že vše je stejně z popudu STB, jako tomu bylo i u jeho bratra před Vánoci, když jej obvinili, že vykradl kostel v Bohnicích. Z těchto důvodů bylo také upuštěno od dalšího záměru zjišťování rodinných poměrů, zálib, jmenovaného, styků a podobně. Veškeré otázky byly jenom čistě zaměřeny k zaměstnání jmenovaného. Ze zpravodajského pohovoru na SNB v ulici Rosenbergových, který měl jinak poněkud tragikomický ráz, si Fízlové odnesli jeden důležitý poznatek. Podle občanky zjistili, že jsem momentálně zaměstnán na AMU a stanovili si následující cíle. Navrhovaná opatření. Za prvé, na základě zjištěných poznatků vejít ve styk s proděkanem strojní fakulty ČVUT inženýrem Novákem s cílem zabránit přijetí Petra Placáka k řádnému studiu na uvedené škole ve školním roce 85-86. Za druhé, prověřit zaměstnání na AMU s cílem zjištění služeb placáka, jeho spoluzaměstnanců a nadřízených orgánů. Za třetí, ve spolupráci s teritoriálním místním oddělením veřejné bezpečnosti zaměřit pozornost na výkon služby placáka. Za čtvrté, seznámit se s právem a povinnostmi nočního hlídače na AMU. Za tímto účelem vejít ve styk s pracovníkem zvláštních úkolů AMU. Za páté, po těchto opatřeních postupovat dle OS, operativní situace, a na základě dílčích opatření stanovených v cílech rozpracování objekta akce Fagot. Po ČVUT se STBáci jali řešit další kardinální problém, a sice mé zaměstnání nočního hlídače na AMU. Pomatený jezdec na kostnaté Rozinantě. Státní bezpečnost zřejmě měla za to, že dům umělců by se mohl stát místem intrik proti komunistickému systému. Ale takových míst byly miliony, neomezené množství, a vyráběla je sama STB.

Zabývám se dějinami 20. století, mimo jiné tedy. Především mě zajímají formy totality a to, jak se etablují ve společnosti a jak v ní působí. Protože si myslím, že jsou organickou součástí moderní společnosti a jsou tady stále přítomné, jen jsou skryté pod povrchem. A pokud si na to nebudeme dávat pozor, zase to dřív nebo později v plné síle vyplave na povrch a budeme se divit. Prohlásil v jednom z rozhovorů český prozaik, historik a básník Petr Placák, syn profesora Bedřicha Placáka, autora vzpomínkové knihy o slovenském národním povstání, Partizáni bez legend, knihy paměti lékaře, kterému bylo od roku 1977 znemožněno pracovat v oboru. Petr Placák se vyučil mechanikem a pracoval v různých dělnických profesích a už od samizdatového období patří ke kmenovým autorům Revolvera Reví. V letech 82 až 86 byl pak členem rockové skupiny The Plastic People of the Universe. Kniha Fízl, kterou máme rozečtenou ve vltavských podvečerech, je něco mezi esejem, historiografickou prací a beletrií. Práce sice vychází z materiálů, které produkovala komunistická tajná policie, nepracuje s nimi ale způsobem, jaký používá historiografie. Není svázaná nějakou metodologií, ale jsou v ní i postupy běžné v literatuře. I když Fízla řadíme do literatury, je to zároveň zasvěcený vhled do toho, jak fungovala komunistická STB v době normalizace. Podle autora má kniha i didaktický účel. Je to návod, jak se bránit jakémukoliv vnějšímu nátlaku, ať už je jeho původcem stát nebo cokoliv jiného. 14-dílnou četbu na pokračování natočil v roce 2014, tedy z knihy Petra Placáka Fízl, Vlado Rusko a účinkuje Igor Bareš. Četbu připravil Jiří Vondráček. Pokračovat budeme zase zítra v 18 hodin a 30 minut. Příběhy odporu od vzniku gerilového festivalu Nebitev v Bělehradě až po tichou likvidaci slovenského divadla Ludus nebo měnící se situace české alternativní scény propojuje divadelní režisérka Tamara Pomorikši. To už mluvíme o dalším pořadu, který uvádíme dnes na Vltavě. Je to radiodokument. Pořad ukazující sílu umělecké solidarity tváří v tvář nastupujícímu autoritářství a prolínající se jím rozhovory s režisérem Milem Rauem a významnými divadelními osobnostmi napříč těmito státy o nutnosti bránit svobodu a demokratické hodnoty. Radiodokument na toto téma, radiodokument pod nadpisem Divadlo pod tlakem, poslouchejte dnes po 20. hodině.

Proti průdu se snaží plout Soňa Horňáková. My jsme poslouchali její píseň z roku 1993 a proti proudu jsme dopluli také přes 19. hodinu.

Sedmé nebe. Je tu čtvrteční sedmé nebe, srdečně vás zdraví Pavel Klusák. Dnešní hodinu bych rád věnoval albu, od jehož vydání uplyne letos právě 20 let. A myslím, že s časovým odstupem stojí za poslech jak pro ty, kdo ho slyšeli v jiné době, tak pro ty, kteří se s ním dosud nesetkali. V roce 2006 totiž vyšlo dvojalbum Jana Buriana Dívčí válka. Koncept, který v textech shromáždil silná témata ženských dilemat, traumat a znevýhodnění ve společnosti převážně mužské. Burián si ty písničky vyzkoušel na koncertech u klavíru, ale ve studiu si přál předat hlas samotným ženám a tak přizval 19 zpěvaček z různých žánrů, které natočili 19 songů s bohatší instrumentací. Podíleli se na ní oba Honzovi synové, tehdy už docela zkušení muzikanti Jan a Jiří. Z dnešního pohledu je zřejmé, že Dívčí válka je první velké vědomé české feministické album, které předběhlo dnešní debaty a vzniklo v době, která si nic podobného neobjednala. A nic na tom nemění, že autorem je paradoxně muž. Jan Burian se dokázal tehdy rozhlédnout společností, individuálními osudy i jaksi nastavením zvyklostí a vyhmátl řadu slepých skvrn témat, která byla pro leckoho příliš samozřejmá, každodenně přítomná a tedy neviditelná. Albu Dívčí válka, které vyšlo před 20 lety u Indies MG Records a které mimochodem nenajdete na streamovacích platformách, je věnován tenhle pořad. Píseň Mezi polévkou a hlavním jídlem, postavy jménem Lenka, zpívá Dorota Bárová.

Dnes si pouštíme hudbu z cyklu písničkáře Jana Buriana Dívčí válka. Slova jako feminismus a patriarchát se tu nevyskytují, ovšem všechno se točí kolem žen a jejich nesnází ve společnosti našeho typu. Když jsem s Honzou Burianem sepisoval knižní rozhovor, dost jsme si o Dívčí válce povídali. Konec konců je to album, na které sklidil nejvíc ohlasů ze všech. Myslím, že právě pasáže z našeho rozhovoru mohou být nejvýmluvnější komentář k tomuhle albu. Takže když dovolíte, cituji. Řekl bych, říkal jsem tehdy Honzovi Burianovi, že příběh tvého ženského alba Dívčí válka začal mnohem dřív než v roce 2006, kdy vyšlo. Nejpozději roku 2001, kdy si album zhudebněných básní Bennyho Andersena nazval Unavený válečník. Do jejího titulu si vybral název té skvělé básně o utahaném, věčně bojujícím chlapovi. Benny Andersen píše, jsem z toho všeho k smrti unavený. Tady máš kafe, řekne jen jeho žena. A ráno válečník za zhonem honem složí kanón. Tehdy mě zajímalo, kdy Jan Burian začal ve světě kolem sebe číst signály toho, že mužské a ženské role, jejich nesamozřejmost, proměny a krize jsou silné téma. A odpověď Jana Buriana zní, myslím, že někdy úplně na začátku. Vyrůstal jsem přece s matkou, ta měla divadlo, kolem ní se motala spousta mužů s různými úmysly, pomoci jí, ale jí taky třeba ovládnout. Mám ženskou výchovu. Vyprávěla mi úplně všechno, když jsme si dlouhé hodiny ve dnech volna povídali. Jedna z mých prvních písniček byla o holce, kterou někdo obtěžoval v tramvaji, ale to byla samozřejmě tvorba nesoustavná, náhodná. A o kus dál Jan Burian ve vyprávění pokračuje. Narodila se nám Anička, byl jí rok a půl, starší Zuzce 11 a moje žena dostala možnost jet na lékařskou stáž do Albany. To se těžko odmítá, takže se vydala na stáž do Ameriky a já šel na stáž na mateřskou. Na necelé 2 měsíce, tedy ne na dlouho, ale stačilo to, protože jsem si při své stáži nevybral žádnou dovolenou. Hrál jsem, natáčel televizní pořad a připravoval se na cestu na Baltské ostrovy. Poměrně zblízka jsem proto poznal, jak žije zaměstnaná matka. A sepsal po večerech deník ze stáže v USA s podtitulem Ženou se člověk nerodí, ale stává. To je citát ze Simone de Beauvoir. Popsal jsem v tom díle detailně, co se dělo a snažil se zachytit nejen to roztomilé období, v němž si dítě vymýšlí slova, ale i své pocity a zkušenosti, aby ta stáž měla nějaký dlouhodobější význam. V takové situaci člověk pochopí hodně věcí, které mu v normálním toku života příliš nedocházejí. Začne se na běžné životní události dívat jinak. Vidí je očima druhého pohlaví, myslím, že to rozvíjí jeho citlivost. Vracelo se mi to později při psaní Dívčí války. A před námi je píseň S počtářem, zpívají sestry Steinovy a Dva milenci, zpívá Ester Kočičková.

Jak ten cyklus vznikal? Ptal jsem se Jana Buriana na podrobnosti vzniku a kořenů dívčí války, která vyšla právě před 20 lety v roce 2006. Vlastně to bylo báječné období, odpovídá Jan Burian, protože v poměrně krátké době, v několika vlnách či záchvatech, vzniklo víc než 20 textů na jedno vlastně nevyčerpatelné téma. Obracel jsem je v duchu na ruby, hrál jsem si. Navíc jsem zacházel poměrně velmi svobodně s češtinou, nectil žádné pravidelné útvary, psal jsem volným veršem, neurčil si předem žádná pravidla, prostě jsem řádil. Samozřejmě jsem v duchu probíral osudy různých žen, které jsem poznal. Občas jsem tu postavu téměř opsal, jindy jsem ji skládal jako puzzle z různých zajímavých střípků. Jan Burian tady samozřejmě figuruje jako autor, také jako koncertní interpret prvních verzí, ale tady potom přišel ten moment předávání materiálu zpěvačkám. Jan Burian říká, když moje písně zhudebňovali či zpívali jiní, skoro nikdy se mi to do té doby nelíbilo. Někdy to bylo dokonce úplně pitomé a šlo to proti tomu, co jsem chtěl sdělit. Ale říkal jsem si, že bych měl být rád, že o ty texty je zájem a mohou žít vlastním životem. Písňový text chápu jako scénář, který člověk může natočit různě, někdy třeba i tak zajímavě, že scénárista zírá, jindy naopak. Když syn Jan, který o téhle mé značné nechuti k tomu, aby mé písničky zpíval někdo jiný, věděl, přišel s nápadem, že by dívčí válku měly zpívat různé zpěvačky, váhal jsem, ale skutečně jen asi 10 minut. Pro jistotu jsem se pak rozhodl, že na druhé desce toho dvojalba si ty songy zaspívám já pouze s doprovodem klavíru. Tak a my dál prozkoumáváme playlist dívčí války dvěma písněmi o věcech těla, erotiky, o problémech s krásou a s partnerstvím. Kráska a zvířata, píseň zpívá Martina Trchová a po ní to bude Zuzana Homolová s písní Apokalypsa.

zpívala Zuzana Homolová, před ní Martina Trchová. Jak to bylo s výběrem zpěvaček? Ptal jsem se Jana Buriana. Podle čeho se zorientoval? Česko není moc velké, bylo to těžké. A Jan Burian v rozhovoru k albu Dívčí válka odpovídá. Těžké to bylo, ale taky zábavné. V té době jsem už měl většinu těch písní ospívaných na koncertech, jenže najednou jsem si měl představit, že je bude zpívat třeba Hana Hegerová nebo Dáša Voňková. Napsali jsme si seznam zpěvaček, které nám byly blízké, nejen prací, ale třeba i uměleckou odpovědností. Nechtěli jsme tam mít žádné popové hvězdičky, ani, jak to říct, osoby z druhého břehu, na němž vládne neúcta ke slovu a žánru. Seznam byl zpočátku dost široký, a tak jsme začali zpěvačky obvolávat a vysvětlovat, o co nám jde. Jako tazateli mi zvědavost nedala a ptal jsem se, jaká byla Hana Hegerová. Jan Burian odpovídá, Hana Hegerová především už asi 10 let vůbec nenatáčela a tak to byl jakýsi její comeback. Nabídku přijala, protože jsme si kdysi slíbili, že spolu něco uděláme a vinou osudu k tomu nikdy nedošlo. Když jsem jí teď oslovil, pravila roztomile, že mi to dluží. Ve studiu byla perfektní, vyžádala si melodii v notách, jen pořád opakovala, že trochu neví, proč by to měla zpívat ona, když já to zpívám zcela adekvátně. Později si dokonce v tisku posteskla, jak to všechno bylo těžké, ale chválila nás, že jsme na ní byli hodní. Anežku, která chodí na hřbitov za svým manželem a marně se snaží pochopit, co se vlastně v jejich životě stalo, zaspívala nakonec přesně a mistrovsky. A my si teď pustíme 4 takové těžší centrální písně z Dívčí války. Anna a její věšáci, zpívá Lenka Dusilová. Uprostřed noci má oblíbená interpretace Jany Koupkové. Bezejmená, jeden z posledních studiových výkonů Zuzany Michnové z Marsiasu. A potom zmíněná Hana Hegerová a banální příběh.

posledních letech vždycky usnul v křesle, když přišel večer pozdě z procházky. Nikdy jí neprozradil, proč se tváří sklesle. Zůstaly po něm jenom otázky. V posledních letech vždycky usnul v křesle, když přišel večer pozdě z procházky. Nikdy jí neprozradil, proč se tváří sklesle. Zůstaly po něm jenom otázky. Není to žádný nedopsaný román, ba ani námět k opeře. To jenom Aneš

0: klepe na dveře.
1: Dívčí válka, autorský cyklus Jana Buriana, Hana Hegerová, před ní Zuzana Michnová, Jana Koupková a Lenka Dusilová. Co si z natáčení pamatuješ nejvíc? Ptal jsem se Jana Buriana a on odpovídá. Vzpomínám si, jak Zuzana Homolová, Jana Koupková a Ivana Chýlková přišli do studia a vystřihli své písničky téměř okamžitě. Jak Lucie Vopálenská při natáčení kojila. Lenka Dusilová říkala, že přece nemůže zpívat verš Manifestují rozvraty. A jak Ester Kočičková, poté co jsem se jí zeptal, proč písničku o dvou milencích zpívá, tak smutně odpověděla: No vždyť je strašně smutná, takhle žije spousta mých kamarádek. Byla to krásná směsice ženských osobností, jejich charakterů a taky samozřejmě zvláštního půvabu. Můj dotaz, jak jste párovali písničky a interpretky, co to ovlivnilo, můžeš dát nějaký příklad? Jan Burian říká, tak třeba Bohyně kuchyně, což je v podstatě oslava většinou nedoceněného umění prosté hospodyně a hodně se v ní zpívá o jídle. Tuhle píseň jsme nabídli čínské tanečnici a zpěvačce žijící v Praze Fan Yin Song. Vybavilo se mi, že slovo Čína pro naší generaci spíš evokovalo nakrájené maso než pověstnou čínskou zeď nebo Konfucia. A říkali jsme si, že by mohlo být zajímavé, kdyby zpěvačka zpívala s čínským přízvukem. Přijala to po značném váhání, ale udělala to skvěle. Přidala si do písničky jakési zvláštní čínské hlasové koření a vyšlo jí to perfektně. Takže následují dvě písně, u kterých už ani nerozeznám, jestli jsou odlehčené nebo tíživé. Odovolené v podání Evy Holubové a potom zmíněná Bohyně kuchyně Fan Yin Song.

ním za statečnost a její závin nejlepším fáčem na rány. Vánoce přicházejí jen kvůli jejímu cukroví. Kdo od ní někdy ochutná,

vyžehlit plochu Kennedyho letiště, nakrmit Indii, vyluxovat Saharu, vycítit slamy v Riu. Za den by dokázala vyžehlit plochu Kennedyho letiště, nakrmit Indii, vyluxovat Saharu, vycítit slamy v Riu.

0: Bohyně kuchyně, bohyně kuchyně.
1: Tohle všechno jsou skladby z roku 2006, cyklus Jana Buriana Dívčí válka. Když jsem si s ním povídal o nějakých 12 let později, zda se mu zpětně vybavila další silná ženská témata, která by se do cyklu hodila, Honza odpovídal. Ani ne, napsal jsem od té doby pár dalších písniček, třeba tu o Kateřině, která se doma snaží uklidit věci, protože cítí, že už tu dlouho nebude, nebo o Veronice, která si také uklízí, ale s nadějí po rozvodu je totiž poprvé opravdu svobodná, ale zároveň také opuštěná. Nebo tu o cizí holce, kterou jsem potkal ve výtahu a ona mi vyprávěla, že se vrátila z Afghánistánu. Ta by se nejspíš do dívčí války hodila nejvíc, protože politických nebo celospolečenských témat tam moc není a z dnešního pohledu mi tam možná chybějí. Ještě k námětům písniček a příběhům v písních ptal jsem se, měl si ohlasy od ženských posluchaček. V české populární kultuře přece jen není těch feministických děl tolik, i když taková Věra Chytilová měla jasno už před 40 lety. Jan Burian odpovídá. Novinářka Mirka Vopavová mi třeba napsala, že jsem jí rozbrečel a že jsem normální chlapská svině převlečená za feministu. Dívčí válka měla asi největší ohlas ze všech desek, které jsem natočil. Napočítal jsem 14 recenzí a jednu bakalářskou práci. K tomu neobvyklé množství e-mailů s občasným rozborem, kdy některé posluchačky uvažovaly nad tím, které z hrdinek se nejvíce podobají a podobně.

zpívala Iveta Kováčová. Milí posluchači, myslím, že důvod, proč jsem chtěl po 20 letech připomenout dívčí válku, je zřejmý. Dnes jsou témata tohoto alba mnohem diskutovanější a asi i opíť srozumitelnější než v době vzniku. A tak je dialog dnešních časů s touhle deskou, myslím, na místě. Končíme songem Normální holka, zpívá Normální holka Anežka Růžičková, a pak závěr alba, skladba Potřetí, tady je interpretkou Lela Geislerová. Já si jdu pustit zbytek desky a uvažovat, které album z těch, co vychází dnes, předbíhá dobu o 2 dekády. Srdečně tímto zdravím Jana Buriana a všechny ženy, které vzniku téhle desky napomohly. Díky, že posloucháte se mnou, loučí se Pavel Klusák.

0: 20 let staré album připomněl dnes Pavel Klusák, deska Jana Buriana Dívčí válka. K jejímuž natočení přizval Jan Burian celou plejádu hudebních i hereckých osobností. Se stalo prvním vědomým feministickým albem, které vyšlo dávno předtím, než po tomto tématu byla taková poptávka.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Teď už se tady před námi otevírá program pro 28. květnový večer. Daniela Čermáková vás zdraví od mikrofonu. Jana Studecká se přidává z vysílací režie. Zachovejte nám přízeň, jsme tu pro vás. Pro vás tu také máme připravenou novou četbu s hvězdičkou. 23. hodina, to je její vysílací čas. Tedy nová ve smyslu první díl. Dnes začneme číst četby, která byla v Českém rozhlase natočená v roce 2021. Je to kultovní tragikomický román, v němž jsme všichni jen smrtelné případy. Možná už tušíte, o čem je řeč. O světu podle Garpa Johna Irvinga a nám bude číst Michal Bumbálek poprvé po 23. hodině. Rozhlasové vzpomínky italianistky, překladatelky a znalkyně italských operních libret a dlouholeté pedagožky Marie Kronbergerové. Tedy rozhlasové osudy jsou připraveny pro poslední půl hodinu dnešního dne. Miles Davis a přátelé se ohlásí ve 21 hodin, to je čas jazzového koncertu. My se vydáme do 10. července 1991 do velké haly pařížského parku La Villette ve Francii, kde se tento koncert uskutečnil. A teď rozhlasový dokument s podtitulem Divadlo pod tlakem. Divadelní režisérka Tamara Pomorišky, původem ze Srbska, v současnosti studuje na DAMU. V dokumentu Divadlo pod tlakem propojuje příběhy odporu od vzniku gerilového festivalu Ne bitev v Bělehradě až po tichou likvidaci slovenského divadla Ludus nebo měnící se situace české alternativní scény. Radiodokument ukazuje sílu umělecké solidarity tváří v tvář nastupujícímu autoritářství a prolínají se v něm rozhovory s režisérem Milem Rauem a významnými divadelními osobnostmi.

0: Radiodokument.
1: Podržavamo svaku zakonitu istragu, ali ono što se danas desilo nema veze sa istragom. Imalo je veze sa zastrašivanjem.
2: Je tu někdo, kdo chodí na taneční a divadelní představení? Je tu někdo, kdo chodí na koncerty?
3: Divadlo pod tlakem. Dokument Tamary Pomorišky.
4: Těsně před koncem roku 2025, přesněji 30. prosince, jsem mluvila se švýcarským režisérem Mílem Rauem. Naše úvahy o tom, co ve společnosti ještě funguje a co už nenávratně dosloužilo, se díky tomuto datu staly symbolickým bilancováním. Sešli jsme se krátce po jeho hostování na Bělehradském festivalu Bitev, který nesl název Nebitev, jako gesto odmítnutí státní cenzury. Mluvili jsme o inscenaci The Pellico Trial, o politickém pozadí v Srbsku, ze kterého se představení odehralo, o demokracii, Evropské unii, ale i o tvůrčích inspiracích. Ptala jsem se ho také na jeho genský manifest z roku 2018, definující principy moderního politického divadla a na jeho úvodní bod, podle kterého nemá divadlo svět jen zobrazovat, ale přímo měnit. Zajímalo mě, zda Milo Rau po všem, co se v posledních letech děje nejen v Srbsku, ale i ve světě, stále věří, že divadlo takovou moc skutečně má.
5: Ano, tolikrát mě překvapilo, jaké posuny dokážou umělecké projekty způsobit, když je propojíte s tím, co nazývám lokální mikroekonomikou. Když se snažíte změnit životy lidí zapojených do projektů nebo místa, kde tvoříte, tím, že jim dáte prostředky k tvorbě. Umění může být velmi silné. Někdy v symbolické rovině, jindy vytvořením paralelní společnosti, jako se to stalo u Nebitefu. Tam bylo cítit, jak to posílilo studentské hnutí a občanskou společnost. Byl to prostor, kde se realita rebelie mohla vyjádřit umělecky a viditelně. Někdy vytváříme prostory, které v politice vytvořit nejdou.
4: Ještě měsíc před hostováním Mila Raua a jeho představení The Pellico Trial nebylo vůbec jisté, zda a v jaké formě se festival Bělehradu odehraje. Psala jsem kvůli tomu kurátorovi festivalu Miloši Loličovi a ten mi 26. října 2025 odpověděl tímto e-mailem.
6: Milá Tamaro, promiň, že odpovídám až teď. Vládne tu naprostý zmatek a nekončící schon. Jsem rád, že mi k tomuhle tématu píšeš. Naprosto souhlasím, že by i širší evropská veřejnost měla vědět víc o tom, co se teď děje na jednom z nejstarších festivalů současného divadla. Můj tým i já jsme odešli z uměleckého vedení Bitefu. Důvodem byl pokus o cenzuru našeho programu ze strany festivalové rady, kterou dosadilo město. Předpokládám, že část toho příběhu už znáš. Aby ses v tom všem lépe zorientovala, posílám ti odkazy. Nejdřív naše oficiální prohlášení a pak chronologicky seřazené rozhovory.
4: Procházím si názvy odkazů, které mi Miloš poslal a čtu titulky jako Výbor Bitefu scenzuroval příjezd Mila Raua. Bitev v obležení, co se skrývá za konfliktem uměleckého týmu a správní rady. Nebo Bitev bude, i kdyby alternativní. Proč umělecký tým festivalu podal demisi? V mailu pak dál píše.
6: Je skvělé, že v prosinci dorazíš do Bělehradu, ale co je hlavní, budeš tu v půlce měsíce? Ptám se proto, že se nám mezi tím podařilo zorganizovat se na vlastní pěst. Nechceme tu cenzuru dopustit, takže od 15. do 18. prosince proběhne nezávislý gerilový bitev. V těch rozhovorech už o tom padla zmínka, ale brzy to oznámíme oficiálně a v plném rozsahu. Těším se na viděnou. Miloš.
4: Vydala jsem se do své rodné země, do Bělehradu, navštívit festival, na kterém jsem se kdysi zamilovala do divadla a začala se mu profesně věnovat. Tradiční podtitul festivalu Nové divadelní tendence zdůrazňuje jeho zaměření na inovativní a avantgardní formy. Od svého vzniku funguje jako platforma, která vytváří bezpečný prostor pro kritické myšlení, revoltu a nekompromisní svobodu projevu. Během 58 let existence festival hostil světové osobnosti jako Samuela Becketa, Evžena Joneska, Petera Brooka či Pinu Bausch. Z českých tvůrců se zde představili například Otomar Krejča nebo Dušan David Pařízek. Za 58 let festival nikdy nebyl přerušen. Nezastavilo ho bombardování NATO v roce 1999, ani pandemie covidu. Až teď jej ochromila politika. I když se jeho oficiální podoba hroutila, fascinovalo mě, jak znovu povstal z popela jako nebitev. O situaci jsem mluvila s organizátory a jeden z nich, Mladen Sávkovič, vám teď popíše, jak se z bitevu stal politický terč.
0: Spouštěcím momentem byly protesty po tragédii v listopadu 2024.
7: Ve městě Novi Sad na severu Srbska spadl betonový přístřešek u vlakového nádraží a zemřelo 8 lidí.
8: Srbští studenti plánují na 24 hodin zablokovat důležitou silniční křižovatku v Bělehradu. Pokračují tak v protestech. Podle demonstrantů za neštěstí může korupce.
9: Desítky tisíc lidí v celém Srbsku si připomínají rok od pádu přístřešku na nádraží v Novém Sadu.
0: Město se rozhodlo potlačit prostor pro jakékoliv kritické myšlení. Pro jakoukoliv formu kritiky, veřejného projevu a volání po svobodě, volání proti korupci, volání boji za o něco uspořádanější společnost. Tento osud postihl i bitev jako jeden z festivalů založených městem Bělehrad. Poté, co předchozímu týmu nebyl prodloužen mandát, se stala řada dalších věcí, které tento festival zasáhly. Změna právní legislativy, vlastně právního rámce, v němž bitev funguje, a mimo jiné došlo i ke snížení rozpočtu festivalu. Nakonec jsme dostali novou radu, která poté navrhla Miloše Loliče jako někoho, kdo by měl vytvořit program letošního 59. bitevu. Ten přizval i Anu Vujanovič a Borisava Matiče, aby s ním na tom pracovali. Bohužel, když se jim v relativně krátké době podařilo vytvořit nějaký program, rada ho nepřijala. Sporný byl švýcarský režisér Milo Rau, který loni otevřel bitev velmi krásným a dojemným projevem, takovým milostným dopisem bitevu, ale ve kterém také kritizoval vykořisťovatelské politiky společností jako Rio Tinto, které prosazují těžbu litia v Srbsku, proti čemuž se velká část obyvatel poměrně hlasitě bouří.
4: Pojďme hlouběji do minulosti, ještě o rok zpátky. Tady je ten slavný milostný dopis Mila Raua bitevu z roku 2024.
10: Drazí diváci, jsem moc šťastný, že jsem tady v Bělehradě na festivalu bitev. Miluji tento festival z mnoha důvodů. Je lokální a zároveň mezinárodní. Je to festival zasvěcený stejnou měrou kráse i protestu. Odvážný a rozmanitý. Vzpomínám si, když jsem byl na bitevu poprvé, přesně před 10 lety, v roce 2014. Tehdy jsem projížděl bývalou Jugoslávií v malém Volkswagenu. Dnes ráno po příjezdu jsem se doslechl, že letos v létě dorazil do Srbska ve Volkswagenu ještě někdo jiný. Byl to německý kancléř Olaf Scholz. Přijel podpořit těžbu lithia pro potřeby německého automobilového průmyslu nedaleko odtud v údolí Jadar. Scholz vyzval Srby, aby se obětovali pro Evropu, pro takzvanou udržitelnou energii. Evropa v tomto kontextu samozřejmě znamená Volkswagen. Znamená to vystěhování 20 000 rodin a otrávení úrodné půdy pro příští generace. Ano, přesně to slovo udržitelná znamená. Udržitelná v umírání. Ukážu ti strach v hrsti prachu, jak napsal T.S. Eliot v Pusté zemi po první světové válce. Dnes jsme svědky jiné války. Války ekonomické, která mění celé státy v pustinu, v zemi smutku a strachu.
11: Očigledno da je to zasmetalo mnogima i tada su reakcije na otvaranje bitefa prošle godine bile izuzetno burne.
0: Očividně to mnohým vadilo a reakce na zahájení bitefu byly loni velmi bouřlivé.
3: Ale to, jak víme, bylo pro radu nepřijatelné, aby Milo Rau znovu přijel na festival. Po zveřejnění těchto informací o cenzuře a následném podání demisí, mezi tím ji podala radní pro kulturu města Bělehrad i členové rady, bylo jasné, že letos zůstaneme bez oficiálního Bitefu. Nicméně tým mnoha lidí, milovníků festivalu, ale i pracovníků v kultuře, aktivistek a aktivistů se všichni sešli, aby společně vytvořili gerilové vydání Bitefu, které nazýváme Ne Bitef. Ten se koná právě od 15. do 18. prosince v Bělehradě a jím je splacen dluh Bitefu. Vše, co umělecký tým vymyslel pro 59. ročník, se nějakým způsobem podařilo zrealizovat. A musím říct, že především díky dobrovolnické práci nás všech. Chci zmínit hlavně kolegyni Mionu, protože bez velkého přispění studentů, hlavně studentů, by ani tento ročník gerilového Bitefu nebyl možný.
4: Bělehradskou radní pro kulturu jsem se pokusila oslovit, aby mi sdělila svůj postoj ke zrušení festivalu, ale neúspěšně. Vyspovídala jsem však Mionu, jednu ze studentek Fakulty dramatických umění, která se podílela na tvorbě nouzové verze festivalu.
12: My jako studenti, kteří jsou byli v blokádě za dlouhou hodinu dana, jsme se
13: jako studenti stávkujeme už přes rok a za tu dobu jsme zažili mnoho podob nespravedlnosti i cenzury. Letos nám zrušili filmový festival Fest a poté i divadelní Bitev, což nás přimělo vzít věci do vlastních rukou. S kolegyní jsme přemýšleli, zda by bylo možné, abychom jako studentská komunita pozvali Milo Raua a společně jeho představení zrealizovali. Kontaktovali jsme jednoho z dramaturgů, Borisa Matyče, který nás do příprav zapojil. Dostali jsme na starosti celé uvedení inscenace, která se nakonec symbolicky odehrála přímo u nás na Fakultě dramatických umění.
12: A je to symbolično i na Fakultě dramatických umění.
4: Nad vchodem do Fakulty dramatických umění visí velký černý papír, na kterém je bílou barvou ručně napsáno Proces Pelico. Chybí zde jakékoliv slavnostní osvětlení. Vstupenky jsou jednoduché modré papírky s vypsaným datem 15. prosince 2025 a časem 18:00. Uvnitř i vně budovy visí ručně malované transparenty s heslem Blokáda. Mezi nimi vyčnívá jeden s nápisem Úctění památky mrtvých. Podpora znásilněných, ať je to obrovský hluk a nezapomenutelný trvalý chaos. Hlavní sál je úplně plný, takže se o patro výš organizuje streaming pro ty, kteří se dovnitř už nevešli. Před začátkem představení zní v smyčce festivalová znělka.
14: Umesto čutanja, odlučan odgovor. Ne Bitev proglašava 59. Bitev otvorenim.
4: Dobrodošli! Ne Bitev je velké ne cenzuře.
15: Bitev je tamo,
4: kde se rozhodně odmítáme smířit s vymazáním živého odkazu kritického divadla.
14: Ovo nije zamena za festival,
4: který byl ukraden a umlčen.
14: Vraćamo se zajedno izvorima Bitev.
4: K revoltě, protestu, svobodě projevu a slova.
14: Bitev je decenijama mesto susreta odvažnih disidentskih glasova,
4: antikolonijalni
14: praksi, kritike kapitalizma, borbe protiv autoritarstva.
4: Proto ho nedáme.
16: Večeras Ne Bitev prikazuje predstavu Proces Pelico. Režija Milo

0: Představení trvalo přes 4 hodiny a já jsem ho slédla jedným dechem. Inscenace vychází ze skutečného soudního případu Gisèle Pelicot, kterou její manžel roky omamoval drogami a nechal znásilňovat desítkami cizích mužů, zatímco ona byla v narkotickém komatu. Zasáhli mě jednotlivé vrstvy inscenace, od osobní tragédie až po hluboký politický a společenský přesah. Toto téma podle mého názoru přesně vystihuje osud srbského národa, který žije pod sedativy a nechává se zneužívat, aniž by si to uvědomoval. Místní justice i Evropa přitom jen nečinně přihlížejí. V bělehradském uvedení vedle uznávaných herců Rau obsadil i klíčové postavy srbského odporu. Propuštěného uměleckého ředitele festivalu, básnířku a ekoaktivistku, herečku propuštěnou kvůli svému přesvědčení i univerzitní studenty. V rozhovoru, který jsem vedla s Milem Rauem na sklonku minulého roku, jsem se ho ptala, jak se mu v Bělehradě hrálo. Odpověděl mi, že to pro něj byl vánoční dárek. Pokud mám jeho slova shrnout, cítil, že v Bělehradě nešlo jen o další reprízu, ale o historický moment skutečně nezbytného divadla. Díky politické situaci v Srbsku, všudy přítomné korupci a oportunismu, získal text o svobodné vůli mnohem silnější politický náboj než kdekoliv jinde. Byl nadšený z hlubokého napojení herců i publika a přiznal, že na tento zážitek, který byl pro něj a jeho spolurežisérku Servane naprosto výjimečný, je velmi hrdý. V rámci našeho rozhovoru jsem se ho zeptala, zda tehdy v roce 2024 tušil, jakou lavinu svým hovorem o těžbě lítia spustí, že kvůli němu vyhodí ředitele festivalu a on sám se v Srbsku stane personou non grata.
1: Dobře si pamatuji na ten moment, kdy jsem mluvil na pódiu v Bělehradě na začátku minulého festivalu. Byl to zatím poslední oficiální ročník, protože věřím, že příští rok už zase bude oficiální, nebo možná zůstane partizánský. Uvidíme. Vůle lidí a celé scény byla ale tak silná, že si nemyslím, že by bitev někdy zanikl. To je ten pozitivní výsledek mého projevu. Ten negativní byl samozřejmě ten, že po něm Nikitu vyhodili, respektive

0: her. Bylo zajímavé, že to vytvořilo takový protitlak, až vznikl Nebitev. Nejdřív jsem se cítil provinile, chtěl jsem jen vyjádřit přátelství a najednou se to takhle zvrtlo. Pak mi ale došlo, že jedinou odpovědí může být solidarita. Oni její sílu úplně podcenili. Mysleli si, že jedna hra chybět nebude, ale přepočítali se. Ukázalo se, jak silná je občanská společnost a umělecká scéna při obraně demokracie v Evropě. Ten příběh se nakonec proměnil v krásnou alegorii solidarity. Vím, jak těžké to pro všechny bylo. Moto festivalu je: bitev je tam, kde se scházíme. Je to podobné, jako když Peršané útočili na Atény a Démosthenes řekl, že město musíme opustit. Lidé se báli, že Atény schoří, ale on odvětil, že Atény jsou tam, kde jsou Aténané. Bitev je místo, kde se scházíme, abychom ho společně tvořili.
1: Dále jsem se ho ptala na paralely mezi Srbskem a sousedním Slovenskem či Maďarskem, které jsou na rozdíl od Srbska členy Evropské unie. V deni těchto zemí, kde dochází k cílenému oslabování kultury a čistkám v institucích, se Milo orientuje díky své iniciativě Resistance Now.
0: Je zajímavé, že těžba lithia byla jedním z argumentů, proč by se Srbsko mohlo stát členem EU rychleji. Musíme vidět tu dialektiku. Za Evropskou unii a demokracií nebojujeme proto, že je tam všechno skvělé. Ale jen díky tomu boji se věci mohou zlepšit. Srbsko ještě není ztracené. Srbská demokracie je teď bráněna liberální společností a věřím, že přežije. Ale vidím, jak rychle to jde. O smrti demokracie se říká, že roky umírá pomalu. A na konci je to pak hrozný sešup, otázka pár týdnů. Když jsem ale viděl, v jaké situaci jsou tamní lidé a kulturní sektor a jak už roky vzdorují a brání své instituce a školy, říkám si, jak dlouho to ještě vydrží. To samé vidíme i na Slovensku, kde lidé vyšli do ulic bránit své instituce. Nejsem si ale jistý, jestli se tento boj dá vyhrát bez vysoké úrovně mezinárodní solidarity. Státní aparát je stále příliš silný. Být v EU může pomoci. V Srbsku jde teď o záchranu institucí, o samosprávu a obranu. Maďarsko podle mě čekalo příliš dlouho a teď tam mají paralelní společnosti, trochu jako v Íránu. Žijete svůj liberální každodenní život, ale politický prostor je uzavřený. Slovensko k tomu má blízko, Srbsko možná ještě blíž a v Rusku už je, jak víme, dohráno. Jak to vysvětlit Evropanům? Můžu říct, že je to jako Rusko před 10 lety, Maďarsko před 2 lety, nebo proroctví naší vlastní budoucnosti, pokud si nedáme pozor. Všichni jsme v tom společně. Nacházíme se v konečné fázi liberální demokracie. Po roce 89 jsme si mysleli, že otázka systému je vyřešená, že už půjde jen o biznis a výměnu. Teď zjišťujeme, že to byl možná jen takový úsměvný prolog k autoritářství. Nechci v Evropě prožívat znovu ty samé dějiny.
1: Právě když tento pořad v polovině dubna 2026 natáčíme, Maďarsko ukazuje, že autokracie není nevyhnutelný osud a že tamní občanská společnost dokázala najít cestu ke změně.
2: Je tu někdo, kdo chodí na taneční a divadelní představení?
3: Ruší viacročné zmluvy pre najväčšie festival.
4: Konal protest proti Martine Šimkovičovej a vláde Roberta Fica. Konkrétne ho organizovala Otvorená kultúra a akurát sa dáv dlhý niekoľko stovek metrov nachádza zrovna pred budovou ministerstva kultúry.
1: Na sousedním Slovensku se karta zatím neobrací. Následující facebookový příspěvek divadla Malá scéna ze září 2025 je i v dubnu 2026 stále aktuální, protože popsaná situace se i nadále řeší.
0: V Nox

0: Et solitudo, noc a samota. Názov poslednej inscenácie divadla Ludus vyjadruje aj naše pocity. Divadlo Ludus, ktoré od roku 2018 viedol Martin Kubran, prestalo existovať. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja na zasadnutí v apríli 2025 schválilo návrh na jeho premenovanie, čím ho de facto zrušilo. V rovnakom návrhu bolo aj odvolanie Martina Kubrana z funkcie riaditeľa divadla, a to s účinnosťou ku dňu schválenia vymenovania riaditeľa divadla Ludus, respektíve divadla Malá scéna. Nikto zo zastupiteľstva nemal potrebu zhodnotiť činnosť divadla ani pôsobenie riaditeľa, alebo sa s jeho zamestnancami stretnúť. Výberové konanie na miesto riaditeľa divadla Malá scéna následníckej inštitúcie sa uskutočnilo 30.6.2025 v ešte väčšej tichosti. Do konkurzu sa náš tým prihlásil s vlastným projektom, o čom sa verejnosť doteraz nemala ako dozvedieť. Keďže považujeme náš projekt za kvalitný, bola by škoda, keby sa s ním verejnosť nemohla zoznámiť. Zverejňujeme ho v nezmenenej podobe, v akej bol zaslaný do výberového konania.
1: Schrnujú zde koncept, se kterým se tým hlásil do výběrového řízení. Jejich vize proměnit divadlo Ludus na malou scénu v prostorách Slovenské technické univerzity, kde se místo dětského publika zaměří na vysokoškoláky a naléhává evropská témata. Kolektivní model řízení umožní celému týmu Martina Kubrana rozhodovat o programu, který propojí radikální činohru s hudbou, provozem galerie a podporu nezávislé scény. Tým hodla zúročit sedmiletou společnou práci a posunout se k vyšší odpovědnosti. Chtějí dát prostor mladé energii a citlivosti, která reaguje na společenské krize i nástup nových technologií. Jejich posláním bude vést dospívající k toleranci a solidaritě v této turbulentní době. Celý projekt má skrze prohlubování kolektivní citlivosti hledat odpovědi na otázku, v jaké budoucnosti chtějí dnešní mladí lidé jako Evropané žít. Zdá se vám tento koncept utopický? Oslovila jsem Martina Kubrana s žádostí o rozhovor, ten však dal přednost písemnému vyjádření. Zde přináším jeho e-mailovou odpověď ze dne 5. února 2026.
0: Vážená Tamara, divadlo Ludus bolo zriadované župné divadlo, presťahovaním sa do priestoru Malá scéna STU získalo konečne možnosť emancipovať sa a začať novú éru. Vedúca oddelenia kultúry, župan, ani poslanci však nevideli v ďalšom rozvoji nášho projektu, programu a dramaturgie žiadny význam, takže nás proste zrušili s tým, že na riaditeľa nástupnického subjektu divadlo Malá scéna vypíše konkurs a organizácia prevezme repertoár a záväzky divadla Ludus. Bližšie informácie nájdete na našej stránke, keďže kroky zriadovateľa sú neštandardné a idiotské, náš tým sa rozhodol nepokračovať. Vyjadrili sme sa k tomu verejne 6.9.2025 na sockách. Divadlo bez názvu, loga a programovej identity je v tejto chvíli chromé. Keďže má však schválený rozpočet, hrá a tiež skúša nové inscenácie, ktoré pripravil a zverejnil náš tým divadla Ludus ešte pred rokom. Poslednú sezónu, respektíve celý rok 2026, sa tak vlastne realizuje náš program ako si postmortem. Ja ani náš tým nie sme zamestnanci divadla, nemáme žiadny dosah na riešenie jeho problémov. Navyše, nemáme ani tušenie o zámeroch župy. Tým pádom sa k tomu neviem kompetentne vyjadriť. Prajem vám pekný deň. Martin Kubran.
1: O několik minut později přidal dovětek e-mailu.
0: Vážená Tamara, ešte sa mi žiada dodať, že v tomto prípade nejde o nejaké kultúrne vojny ani o pokus o cenzúru. Ide o typické sklony lokálnej politiky na Slovensku riadiť a rozdeľovať verejné zdroje ako trafiky podľa vlastných mafiánskych pravidiel. Kultúrne inštitúcie tu slúžia politikom ako bezplatné reklamné plochy, slúžia politickej kampani zadarmo. Prajem vám pekný večer. Martin Kubran.
1: Jen pro pořádek doplňuji, že Martin Kubran mi dal k použití těchto informací volnou ruku a popřel mi hodně štěstí. V únoru jsem se setkala také s Monikou Škojcovou, ředitelkou a projektovou manažerkou divadla Pôtoň ze Slovenska.
2: Divadlo Pôtoň bylo jednou z 26 vybraných organizácií, které prešli vládnym auditom, který se organizoval od oktobra minulého roku do decembra minulého roku. Tých 26 subjektov bolo vybrané na základe nejakej rizikovosti, ktorú ministerstvo financí definovalo tým, že tieto subjekty čerpali v jednom čase viacero dotácií od viacero poskytovateľov. A preto aj cieľom toho auditu malo byť v podstate kontrola, či nedochádzalo k nejakému duplicitnému financovaniu projektov, či sa dodržiavali pravidlá hospodárnosti, či sa riadne tieto dotácie čerpali. A tento audit prišiel na nejaké nedostatky pri šiestich z týchto kontrolovaných subjektov. A medzi nimi sme teda sa ocitli aj my. Auditori u nás identifikovali dva nedostatky a tie spočívali v tom, že sme dva projekty spolufinancovali nesprávnym spôsobom. My sme v roku 2022 a 2023 realizovali projekty, ktoré aj sa akože každoročne snažíme organizovať, a to sú vzdelávacie podujatia pre mladých. A v týchto rokoch sme na to získali dotácie z Ministerstva spravodlivosti. A Ministerstvo spravodlivosti malo akoby požiadavku, aby sme tieto projekty spolufinancovali z vlastných zdrojov. Mm-hmm. A my sme tam robili chybu, že sme reálne akože tie projekty aj spolufinancovali, ale neskôr sme si tie výdavky na spolufinancovanie uplatnili v dotácii v inom projekte. To znamená, že sme vlastne akože vecne nespolufinancovali projekt z vlastných zdrojov, ale z iných verejných zdrojov. A toto bolo zakázané. A nám toto teda auditori vyčítajú, čomu my aj rozumieme, aj si toto pochybenie pripúšťame. Tam skôr rozporujeme to, že to spolufinancovanie je vo výške dokopy pri tých obidvoch projektoch vo výške 1780 eur, ale auditorská skupina požaduje od nás sankciu vo výške 28 tisíc eur, čo vlastne predstavuje tú sumu tých dotácií, ktoré sme my na jednotlivé projekty získali. Čo je ešte zaujímavé na tej celej situácii je to, že auditorská skupina v tom audite konštatuje, že projekty boli riadne zrealizované, riadne vyúčtované, použitá dotácia bola na oprávnené výdavky, hospodárnym spôsobom, účelne, efektívne, a napriek tomu akože požadujú ako keby vrátenie tých dotácií jednotlivých.
1: Vaše divadlo se věnuje palčivým společenským tématům a kritickému myšlení. Jak si vysvětlujete současný tlak státních orgánů na vaši instituci i na ostatní? A kam až podle vás tyto snahy o kontrolu na Slovensku sáhají?
2: Máte pravdu, že divadlo Pôtoň robí aj projekty, ktoré možno niekomu prekážajú. My sme naozaj jedna z tých kritickejších organizácií pôsobiacich v kultúre. Kriticky sme aj nielen ako v rámci našich inscenácií, ktoré sú autorské a v ktorých vždy sa snažíme poukázať na nejaké súčasné problémy, ktoré podľa nás spoločnosť trápia, ale robíme aj iné typy aktivít, či už teda nejaké vzdelávanie pre mladých. Máme to portfólio naozaj že široké. A naozaj sme aj verejne akoby kriticky ku krokom predstaviteľov, či už Fondu na podporu umenia, alebo predstaviteľov ministerstva kultúry. Takže je možné, že naozaj niektorým ľuďom ležíme v žalúdku, avšak neviem, či by som audit, ktorý sa u nás konal, odôvodnila tým, že to bola nejaká politická objednávka. Vôbec nerozporujem to, že by štát mal kontrolovať mimovládne organizácie v tom, akým spôsobom čerpajú tie jednotlivé zdroje, a naozaj skôr to oceňujem a skôr by som to ocenila aj, aby sa to dialo naozaj nielen voči mimovládnym organizáciám, ale tak celkovo. Zaujímavé je skôr na tom to potom, akým spôsobom sa tie výsledky toho auditu komunikujú navonok. A že sa prišlo na to, že tá nejaká chybovosť je v rozsahu 0,5% z tých kontrolovaných zdrojov, že vlastne sa to komunikuje ako nejaký systémový problém, a že vlastne je možné, že sa tie dotácie čerpajú nesprávne a že jednoducho sa tam tie peniaze ako keby v tých mimovládnych organizáciách strácajú a podobne. A to je podľa mňa veľký problém. A celkovo je problém, akým spôsobom sa komunikuje momentálne o mimovládnych organizáciách na Slovensku. Určite je problém, keď premiér označí mimovládne organizácie za najväčšie nebezpečenstvo v krajine a že teda sa z nás robia akýsi príživníci a najväčšie nebezpečenstvo a tým pádom ako keby nepriatelia, proti ktorým treba bojovať. S týmto určite nesúhlasím. A samozrejme potom aj zo strany Ministerstva kultúry a zo strany napríklad predstaviteľov Fondu na podporu umenia zaznievajú tiež také akoby nepríjemné označenia na adresu jednotlivých kultúrnych organizácií, najmä tých, ktoré pôsobia v nezriadovanej kultúre. A taktiež sme tam označovaní za tých príživníkov a neustále opakujú, ako sme boli nasatí na ten systém príjmania dotácií cez Fond na podporu umenia. A že to tak vlastne komunikujú, ako keby to išlo vždycky tie dotácie, ako keby nám do tých vreciek súkromných a že vlastne to vôbec nespomenú, že to išlo na fungovanie tých organizácií, na ten program, na to, aby tá kultúra sa dostávala aj do regiónov, aj k ľuďom, ktorí by sa k tej kultúre inak nemali ako dostať v podstate. Momentálne je tá situácia na Slovensku pre nezriadovanú kultúru veľmi náročná.
3: Je tu někdo, kdo chodí na taneční a divadelní představení?
4: A teď něco málo k dnešní demonstraci. Jak bude probíhat, jaké má bezpečnostní zásady?
5: Podobnost dnešní situace v Česku so slovenskou je neprehľadnutelná. Ministerstvo kultúry získala rovnako ako na Slovensku pred 2 rokmi strana s najmenším volebným ziskom, avšak s disproporčným ideologickým vplyvom. Vývoj na Slovensku ukazuje, že v situácii, keď je koaličná väčšina existenčne závislá od menšieho partnera, býva politická vôľa korigovať jeho deštrukčné kroky výrazne oslabená. Rezorty kultúry v Česku aj na Slovensku spravujú strany s retorikou krajnej pravice. Slovenská SNS šíri cez billboardovú kampaň otvorenú nenávisť voči menšinám. Chceme veriť, že tu podobnosť oboch strán končí. Zo slovenskej strany ponúkame solidaritu, zdieľanie, spoluúčasť a pripravenosť pomôcť, kedykoľvek bude česká kultúra potrebovať podporu v obrane pred mocenskými útokmi. Stojíme spolu s vami proti tým, čo chápu kultúru ako nástroj na šírenie politikmi ovládaných naratívov. Stojíme proti tým, ktorí sa mocenskými nástrojmi pokúšajú umlčiavať svojbytné hlasy a ekonomickými zásahmi si vynucujú poslušnosť. Kultúra má byť otvorená, a to na Slovensku, v Česku, aj kdekoľvek inde vo svete. Držíme spolu.
1: Toto je úryvek otevřeného dopisu české kulturní scéně, který podepsali stovky signatářů a o kterém 23. února 2026 informovala slovenská nezávislá občanská platforma Otvorená kultura. Několik málo dní po zveřejnění dopisu jsem mluvila s Lenkou Havlíkovou, ředitelkou divadla X10 a předsedkyní Asociace nezávislých divadel České republiky. Jak podle tebe toto snížení ohrozí českou alternativní scénu?
6: No tak já si myslím, že zásadně, protože ten škrt je poměrně velký, je to skoro třetina vlastně rozpočtu v tom na ty granty. A to vlastně znamená, že já samozřejmě nevím, jak rozhodnou grantové komise, jakým způsobem se k tomuto postaví, protože to teď vlastně probíhá, ale jasné je, že se musí buď to nějakým způsobem plošně škrtat, anebo že prostě bude uspokojeno méně žadatelů. K tomu bych ráda řekla, že vlastně v průběhu minulých let ta takzvaná saturace těch požadavků se pohybovala kolem 40% rovnovážně vlastně ve všech oborech A tohle znamená její snížení zhruba na 30%. Jo? Takže navíc je to samozřejmě ve fázi, kdy jsme v rozpočtovém provizoriu a bavíme se o probíhajícím roku, kdy už řada těch aktivit probíhá. Je to samozřejmě, i toto má své dopady, protože subjekty vlastně nemohou prostě třeba potvrzovat nějaké své smluvní závazky, nemohou prostě se normálně, racionálně chovat. Myslím si, že ten dopad je vlastně trojím způsobem. Jednak je to samotné omezení činnosti. Organizace určitě budou muset nějakou část svých programů prostě redukovat. Další věc je samozřejmě dopad na publikum, na dostupnost kultury. To znamená, že se dá očekávat vlastně zdražení. Já bych v tomhle smyslu ráda řekla, že kultura je služba. Kultura není obchodní komodita. Kultura je prostě něco, co nějakým způsobem podporuje vlastně rozvoj společnosti, nějaké její komunitní aspekty, soudržnost, nějaká komunikace, mezigenerační vztahy a tak dál. No a pak je samozřejmě otázka, jakým způsobem to omezí dostupnost v regionech. Já bych vlastně ještě chtěla možná říct, že kultura je podfinancovaná od roku 89, to je 36 let. A když v téhle situaci, kdy už tak vlastně se řada lidí v tom sektoru pohybuje opravdu jako silou vůle, tak to ještě tímto způsobem ohrozit mi připadá krajně nezodpovědné, protože v živé kultuře, když něco zanikne, tak už to pak prostě neexistuje.
1: Slovenští umělci v otevřeném dopise varují před ničením nezávislých institucí a ovládnutí kultury státem. Hrozí podle tebe podobné omezování svobody tvorby také v Česku?
6: V tuhle chvíli jako nemůžu něco takového jakoby tvrdit. Samozřejmě děkujeme slovenským kolegům za vyslovení podpory. My jsme vlastně v době, kdy řešili otázky po nástupu paní Šimkovičové do funkce, také podporovali slovenské kolegy a tu, jako sledovali jsme a sledujeme intenzivně situaci na Slovensku a myslím si, že je to pro nás určité vodítko, jakým způsobem spolu i vzájemně komunikovat, jakým způsobem věci monitorovat a jakým způsobem se prostě k tomu stavět. Čili v tuto chvíli nemůžu říct, že by tady existovala nějaká cenzura, ale budeme to samozřejmě sledovat. Chtěla jsem ještě říct, že důležitou hodnotou kultury je vlastně ten celý ekosystém. To, jak jsou vlastně provázány, existují prostě organizace různého typu zřízení, existuje prostě kultura ve zřizovaných organizacích, v nezávislých, existuje kultura podnikatelská a všechno je to nějakým způsobem provázáno. Důležitou podmínkou kvality té kultury je vlastně ta široká základna. Je to podobně jako ve sportu, kde prostě potřebujeme základní kluby na úrovni žáků, dorostu, a potom přijde prostě nějaká první liga, druhá liga, nějaká reprezentace a teprve vlastně z této šíře všech těch organizací se generuje ta vlastně špičková kvalita.
7: Živou kulturu nepřejedete!
8: Živou kulturu nepřejedete!
7: O to, kdo vymyslel toto?
8: O to, kdo vymyslel toto?
1: Procházím chodbou na doktorskou přednášku a na stěnách fakulty vidím čerstvé plakáty. Stojíme za kulturou. Damu, stojíš za kulturou. Nenecháme si ukrást budoucnost. Připomnělo mi to moji poslední cestu do Bělehradu v prosinci 2025. Teď je duben roku 2026 a já dokončuju své shrnutí divadelných událostí napříč srbském, českém a slovenském za posledních pár měsíců. Udělám to citací Mila Raua, jeho proslovem, kterým kdysi zahájil jeden divadelný festival v jednom státě na této zemi.
0: Tentokrát jsem do Bělehradu nepřijel Volkswagenem, přijel jsem s řeckou tragédií, hrou Antigona v Amazonii, oboji brazilského hnutí zemědělců bez půdy proti moderním těžařským společnostem. Oboji Antigony, thébské princezny, proti jejímu strýci Kreontovi, řeckému Olafu Scholzovi. Amazonie je odtud vzdálená 10 000 kilometrů, ale žijeme v globalizovaném světě. Stejná tragédie, stejná pustina je všude. Jako v teenagerském filmu o monstrech, stejná společnost Rio Tinto těží lithium v Srbsku a bauxit v Amazonii, minerály potřebné pro udržitelnou budoucnost Volkswagenu. Není divu, že v Amazonii existuje rčení, když slyšíš slovo udržitelné, utíkej, co ti nohy stačí. Mnoho je věcí strašných, ale nad člověka nic strašnějšího není. Toto je nejslavnější citát z Antigony. Ano, v nás lidech je něco strašného, monstrózního, něco děsivého. Něco, kvůli čemu mám občas nutkání si sednout a řvát. Proto vás prosím, buďme všichni jako Antigona, buďme všichni jako Dostojevského idiot, buďme naivní, řekněme ne smrtící ideologii naší doby. Bojujme za krásu života, za krásu přírody, naši skutečnou vlast. Ano, znovu žijeme v temných dobách, obklopují nás války. Máme málo času na to, abychom udělali šťastnými živé a celou věčnost na to, abychom milovali mrtvé, jak píše Sofokles v Antigoně. Proto oslavujme krásu, sounáležitost a úctu zde v Bělehradě i kdekoliv jinde.

Radio dokument o nutnosti bránit svobodu a demokratické hodnoty připravila Tamara Pomuršky, divadelní režisérka, v současnosti studující na DAMU. Mistrem zvuku byl Tomáš Pernický, dramaturgem Marek Mojžíšek a účinkovali Miroslav Zavičár s Martinem Matejkou. Také příští týden připravujeme, stejně jako to bylo dnes, premiérový radiodokument, tentokrát ke stoletému výročí narození amerického básníka Allena Ginsberga. Dokudrama akce Chroust, Allen Ginsberg a STB se věnuje především jeho pobytu v Praze, zvolení králem Majálesu a deníku, který záhadně zmizel. Radiodokument Dana Beka a Daniela Kupšovského poslouchejte 4. června od 20. hodiny. A teď v 21 hodin se také budeme věnovat jednomu z témů výročí narození.

0: Koncert Milese Davise z Paříže z roku 1991 doplňuje programovou nabídku, kterou chceme připomenout úterní z té výročí narození této ikony, ale ještě před ním jsme vám teď nabídli ukázku z desky známého českého hráče na kontrabas Františka Uhlíře, kterou vydal ke svým 75. narozeninám. Album František Uhlíř Team plus Strings Coming Home nabízí autorské skladby psané pro současné obsazení FUT, ale speciálním bonusem je skladba Trialog pro solové housle, jazz kvartet a smyčcový orchestr, kterou nahrál Anton Čonka na housle, FUT a Český symfonický orchestr. A tuto skladbu jste právě teď mohli vyslechnout.
1: Katedrála, jak ji neznáte.
2: Dominanta Prahy. Architektonická ikona i národní symbol.
1: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje svatovítský chrám, coby model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
2: Ve víkendové příloze každou sobotu.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.
0: A nejen to, pozítří ve víkendové příloze se můžete s námi vydat do kraje přímo čarovného. Jehož romantické krásy tvoří příroda snoubící se s historií a folklorem a společně působivým kouzlem oživující zdejší krajinu. Vydat se s námi můžete na čarovné Lomnicko. O pestré historii, dávných tradicích i podivuhodných příbězích můžete poslouchat během putování s folkloristou, archeologem a regionálním historikem Pavlem Kracíkem a nebo také odbornou pracovnicí Městského muzea a galerie v Lomnici nad Popelkou Andreou Zikmundovou. Tak tedy poprvé v sobotu v rámci víkendové přílohy, která začíná v 8 hodin. Teď je 21. Dobrý večer vám přejeme se stanicí Český rozhlas Vltava a zveme do Paříže roku 1991 za Milesem Davisem.
1: Koncert jazz.
3: Hudbě zdar a jazzu zvlášť. Ze stanice Vltava vás zdraví Jiří Starý.

Dobrý večer, dámy a pánové. Jak už jste, předpokládám, skoro všichni poznali, k příjemnému poslechu dnešního večerního koncertu vás mimořádně nadupanou otevírací kreací přivítal fenomenální afroamerický trumpetista Miles Davis. Nabídl vám jazzrockově laděnou úderku Perfect Way ze svého zhruba dvouhodinového recitálu, který odehrál 10. července 1991 před zcela zaplněným auditoriem takzvané Velké haly v pařížském zábavním parku La Villette ve Francii. Onoho letního dne v oslnivé formě vystupující Miles Davis nejprve představil členy své aktuální doprovodné kapely. Milesovi příkladně nažavení sidemeni, jmenovitě altsaxofonista Kenny Garrett, kytarista i baskytarista Joe Foley McCreary, klávesák Deron Johnson, baskytarista Richard Patterson a bubník Rick Wellman vám svoji tehdejší formu předvedou ještě v následující dvojici bouřlivým potleskem víceméně propojených kompozic. Bezprostředně po Davisově oblíbeném tématu New Blues z jeho profilového alba Star People zazní ještě celosvětová hitovka Human Nature z repertoáru nezapomenutelného krále popu Michaela Jacksona.

V dramaturgicky výjimečně sestaveném retroprogramu Davisova památného koncertu v pařížském zábavním parku La Villette účinkovala také celá řada přizvaných hostů z absolutní světové špičky. Na svoji někdejší spolupráci s Milesem nejprve zavzpomínali soprán saxofonista Bill Evans, tenor saxofonista Steve Grossman, hráč na elektrické piano Fender Rhodes Chick Corea, kontrabasista Dave Holland a bubeník Al Foster. Poslechněte si jejich strhující provedení kapelníkova nadčasového tématu All Blues.

K překvapivým momentům Davisova Open Air koncertu v pařížském parku La Villette se rozhodně přiřadilo neočekávané zjevení renomovaného autorsko-interpretačního tandemu Joe Zawinul a Wayne Shorter. Zvukově křehké duetní antré Zawinulova ústředního motivu kompozice In a Silent Way přetransformoval jejich někdejší kapelník Miles Davis do rytmicky pregnantního tématu vlastního originálu It's About That Time. Za koncentrované asistence saxofonistů Billa Evanse a Kennyho Garretta, baskytaristy Richarda Pattersona a bubeníka Al Fostera to učinil nenápadně, se záviděníhodnou lehkostí a přirozenou samozřejmostí. Prostě a jednoduše, jako by se nechumelilo. V tempově sjednoceném titulu Katia se posléze blízkli také s neskrývanou radostí solující kytaristé John McLaughlin a John Schofield.

Thank you.

Na Vltavských vlnách posloucháte jazzový koncert, jehož průběhem vás provází Jiří Starý. Velký hudební mejdan s charismatickým americkým trumpetistou Milesem Davisem a jeho přáteli v pařížském parku La Villette přinesl rovněž kapelníkovou letmé ohlédnutí až do 50. let minulého století. Na svoje bebopové začátky zavzpomínal Miles Davis autorskou kompozicí Out of the Blue, v níž zazářil hostující altsaxofonista Jackie McLean. Počátek 60. let pak připomenul Watermelon Man. Na jehož pódiové prezentaci se osobně spolupodílel také autor tohoto radostně rozdováděného hitu, totiž klávesista Herbie Hancock.

Mimořádně vstřícná a hřivě srdečná atmosféra neočekávaného koncertního setkání Davisových dlouholetých přátel se zákonitě odrazila také v nadstandardním výkonu kapelníkových stálých spoluhráčů. Dokladem tohoto tvrzení budou jejich inspirované improvizace v groovově akcentované kompozici Penetration, pod jejímž autorstvím je podepsán Davisův oblíbenec Prince. V sextetní formaci s dalším hostujícím baskytaristou Darylem Johnsonem poté zazní také Milesova hypnoticky vyznívající fásovka Wrinkle.

Předposlední skladba po všech stránkách skvostného pařížského gala koncertu z roku 1991 opětovně zdůraznila Davisovu nesmazatelnou stopu, kterou razantně otiskl nejen do jazzových dějin druhé poloviny 20. století. V osvědčené personální sestavě s osobně přítomným autorem hlavního tématu, sopransaxofonistou Wayneem Shorterem, jakož i s klávesistou Chickem Coreyou, kontrabasistou Davem Hollandem a bubeníkem Al Fosterem, vám hvězdný Miles naservíruje další porci svých nenapodobitelně frázovaných jazzových chorusů. Footprints.

vltavských frekvencích se nezadržitelně uzavírá náš dnešní jazzový koncert. Poslouchali jste unikátní záznam ojedinělého vystoupení Milese Davise a jeho muzikantských přátel, které se uskutečnilo 10. července 1991 v pařížském amfiteátru La Grande Halle de la Villette ve Francii. Před finálním vyvrcholením celého recitálu, které obstará Milesův favorizovaný autorský titul Jean-Pierre, zbývá snad už jen dodat, že neoficiální záznam celé akce publikovalo americké vydavatelství Obiter Dictum Media pod zastřešujícím názvem Miles Davis – The Lost Concert 24. září 2021 na labelu Sleepy Night Records. Příjemné prožití zbytku noci vám ze studia Českého rozhlasu v Praze přejí mistři zvuku Jan Kravárik i Pavel Dejmek a od mikrofonu také autor tohoto pořadu Jiří Starý. Děkujeme vám za pozornost, naslyšenou příště.

Jiří Starý připomněl vystoupení Milese Davise a přátel z roku 1991, kdy koncertovali v Paříži. Miles Davis stoletý rezonuje naším vysíláním. Celý tento týden i Otakar Svoboda nenechá toto výročí jen tak. V sobotu v podvečer se dozvíte, co on z jeho nahrávek vybral. A jazzový podvečer s Otakarem Svobodou začíná v 18 hodin. Zítra ve večerním čase dostane prostor klasická hudba, bude to koncert vskutku výjimečný, stejně tak jako výjimečný je interpret a tím je britský ansámbl Voices 8, který se snaží zprostředkovávat hudbu nejen špičkovou interpretací, ale také předávat zpěv jako formu umění, kterou lze prožít na vlastní kůži. Večer 29. dubna loňského roku se v kostele svatých Šimona a Judy v Praze slavilo, byla to oslava rozmanitosti forem hudebního vyjádření, oslava vokální hudby, harmonické bohatosti, expresivity hudby a také vzrušující výlet do období renesance. Voices 8 vzali návštěvníky koncertu po stopách nejplodnějších a nejvlivnějších evropských skladatelů té doby, kteří více než kdykoliv předtím začali hudbu chápat jako prostředek sebevyjádření, jako formu niterné komunikace s okolním světem. A vezmou také vás zítra večer, pokud chcete a pokud budete poslouchat, protože tento koncert zaznamenali rozhlasové mikrofony a zítra právě po 20. hodině na něj přijde řada. A v něm také na vokální hudbu Hildegardy von Bingen, Perotena, Josquina Depré, Jeana Moutona, Tomase Luise de Vitoria, Orlanda di Lasso, Claudia Monteverdiho, Tomase Talise, Orlanda Gibbonse a nebo také Williama Berda. A na alžbětínského mistra přichází řada také teď. Tu je jeden z jeho instrumentálních kousků. Gajarda v podání Mahana Esfahányho.

0: Divadlo Letí slaví 20 let a poslední květnový víkend si pro vás návštěvníky ostrova Štvanice připravilo bohatý program, který bude z velké části zdarma. Čeká vás divadlo spojené s vynikajícím jídlem, diskuze s autory, zábavný kvíz, módní přehlídka kožichů Marka Ravenhilla, poslech rozhlasových her, táborák i tombola. Podrobný program najdete na webových stránkách Divadla Letí. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Četba s hvězdičkou.

Tak jako jeho ohleduplný hrdina předešel i nejslavnější román Johna Irvinga svou dobu proroctvím o tom, co vše boří lidské sny o štěstí. Obraz Ameriky procházející hlubokou vnitřní krizí je vykreslen v tak sarkastických barvách, že ho obdivuje již čtvrtá generace čtenářů. Miliony prodaných výtisků i kultovní trička se záludným spodním vírem potvrzují, že nejlepší medicínou na nevyléčitelnou chorobu naši smrtelnost je černá groteska. Groteska o nemocných Spojených státech, která je vzhledem k hloubce tamních názorových případů nadmíru opět aktuální. Aktuální bude také následujících 31 pozdních večerů, protože přesně do tolika částí je Irvingův tragikomický román Svět podle Garpa, v němž jsme všichni nesmrtelné případy, rozdělen. Rozhlasovou četbu v roce 2021 natočil Radim Nejedlý s Michalem Bumbálkem.

Garpovu matku Jenny Fieldsovou zatkli roku 1942 za to, že v Bostonu zranila v biografu nějakého muže. Bylo to krátce poté, co Japonci bombardovali Pearl Harbor a lidé byli vůči vojákům velice tolerantní, protože najednou se stal vojákem prostě každý. Ale Jenny Fieldsová byla ve své nesnášenlivosti vůči chování mužů obecně a vojáku zvlášť naprosto neoblomná a Japonci na tom nemohli nic změnit. V dotyčném biografu si musela třikrát přesednout, jenže neznámý vojín se k ní pokaždé přesunul, až nakonec zůstala sedět u plesnivé stěny, ale to už se rozhodla, že si nikam jinam nepřesedne. Voják se znovu přesunul a posadil se vedle ní. A Jenny otevřela kabelku, vsunula do ní ruku a v dlani sevřela ostrý chirurgický skalpel, bez něhož do společnosti nikdy nevycházela. Moje matka, napsal později T.S. Garp, šla životem tak, že se stále měla na pozoru před zlodějskými lovci kabelek i lovci v dámském rozkroku.

Jenny bylo 22. Vysoké školy nechala téměř ihned, když začala studovat, ale dokončila směr péče o nemocné jako první v ročníku a v povolání zdravotní sestry našla zalíbení. Byla to mladá žena atletického vzezření, s věčným ruměncem ve tváři, měla tmavé lesklé vlasy a pánev a boky měla tak štíhlé a tuhé, že zezadu připomínala spíš chlapce. Podle vlastního mínění měla Jenny příliš velké prsy a byla přesvědčena, že to nápadné poprsí dodává jejímu zjevu zdání až čehosi, jak říkávala, laciného a frivolního. Jenže taková Jenny vůbec nebyla. Ve skutečnosti z vysoké školy odešla, když pojala podezření, že hlavní důvod, proč ji rodiče na Wellesleyho univerzitu posílají, je přání, aby začala chodit s chlapci a nakonec, aby se provdala za nějakého muže se slušným vychováním. Jenny vycítila, že její vzdělání mělo být pouze prostředkem, jak nějak vyplnit čas, jako by byla obyčejná kráva, kterou pomalu připravují na zavedení aparatury k umělé inseminaci. Jako hlavní obor si zvolila anglickou literaturu, ale když začala nabývat dojmu, že jejím kolegyním nezáleží na ničem jiném, než aby získali bezpečný intelektuální nátěr a sebejistotu ve styku s muži, s lehkým srdcem literatury nechala a zaměřila se na péči o nemocné. Později ve své slavné autobiografii Sexuálně podezřelá napsala, že se příliš mnoho sester předvádí před příliš velkým počtem doktorů, ale ona taková nebyla. Vyhovovala jí prostá uniforma beztitěrných nesmyslů. Blůzka jakoby její poprsí zmenšovala, střevíce byly pohodlné a zvlášť vhodné pro její rychlou chůzi. A když měla noční službu, mohla pořád ještě číst. Nijak nepostrádala mladé vysokoškolské studenty, kteří byli rozmrzelí a zklamaní, když si s nimi člověk nezadal, a povýšení a povznesení, když to dopustil. Moje matka, napsal T.S. Garb, byla osamělá vlčice.

Nemusela sloužit v nemocnici kvůli obživě. Majetek rodiny Fieldsových pocházel z bot. Každý v Bostonu znal reklamu Fieldsovy boty na toulky i do roboty. A rodině Fieldsových se v obuvi tak dařilo, že se její členové mohli od továren na obuv už před lety distancovat. Žili v obrovském sídle s šindelovou střechou na New Hampshireském pobřeží, kam Jen jezdívala jen občas a nerada. Kdykoliv přijela dcera domů na návštěvu, byl její otec tak velkorysý, že jí dal pár ošetřovatelských bot zdarma. Jenny už jich musela mít nejméně tucet. A paní Fieldsová, která kladla mezi dceřiným odchodem z univerzity a ubožáckou budoucností rovnítko, dávala Jenny při každé návštěvě také dárek. Paní Fieldsová dceři věnovala termofor, nebo aspoň to říkala. A Jenny to předpokládala, nikdy totiž balíčky neotvírala. Matka se třeba zeptala, děvenko, máš ještě ten termofor, co jsem ti dala? A ať Jenny odpověděla jakkoliv, paní Fieldsová vyrukovala z úkrytu s novým balíčkem. Paní Fieldsová dceři domlouvala, prosím tě, Jennifero, buď přece opatrnější a prosím tě, užívej ho. Jako zdravotní sestra shledávala Jenny na termoforu pramálo užitečného, ale některé balíčky přece jen do jejího malého pokojíku poblíž bostonské nemocnice u Milosrdných docestovaly. Skladovala je v přístěnku, který byl už téměř plný krabic se sesterskými botami, taktéž neotevřených. A i když toho dne, kdy ji zatkli, konečně zjistila, co bylo v matčiných balíčcích místo termoforu, nijak zvláště to nepobouřilo. Moje matka, napsal T.S. Garb, si najemné rozdíly nepotrpěla.

0: Moje matka, napsal T.S. Garp, neměla příliš smysl pro humor. Mezi sestrami v Bostonu se tou dobou vyprávěl oblíbený vtip, který však Jenny Fieldsové nijak legrační nepřipadal. Vtip se týkal jednoho z dalších bostonských špitálů. Jenny pracovala v nemocnici, která se jmenovala Bostonská nemocnice Božího milosrdenství. Říkalo se jí U milosrdných. Vedle toho existovala také Massachusettská všeobecná nemocnice, které se obecně říkalo Masovka. A mimo to tu byla ještě jedna, která se jmenovala U anglických panen. Jednou, jak se v tom vtipu vypráví, zastavil nějakého bostonského taxikáře muž, který se k autu připotácel z chodníku téměř v podřepu. Bolestí byl ve tváři celý zbrunátnělý. Buď to se dusil, nebo zadržoval dech a bylo jasné, že mu řeč dělá potíže. A taxikář otevřel dvířka a pomohl mu dovnitř.
1: Do nemocnice,
0: vyrážel za sebe. K panám? Zeptal se ho taxikář. Ta nemocnice byla totiž nejblíž.
1: Pendrek k panám, zasténal muž. Dyť mi ho jedna pana, myslím, zrovna ukousla.
0: Jen málo které vtipy Jenny připadaly k smíchu a tenhle rozhodně ne. Pro Jenny žádné vtipy o pánských přirozeních neexistovaly. Od pánských přirození se Jenny distancovala. Věděla totiž, jaké svízele mohou pánská přirození způsobit a děti nebyly ještě to nejhorší. Samozřejmě, že viděla ženy, které nechtěly mít děti a takové byly smutné, že jsou v jiném stavu. Na tom, zda mít děti, by nemělo rozhodně být nic vynuceného, uvažovala Jenny. Viděla ovšem také ženy, které si děti opravdu přály a ty v ní probudili přání mít také dítě. Stačilo by jedno. Jenže problém byl v tom, že s pánským přirozením přitom toužila mít co nejméně společného a už vůbec nic s nějakým mužem. Valnou většinu léčby pánských přirození měla Jenny možnost pozorovat u vojáků. Armáda Spojených států začala využívat blahodárných účinků objevu penicilínu až teprve roku 1943 a ke spoustě nakažených vojáků se penicilín dostal až po válce. V bostonské U milosrdných léčili počátkem roku 1942 pánská přirození obvykle sulfonamidy a arzénem. Jenny Fieldsová se domnívala, že tohle je v podstatě všechno, k čemu sex může vést. Dostat syfilis a pak dostat do chemie lidského těla jedovatý arzén. Další způsob léčby byl lokálního charakteru a vyžadoval spoustu tekutiny. U této dezinfekční metody Jenny často asistovala, protože pacient v tom okamžiku vyžadoval hodně péče. Někdy bylo zapotřebí, aby ho někdo držel. Byla to jednoduchá procedura, během níž se do penisu a překvapené močové trubice muselo vpravit až 100 kubických centimetrů tekutiny, jež se pak vyhrnula zpátky. Ale tato procedura připadala všem trochu drsná. Muž, který přístroj k užití téhle léčebné metody vynalezl, se jmenoval doktor Valentine Derek. A přístroj byl po něm pojmenován Irigátor Derek. Sestry, které na rozdíl od Jenny měly smysl pro humor, jej nazývali dárková irigace. Jenny se tento léčebný postup líbil. Patřičný trest pro milence, myslela si bez špetky humoru. Moje matka, napsal T.S. Garp, nebyla romanticky založená.

Když si ten vlezlý voják v bostonském biografu začal přesedávat z místa na místo a když se jí poprvé pokusil dotknout, měla Jenny Fieldsová pocit, že jemu by dárková irigace přesně svědčila. Jenže sebou irigátor neměla. Do její malé psaníčkové kabelky byl příliš velký. A také vyžadoval značnou spolupráci pacienta. Ale za to sebou měla chirurgický skalpel. Nosila ho sebou pořád. Nejdřív jí v kabelce pořezal malé hedvábné kapsičky. Pak si našla část pouzdra od starého teploměru a ten na vršek skalpelu nastrčila, takže měl čepičku jako plnící pero. A tuhle čepičku sundala, když se voják usadil na místo vedle ní a roztáhl se paží přes opěradlo, o které se spolu měli dělit. Dlouhá ruka mu visela z konce opěradla, cukalo mu v ní jako koni ve slabinách, když odhání mouchy. Jenny si představovala, že její sesterská uniforma září jako svatý štít a ten hmyz vedle ní z nějakého zvráceného důvodu to světlo přilákalo. Jenny držela ruku v kabelce na skalpelu, druhou rukou pevně svírala kabelku na bílém klíně. Jenny tušila, že tenhle voják nejde po její kabelce. Sáhl jí na koleno. Jenny k němu promluvila celkem jasně. Koukejte dát tu pracku pryč. Několik lidí se otočilo. Co děláš? Zahuhlal voják a jeho ruka bleskem vystřelila pod její uniformu. Zjistil, že Jenny má pevně sevřená stehna a v zápětí zjistil, že sám má celou ruku od ramene až po zápěstí náhle rozkrojenou jako měkký meloun. Jenny mu přesným řezem rozřízla nárameník s označením hodnosti i z košilí, přesně mu rozřízla kůži a svaly a u lokte mu ruku obnažila až na kost. Kdybych ho chtěla zabít, řekla později policistovi, byla bych mu přeřízla zápěstí. Jsem zdravotní sestra, vím, jak zabít člověka. Voják zaječel na celé kino. Vzepěl se na nohách, až přepadl dozadu a nepořezanou rukou mlátil Jenny po hlavě. Boxoval jí do ucha tak prudce, až jí v hlavě zvonilo. Zašermovala na něho skalpelem a odřízla mu kousek horního rtu. Nechtěla jsem mu podříznout krk, vysvětlovala později policistovi. Chtěla jsem mu uříznout nos, ale netrefila jsem se. Zraněný voják se s pláčem a po čtyřech odplazil tmou do uličky a mířil do bezpečí foaje. V biografu někdo skučil strachy. Jenny skalpel otřela o sedadlo, dala ho zpátky do kabelky a ostří pečlivě přiklopila vrchní částí pouzdra od teploměru. Pak šla do foaje, odkud se ozývalo sténání a odkud správce kina volal dveřmi na diváky v temném sále. Není tam nějaký doktor, prosím vás? Je někdo lékař? Naštěstí uviděl zdravotní sestru v bílé uniformě. Ovšem, když ji spatřil voják, hned omdlel. Nebylo to způsobeno ztrátou krve. Jenny věděla, jak krvácejí faciální rány. Jsou klamně dramatické. Hlubší řezná rána na vojákově paži samozřejmě potřebovala okamžité ošetření, ale nehrozilo nebezpečí, že by vykrvácel. Zřejmě to v dané situaci věděla pouze Jenny. Bylo tu plno krve a Jenny jí měla spoustu na bílé sesterské uniformě. To už si všichni uvědomili, že to udělala ona, ta šílená ošetřovatelka. Olivrejovaný personál kina jí nedovolil, aby se omdlelého vojáka dotkla a někdo jí sebral kabelku. Šílená ošetřovatelka. Pominutá vražednice s nožem. Jediná Jenny Fieldsová zachovávala klid. Myslela si, že to je pouze otázka vyčkání příchodu patřičných orgánů, aby se situace vyjasnila. Jenže policie s ní zvlášť vlídně taky nejednala. S tím mladíkem už chodíte dlouho? Zeptal se jí první policista cestou na policejní stanici. A další později položil otázku, ale jak jste mohla vědět, že vás chce napadnout? Tvrdí, že se vám chtěl jenom slušně představit. A třetí policajt řekl, to je ale hrozně podlá zbraň, děvenko. Něco takového byste u sebe vůbec nosit neměla. Vypadá to, jako byste si o maléry přímo koledovala. Moje matka, napsal T.S. Garb, byla nekonvenční a nekonfekční žena.

0: Jenny musela na policejní strážnici počkat, až celou záležitost vyřídí její bratři. Byli to právníci z Cambridge za řekou. Jeden byl student práv, druhý učil na právnické fakultě. Oba měli názor, napsal Garb, že právnická praxe je vulgární, ale studium práva, že je vznešené. Když se dostavili, moc útěchy pro ní neměli.
1: Z toho matce pukne srdce, prohlásil jeden.
0: Když je děvče samotné, musí se chránit, odpověděla Jenny. Ale jeden bratr se jí zeptal, jestli může dokázat, že s dotyčným mužem předtím neměla

Jenny se nikdy nezaplétala vůbec s nikým, ale její smysl pro spravedlnost jí přiměl namítnout, ty se pořád zaplétáš se vdanými ženami. V tom je ovšem rozdíl, sestřičko. A jaký? Jednou to pochopíš. Jaký? Opakovala Jenny. Bratr uhnul očima k poštovní schránce s plakátem strýčka Sama. Z obřích rukou strýčka Sama slézal titěrný vojáček celý v hnědém. Chystal se přistát na mapě Evropy. Dole na plakátu bylo napsáno Podporujte naše chlapce. A Jennin bratr, který měl už za pár měsíců v této válce padnout, s úsměvem řekl Přinejmenším tím nesnižují bojeschopnost armády Spojených států. Ostatně ty ženy většinou mají muže někde na frontě, takže vlastně tady v Týlu zaskakují plně vlastenecky za ně, za naše chlapce.

Ale když dala Jenny Fieldsová před svým domem bratrům dobrou noc, byla příliš zmatená, než aby prožívala nějaké pobouření. Měla taky bolesti. Bolelo jí ucho, které jí voják tak zboxoval, a mezi lopatkami se jí udělala hluboká rýha od svalové křeče, která jí tak bolela, že nemohla spát. Byla přesvědčena, že si tam musela něco přehodit, když ji ve foaje biografu popadli zřízenci a zkroutili jí ruce za záda. Vzpomněla si, že na namožené svaly dělá dobře termofor, a tehdy konečně otevřela jeden z matčiných dárkových balíčků. Nebyl tam termofor. Matka užila eufemismu pro něco, co se styděla vyslovit nahlas. V balíčku byl irigátor. Jennina matka věděla, na co irigátory používají, a Jenny to věděla také. Pomáhala je používat v nemocnici mnoha pacientům, i když tam se příliš neužívali k výplachu proti otěhotnění po milostném aktu. Používali se obecně jako prostředek ženské hygieny a také v případech venerických chorob. Jenny otevřela všechny matčiny balíčky. Irigátor byl v každém. Vzpomněla si, jak jí matka vždy kladla na srdce: prosím tě, užívej ho, děvenko. Jenny věděla, že to matka mínila dobře a překvapivě moderně, ale zřejmě předpokládala, že dceřina sexuální aktivita je značná a neodpovědná. Jednou matka řekla jednomu právnickému synovi, který to pak rád řekl Jenny, co odešla z té vysoké školy, určitě kopuluje s mladými doktory, že by schvátila celý regiment. Jenny Fieldsová si tedy vlezla do postele s irigátorem naplněným horkou vodou přitisknutým mezi lopatky a jeho hadici tiskla v rukou, trochu jako by to byl gumový růženec.

Celou noc Jenny ležela a poslouchala, jestli irigátor neteče. V tomto tak nízce smýšlejícím světě uvažovala, je člověk buď něčí manželkou, nebo něčí kurvou. A nebo na nejrychlejší cestě, jak se stát jedním či druhým. Jestliže člověk do jedné z těchto kategorií nezapadne, pak se mu všichni snaží namluvit, že s ním není něco v pořádku. Jenže se mnou, uvažovala dál, rozhodně nic v nepořádku není. A přece jsem sexuálně podezřelá. Toto byl samozřejmě zárodek knihy, která později Jenny Fieldsovou proslavila. Ať už je to vyjádřeno sebenecitlivěji, její autobiografie prý překlenula onu obvyklou propast mezi literární kvalitou a popularností. Kniha mé matky, napsal T.S. Garb, má stejné literární kvality jako katalog obchodního domu. Sexuálně podezřelou se Jenny stala dokonce i pro svou domácí, popudlivou osobu, která se z nějakých záhadných důvodů domnívala, že všechny ženy každou chvíli ohrožuje výbuch jejich vlastní lascivity. V tom byly její názory až podezřele podobné názorům Jenniných bratří její ctihodné

0: když domácí v následujících dnech objevila v Jennině koupelničce 9 irigátorů, v její neklidné mysli došlo k potvrzení jejich nejstrašlivějších snů. Jaké závěry vyvodila z 12 párů sesterských botek, nelze ani naznačit. Každopádně po krátké a vzrušené diskuzi se Jenny raději odstěhovala. Najela si malý byteček, který zavdal podnět k dalšímu náporu irigátorů ze strany matčiny a haldy sesterských botek ze strany otcovi. Došlo jí, že rodiče uvažují asi takto. Když už má být naše dcera kurva, ať je aspoň čistá a má slušné obutí. Ve své slavné autobiografii Jenny napsala: chtěla jsem být zaměstnaná a žít sama. Tím jsem se stala sexuálně podezřelou. Pak jsem chtěla mít dítě, ale abych je mohla mít, nechtěla jsem se s nikým dělit o svoje tělo ani o svůj život. Tím jsem se také stala sexuálně podezřelou. A z těchto úvah též vyplynul onen slavný titul Sexuálně podezřelá, vlastní životopis Jenny Fieldsové.
1: Garb.
2: Děsí mě, jak se současný vývoj obrací. Když jsem dopisoval Garpa, bál jsem se, že až kniha vyjde, nebude aktuální. Poněvadž všechny motivy, jako jsou legalizace potratu, přijetí homosexuality či feminismus, mezi tím budou už běžná, akceptovaná věc. Mýlil jsem se. Už je to všechno znovu aktuální. Prohlásil John Irving v roce 2023. Obrovský úspěch jeho čtvrtého románu Svět podle Garpa se dal srovnat snad jen se čtenářským třeštěním nad Salingerovým Kdo chytá v žitě o necelých 30 let dřív. Kromě literárních kvalit se o to bez pochyby zasloužila i schopnost vystihnout právě ony spodní víry a spodní víry americké společnosti, ze kterých je až dnes hlavní americký sen proměněný v noční můru. Píše se o románu. O románu, který tuto podobu rozhlasové četby dostal v roce 2021, celkem 31 částí má tato naše noční četba, v níž účinkuje Michal Bumbálek, z překladu Radoslava Nenadála ji pro rozhlas připravil Ludvík Němec, dramaturgii měla Alena Blažejovská a režie Radim Nejedlý. Druhou část nám Michal Bumbálek bude číst zase zítra po 23. hodině a odvysílané části jako vždy na webu vltava.rozhlas.cz.
3: Osudy.

V tomto týdnu před polednem a před půlnocí, což je tento případ, se setkáváme s Marií Kronbergerovou, italianistkou, překladatelkou, znalkyní italských operních libret a dlouholetou pedagoškou. Rozhlasové osudy s Marií Kronbergerovou připravil Vojtěch Babka.

Někdy v roce 86, kdy se na mě obrátilo tehdy divadlo v Ústí nad Labem s Figarovou svatbou. To byl ten první doslovný překlad, který jsem vytvořila. A potom, když se teda změnila situace, tak já jsem už pracovala v Národním divadle jako jazyková poradkyně, protože si to vyžádal pan dirigent Gregor, Bohumil Gregor, úžasný dirigent, který působil různě v cizině a dělal tehdy operu Don Carlos Verdiho v originále a už to předtím nějak uvedl a pak se to převádělo do Národního divadla jako takového a on si vyžádal jazykového poradce. To byl jaksi začátek těch jazykových poradců tehdy, protože samozřejmě, že se neuváděla v originále jenom italské opery se neuváděly, ale potom i německé, francouzské, všechno, takže přišli poradci na příslušný další jazyk. A pro mě byl půvabný ten začátek, protože tehdy za mnou taky přiběhla Jiřina Marková, že pan dirigent Gregor by si přál jazykového poradce, tak abych tam přišla hned. Tak jsem tam přišla, měli jsme předtím, oni zkoušeli, já jsem tam předtím měla hodinu zrovna s Ivonkou Škvárovou a otevřely se dveře, když skončila jejich zkouška a Jiřina přišla a říká, prosím tě, to je strašně trapný, ale on si dirigent představoval Itala. A v tu chvíli pan dirigent vycházel, tak já jsem s tou svou italskou spontaneitou mu říkala, pane dirigente, Jiřinka mi říkala, že jste chtěl Itala, ale já znám jednu Italku, která působí v Praze, učí tady na fakultě a miluje operu navíc a je ze severní Itálie, čili má dobrou italštinu, tak já ji zavolám, jestli by to nevzala. Tak jsme šli telefonovat a tak jsem to vyřídila, ta Italka byla nadšená, že by to dělala a když jsem to položila, tak pan dirigent mi řekl, já chci vás, protože já jsem si představoval, aby ten Čech neměl takovou tu chomutovskou oxfordštinu, tento termín použil, ale vy máte výbornou výslovnost a tím pro ně jste přínosnější, protože jim to můžete ještě česky vysvětlit. Takže takhle jsem začala tam působit jako jazyková poradkyně a pak jsem následujících 30 let jsem tam působila. Prvních 15 let bylo velmi, velmi hutných, protože těch oper bylo hodně a bylo to velice krásné období taky, samozřejmě.

Překlad libreta v té době byl součástí programu. Opera se uváděla v italštině, ale v tom programu byla pouze čeština, český překlad. Ten překlad, který se zpíval do hudby. A potom přišel David Radok, pan režisér David Radok, do Národního divadla dělat operu Don Giovanni a ten řekl jim jednoznačně. Jednak tady chci mít jazykového poradce, nebo třeba dva, protože ten tady musí být ustavičně. Za druhé si přeju, aby všichni, kteří se toho nastudování zúčastní, dostali do ruky doslovný překlad té opery. A potom další v programu, prosím, tam nedávejte překlad do hudby, když se to zpívá v originále, ale tam by měl být, tak jak se to dělá jinde, literární překlad, protože ti lidé, ti posluchači, ti diváci mají právo se dozvědět, co se v té opeře ve skutečnosti zpívá. Takže takhle jsem se k tomu dostala. Vím, že tehdy byla dramaturgyně Helena Havlíková a ta mi řekla, když se na mě obracela, jestli bych to udělala, tak mě řekla upřímně, že se obrátila na filozofickou fakultu s tímhle požadavkem a oni jim řekli, že tam nikoho takového, kdo by překládal operní libreta, nemají. To souvisí také s tím, že operní libreta u mnoha lidí vyvolávají představu, že to není vlastně literární žánr. Takže jsem začala dělat doslovný překlad, slovo pod slovo, a pokud to nějak nevycházelo, protože jak si ten slovosled v češtině, v italštině je mnohdy velmi odlišný, tak jsem dělala takzvanou třetí řádku. A další věc, kterou jsem dělala, že jsem tam psala poznámky těm momentům třeba reálním, které tam byly, vím, takové věci, no takové momenty, prostě svatební koláčky, to Italové nemají a někde se objeví. Prostě musely se tam ty rozdíly i reální se museli když tak vyjádřit ještě další poznámkou, což bylo pochopitelně nesmírně zajímavé. Další poznatek, který jsem hned ze začátku měla z těch doslovných překladů, musím jaksi předeslat, že na fakultě, když jsem studovala tu italianistiku, tak můj nejméně oblíbený předmět, a nejen můj, byla historická mluvnice italštiny. Z historické mluvnice italštiny po těch desetiletích, kdy překládám operní libreta, bych mohla dělat zkoušku takřka kdykoliv, stačilo by si to jenom projít, protože v těch libretech tohle všechno bylo. Když jsme u začátku opery, tak jsme na začátku 17. století, na samém začátku 17. století nebo na konci 16. století, tomu odpovídal ten jazyk. Navíc v době, kdy teprve několik málo staletí byla italština jako literární jazyk, pořád se tak trošku s tou latinou tak jaksi soupeřili v tom literárním vyjádření a tak dále. A pak od toho začátku 17. století do století 19. ten jazyk procházel určitým vývojem a ten se do toho zapsal. Byly tam momenty nebo byly tam tvary v tom jazyce takové, které jsou dneska uváděné jen v některých slovnících. Vím, že existuje už i internetový úžasný slovník. Jinak, pokud jsou v některých slovnících, tak tam jsou uvedeny jako vyhnulé tvary, nebo jako literární tvary, nebo jako alternativa toho jiného tvaru a tak dále. Rozhodně se to v normální gramatice nedozvíte. Takže takovýmhle způsobem jsem se tím prokousávala a proto tvrdím, že doslovný překlad je to nejtěžší, co z těch překladů může překladatel jaksi dělat. A pro mě bylo také zajímavé, jak u toho doslovného překladu
jak vnímali třeba zpěváci, vím, jak přecházela třeba Figarova svatba, když přecházela na italštinu z češtiny, tak se mi v Národním divadle, tenkrát jsme měli několik zkoušek na to, a oni už to měli nastudované v té češtině, stejnou inscenaci převáděli jenom do italštiny, a tam bylo třeba Lášalo je pártí, nech to a jdi. A v té češtině to nějak bylo, jdi a nech to tady. A ten zpěvák dělal přesně ta gesta, jak to měl v té jdi a nech to tady, čili úplně si, jak si protiřečil, to byly samozřejmě zajímavé momenty a bylo jich povícero.

Půvabné pro mě bylo také zjištění, když mi tehdy první zpěvačka, první vím, že byla Alice Randová, ale pak mi to řeklo víc lidí, když přecházeli do té italštiny, tak se jim to jaksi zpívalo lépe. Bylo to moc půvabné období to bylo. A co se týče toho literárního překladu, který si vyžádal David Radok, tak s tím jsem měla taky velmi hezkou zkušenost, když jsem ho vytvořila a pak mě říkali lidé, tak konečně víme, co se tam v tom libretu děje, co v tom textu jako je, protože tím, jak to bylo básnicky přetvořené, tak oni to vnímali jinak, že? Při těch překladech, které byly skutečně četné, protože myslím, že Národní divadlo bylo první, které začalo dělat ty opery v originále. Národní divadlo tehdy bylo Národní divadlo a Smetanovo divadlo, pozdější Státní opera. Tam taky začali nějak jaksi brzo, ale postupně se přidávali hned v těch 90. letech Brno, Lzeň, České Budějovice, Ostrava, další teda operní divadla. A já jsem při těch četných překladech, jednak mě to velmi bavilo a pak mě to také značně kulturně obohacovalo, protože samozřejmě v těch libretech bylo mnoho jednak reálních prvků, jak jsem o tom mluvila, pak historických momentů, historické postavy, nebo tam byly třeba ty opery byly zasazené do určitého místa konkrétního, že to nejenom do Verony, ale Gioconda, do Benátek, Gianni Schicchi, že, který se odehrává v Toskánsku, prostě nejrůznější na Sicílii, takže všechny ty momenty kolem toho v době, kdy jsem zpočátku, jak říkám, chodila do toho italského kulturního střediska, tohle to všechno nastudovat, dostudovat a později jsem si to hledala na internetu, nejenom na jednom zdroji samozřejmě, protože to nešlo a taky jsem mezi tím měla všechny ty knihy, které jsem si pravidelně nakupovala v Itálii při těch četných cestách, čili to kulturní bohatství, které je v těch libretech, je obrovské. Byly to všechno poznatky kulturní, faktografické, zeměpisné, informace o určitých osobnostech, skutečně žijících a tak dále. Velké bohatství. To, že libreta nejsou literární díla, se začalo popírat už v Itálii, takže paní Jitka Křesálková, což byla Češka, která působila v 60. letech v Odeonu, potom v nakladatelství Odeon, potom odešla do Itálie, vlastně emigrovala do Itálie a tam působila na dalších 40 let, 50 let a působila i na univerzitě a ta sepsala knihu Italská literatura v Čechách a na Slovensku. V níž popsala překlady z české a slovenské literatury od vynalezení knih tisku až do současnosti a zahrnula do toho také italská operní libreta. Takže já jsem tam figuruju jako překladatelka, i když pro řadu zřejmě jiných lidí by ta operní libreta jaksi nestala za zmínku nebo by nebyla hodnocená jako literatura, dostatečně kvalitní literatura, nebo jak to popsat, že? Paní kolegyně Křesálková v podstatě tam vyjádřila i to, co už i v Itálii začalo být uznáváno, že operní libreta jsou dostatečně kvalitní literatura svým tvarem, jako takovým, svým literárním tvarem, tím, že to je navíc včleněno do hudby, to je další kvalita, která vypovídá o tom jazyku, ale samotný tvar toho libreta je na dostatečné úrovni, aby to jako literatura mohlo být hodnoceno.

těch oper, které se nějakým způsobem opírají nebo vycházejí z italských reálií, je ovšem Gianni Schicchi naprosto výjimečný, komplexní, nevím, jak bych to nazvala. Už titulní postava, florenský měšťan Gianni Schicchi, skutečně žila ve Florencii ve 13. století. Jeho existence je doložena v jednom dokumentu z roku 1260. Gianni Schicchi del Cavalcanti se jmenoval. Měl údajně mimořádnou schopnost napodobovat hlasy a gesta lidí. To by i dnes bylo zajímavé velice, že? Librotistovi, Gioachino Forzanovi, nebyl inspirací nikdo menší než Dante Alighieri. Ten ve své velkolepé komedii, známější s přízviskem Božská, vrhl Schicchiho do pekla. Ve 30. zpěvu jej umístil do 8. kruhu a 10. žlebu své důmyslné struktury neblahého místa mezi falšovatele všeho druhu. Nejprve tam je Schicchi popisován, ale já bych tady chtěla přečíst citát z Božské komedie v překladu Vladimíra Mikeše, v níž se popisuje Schicchiho provinění v návaznosti na závažné provinění, jehož se dopustila Mirha, která se přestrojení soupla do hříšného svazku s vlastním otcem. A konkrétně tedy k tomu Schicchimu, a teď tedy cituji. Ten prchající měl také svou masku, měl za to první mulu ze stáda, když předstíral, že je Buozo Donati a napsal závěť, jak se napsat má. Reálná je i zápletka opery, to znamená podvodné sepsání závěti Buoza Donatiho. Podle komentátorů Božské komedie napsal Schicchi závěť na popud a ve prospěch Simona de Donati. Gioachino Forzano ale v libretu jednoaktové bufo opery, respektive pro Pucciniho triptych, přitvrdil a nechal Schicchiho, aby vše podstatné odkázal sám sobě, čímž dal prostor ke kresbě charakterů a načrtnutí komických situací. Je zajímavé, že rodina Donatiů patřila k předním florenským rodům, ale jiný její představitel Corso byl Dantovým nepřítelem a do značné míry se zasadilo jeho vyhnání z Florencie. Další postavou známou z dobové literatury je Boccacciův pekař Čísty. U něhož Beto zaslechl cosi neblahého o dědictví. Florencie konce 13. století je zmítána sváry. Taková velice důležitá věc tam je, že to je právě spor někdejších pánů Florencie nebo i stávajících, zkrátka šlechty, s měšťanstvem. Měšťanstvo tam je taky právě popisováno, jeho představitelem je Gianni Schicchi. V té opeře se to promítá tak, že pyšná Zita, to znamená šlechtičná, odmítá Rinuccův sňatek s Lauretou s poukázáním na starobylost rodu Donatiů, ale na druhé straně jí potom vidina tučného dědictví vede k značnému liberalismu. Ať si Rinuccio vezme třeba zelinářku, jen když vše dobře dopadne, to znamená finančně dobře dopadne vlastně pro ní. Rinuccio její námitky nepřijímá a hájí svého, jak doufá na stávajícího tchána, Gianniho Schicchi, že přichází z venkova, no a co to má být? A pak ve své árii vysvětluje, že Florencie je jako rozkvetlý strom. Jehož kmen a větvoví jsou na Piazza della Signoria, avšak nové kořeny se rozrůstají právě díky lidem, kteří přicházejí z venkova a staví skvostné paláce a štíhlé věže. Vzývá budoucí tvůrce, ať přijde z údolí Elsi Arnolfo a z lesnatého Mugella Giotto, ať přijdou smělí medičeští. Tady cituji ze svého překladu samozřejmě toho libreta. Tedy nechť vzniknou stavby, jež se stanou píchou Florencie po všechny časy, jako je katedrála Santa Maria del Fiore, Giottova zvonice nebo Palazzo Vecchio se svou štíhlou věží Arnolfa di Cambio. Buďte vítáni medičejští jako budoucí inspirátoři a mecenáši slávy největší florenské renesance. Ať žijí noví lidé a Gianni Schicchi, čili ať žije měšťanstvo a Gianni Schicchi.
Další momenty florenských reálií se objevují například v lauretině roli, když jí vkládají do úst přání jít si koupit prstýnek do ulice u Porta Rossa, kde byly krámky zlatníků ještě předtím, než se trvale usídlili na Ponte Vecchio a tradičně si tam snoubenci pořizovali snubní prsteny. Své přání vyjadřuje Lauretta ve své árii O mio babbino caro, která je, myslím, absolutně nejznámější z celé opery. A ten krámek byl na jedné straně, na jednom konci Ponte Vecchio právě. Lauretta potom své citové vydírání neoblomného otce v této árii zakončí tím, že pokud si nepůjde k Porta Rossa koupit prstínek, tak půjde na Ponte Vecchio, ale jen proto, aby skočila do řeky Arno. Tím vnáší další prvek florenských reálií do této opery. Dalším momentem je například to, že mniši, kteří jsou významným dějovým motivem samozřejmě, ač ani jeden z nich nefiguruje mezi postavami, jsou z kláštera při svaté Reparátě, což byla někdejší florenská katedrála, která stála na místě dnešní baziliky Santa Maria del Fiore. Dále příbuzní se dovolávají rady Simona, který byl starostou ve Fučekiu. Pak se tam objevuje slavné toskánské rčení, říkají to v Síně, další místo toskánské. Rinuccio a Lauretta si připomínají své milostné přísahy ve Fiesole, které je umístěné na blízkém kopci. Historie Fiesole je starší než sama Florencie, než historie Florencie. A z toskánského místopisu je připomenuto i Figline, Prato, Empoli, Quintole, Valdelsa a Mugello.

Z hlediska takového historického vývoje Itálie je zajímavý rovněž náznak krajové rivality, nebo lépe známého italského lokalpatriotismu. Ten je zosobněný postavou doktora Spiny Loča a i v českém překladu zazní pyšné hodnocení vlastních kvalit vyplývající z toho, že tento lékař má boloňskou školu, neboli nejstarší italskou univerzitu, založenou v roce 1119. To Florentiané těžce nesou, neboť jinak krásné gotické město Boloňu svou renesancí minimálně dostihnou, jakkoliv se těžko jak si srovnávat význam dvou odlišných období. Italská renesance a Florencie jako její nejzářivější příklad jsou ojedinělými pojmy. Komickým momentem v italštině je i výslovnost uvedená v krajové variantě potenza scienza místo potenza scienza. A pak ještě lze mluvit o italských lidových tradicích oplakávání zemřelých, což tam je taky velmi výrazné. A taky víceznačná je i scéna, kdy Gianni Schicchi posílá dceru Laurettu na terásku, aby donesla drobečky ptáčkům. To není jen komický prvek, ale je tu zaznamenán i rozšířený florentský zvyk. Tradiční pěstování ptactva v tomto kraji nebylo vždy vedeno jen ušlechtilou motivací. Libreto zaznamenalo i jeho gurmánskou podobu. Vypovídá o ní seznam ptačích lahůdek, včetně křepelek plněných pinovými jádry, jimiž by se podle mínění zdrcených příbuzných mohli cpát obdarovaní myši. A jazykově ještě poslední věc je připomenuta dodnes trvající toskánská obliba zdrobnělin, což skutečně v italštině není tak běžné. Mě to libretto Gianniho Schicchi vždycky velmi bavilo a pokaždé se v tom nacházely nějaké další momenty, jako u jiných skvělých libret. A domnívám se, že tento obraz společnosti vlastně středověké se nevztahuje jenom k Toskánsku, jako takovému, odkud Puccini pocházel, že? Ale obecně nemá to lokální význam, obecně v podstatě na celou Itálii a nejenom na Itálii. Myslím si, že to je takový skvostný, satirický obraz společnosti, kde ty základní věci jako moc a peníze hrají podstatnou významnou roli dodnes. Kladla jsem si otázku, po té, co skutečně v opeře se pohybuji těch pomalu 40 let a takhle intenzivně se zabývám operou, která vznikla, jak víme, jako vlastně divadelní žánr, ne hudební, ale dramatický, a jak se inspirovali tou řeckou klasikou, která uváděla divadelní hry za doprovodu hudby. A pak měla opera velmi složitý průběh, složité dějiny. Vůbec to nebylo tak, že by ze začátku všichni z toho byli nadšeni a tak dále. Tak jsem si říkala, co třeba bych se zeptala Giacoma Pucciniho, který víceméně pro mě, myslím, že nejenom pro mě, uzavírá to klasické období italské opery, řekněme takhle, který teda vlastně zemřel v letech, kdy v Itálii vládl fašismus, ale už věděl o tom, co se dělo a už věděl, jaká je pozice opery a tak dále, tak bych mu položila otázku, co říká tomu, kam se ta opera po 100 letech vlastně od jeho dob, kam se posunula, kde se ocitla, v jakém je stavu, jak by to asi viděl. Co by říkal třeba Giacomo Puccini dnešním operním režiím? Mám teď na mysli vyloženě ty, které nerespektují text a mnohdy nerespektují ani hudbu. Možná by se divil.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Máte naladěnu stanici D-dur, příjemný poslech přeje Vanda Dobrovská. Příští 4 hodiny strávíme ve společnosti hudby Jeana Philippa Rameaua, Adolfa von Henselt, Giovanniho Picciho, Giovanniho Giacomo Arrigoniho, Giovanniho Paola Cima, Francesca Turiniho, Salamone Rossiho, Biagia Mariniho, Maria Capuani, neboli barokních skladatelů, a dále Františka Bartoše, Heinricha Bibra, Ludwiga van Beethovena, Maura Giulianiho a Hectora Berlioce. Nejdříve ze všeho ale ve společnosti hudby Johanna Sebastiana Bacha. Svitu D-dur se slavným R v pozici druhé věty napsal Bach původně zřejmě pro smyčce a kontinuo, ale v průběhu času se dočkala různých úprav od jednoho z Bachových synů, konkrétně Karla Filipa Emanuela a Bachova studenta Johanna Ludwiga Krebse, takže se rozkošatěla o party trubek, hobojů a tympánů a později ještě různých novodobých aranží. V jedné z nich si ji poslechneme. Je pro trubku a varhany, na trubku hraje Guy Turon, na varhany Olivier Vernet.

Svitu D-dur od Johanna Sebastiana Bacha v seznamu Bachových děl BWV 1068 v úpravě pro trubku a varhany hráli Guy Tovron a Olivier Vernet. V následující skladbě se vydáme s Haroldem do Itálie. Haroldem je míněn hrdina Byronova eposu Child Haroldova pouť, osamělý poutník, s jehož archetypem se tak často identifikovali umělci a přemýšliví muži a ženy období romantismu. U nás například typicky Karel Hynek Mácha. Berliozův Harold neputuje celou Evropou, tak jako Harold Byronův, nýbrž pouze po Itálii. Je vtělen do violového partu, takže skladba je formálně nikoliv koncert pro violu a orchestr, ale symfonii se sólovou violou. A poslechneme si ji v nastudování Françoise Xaviera Rota s jím založeným orchestrem Le Siècle a Tabeou Zimmermann jako solistkou.

Doznělo dílo, které jeho autor Hector Berlioz opatřil programním titulem Harold v Itálii. Solový part hrála ta Bea Zimmermann, orchestr Le Siècle řídil jeho šéf-dirigent François Xavier Roth. Adolf von Henselt, celým jménem Georg Martin Adolf von Henselt, byl německý skladatel a klavírní virtuos. Velice si ho vážil například Ferenc Liszt, který svým studentům doporučoval, aby se pokusili odhalit tajemství Henseltových rukou, a mínil tím Henseltův sametový úhos v legátových pasážích. Bohužel nahrávací technika tenkrát ještě neexistovala, ale máme Henseltův skladatelský odkaz. Z něhož vybírám k poslechu 12 salonních etýd pro klavír opus 5. Většina z nich má programní tituly, první je například Eroika, třetí Hexentanz neboli Tanec čarodějnic, čtvrtá Ave Maria, pátá Ztracený domov, jedenáctá Milostná píseň a tak podobně. Nabízím k poslechu z nahrávky Pierce Lanea.

12 salonních etýd pro klavír opus 5 od Adolfa von Henselt hrál Piers Lane. Několika skladbami si teď připomeneme slavnou éru souboru Muzika Antiqua Praha, který založil a vedl Pavel Klikar. Soubor se zaměřoval na hudbu raného baroka, skladby vokální i vokálně instrumentální. Autoři skladeb v našem výběru jsou italské provenience. Vokální solistkou je Anna Hlavenková.